0: Přehlídku historické i moderní železniční techniky nabízí o víkendu Národní den železnice v Chebu. Návštěvníci uvidí parní, motorové i elektrické lokomotivy a drezíny. Připravené jsou i jízdy zvláštních vlaků a komentovaná přehlídka železničních exponátů na Točně. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: Veřejnosti se otevřou brány chebského depa a uskuteční se tu největší železniční akce roku. K vidění budou nejnovější soupravy, které dnes běžně jezdí po českých kolejích, ale i historické parní stroje, u kterých si návštěvníci připomenou, jak se cestovalo dřív.
0: Sport. Kateřina Siňaková vybojovala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak zkompletovala kariérní grandslam. Siňaková to jako první v historii dokázala se dvěma různými partnerkami. V minulosti na všech turnajích velké čtyřky uspěla taky s Barborou Krejčíkovou.
2: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Loděnice a překážka u Votic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projedete plynule pravým pruhem. Na silnici 3 z Benešova do Tábora čekejte překážku za Voticemi. Za odbočkou na Čechtice stojí osobní auto, zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se tam. A v Praze zůstává mimo provoz Letenský tunel. Průjezd je zastavený v obou směrech kvůli poruše technologií. A na nehodu pozor v Duchcově na Teplicku. Na silnici do Litvínova v Osecké ulici osobní auto narazilo do dvou dalších vozidel. Na vozovku vytekly kapaliny. Očekávejte pohyb lidí na vozovce, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit i mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14, jen v Beskydech i kolem 10 stupňů. To byly zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: 5,5 minuty po 2:00 je tu soutěž nočního radiožurnálu. A dnes a zítra naposledy rozdáváme audioknihu od Václava Erbena s názvem Pastvina zmizelých. Jedná se o detektivku s kapitánem Exnerem a řešit se budou záhadná zmizení v okolí jedné malé vsi. Tak kdo máte zájem se přidat do vyšetřování a vyhrát si poslech pro podzimní večery, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci, a volat můžete právě teď.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Kapela Jelena zazněla v nočním radiožurnálu a před námi je teď soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové, jsou zde snad... Jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A teď pojďme zjistit, kdo už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý ráno, Jirka.
0: Jiří, já vás zdravím. Jestli se nepletu, tak vy už jste v týdnu několikrát volal, ale vždycky jste byl druhý v pořadí, je to tak?
3: Jo, jo.
0: Tak dneska to klaplo, tak budu držet pěsti. Pojďme k pravidlům. Přečtu soutěžní otázku, k ní 3 možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnešní otázka se bude týkat autora dnešní výhry, tedy spisovatele Václava Erbena. Ten totiž kromě detektivek s kapitánem Exnerem napsal i trilogii věnovanou jednomu českému králi. A dnes nás zajímá, kterému. Já napovím, že je to jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale domácí šlechty. Za A to mohl být Jan Lucemburský, za B Ladislav Pohrobek nebo za C Jiří z Poděbrad.
3: Tak to bude Jiří z Poděbrad.
0: To říkáte poměrně přesvědčivě, tak vás nebudu napínat. Je to samozřejmě tak? Gratuluju.
3: Jo, děkuju.
0: Tak nakonec to vyšlo, nevím, jestli to bylo do třetice, ale určitě na nějakou... Do třetice, no tak, vidíte. Tak to pořekadlo, že do třetice všeho dobrého platí. Každopádně poprosím tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Jo, díky.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost, jak už jsem říkal, ještě zítra si s námi zahrát o Pastvinu zmizelých na audioknize od Václava Erbena, ovšem zítra naposledy. Takže pokud máte o audioknihu zájem, zítra noční radiožurnál po 2. hodině.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Kde končí peníze z veřejných sbírek spolku Team for Ukraine, který pomáhá civilistům i vojákům na Ukrajině? Tak to bude spolek vysvětlovat dnes odpoledne na Pražském Vyšehradě, kde pořádá Den pro Ukrajinu. Organizátoři připravili i koncerty a debaty a za chvíli se dozvíte víc v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: toi.
1: Francouzská zpěvačka Vanille Clair, která ovšem vystupuje pouze pod svým křestním jménem, tedy Vanille, zazněla v nočním radiožurnálu. A teď už slíbené téma. Na Pražském Vyšehradě dnes bude Den pro Ukrajinu. Odpolední akci organizuje spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům i vojákům. Jednou z dobrovolných

0: Nic, která tam představí svou práci, je Aranka Suchardová. Pravidelně jezdí na Ukrajinu a ve spolku má na starost nemocnici v Kremenčuku. Za tu dobu poznala tamní lékaře i prostředí, ve kterém musí fungovat během války. Proto dobře ví, co zdravotníci potřebují a co tam má smysl vozit.
1: Abych si to vyzkoušela, tak jsem je skládala úplně sama, ale teda pod dohledem. Ale stejně to ještě úplně nemám v hlavě, protože je to komplikovaný.
2: Jako takový velikánský batoh stojí?
1: My to umíme za 16 až 17 tisíc, což je docela unikát a je to proto, že jednak si je necháváme extra šít, jednak si to skládáme sami, takže vychází to daleko levnějc.
2: A vy v tom batohu máte právě i ty turnikety, které zastavují
1: masivní krvácení? Máme tam ty turnikety, které zastavují masivní krvácení, těch tam je 5.
2: Aranka Suchardová je průvodkyně ve francouzštině a občas také účetní. No a takhle mezi tím pomáhá v nemocnici v Kremenčuku a na pár dalších místech.
1: Batůšky, to je něco úžasného, protože opravdu zachraňují životy. Máme konkrétní příklad Artem, který mu se nejdřív vozili drony. Potom, když byl zraněný, tak mu opravdu turnikety z našeho batohu zachránily život. Když říkal to mně a poprvé vlastně jsme se to takhle dověděli, a to jsem z toho byla úplně pav a teď vlastně se mu skládali lidi na protézy.
2: Artem nemá obě ruce.
1: Artem nemá obě ruce, byl takhle těžce zraněný, nakládali mu ty turnikety a on už věděl, že o ty ruce přijde. V tu chvíli už to věděl.
3: Aranka si dokonce v létě vzala volno a jela do nemocnice v Kremenčuku jenom tak, aby měla víc času poznat nemocnici a zdravotníky, se kterými se během uplynulých let spřátelila. Team for Ukraine doposud vybral na pomoc Ukrajině 180 milionů korun a předseda spolku Jan Heřmánek bude na Vyšehradě vysvětlovat, kam peníze se sbírek jdou.
4: A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit, vidět, co děláme, budou tam diskuze, můžou se zeptat de facto na cokoliv a my všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky.
3: Den pro Ukrajinu začne na pražském Vyšehradě v 15 hodin a končí po setmění. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Adéla Burešová.
6: Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Podle policie v letech 2022 až 2025 připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun. Bývalý soudce Kafka tvrdí, že si peníze půjčil kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal. Kafkovi hrozí až 10 let vězení. O podání obžaloby do konce září rozhodne státní zástupkyně. Bývalý soudce se k aktuálnímu posunu v případu odmítl vyjádřit. Chce ale jednat o případné dohodě o vině a trestu. České aerolinie i s leteckým dopravcem Smartwings může převzít turecká letecká společnost Pegasus. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou podle úřadu je, že se Pegasus vzdá části svých slotů na lince mezi Prahou a Antálií ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Rehabilitační ústav Kladruby odpoledne otevře nový bezbariérový park. Má 4,5 tisíce metrů čtverečních a je v něm 1500 keřů a květin a taky desítky stromů. Součástí jsou taky altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Vybudování parku stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun.
7: Sport.
6: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Noční omezení na D11 za Břístvím a taky na D5 Unýřan. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený levý pruh. Na D5 se pracuje za Plzní ve směru na Rozvadov, od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až za Nýřany na 95. se projíždí pouze jedním pruhem a skončit mají až v pondělí. V Praze stále ještě neprojedete Letenským tunelem, provoz obou směrně zastavil výpadek technologie, zatím se pracuje na opravě. A na Teplicku opatrně při průjezdu Duchcovem směrem na Litvínov. Na průtahu obcí v Osecké ulici havarovalo osobní auto. Došlo tam k úniku kapalin, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojedinělé přehánky, na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A dál pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 3 minuty po půl třetí si v nočním Radiožurnálu pustíme na úvod této půl hodiny Flipside s písní Trumpets.
7: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Téměř 100 tun pískovce odpadlo ze skal při velkém požáru před 4 lety v Národním parku České Švýcarsko. Odborníci zároveň zjistili, jak vysoká byla teplota, která na skály působila. Nejen o tom budeme za chvíli mluvit v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: teplotě kolem 300 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku České Švýcarsko. Podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce.
1: Samozřejmě ta barva, která je jako nejviditelnější, červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec, který není zasažený tím požárem.
2: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů. Ty my jsme nezaznamenali a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
2: Dá se to prý připodobnit posezení u táboráku.
1: Pečete si bušty, v tom ohni je nevím 1000 stupňů, ale vy sedíte metr od něj a už vás to příjemně hřeje. Máte tam těch 30-40, jako když si sušíte boty, tak třeba 50. Takže vlastně i tady v momentě, kdy hoří stromy, které jsou 2-3 metry od té skály, můžou mít prostě vysoké stovky stupňů, ale ta hornina samozřejmě zahřená mnohem méně. Takže pouze na příhodných místech, kde vlastně strom spadne třeba na tu horninu, opře se o ní hoří delší dobu, tak ty teploty mohou být vyšší, ale běžná teplota na těch skalních výchozech při požáru byla zřejmě do těch 300 stupňů, kdy jsme nimi pozorovali ty minimální mineralogické změny.
2: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10-centimetrové částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostali i dál.
1: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadalo ze skal podél nich. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
2: Pískovec je považován za takzvanou měkkou horninu, protože při vysokých teplotách se chová úplně jinak než ostatní.
1: V tom pískovci je obsažená voda a ta voda se začne velmi záhy po ataku vysokých teplot vařit, dojde k vysokým tlakům a ten pískovec začne odlupovat. Takže to je jako jeden z nejzásadnějších projevů, kdy pískovec zahříváme. Odlupují se šupiny skalní, které mohou mít rozměry od milimetrů až po decimetry a váhu prostě až do několika desítek kilogramů.
2: Zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd pak způsobuje mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, kdežto v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
2: Pískovec opadaný při požáru ze skal, ale zároveň může ovlivňovat i tok okolních řek.
3: Každý takovýhle požár povede z hlediska nějakého dlouhodobého vývoje té krajiny ke zvýšené erozi. A ta eroze se projevuje hodně tím, že prostě do krajiny se uvolní obrovské množství materiálu, v tomhle případě písku nebo křemených zrn, které se zase usazuje v řekách, může blokovat klidně proudění, může zhoršovat situaci třeba při nějakých povodních a má to další návazný vlastně procesy na sebe.
2: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořilo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta zpevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
2: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Adéla Budešová.
1: Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území. Knihovna Václava Havla mění název. Jméno prvního českého prezidenta ponese jiná instituce. Liberec v hokejové lize mistrů porazil po nájezdech dánský Herning. Plzeň vyhrála ve Friburku. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách kolem 14.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy si připomněly čtvrt století od nejhorších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. Americký prezident Donald Trump na pietě v budově Pentagonu řekl, že po 11. září 2001 se svět navždy změnil a že Amerika na oběti útoků nikdy nezapomene.
3: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hegseth. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Kaidy zemřeli téměř 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Severofrancouzské Normandii mezi městy Rouen a Cannes vykolejil vlak přepravující zhruba 180 cestujících. Nejméně 20 lidí je zraněných. Místní prefektura aktivovala krizový plán pro událost s větším počtem obětí. Příčina nehody zatím není známá. Provoz na trati je dočasně přerušen. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
4: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
1: Ve Znojmě pokračuje 41. ročník historického vinobraní. Jeho součástí jsou koncerty, ohňostroj, vystoupení historického šermu, rytířské turnaje a taky tradiční průvod o 400 členech. Ten městem projde dnes odpoledne. Ústřední postavy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny letos nově doplnila i postava princezny. Vysvětluje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
5: Bude uzavřena celá městská památková rezervace, kde najdete na 14 různých programových scén, které se budou věnovat historickému programu, nebo jsou to scény vyloženě hudební. Ve městě narazíte i na Maashausy v průjezdech a dvorech měšťanských domů.
1: Letošní vinobraní připomíná i 800. výročí povýšení Znojma na královské město.
2: Sport.
1: Hokejisté Plzně vyhráli v lize mistrů na ledě švýcarského Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání soutěži. Premiérovou výhru si naopak připsal Liberec. Dánský Herning porazil 2-1 po samostatných nájezdech, pokračuje trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna.
6: Tak po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát, mrzí nás, že nebereme výhru. V základní hrací době myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok a samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z tý jedný dostanete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 za Souticemi a v Praze opět v provozu Letenský tunel. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony čekáme až během dne, pracovat se tam bude až do neděle. Na silnici 43 z Brna do Svitav vás zdrží omezení za Bořitovem na Blanensku. A kvůli stavbě jsou uzavřené 2 jízdní pruhy. Volný je pouze jeden pruh, kterým se projíždí Kyvadlově. V Praze opět projedete Letenským tunelem. Provoz byl několik hodin zastavený kvůli poruše technologií. A teď už je to v pořádku a tunel je v provozu. A na nehodu pozor v Duchcově na Teplicku, na silnici do Litvínova v Osecké ulici. Osobní auto narazilo do 2 dalších vozidel. A na vozovku vytekly kapaliny. Čekejte pohyb lidí na vozovce. Na hradě ji zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty je 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17 a na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: 5 minut po 3 hodině hladíte noční radiožurnál a celkem 5% HDP mají členské státy Severoatlantické aliance vydávat na obranu v roce 2035. Podle české vlády je to nereálný cíl. Zatímco například pobaltské státy masivně zbrojí, v Česku koaliční hnutí SPD mluví o úsporách na ministerstvu obrany. Tématu se budeme za chvíli věnovat podrobněji.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: No.
1: Česko by v příštím roce mělo skoro po čtvrt století vydávat 2% HDP na obranu. V roce 2035 by přitom státy NATO měly dávat ještě víc. 3,5% na přímé obranné výdaje a 1,5% na související. Podle současné vlády je to nereálné. Rusko je podle Spojených států ale čím dál tím větší hrozbou.
2: Se 2% HDP na obranu počítá návrh státního rozpočtu na příští rok, jenže koaliční SPD podle předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy právě tady vidí možné úspory.
3: I ty zbrojní firmy jsou tak zahlceny, že utratit 2% HDP do budoucna bude větší a větší problém.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO 2% HDP na obranu hájí, 5% ale vidí nereálně.
4: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%, ale je to velmi daleká budoucnost.
2: A v letech 2028 a 2029 se zatím počítá s růstem jen o zhruba 0,15% bodu. Na to upozorňuje i člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš z Pirátů.
5: Když se podíváme, jak se třeba pohybuje i trh, tak v podstatě co rok to 15 až 20% vyšší náklady na tu samou věc. Já jsem viděl ty investiční plány armády, jak si modeluje, jaké projekty zastaví.
2: V nedávném rozhovoru pro USA Today pak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker vyzval členské státy, aby urychlili posilování své obrany schopnosti. Citujeme.
6: Nemůžete předpovídat, co Vladimír Putin nebo jiní protivníci udělají. Všechno, co můžete dělat, je jen být připraveni a odstrašovat je.
2: A zatím není hotová ani podoba koncepce výstavby armády České republiky, kterou ministr Zuna připravuje od nástupu do úřadu.
7: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch úprav, které souvisí s tím rozpočtem, dokončili velmi rychle.
2: Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN je potřeba myslet i na nové technologie. Kvůli tomu kritizuje, že náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nemohl odjet na bezpečnostní konferenci na Ukrajinu. Podle týdeníku Respekt mu to nepovolilo ministerstvo obrany. Fleck říká.
8: Ukrajina je jedna teďka z nejmodernějších a nejschopnějších armád na světě. Toto je za mě velká hrubá chyba, která nás může přijít draho v budoucnu.
2: Na posilování obrany schopnosti země také dlouhodobě apeluje prezident Petr Pavel. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmenný vězeň den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí novou inscenaci Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo představení v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu. Teď zamířilo do Pražského paláce Akropolis.
1: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
2: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou

0: diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
1: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
0: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
2: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
0: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
2: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo a i přesto se to povedlo podle nich.
0: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
1: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
0: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Adéla Burešová.
3: Česko si připomnělo 75. výročí útěku na západ, známého jako Vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů 11. září 1951 unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Akci zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Ve vlaku cestovalo celkem 110 lidí. Komunistický režim akci označil za terorismus a začal pronásledovat příbuzné a známé únosy. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 tisíc. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie Jižní Ubangi, tentokrát na severozápadě země, daleko od epicentra nákazy. Podle konžských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii země. Krvácivé horečce od letošního května podlehly přes 3 tisíce lidí. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomety z Jižní Koreji. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun. Jihokorejské raketové systémy Chunmo už používá estonská, norská a polská armáda. Mají dostřel až 80 kilometrů a jsou schopny provádět cílené přesné údery, ale i kazetové útoky k likvidaci nepřátelských cílů na rozsáhlém území. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy se z Mariánských lázní dnes přesunou do Karlových Varů. V neděli pak budou pokračovat ve Františkových lázních. Program nabízí odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů.
1: Sport.
3: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové 4. pozice ji dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil 5. příčku, vyhrál Němec Huml.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D5 u Loděnice a nehoda u náměště nad Oslavou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s nočním omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. A pravý pruh je průjezdný plynule. Na nehodu pozor u náměště nad Oslavou. U náměštského letiště za Sedlcem ve směru na Kramolín havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat záchranáři. Čekejte omezený průjezd. A na silnici 57 z Krnova do Bartultovic je omezený provoz ve městě Albrechtice. Ještě necelý měsíc tam mají opravovat povrch vozovky. Osobní auta projíždějí Kyvadlově, nákladní po objížďce přes Vrbno pod Pradědem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách se budou teploty držet kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderuje Tomáš Pancíř.
4: Jak změnil svět teroristický útok z 11. září, od kterého uplynulo přesně čtvrt století? Co znamená pro Německo a pro Evropu vítězství AfD v zemských volbách v Sasku a na Haldsku? A přiblížila cesta vyslanců Donalda Trumpa do Moskvy a do Kyjeva a následný telefonát amerického prezidenta s Vladimírem Putinem konec války na Ukrajině? O tom všem budeme mluvit v příštích 20 minutách vysílání Radiožurnálu.
0: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.
4: Vítám ve studiu experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízu. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
4: Dnes je 11. září. Přesně před čtvrtstoletím šokovali celý svět nárazy dopravních letadel do mrakodrapu Světového obchodního centra v New Yorku. Je to jedna z těch událostí, kdy asi každý, kdo tehdy byl naživu a vnímal svět, tak si přesně pamatuje, co dělal, když se tu zprávu dozvěděl. V souvislosti s tím výročím 25. samozřejmě slyšíme a čteme nejrůznější analýzy, jak 11. září září změnilo světovou bezpečnostní architekturu, jak změnilo Blízký východ, jak posunulo boj s terorismem. V čem vy vidíte největší nebo nejdůležitější dopad 11. září 2001?
5: Máte pravdu, já přesně vím, co jsem kde dělal, ale je potřeba připomenout to mladší generaci, protože vy jste zmínil sice, kdo v té době byl naživu, ale když byl někdo roční batole, tak
4: já jsem říkal, kdo nevěděl, také vnímal.
5: 30 plus, dejme tomu, 30, 35 plus a to už vlastně jakoby není úplně celá společnost, takže těm mladým to musíme připomínat. Je pravda, že ono se říká, že svět se změnil. Bezesporu ano, je to do jisté míry nesázka, ale je pravda, že na následujících 20 let se zcela změnilo, když to řeknu odborně, bezpečnostní paradigma, kdy předtím svět soupeřil mezi sebou, rozumějte státy, mezi státy a najednou se do hry dostalo 19 teroristů s obyčejnými noži na koberce, těmi žiletkovými vysouvacími noži, kteří nastoupili do 4 letadel a 2 z nich namířili do Světového obchodního centra. To je věc, kterou Spojené státy, ale nikdo na světě nečekal. Ta nejsilnější supervelmoc utrpěla takto velkou ránu za tak malého, relativně malého úsilí. Vlastně, když si to vemete konkrétně, tak to byla největší bezpečnostní rána pro Spojené státy od Pearl Harboru. Zatímco my máme naše osmičky, rok 1918, 38, 48, 68, tak Spojené státy očividně mají svoje jedničky, protože 1941, Pearl Harbor, 2001, útok na Světové obchodní centrum, respektive začátek boje proti terorismu. No, prostě na následujících 20 let se stalo dominantním boji proti nestátním aktérům, proti teroristickým organizacím, to potlačování jich všude na světě. A je pravda, že jsme se v tomto bezesporu posunuli. Boj proti terorismu do jisté míry byl úspěšný. Teroristické organizace nejsou již tak centralizované, jako byly, ale jsou decentralizovány. Jsou schopny, bohužel dnes nově využívat sociálních sítí. Jsme schopni to bezpečnostní prostředí vidět, jak je narušováno právě i jednotlivci díky rozvoji těchto moderních technologií, ale ta systémová hrozba typu Al-Kaida, což byl ten bezprostřední důvod, potlačena byla. Ano, následovaly dvě zásadní kampaně, ty musíme zmínit. To byl Afghánistán a to byl Irák. Ale pojďme je důsledně oddělit. Zatímco ten Afghánistán má svoji logiku, protože tam odsud vzešlo to sémě toho nebezpečného terorismu, tak ten zákrok je do jisté míry ospravedlnitelný. Problém je, že ta angažovanost se protáhla na 20 let a snaha vnutit státu typu Afghánistán demokratické zřízení společnosti prostě nefungovala nikdy a ukázalo se, že nefunguje ani dnes. Vyvrcholilo to o ním nešťastným, já nešťastné je slabé slovo, chaotickým stažením Spojených států v roce 2021 z Afghánistánu, které mělo mimochodem nedozírné důsledky. Vladimír Putin toto stažení sledoval v přímém přenosu a říkal si, no tak jestli takto funguje Západ, jestli takto fungují Spojené státy, tak to se chaoticky stahují, no tak to bych mohl něco zkusit. Teď jsem to nadnesl, ale jistě do té skládačky, do té mozaiky, jeho důvodu, proč prakticky půl roku na to zaútočil v té otevřené invazi proti Ukrajině, tak to sehrálo svoji roli. Takže to je Afghánistán. Ten Irák je něco jiného. Tam si myslím, že to byla strategická chyba. Protože sice o krutosti Saddáma Husajna, tady my dva vůbec nemusíme pochybovat, nelze ji ospravedlňovat. Na druhou stranu, pád toho režimu znamenalo vytvoření nového nestabilního státu na území Blízkého východu s dvěma zásadními důsledky. První z nich vzestup iránské teokratické diktatury, která začala podporovat nestabilitu v regionu a svoje proxy teroristické spojence. Právě díky tomu, že přestalo to vyvážení těch dvou velmocí, Irák, Irán, tak Irán byl schopen začít podporovat Hútije, Hizballáh, Hamas a rozšiřovat svoje teroristická chapadla napříč celým Blízkým a Středním východem. No a ten druhý důsledek na troskách Iráku vznikl například Islámský stát. Takže další mohutná teroristická organizace. Ano, od té doby jsme zažili jejich zestup i pád, nicméně vidíme podle mého názoru, že ta angažovanost v Iráku byla chyba.
4: Vy jste odpověděl hned na nějaké další 4 nebo 5 otázek, kam jsem si říkal, že bychom se posunuli v tom rozhovoru, tak díky za to, že jsem je ani nemusel pokládat. Když se vrátím ale k něčemu z toho, co jste říkal, válka proti terorismu. Dostali jsme se do situace, že něco takového, co se stalo v New Yorku před 25 lety, už není možné, že se to nemůže opakovat?
5: To určitě ne. Na druhou stranu, co se změnilo? Změnilo se vliv zpravodajských služeb, ten je nepoměrně větší, než byl před rokem 2001. Právě důsledkem posílení pravomocí díky prevenci při odhalování podobných teroristických útoků. Co jste si jistě vyvšiml, je nesrovnatelné létat před rokem 2001 a po roku 2001. Například vnitrostátní linky shodou okolností, když se mě ptáte, kde jsem byl, já jsem v té době byl zrovna v České republice, konkrétně v Praze, ale týden předtím jsem ukončoval svoji studijní cestu po Spojených státech a stal jsem před těmi dvěma věžemi Světového obchodního centra, opravdu týden předtím. A využil jsem i několik vnitrostátních linek. Tam se nastupovalo jako do autobusu, doslova do písmene. Žádné kontroly, prostě se doběhlo na poslední chvíli k nástupnímu, ne ostrůvku, ale k nástupnímu chobotu, jak bych to nazval, a vletěl jste rychle do letadla, jenom jste ukázal ID a sedl jste si. Takže to všechno se zásadně změnilo. Mladší generace to už nezná, ví velmi dobře, že musí přijít na letiště minimálně hodinu dopředu, aby prošla těmi všemi různými skenery, rentgeny. To se také změnilo. To znamená nárůst role zpravodajských služeb, kontroly na letištích a co je důležité, zlepšila se schopnost státních aktérů zasahovat v reálném čase kdekoliv na světě. To předtím sice bylo, nicméně to byly speciální vojenské operace. Tentokrát v tuto chvíli je to situace taková, že ty jednotky některých států typu Británie, Francie, Spojené státy jsou schopny zasáhnout opravdu rychle kdekoliv, kdykoliv na světě proti určitým teroristickým hrozbám, které jsou. Co se ovšem samozřejmě s tím neslo, tak byla alokace obrovských zdrojů. Spojené státy do toho dali neuvěřitelné prostředky, to je potřeba říct, k tomu angažovanost na Blízkém středním východě a vlastně pod pláštíkem boje proti terorismu dokázala Čína zůstat na růstové trajektorii, vlastně skryta tím bojem proti terorismu, v klidu ve stínu rostla, a Rusko se postupně začalo vracet na mocenskou scénu, opět relativně nepozorovaně. Takhle bych nazval ty zásadní dopady, které vnímáme dnes a denně.
4: Ještě, když se podíváme na dopady na Blízkém východě, vy už jste mluvil o operaci v Afghánistánu, o svržení Saddáma Husajna. Zpětně, když se na to podíváme, mohla Amerika reagovat a dělat něco jinak?
5: Víte, to je strašně těžké. Po bitvě každý generál, samozřejmě chyby bychom našli. Na druhou stranu je otázka, zdali by v ten okamžik jinak reagovala. Já se to nedomnívám. To je, a teď prosím, dovolte mi analogii, která ne úplně sedí, ale chci tím akcentovat to rozpoložení mysli, stavu uvažování člověka v daný okamžik. Skončila druhá světová válka a v Československu byla velká německá menšina. Československo prakticky en bloc, jako jeden hlas, rozhodlo pro odsun Němců. Dnešní optikou to vypadá jako nešťastná a chybná událost, protože vlastně došlo k odsunu Němců, který byl velmi živelný. Na druhou stranu, optikou té doby prakticky neznám člověka, nebo nebyl v té době člověk, který by to nechtěl, protože ta zvěrstva, která Německo způsobilo, bezprecedentní, to nebylo totiž jako historické války předtím, kdy Německo s Rakouskem, s českými zeměmi, s Rakouskem Uherskem bojovalo, ale ne tak, že vyhladí český národ. To byla první válka, kdy se Německo rozhodlo vyhladit český národ. Proto ten důsledek vyhnání těch Němců, který nebyl nikdy předtím. No tak podobný stav mysli, vemte si ten útok, bezprecedentní, hrozivý, šílený, tisíce mrtvých, šokovaná americká supervelmoc a stála před tím, že musí něco udělat. Proto to rozhodnutí, které bylo následně tak živelné. Takže já bych chtěl říct, že dnešní optikou ano, určitě došlo k řadě chyb, ale otázka je, zdali by to člověk nebo prezident či jiná administrativa řešila jinak. Prostě ta reakce musela být okamžiká, bezprostřední a i v tu dobu se prostě dělají chyby, tak to je.
4: Expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza je naším pátečním hostem.
1: Co se děje se světem?
4: Pojďme z minulosti do současnosti, z Ameriky do Německa. Zemské volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo, tedy AfD, byť nemá většinu a nemůže vládnout sama. Ty volby a hlavně ty výsledky těchto voleb vyvolávají spoustu reakcí. Německý kancléř mluvil o šokujícím výsledku, bavorský premiér o opravdovém přelomu, možná o okamžiku, ve kterém se lámou epochy. Nejsou ty reakce přece jenom příliš silné, když uvážíme, že jde o jednu ze spolkových zemí, že tam žije něco přes 2 miliony obyvatel?
5: Máte pravdu, lámání epoch bych asi nepoužil, ale je pravda, že bych spíše řekl větu, že AfD již není protestní strana na pokraji systému. A to je zásadní. Tam by mohl být ten určitý bod zlomu. Zcela správně jste řekl, že Sasko-Anhaltsko je relativně malá, nebo ne relativně, je malá spolková země, která leží na území bývalého východního Německa, má něco kolem 2,1 milionu obyvatel. Drtivě vyhrála AFD se ziskem 43,8%, druhá CDU utrpěla historickou prohru, získala něco kolem 17%.
4: Což je o 20% bodů méně než před 5 lety, tedy měla 37%.
5: Máte 100% pravdu, je to rozhodně politické zemětřesení. AFD vyhrála ve všech 218 obcích. A pozor, nikdo se nemůže vymlouvat, že by voliči zůstali doma. Bylo rekordní účast 77,8% hlasujících. Tak to bylo jenom antré na úvod. Teď jde o ty důsledky, protože Sasko-Anhaltsko, můžeme si říct, malá spolková země, která nás nemusí vzrušovat. Budou následovat další dvoje volby příští týden v Berlíně a v jiné východoněmecké spolkové zemi. Tuším, že Mecklenburgsko-přední Pomořansko. To má ještě méně obyvatel, 1,5-1,6 milionů, zatímco Berlín má kolem 4 milionů. Berlíně to vypadá, že AFD nevyhraje. Na druhou stranu
4: tam podle posledního dne zveřejněného průzkumu by mohla nebo měla vyhrát levice podle průzkumu pro CDF.
5: Přesně doplní. Tak, vy říkáte levice, je to strana Die Linke, která ale je, navazuje na komunistický odkaz, takže to není ta klasická levice, aby se nikdo ji nepředstavoval a neplete z SPD nebo z naší sociální demokracie.
4: Je to levice s velkým L.
5: No, s velkým...
4: Dobře.
5: Ano, to jste řekl dobře, já bych ještě použil expresivnější výraz, ale je to vlastně... Když to nadnesu protipol AFD, to, co je na pravém spektru AFD, tak na levém spektru, ale ještě asi více je Die Linke. Takže vidíte, že v některých spolkových státech dochází opravdu k dramatické polarizaci společnosti. A ten vliv na celoněmeckou politiku. Víte, jde o to, co má AFD v programu. Protože AFD dneska již není okrajová strana a i na celoněmecké úrovni poslední preference hovoří o 29% a že by to byla nejsilnější strana v celém Německu. To je opět obrovský nárůst, včetně těch bohatých států západního Německa. Jde o to, že AFD má v programu vystoupení z Evropské unie, opuštění Schengenu, zrušení eura. To v okamžitém krátkodobém horizontu. Potenciálně ho nahradit jakýmsi vágním hospodářským společenstvím, které není nikde jasně stanoveno. Vedle toho chce v tom horizontu nikoli okamžitém, ale relativně krátkodobém opustit i NATO a založit jakési nějaké sdružení evropského obranného společenství. To jsou nesmírně silná slova, která, a to je pro českého voliče klíčové, by mohly poškodit i Českou republiku. Ať chceme nebo nechceme. My jsme z ekonomického hlediska, a já to opět nadnesu, další spolkovou republikou Německo. My jsme závislí na ekonomickém výtlaku, síle a zakázkách Německa. Ve chvíli, kdy toto se zhroutí ve smyslu, že Německo odejde z Evropské unie, ze Schengenu, tak v tu chvíli se vytvoří takové bariéry, že český průmysl dostane direkt, ne facku, direkt a spadne na zem. Čili to je problém i pro nás, kdyby něco takového, tato vlna se měla přenést do celoněmeckého měřítka a vidíme, že ty preference tomu nasvědčují. Dále, když někdo adoruje, glorifikuje AFD, AFD dlouhodobě říká, že nejsilnější je ve středním Německu. Pane Pancíř, já to vysvětlím. My jsme si řekli, a tak to i je, pojďme to jenom pardon posluchačům ozřejmit, že největší síla AFD je opravdu v bývalém východním Německu. Oni záměrně používají termín střední Německo pro východní Německo. No tím evokují minulost, protože východní Německo bylo celé Slezsko, polovina Polska, ale ostatně i Sudety. Takže vidíte, co je vlastně nevysloveným, ale jasně naznačeným cílem. No prostě... restaurace toho Německa v těch hranicích, které byly před druhou světovou válkou, do toho nacionalistické tendence, proruské tendence, ekonomicky opět navázanost na Rusko, obnovení Nord Streamu jako plynovodu. To všechno vlastně je buď fyzicky napsáno, nebo vysloveno AFD. Takže pro nás si nemyslím, že to je úplně šťastná zpráva.
4: Na druhé straně, pokud opravdu by se AFD dostala k moci, nezůstane z těch slibů jenom to, že to je někde v archivu? Nestane se něco podobného, co možná můžeme vidět u italské premiérky Meloniové?
5: No já si nemyslím, že bych tam viděl tendence obnovovat římské impérium u premiérky Meloniové. To si nemyslím. Myslím si, že ta racionalita uvnitř její strany je větší než v AFD, máte ale pravdu.
4: A byla i před těmi 5 lety, než se dostala k moci, nebo před 4 lety?
5: Myslím si, že do jisté míry ano. Na druhou stranu, a teď to není tak, že bych chtěl demonizovat AfD. Pozor, když někdo nazývá AfD neonacistickou stranou, tak s tím kategoricky nesouhlasím. To si nemyslím. Samozřejmě, ti, kdo jsou extrémně pravicově smýšlející, tak koketují s AfD. Ale není to tak, že by každý člen AfD byl extrémně pravicově smýšlející. Na druhou stranu je pravda, že kdo je extrémně pravicově smýšlející, tak koketuje s AfD. To tím nemyslím. Já jsem tím jenom řekl, co je jasně v programu. Vystoupení z EU, vystoupení z eura, vystoupení ze Schengenu. Pro nás by to byly velké ekonomické problémy. Nazývat východní Německo středním Německem, to znamená reminiscence, jednoznačná reminiscence. Nenávist vůči imigrantům. A když jsme u toho, to je přesně to, co se bojím, aby potom nemohlo být otočeno proti nám. To je ono, Sudety, Slezsko, Polsko, to prostě by potom mohlo tuto situaci evokovat. A vy říkáte, že by ta strana mohla být pohlcena nějakou větší typu CDU nebo SPD na celostátní úrovni.
4: Já říkám, že by se mohli posunout ten program, že tak. By potom byl realističtější, možná vstřícnější.
5: Ano, ale my jsme v situaci, kdy dnes, kdyby byly parlamentní volby v Německo, by nebyla alternativa pro Německo druhou stranou, ale první. Ona by dominovala, ona by určovala ten program. A podívejte se na CDU, kancléře Merce a propad jeho preferencí. Konrad Adenauer jako novodobý zakladatel Německa po druhé světové válce se určitě musí obracet v hrobě, protože ten propad je největší, je bezprecedentní. Ale přitom, a vidíte, ani my jsme to tady spolu nerozebírali, CDU se podařilo drtivým způsobem omezit ilegální migraci do Německa. A přesto vidíte, že Němcům to nestačí už. A ta AfD, a teď vám řeknu ten konkrétní příklad, když budou spolu ve vládě, AfD bude kritizovat a vysávat CDU v tom smyslu, že no vy jste sice omezili ilegální příjem migrantů, nicméně podívejte se na historii mama Merkel, která je sem pozvala. My už nechceme jenom omezit ten příjem, my chceme tyto vysídlit, ty, kteří tady jsou a změnili klima těch měst, ale to právně při současném právním rámci není úplně možné. Takže tam samozřejmě existuje riziko, že ta AfD naopak ty extremistické tendence dosadí i na tu celostátní úroveň a zcela logicky bude sklízet úspěch u řady voličů, kteří chodí například po Mnichově nebo Berlíně ještě více. Já mám řadu spolužáků, protože jsem studoval v Německu a když mě moje kamarádka řekne, že už v Mnichově nemůže jít večer v pátek na procházku v minisukni, no tak to je přece ale strašlivé. A to ty Němci vidí to dnes a denně. A když AfD řekne, my je vysídlíme, no tak je to lákavé. Čili to riziko tam existuje.
4: Určitě se k Německu vrátíme, ale přece jenom na úplný konec dnešního rozhovoru bych chtěl položit ještě otázku k tomu, co už jsem říkal v úvodu, k jednání amerických vyjednavačů v Moskvě a v Kyjevě. Následně si americký prezident telefonoval s Vladimírem Putinem, byl velmi optimistický po tom rozhovoru. Přiblížili tyhle ty dvě události mír na Ukrajině?
5: Byl bych opatrný, nemyslím si, že nějak zásadně přiblížili, ale díky americké angažovanosti v Perském zálivu, jak bych ho nazval Perským dobrodružstvím, které je od konce února, tak se to těžiště zájmu světové politiky, geopolitiky, ale i americké zahraniční politiky přesunulo z rusko-ukrajinského konfliktu z vyřešení rusko-ukrajinského konfliktu právě na Blízký, respektive Střední východ. Tím pádem nebyla akcentovaná touha ani snaha ten konflikt nějak moderovat. Takže to, co je pozitivní, opět se tam vydali vyjednavači. To je první důvod, který si myslím, že vlastně je dobrá zpráva. A druhý, ještě důležitější, neletěli tentokrát pouze do Moskvy, aby adorovali moskevské vánoční trhy. To vidím ten obraz přímo, jak tam jdou po vánočních trzích Vitkov s Kušnerem a adorují přezdobené ruské ozdoby, ruské stromky, znáte to sám. Ale sebrali se a jeli i do Kyjeva. Takže viděli i ten úhel pohledu obránců, viděli úhel pohledu Volodymyra Zelenského. Takže já doufám, že ta zpráva bude vyváženější než v minulosti. Určitě nějaká přijde, určitě přijde nějaký nový návrh nějakého bodového programu, což je dobře, ale nejsem přehnaně optimistický v tom smyslu, že bychom se na naše Vánoce nebo i na ruské pravoslavné Vánoce měli dočkat finálního míru.
4: Říká expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
5: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
4: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Adéla Burešová přináší zpravodajský servis.
1: Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Veřejnost se letos může poprvé podívat na mezinárodní závody horských služeb. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Řecko 3-1 a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách kolem 14.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
1: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Ve Švédsku roste zájem o takzvané předběžné hlasování. Proti předchozím volbám už své hlasy odevzdalo o čtvrtinu víc voličů. Samotný volební den je až v neděli.
4: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Starostové měst v Anglii budou moct vybírat takzvanou turistickou daň. O výši poplatku, který bude součástí ceny ubytování, budou rozhodovat v jednotlivých městech. Starostové zvolení za laboristickou stranu slíbili, že daň nebude vyšší než 5% ceny ubytování. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, třeba s doláním feraty nebo slaňováním. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost, říká náčelník horské služby z Jizerských hor David Savický.
5: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
1: Sport. Českým volejbalistům se povedl vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obranným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček, který popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
6: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím nedokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pán Bůh, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako chlepý kuřek zrnu. Zaplať pán Bůh za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
1: Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v ženské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryovou Krugerovou 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní grandslam.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 za Břístvím a nehoda u náměště nad Oslavou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený levý pruh. Na D5 se pracuje za Plzní ve směru na Rozvadov. Od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až za Nýřany na 95. kilometr se projíždí pouze jedním pruhem. Skončit mají tam až v pondělí. A u náměště nad Oslavou zasahují záchranáři u letiště. Za obcí Sedlec ve směru na Kramolín havarovalo za zatáčkou osobní auto. Průjezd je omezený, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit ještě mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu, hodiny ukazují 4:05, dnes máme sobotu 12. září a přeji příjemné víkendové probuzení všem. Je ve škole výtah a dostane se dítě na vozíku do třídy, jídelny nebo na toaletu? I takové věci musí rodiče handicapovaných často složitě zjišťovat sami. V Česku totiž chybí přehled, které školy jsou skutečně bezbariérové. Změnit se to teď snaží iniciativa Výtahy do škol. Tématu se budeme věnovat hned po písni od Pokáče.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.
8: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Najít vhodnou školu pro dítě na vozíku může zabrat dost času. A když se vhodná škola nakonec najde, často to znamená i hodiny dojíždění. Rodiče si navíc musí často sami zjišťovat, jestli se jejich dítě po škole vůbec bude moct bez problémů pohybovat. Celostátní přehled bezbariérových škol totiž v Česku chybí.
1: Barborka má kombinované postižení, péče o ní je trošku náročnější.
2: Vypráví Eva Valičková, maminka Barborky, která se pohybuje na vozíku.
1: 3 roky jsem jí vozila z Českého Krumlova do Českých Budějovic.
2: Když měla dcera nastoupit do základní školy, znamenalo by to dalších 9 let dojíždění. Školu našla 5 minut od domova. Budova ale není bezbariérová.
1: Má schodoles, ale ten nemůžete počítat úplně jako bezbariérový. Musíte to dítě přendavat z vozíčku na schodoles, ze schodolezu na speciální židličku. A takhle několikrát za den.
3: A právě s tímhle problémem se rodičům a dětem snaží pomáhat iniciativa Výtahy do škol, kterou založila Jindra Landová.
4: Ani ředitelé nemají představu, co přesně bezbariérovost je. Pro někoho je to 1, 2, 3 schody, že to je bezbariérové.
2: Ucelený přehled o přístupnosti škol zatím nemá ani stát, potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
5: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není. Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérové škol je jen málo.
2: Ombudsman proto s odborníky připravil dotazník pro celostátní mapování a chce ho doporučit ministerstvu školství. Za úpravy konkrétních budov ale podle ministerstva odpovídají především jejich zřizovatelé. Pokračuje mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Macura.
6: Za stav školních budov a zajištění bezbariérového přístupu odpovídají zřizovatelé, což jsou u mateřských a základních škol obce a u středních škol kraje.
2: Ministerstvo na odstraňování bariér ročně vyčleňuje 10 milionů korun. U nově postavených škol už bezbariérový přístup vyžadují stavební předpisy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radio.

0: Miley Cyrus vám dělala společnost v nočním radiožurnálu s písní End of the World. A na Moravě začaly tradiční velké vinařské akce. Pálavské vinobraní v Mikulově, ve Znojmě pak historické vinobraní a v Uherském Hradišti slovácké slavnosti vína. Hlavní program akcí je naplánovaný na víkend. Mikulovem dnes projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Znojmo zažije kostýmovaný průvod krále Jana Lucemburského. A Uherské Hradiště znovu zaplaví tisíce lidí v krojích. Své tradice a folklor tam představí třeba malá obec Boršice.
1: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
2: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
1: Do toho průvodu nás jde cirka 70 lidí, máme tam boršičanku, folklorní soubor Pentla, kde je zhruba 12 párů a máme děti z Pentličky ze starší skupinky, kde je zhruba 25 dětí. Plus ještě potom zástupci obce nebo kdokoliv z občanů, kdo se rozhodne jít s námi v kroji. Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás.

0: co lidem předvedou ti nejmenší, popisuje jedna z vedoucích souboru Pentlička Sabina Dvořáková.
1: Hlavně tance od nás, z našeho regionu, tím pádem vlastně Pentlička předvádí v průvodu hlavně Boršické, potom i třeba Polku nebo Valčík. Budeme všechno takhle dopilovávat, nějaké poslední detaily a pak už se uvidíme v průvodu a na pódiu.
0: Ještě před slavnostmi se ale musí nachystat kroje. Ty v Boršicích opravuje například Jitka Gotwaldová.
2: Chodí za nama, tetinama, které se tím zabýváme. Kroje se musí zprvu rozebrat, vypárat vyšívání, vyprat, no a potom znovu zpátky dát dohromady. No a ještě předtím pospravovat, dát nějak do rychtyku všechno.
0: U Boršičanů budou moct návštěvníci vedle vína a burčáku ochutnat i jednu specialitu – slané koláče. Ty společně s kolegyněmi připravuje Eva Bílková.
3: Tož to je kynuté těsto, slané těsto. Je tam cítit cibulka, česnek, čerstvá petrželka a velice to chutná. Za chvilku je to pryč.
0: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je půl páté. Krátké zprávy má Adéla Burešová.
2: Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle Státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid, starší sestra zesnulého krále Haralda V. Ten zemřel na konci srpna a ve středu měl pohřeb. Na něm se Astrid objevila na veřejnosti naposledy. O jejím úmrtí informoval norský královský dvůr v oficiálním prohlášení. Upřímnou soustrast vyjádřil i její synovec, současný král Håkon VIII. V Mikulově pokračuje pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku je i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. Dnes městem projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel.
3: Sport.
2: Nevidomý David Kratochvíl vyhrál i svůj 5. závod na mistrovství Evropy v paraplavání. V tureckém Gebze v disciplíně 100 metrů volným způsobem zvítězil časem 55,3 sekundy. O 31 setin tak Kratochvíl překonal vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati stříbro.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 za Souticemi a také u Služovic na Opavsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolonie čekáme během dne, pracovat se tam bude až do neděle ráno. Na silnici 43 z Brna do Svitav vás se zdrží omezení za Bořitovem na Blanensku. Kvůli stavbě jsou uzavřené 2 jízdní pruhy. Volný pouze jeden pruh, projíždí se Kyvadlově. A na silnici 46 z Opavy do Kobeřic opatrně mezi Oldřišovem a Služovicemi. Pracují tam teď zemědělci, na vozovce je větší množství techniky, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Jako první Čech by se měl příští rok podívat na Mezinárodní vesmírnou stanici. Armádní pilot a astronaut Aleš Svoboda už má za sebou měsíce tréninku, dalšího teď čekají přímo ve společnosti SpaceX, mimo jiné i v texaském Houstonu. Rozhovor s českým astronautem uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: To byl Alex Warren se svojí novinkou Passenger v nočním radiožurnálu. Astronaut Aleš Svoboda by se měl v polovině příštího roku jako první Čech podívat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se ale přesouvá do Spojených států, kde ho čekají stovky hodin tréninku. Mimo jiné i na základnách společnosti SpaceX v Los Angeles nebo v texaském Houstonu. Náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis s ním natáčel na vesmírném summitu v Paříži.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to z 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: V čem se třeba liší váš trénink jako pilota kosmické lodi od dalších členů posádky? Co jsou ty zásadní rozdíly?
1: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme 300 hodin specializovaného výcviku navíc. To znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angeles u firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
2: A na jakou část tréninku se těšíte nejvíc?
1: Tak asi na tu část, která je zaměřená na to pilotování toho nosného, té nosné rakety, respektive toho návratového modulu, na to orbitální manévrování, zblížení, spojení s tou orbitální stanicí. Samozřejmě jsou to především i různé nouzové scénáře. No a pak samozřejmě na tu část, která se přímo týká ISS a pak v neposlední řadě těch 13 českých experimentů, protože pro ten český průmysl, českou vědu a výzkum je tohle jedinečná příležitost, jak tu svoji práci přenést do toho unikátního prostředí ISS.
2: Co byste chtěl, aby tato mise přinesla české vědě?
1: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32, takže tohle je v podstatě jediná šance. A pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
0: Řekl radiožurnálu astronaut Aleš Svoboda. Na vesmírném summitu v Paříži s ním mluvil náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: S vámi byl Divoký Bill a teď už nás dělí jen 10 minut od páté, kdy začne ranní víkendový radiožurnál s Vojtěchem Biedermanem, tak s námi buďte i nadále a nyní reportáž na závěr nočního vysílání. Kašperské hory slaví 670 let od vzniku Zlaté cesty, která na Šumavě propojovala Čechy a Bavorsko. A jak lépe zahájit oslavy než velkým historickým průvodem Soumarů, kteří po stezce putovali už od středověku. Hned za Modravou ale na historickou karavanu čekalo, nebo spíš číhalo, jedno překvapení. Přepadli je totiž lupiči.
1: To se stáž výbrfal!
2: Kdo jsi? Verbizu!
1: Já jsem velký raubíř!
3: Na vedoucí zhruba 20 labků právě dává pokyn k útoku.
2: Co chcete?
4: Vězeň a...
3: Jsou to děti z Kašperskohorské základní školy.
1: Zlato, šperky, všechno cené, co máte.
3: V té karavaně je zhruba 25 historicky oblečených Soumarů, kolem 10 koní, kteří jsou obtěžkaní nákladem a zbožím.
2: My jsme jenom Soumaři, my máme jenom sůl.
3: Lektorem tady té 20členné skupinky labků je Karel Eschner.
5: Tváří se opravdu jak labkové, myslím, že si to užijou.
6: A... Tak a tady jsou i děvčata zlodějky.
3: Vy máte nějakou sekeru, koukám, krásné šaty. Petro, jak se cítíš v té roli?
7: Velice dobře a krásně jako princezna.
3: 12letý Tonda. Co víš o Soumarech?
8: Chodí se solí z Německa do Česka.
9: Nebyla to jenom sůl, ale sem do Čech putovaly třeba drahé látky anebo kořeník. Naopak ven z Čech se vyváželo třeba víno, ryby, pivo, chmel.
3: Tak a to už vysvětluje jedna z organizátorek akce Jana Sázavská.
9: Po téhle cestě chodili Soumaři ve středověku a my dnes navazujeme právě na tu tradici těch soumarských karavan a pochodů, kde ti Soumaři absolvovali celou tu cestu z Pasova až právě do Kašperských hor.
3: V té soumarské karavaně dnes jsou zástupci města Šerding, Grafenau a Kašperských hor.
9: Opravdu je to poprvé, kdy se spojili Soumaři ze tří různých států.
3: Soumarská karavana dnes dojde až do Kašperských hor. Tam ve 13 hodin zahájí městské slavnosti velký soumarský průvod městem. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o víkendu.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti,
0: lékařské novinky,
1: překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
1: v sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Německá strana AFD podala trestní oznámení na kancléře Friedricha Merce. Hokejisté Plzně i Liberce vyhráli v Lize mistrů. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Podmínky k poskytování úvěru se zpřísní, schválila to sněmovna. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci asi 590 tisíc lidí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
3: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
4: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
3: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
3: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AFD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu, když kritizoval plán strany na takzvanou remigraci v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AFD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou. V Chrudimi dnes slavnostně zahájí Dny evropského dědictví. Letošní ročník zpřístupní v Česku až do konce září na 700 památek. V programu je i 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a v mobilní aplikaci. Pokračuje Květa Vytvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
6: Chceme památky otevírat je zdarma, otevírat je s dalšími akcemi, tak, aby si lidé uvědomili, co památka všechno může být, jaký má význam pro něj osobně, pro město, pro tu společnost a aby si je zamilovali a aby je také potom chránili.
2: Sport.
1: Hokejisté Plzně uspěli v Lize mistrů i ve třetím utkání. Na ledě švýcarského Friburku vyhráli 4-2. Své první vítězství si připsal Liberec, který porazil dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Úvodní gól zápasu dal domácí útočník Jakub Rychlovský.
7: Myslím si, že všichni trenéři, hráči, všichni cítíme, že to úplně asi není ještě takový úplně ideální, jak bychom se chtěli prezentovat a pracujeme na tom každý den, ale vítězství si vážíme, prostě trápí nás to koncovka. V druhé třetině jsme se vytvořili, myslím, spoustu slibných šancí, spoustu šancí ze slotu, které musí končit gólem, takže je na nás hráčích, aby jsme na tom denodenně pracovali na tréninkách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici u Hulína a překážka v Rajhradu. Na dálnici D55 jeďte opatrně kolem Hulína ve směru na Otrokovice. Mezi 16. a 20. kilometrem budou silničáři provádět údržbu keřů a stromů. Čekejte je v pruhu pro pomalá vozidla. Na silnici 57 z Krnova do Bartultovic je omezený provoz ve městě Albrechtice. Ještě necelý měsíc tam mají opravovat povrch vozovky. Osobní auta projíždějí Kyvadlově, nákladní po objížďce přes Vrbno pod Pradědem. A na Brněnsku projíždějte opatrně přes Rajhrad. V Masarykově ulici za kruhovým objezdem směrem na Židlochovice stojí osobní auto, má defekt na pneumatice. Ve tmě není moc dobře vidět, tak dejte pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno místy až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i mlhy a přes den se hlavně na horách ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Tenisové US Open poznalo doslova před několika minutami druhého finalistu mužské dvouhry. O titul si proti Alexandru Zverevovi z Německa zahraje domácí Ben Shelton. Ten v ryze americkém semifinále sice ztratil s Francisem Tiafoem první sadu, ale nakonec ho porazil po 3 hodinách a 18 minutách a po setech 4-6, 6-3, 6-3 a 7-5. Víkendový radiožurnál jsme tedy odstartovali aktualitou z posledního Grand Slamu sezóny. Teď 6 minut po 5. hodině raní vám přeju pohodový poslech.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrman.

0: Už přes 3 měsíce funguje na Osoblažsku poptávková doprava, a to jako doplněk hromadné dopravy. Vyplňuje mezery v jízdních řádech. Elektroauta zatím svezla na 1200 cestujících. Pilotní projekt kraj platí z evropských peněz.
1: Dobrý den.
2: Věra Kubečková je seniorka z Osoblahy a přivítala mě u sebe doma.
1: Hned na druhý den, jako první asi občan z naší obce, který této služby využil.
2: Auto už nevlastní, protože ve svém věku už nechce riskovat řízení.
1: Nákupy, přátelské, rodina. Tak to byly ty moje hlavní trasy. Ale jednu připomínku mám. My tady máme spoustu společenských akcí, které bývávají jako ve večerních a nočních hodinách. My se dostaneme tam, ale my se nedostaneme zpátky.
2: Poptávková doprava totiž jezdí od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Službu ale využívají i děti. Například Lucie objednává auto pro svou dceru.
3: Chodí do školy do Třemešné, ty spoje z té Třemešné do naší obce vlastně nejsou vůbec, a nebo když už jsou, tak jsou opravdu třeba s 2hodinovým zpožděním, kdy dcera končí ve škole a nenavazuje jí tam žádný spoj. Určitě bychom byli rádi, kdyby to fungovalo i nadále.
2: Podle údajů z krajského úřadu využilo poptávkovou dopravu za 3 měsíce fungování zhruba 1200 cestujících. To je více lidí, než kolik v současnosti žije v samotné Osoblaze. Projekt má končit na konci října, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
4: Po ukončení pilotního projektu proběhne jeho podrobné vyhodnocení. Zaměříme se nejen na počet přepravených cestujících, ale také na ekonomické aspekty provozu, efektivitu systému a celkový přínos služby.
2: Na základě získaných informací pak kraj rozhodne, jestli bude poptávková doprava pokračovat nebo ne. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Slavný Rodkův Saturnin se poprvé dočkal muzikálového zpracování. Dnes bude mít premiéru v pražské Hyberny a my vás na ní ve víkendovém radiožurnálu ještě pozveme. Teď je ale 4:15 a máme pro vás taky předpověď počasí.
1: Počasí.
2: A vstáváme do polojasného nebo oblačného rána a přes den nás čeká mírné oteplení. Očekáváme polojasno až oblačno, teď po ránu může být lokálně i zataženo. A na Moravě a ve Slezsku tam počítejte ještě místy s mlhou. Přes den se hlavně na horách v Čechách ojediněle objeví přeháníky. Jinak ty nejvyšší teploty budou mezi 19 a 23 stupni. Na severovýchodě a východě republiky tam bude kolem 17. No a nejvyšší teploty na horách čekáme kolem 14 stupňů. Celsia malinko chladněji bude v Beskydech, kde se teplota dnes odpoledne zastaví na 10 stupních.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Malinovej sirup a nep vzpomínky na dětství kapely Miraj. Teď je 5:19 a s vámi je Ideál sobotní ranní radiožurnál. Ještě jednu reportáž pro vás máme před 17:30 a už jsem to tak trochu avizoval. V pražském divadle Hibernia bude mít dnes večer premiéru první muzikálová adaptace Saturnina Zdeňka Jirotky. Režie netradičního divadelního zpracování se ujal Tomáš Dianiška. No a teď tedy na radiožurnálu ty slibované podrobnosti.
1: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč.
2: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel neustále, nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
3: Kdo chce psa být? Husi vždycky najde, že?
1: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
4: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
1: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál Půl šesté. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Několik balistických raket vypálených Severní Koreou dopadlo do moře východně od korejského poloostrova. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany. Podle vyjádření tamní prezidentské kanceláře jde o porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Incident se stal den po ukončení společného vojenského cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. Ve Vyškově dnes po rekonstrukci otevřou barokní zahradu tamního zámku. Opravy trvaly 10 měsíců, stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty, 90 laviček i dětské hřiště s vodními prvky. Zahradníci vysadili tisíce trvalek i desítky stromů. Současně se zahradou se otevírá taky opravený domek zahradníka, kde bude nově kavárna. Součástí slavnostního otevření bude komentovaná prohlídka zahrady.
4: Sport.
3: Čeští volejbalisté zvládli vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 u Nýřana, taky na D55 u Hulína. Na D5 se pracuje za Plzní ve směru na Rozvadov. Od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až za Nýřany na 95. kilometr se projíždí pouze jedním pruhem. Skončit tam mají omezení až v pondělí. Opatrně i na dálnici D55 kolem Hulína. Mezi 16. a 20. kilometrem ve směru na Otrokovice se pohybují silničáři s technikou. Stříhají tam keře a stromy u vozovky. Čekejte je v pruhu pro pomalá vozidla. A u Třeboně se připravte na semafory na silnici 34 do Jindřichova Hradce. U Staré Hlíny pokládají nový povrch vozovky. Volná je pouze polovina vozovky, poté druhé se projíždí ke Vadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Mlhavé máme dnešní ráno na jihu Moravy. Brno hlásí mlhu, aktuálně je ve městě teplota na 7 stupních Celsia. Mlhavo je taky v Ostravě, tam je to podobné, teplota kolem 8 stupňů. Centrum Prahy hlásí 12 stupňů Celsia, 11 potom Přimda na Tachovsku a v Chebu je kolem 6 stupňů. To je tedy aktuální situace, nás ale čeká docela příjemný víkend. Oproti včerejšku se taky mírně oteplí, očekáváme polojasno nebo oblačno. Ráno teď ještě tedy bude lokálně zataženo na Moravě a ve Slezsku místy mlhy. Přes den se potom hlavně na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty by měly být mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě republiky naměříme kolem 17 a na horách to bude kolem 14 stupňů. A ještě pohled na zítřek. Zítra už bude převážně zataženo, srážky taky skoro všude a nejvyšší teploty budou vlastně skoro podobné těm dnešním. 18 až 22 stupňů Celsia. A teď už je tady Vojtěch Bydrman. Hezké ráno.
2: Děkuju za slovo a ještě doplním, že v Ratibořicích v Babičině údolí dnes pořádají dožinky, které jsou podzimní obdobou jarních ovčáckých slavností. Na prostranství u sousoší babičky s dětmi na vás čeká bohatý program opřený o tradice našich předků. Užijte si lidovou muziku a tance, dobré jídlo a pití i dožinkové tradice v Ratibořicích u České Skalice.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: V rozvodně Koštov na Ústecku funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry skupiny ČES. V reálném prostředí si tam můžou vyzkoušet běžné i mimořádné provozní situace. Výcvikové pracoviště je jediné v severních Čechách. Společnost ho potřebuje třeba pro zácvik nových zaměstnanců.
1: Byla provedena nějaká zkouška, ta zkoušečka opravdu funguje. Je dobrý, že tady se může zkoušet vlastně, co chceme, protože to je celý bez napětí, je to vlastně odpojený od nějakého vrchního vedení.
2: Cvičný zásah poruchové čety elektromontérů komentuje jejich šéf Lukáš Zavoral.
1: I když přijdou ty noví montéři, tak se tady udělá, nevím, 4x, 5x do roka pro ty mladí, kteří přišli, a ty starší kluci jim to vlastně všechno ukážou. Můžou si to ošahat, aby to rovnou nevlítli do toho ostrýho provozu.
2: Řešení poruchových stavů si tady na nečisto a bezpečně bude zkoušet na 180 provozních montérů.
3: V horní části je nízký napětí, kde je možnost simulovat základní poruchy.
2: Ukazuje manažer útvaru Vladimír Ibrmajer.
3: Tady z této části, co vidíte ukázku, tak je vysoké napětí, kde si simulujeme možnosti manipulace s prvky, zajišťování pracoviště, případně opravu poruchy. Souvisí to s nástupem nových lidí, takže potřebujeme zacvičovat.
2: Některé poruchy je možné odstranit dálkově. Montéři si to nacvičí na digitálním simulátoru pod vedením Přemysla Hofmana.
4: Tak my tady můžeme na tomto modelu procvičovat, jak ty základní manipulace provádět bezpečně, a zároveň nám to umožňuje vytvářet poruchy, tak aby si montéři uvědomili, co se může dít, jak se má postupovat. Pokud by přestalo fungovat toto dálkové ovládání, o to slouží další část polygonu, která je právě dole, kde se ty lidi můžou učit, jak fyzicky už to províst na místě, aby se ty stavy dali dál posunout.
2: Výcvikové středisko slouží zaměstnancům společnosti, ale využijí ho taky studenti elektrotechniky a energetiky. Z Koštova Jana Vitásková, Radiožurnál.

Přibývá lidí, kteří se údajně bez svého vědomí ocitli na kandidátních listinách různých stran před říjnovými komunálními volbami. Někteří tvrdí, že jim kdosi sfalšoval podpisy. Další hlásí, že netušili, co podepisují. Případ prověřuje policie v Brně a poslechnout si o tom můžete taky v aktuálním vydání našeho pravidelného podcastu Brněnská jedenáctka. Najdete ho i tentokrát v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

0: počasí.
1: Většinou se dnes po ránu teploty drží kolem 10 stupňů Celsia, když se podíváme do Telče, aktuálně je tam 7 stupňů, 10 stupňů potom vidí na teploměrech Pardubice, tam zůstává obloha oblačná, sněžka má naopak skoro zataženo a poměrně chladno 5 stupňů Celsia, ještě o stupínek méně je na Lysé hoře v Beskydech. Cheb aktuálně 6 stupňů, Karlovy Vary oblačné ráno s 8 stupni a stále ještě se tvoří mlhy, a to hlavně na jihu a na jihozápadě Moravy a Slezska. Očekáváme nakonec polojasno až oblačno. Lokálně se můžou objevit přehánky a bude to na horách, především v Čechách. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Přes den se pak zejména na horách v Čechách můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty dnes vylezou mezi 19 a 23 stupňů. Na severovýchodě a východě území čekáme teploty kolem 17. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 14 stupňů.
1: A v Beskydech podle meteorologa Filipa Smoly bude odpoledne kolem 10 stupňů Celsia. Čeká nás tady docela příjemný víkend, zítra už ale bude převážně zataženo, mohly by se taky skoro všude objevovat srážky a nejvyšší teploty by měly být podobné těm dnešním, to znamená 18 až 22 stupňů.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Na Radiožurnálu vás teď pozveme na výstavu. Spisovatel Arnošt Lustig by letos oslavil sté narozeniny. Přežil terezínské geto a tato zkušenost pak ovlivnila velkou část jeho tvorby. Památník Terezín jeho život teď připomíná novou výstavou v Malé pevnosti.
1: Ve výstavě je ve zkratce Arnoštův život s krásnými ilustracemi Elišky Podzimkové, které mají nadhled a hloubku.
2: Popisuje dcera Arnošta Lustiga Eva Lustigová. Ta spolu s Markétou Pilátovou napsala knihu, která se jmenuje stejně jako nová výstava Arnoštova cesta a zachycuje důležité milníky ze života známého spisovatele.
1: Arnoš říkal, že prožil asi 20 životů.
2: Jen se štěstím za války unikl smrti, přibližuje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Arnošt Lustig byl jako 16-letý deportován do Terezína v roce 1942 a odtud se dostal do Osvětimi, z které byl potom ke konci války deportován a podařilo se mu vlastně uprchnout z transportu smrti.
1: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl persona non grata.
2: Shrnuje zásadní momenty života svého otce Eva Lustigová. V šuplíku Arnošt Lustig nechal také 7 filmových scénářů. Ty teď nadační fond v čele s Evou Lustigovou plánuje nabídnout filmovým produkcím.
1: Jeden z nich je například s názvem My tři se nerozejdem. Ludvík Aškenázy a Arnošt Lustig napsali umělecký scénář a musím říct, že to je film na Oscara.
2: Arnošt Lustig tak i 100 let po svém narození díky svému odkazu zůstává nesmrtelný. Výstavu mohou návštěvníci shlédnout v předsálí Malé pevnosti do konce roku. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: Foje Střelnice v Jindřichově Hradci dnes zaplní květiny. Studenti a učni floristických oborů tam budou od 10 hodin vytvářet netradiční květinové vazby. Nákupem kytice budete moct podpořit péči a služby pro lidi s postižením. Výtěžek tohoto ročníku květinového odpoledne totiž pořadatelé věnují organizaci Otevřená okna. Tady je Radiožurnál. Dobré sobotní ráno, je 6 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Pacientům s plicní fibrózou pomůže v Česku nový lék. Místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová navštívila Ukrajinu, přestože jí oficiální cestu neschválil parlament. Tenistka Kateřina Siňaková společně s Američankou Townsendovou vyhráli US Open. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Nemocným v Česku pomůže nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií větší než u dosud používaných léčiv, vysvětluje přednostka pneumologické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice Martina Koziar-Vašáková.
3: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
1: Plicní fibroza se zpočátku projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Vliv na ní má špatná imunita, infekce, kouření nebo vdechování škodlivých látek ve znečištěném prostředí. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Setkala se mimo jiné s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony z Iráku. Několik lidí bylo zraněných. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetření. Ropovod je jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Ve Znojmě začalo historické vinobraní. Hlavní program je dnes. 2 hodiny popoledni projde městem tradiční průvod vedený Janem Lucemburským. V centru budou celý den otevřené dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program pokračuje na několika scénách po celém městě, říká ředitel Znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký.
4: Po městě najdete spoustu stánků, samozřejmě s vínem, s burčákem, kromě již zmíněného průvodu se můžete těšit na rytířské souboje na koních. Jezdecké show, ulička chudiny středověka, která je velmi oblíbená, neboť v ní můžete okusit historický život.
1: Dnešní program zakončí v 10 hodin večer ohňostroj, který můžou lidé sledovat z Masarykova náměstí.
5: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková slaví v dámské čtyřhře 12. grandslamový titul v kariéře. Z domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní grandslam. Po zápase Townsendová několikrát svou spoluhráčku chválila. Nejenom za výkon na kurtu, ale i za to, že Američanku dokázala po špatném vstupu do utkání uklidnit.
6: Byla jsem fakt hodně nervózní. Když jsme v prvním setu prohrávali 1-4 nebo pak 2-5, tak jsem Katce říkala, že jsem v křeči, že se do toho nemůžu trefit. A ona mě z toho dostala. Pořád mi říkala, je to v pohodě, je to normální, hrajeme finále, dostaneš se do toho. A o tom to celé je, mít vedle sebe člověka, který vás v těchto situacích podrží.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D3 před sobě slaví a omezení na D1 za Souticemi. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic zvyšte pozornost za Planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony se mohou vytvořit až během dne, pracovat se tam bude až do neděle ráno. A na silnici 43 z Brna do Svitav vás zdrží omezení za Bořitovem na Blanensku. Kvůli stavbě jsou uzavřené dva jízdní pruhy. Volný je pouze jeden pruh, kterým se projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku ráno místy mlhy, přes den se hlavně na horách ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Český rozhlas Plzeň dnes zve na tradiční turistický pochod rozhlasová 25. Obě trasy vedou kolem přehrady České údolí, delší z nich k nedaleké Nové Vsi, následně po silnici do obce Lhota, kde po lávce Járy Cimrmana překročíte řeku Radbuzu. Kratší trasa je poloviční a taky odstartuje před hlavním vchodem Českého rozhlasu Plzeň. Jedinou podmínkou je dokončit pochod do 16 hodin. A když to zvládnete, v cíli si můžete třeba tradičně opéct busty. Další víkendové tipy jsou taky na našem webu radiožurnál.cz.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Vojtěch Bidrman.

0: Švédové jdou zítra k parlamentním volbám. Jedna z věcí, podle které se můžou rozhodovat, je přístup k prodeji alkoholu. Končící vláda totiž rozvolnila dosavadní přísná pravidla. Ještě donedávna měl na prodej alkoholu ve Švédsku monopol stát. Jeho prodejny ale mají omezenou otevírací dobu.
1: V pracovní dny máme otevřeno od 10 do 7, v sobotu od 10 do 3 a v neděli máme zavřeno.
2: Turista, který se o víkendu přišel podívat třeba do nějaké palírny, tak sice mohl na baru ochutnat, prokoupil lahve sebou domů, ale musel v lepším případě rychle utíkat do státního monopolu, pokud přišel pozdě, měl až do pondělka smůlu. I proto pravicová vláda premiéra Ulfa Kristerssona schválila revoluční změnu, takzvaný gårdsförsäljning, prodej v místě výroby. Podle Emily z výrobny ginu Stockholms Brennery to ale ani dnes není tak úplně jednoduché.
1: Návštěvník si musí objednat prohlídku. Ta musí mít vzdělávací charakter. Musí trvat minimálně 30 minut a musí být placená. Tohle všechno musí nastat, abychom vám směli prodat lahev.
2: Tak procházíme s takovou malou skupinkou, jsme jenom čtyři dozadu do zadní části baru, kde nás čeká tady ta přednáška.
1: Na začátku jsme taky museli lidem povinně říkat, že je pro ně alkohol škodlivý. To naštěstí změnili.
3: A teď nastává ta zábavná část. Můžete si vybrat, kterou láhev si koupíte.
2: Tak protože jsem tady kdysi natáčel reportáž do zápisníku zahraničních zpravodů, tak už mám zkušenost a chtěl bych si koupit místní aperitivy, které mi tehdy chutnaly. A to prý nejde.
1: My tady vyrábíme gin, to je v pohodě. V těch aperitivech je taky, ale hlavní složkou je jablečné víno, které nám dělají jinde. To by se nám sem výroba nevešla. A protože většina nepochází přímo z téhle výrobny, tak to prodávat nemůžeme, i když jsme to ve skutečnosti tady udělali.
2: S každým nákupem je také podle Emily spousta byrokracie, aby bylo jisté, že je vše v pořádku. Zákon je zatím v testovacím režimu a má platit 6 let, aby se ukázalo, jak se osvědčí. Zda bude pokračovat, bude záviset i na budoucí vládě. Zatímco strany současné vlády jsou nakloněny dalšímu uvolňování, levicová opozice, která v předvolebních průzkumech vede, byla v minulosti spíš proti. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.

Kapela R.I.M. na Radiožurnálu, dnes je sobota 12. září. 6 hodin a 15 minut, dobré ráno. Zprávy doplní Tereza Tomášková.

0: Připravená jsou hudební vystoupení i stánky s občerstvením.
1: Počasí.
2: A to by měla mít horská služba v Jizerských horách docela příjemné, protože oproti včerejšku se taky mírně oteplí a dnes meteorologové očekávají polojasno až oblačno. Přes den tedy polojasno až oblačno, teď po ránu ještě lokálně i zataženo. Na Moravě a ve Slezsku tam se budou místy jinde spíš jen výjimečně vyskytovat mlhy. Přes den potom na horách v Čechách ojediněle počítejte s nějakou tou přeháňkou. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě republiky bude kolem 17 a na horách zpravidla kolem 14 stupňů Celsia.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: tak to byl single Evy Farné, který vyšel letos v červnu těsně před jejími velkými koncerty v pražském Edenu, které nakonec ve všech třech případech vyprodala. 6 hodin 19,5 minuty k tomu, tady je víkendový radiožurnál. Technici začali stavět vodovod v chatové oblasti v Lukách pod Medníkem v okrese Praha Západ. Ředitelství silnic a dálnic musí majitelům nemovitostí zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody. Dá se totiž předpokládat, že jim vodu ze studní odvede tunel. Ten povede přímo pod chatami a bude součástí středočeské části dálnice D3.
1: Vrtací souprava vrtá zajímavým způsobem díru pod zemí, tak aby do ní mohla přijít vodovodní trubka.
2: Je to vlastně řízené horizontální vrtání. Máme mašinu na pásech.
1: Technik Jaroslav Schreiber.
2: Která dává tyče po 3 metrech na závity, ale vepředu je elektrická sonda, kterou navádíme. Vždycky se to skládá ze 2 lidí, jeden měřič a druhý vrtař.
1: Ulehčíte si teda spoustu práce tím, že nemusíte kopat?
2: Spíš to ulehčí samozřejmě těm lidem okolo. Když tady nemají 100 metrů rozbagrovaných, ale mají jenom 2 díry po 100 metrech, tak samozřejmě to ulehčí hlavně tady těm osadníkům.
1: Technici dávají černé umělohmotné potrubí do vyvrtané díry v hloubce asi 1,5 metru.
3: Je to 63 průměr,
1: říká technik Jirka.

0: To je řízený vrt, 140 metrů dlouhý.
1: Chatařka Karolína. Karolíno, co říkáte tomu, že budete mít novou vodu?
2: My máme vlastní vodu, vlastní studnu, a když budeme mít nový vodovod, tak prostě to budeme platit. To jsou peníze, takže z toho nadšená teda fakt nejsem.
1: Chatařka paní Ilona, krásná chata, dva hlídací psy. Co říkáte tomu, že se tady staví vodovod?
3: Pro nás je určitě vodovod fajn. Problém ale nastává v tom, že my sice ano, budeme na tom líp kvůli vodě, ale okolní krajinu nám to tady v podstatě stejně zničí.
1: Mluvčí ŘSD Jan Riedl říká, že vodovod má zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody asi 50 domům.
4: Zajišťujeme místním vodu předem pro případ, že by vrtné práce nebo samotná stavba tunelu dálnice D3 snížily hladinu spodní vody nebo narušily podzemní prameny v okolí.
1: Za vodovod zaplatí silničáři asi 12 milionů korun. Z Luk pod Medníkem, Radek Duchoň, Radiožurnál.

V rychlosti nejdůležitější zprávy z tenisového US Open. Kateřina Siniaková vyhrála spolu s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru a získala svůj celkově už 13. Grand Slamový titul. A jasno je taky o finalistech mužské dvouhry. O prvenství se v neděli večer poperou Alexander Zverev a Ben Shelton. Náš reportér David Prouza bude v New Yorku i dál u toho.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
2: Počkej, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
3: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Decadencers a divadlo Bratří Formanů. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na Pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Tak já přijdem.
4: Radiožurnál je půl sedmé. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Napsal to na sociální síti X. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský taky potvrdil, že se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku. Pravidla pro pobyt cizinců v Česku se zpřísní, schválili to poslanci. Novela má migrační agendu taky digitalizovat, a to od ledna 2029. Úřady by tak měly mít lepší přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Povinně registrovat se budou muset i občané Evropské unie s pobytem delším než 90 dní. Až doteď se úřadům hlásili pouze dobrovolně. Novelu teď dostane ke schválení Senát. A v Chebu je Den železnice. Nabízí přehlídku historických i moderních lokomotiv nebo drezín, jízdy zvláštních vlaků i komentované prohlídky železničních exponátů na Točně. Zájemcům se otevře i nová opravárenská hala Českých drah v Chebu. V 8 hodin večer pak začne světelná show, kdy se ve speciálním osvětlení za hudebního doprovodu představí historické i současné železniční exponáty.
6: Sport.
5: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá. Od postupové čtvrté pozice ji dělily 0,2 sekundy. A kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil páté místo. Vyhrál Němec Huml.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D3 před Soběslaví a nehoda u Hustopečí nad Bečvou. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic stojí za planou nad Lužnicí na 93. kilometru nepojízdné vozidlo. Projíždějte opatrně. Na nehodu pozor na silnici 35 z hranic do Valašského Meziříčí. Mezi Miloticemi a Hustopečemi nad Bečvou osobní auto srazilo zvěř. Připravte se na překážku na vozovce. Na Pelhřimovsku zasahují záchranáři na silnici 129 z Pacova do Hořepníku. V zatáčce před Březinou havarovalo osobní auto. S opatrností projedete. A u Plané na Tachovsku zpomalte na silnici 230 do Stříbra. Na konci lesního úseku čerstvá nehoda a na místo jede policie, tak i tam dejte nohu z plynu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnes po ránu na mnoha místech polojasno, ale na mnoha místech taky skoro zatažená obloha. Skoro zataženou je aktuálně v západních Čechách, třeba Karlovy Vary mají podmračenou oblohu a teplotu kolem 8 stupňů Celsia. Skoro zataženo zůstává taky nad Prahou, ve městě většinou kolem 11-12 stupňů. Naopak polojasné ráno hlásí Pardubice, tam je teplota na 10 stupních, vzdálenou mlhu hlásí meteorologická stanice v Brně-Tuřanech, kde je taky oblačno a teplota na 8 stupních Celsia. Když se podíváme do Telče, tam je 9 stupňů a v Krkonoších v Peci pod Sněžkou 7 stupňů. Před námi ale příjemný víkend a oproti včerejšku se taky trošku ještě ochladí, oteplí. Očekáváme polojasno až oblačno, místy se ale dnes po ránu ještě budou tvořit mlhy, ale jinde to bude jenom ojediněle, většinou na Moravě a ve Slezsku.
10: Přes den se pak zejména na horách v Čechách můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty dnes vylezou mezi 19 a 23 stupňů. Na severovýchodě a východě území čekáme teploty kolem 17. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 14 stupňů.
9: a v Beskydech podle meteorologa Filipa Smoly bude kolem 10 stupňů Celsia. Takže ještě jednou to shrnu, dnes mírné oteplení a zaprší jenom výjimečně. Ještě pohled na neděli, ta by měla být převážně zatažená, srážky už skoro všude a nejvyšší nedělní maxima 18 až 22. Tolik zprávy. Vojtěch Bydrman je s vámi, hezké ráno.
4: No a když už se tady takhle krásně oteplí, tak vás ještě pozveme na Řepínské vinobraní na Mělnicko, které nabídne lahůdkové speciality a především burčák z odrůdy Solaris. Celým dnem vás bude provázet živá hudba v podání místních kapel a akce začne v 11 hodin dopoledne. Kromě dobrého jídla, pití a hudby nabídne taky možnost poznat vinařskou krajinu zblízka. Vám všem tedy přejeme pohodovou sobotu.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
6: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Včera jsme si připomněli 25 let od teroristických útoků na Spojené státy. Atentátníci z Al-Kaidy tehdy unesli 4 letadla. 2 narazila do mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku, 3. do washingtonského Pentagonu a 4. se zřítilo v Pensylvánii.
1: Pietního aktu se u památníku takzvaných dvojčat v New Yorku zúčastnil americký viceprezident J.D. Vance, starosta města Zohran Mamdani nebo všichni žijící ex-prezidenti USA. Právě toto památní místo se stalo pro Američany důležitým symbolem, říká profesor z Bostonské univerzity Igor Lukeš.
2: Je to umělecké dílo, které vyráží dech svou krásou, svou kvalitou a skutečně plní svou úlohu tím, že nám připomíná právě tu událost, která se odehrála už před čtvrtstoletím.
1: Současný prezident Donald Trump uctil památku obětí v Pentagonu. Ve svém projevu mimo jiné tehdejší události spojil se současnou válkou s Íránem. Ameriku události z roku 2001 zcela změnily a dotklo se to i vnímání svobody. Zvýšily se třeba bezpečnostní kontroly na letištích, univerzitách, ale i v dalších veřejných budovách, dodává Igor Lukeš.
2: Policie začala uzurpovat stále větší pravomoci. Amerika se začala postupně zavírat. A protože ti teroristé, jak jsem už zmínil, byli většinou z Blízkého východu, ze Saudské Arábie především, tak najednou všichni z těch zemí byli podezřelí.
1: Spojené státy v důsledku útoků také spustily globální válku proti terorismu. Ta zahrnovala hlavně invaze do Afghánistánu a Iráku. Při nich zemřel asi 1 000 000 lidí a Ameriku stály biliony dolarů, připomíná analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček.
3: A ten výsledek byl takový, že Talibanu trvalo 11 dní získat zpátky například Afghánistán. Takže myslím, že ty výsledky jsou minimálně rozporuplné a určitě bychom měli zpětně problematizovat, jestli opravdu měli nějaký výsledek a jestli za tu cenu lidských životů a peněz stál.
1: Útoky ale měly dopad i na Česko. To bylo v té době 3. rokem součástí Severoatlantické aliance. A česká armáda se na základě aktivace aliančního článku 5 zapojila třeba do následných bojů v Afghánistánu. Na situaci reagovaly i další bezpečnostní složky, pro které se boj s terorismem stal hlavní prioritou. Popisuje to bývalý šéf vojenské zpravodajské služby Zdeněk Novák.
4: Pokud tady probíhala nějaká transformace, která probíhala od odstupu do NATO, tak byla urychlená v tom smyslu, že se daleko víc akcentovaly otázky krizového řízení, krizového managementu, propojení jednotlivých bezpečnostních složek, včetně zpravodajských služeb.
1: A za čtvrtstoletí se výrazně proměnil i terorismus v Americe i v Evropě. Podle politologa Jana Charváta z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ho mnohem častěji než organizované skupiny páchají jednotlivci.
5: Dneska je v zásadě velice výrazně decentralizovaný, individualizovaný a máme ty útoky těch takzvaných jaksi osamělých vlků, na což většinou lidé, kteří s tím zabijí, upozorňují, že není úplně přesné. Jde o to, že útočník je jeden, ale je za něm nějaké jaksi širší, nicméně lehce mlhavé zázemí obvykle na sociálních sítích.
1: Situaci podle něj zhoršila ekonomická krize v roce 2008 nebo válka na Ukrajině. David Šalek, Radiožurnál.

0: Sobota 12. září, jsme rádi, že i dnes vstáváte s Radiožurnálem. A přejeme dobré ráno ve 6:45. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Několik balistických raket vypálených Severní Koreou dopadlo do moře východně od korejského poloostrova. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany. Podle vyjádření tamní prezidentské kanceláře jde o porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Incident se stal den po ukončení společného vojenského cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Budeme o tom mluvit i ve zprávách v 7. Den pro Ukrajinu pořádá dnes odpoledne na pražském Vyšehradě spolek Team for Ukraine. Pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty i ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí. Taky budou vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
2: Počasí. Na horách je dnes po ránu docela chladno, třeba takový praděd v Jeseníkách má teď teplotu jenom na 3 stupních Celsia. Ono o moc tepleji není ani v Beskydech. Lysá hora má aktuálně 4 stupně Celsia, Churáňov hlásí 5 stupňů, stejně jako Sněžka, kde je obloha oblačná, a dole v Peci pod Sněžkou, tak tam je teplota na 7 stupních. Jak to bude vypadat přes den? Očekáváme polojasno nebo oblačno, teď po ránu ještě lokálně i zatažené nebe na Moravě a ve Slezsku tam se budou místy jinde jen výjimečně vyskytovat mlhy. No a pokud se dnes objeví přehánky, bude to taky jenom ojediněle a bude to hlavně v Čechách na horách. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě republiky. Naměříte kolem 17.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Ve Flašarově dole na Oderskou se břidlice netěží už více než 100 let. Můžete se tam ale vydat na výlet. Přístupná je další trasa. Po břidlicové štole Hortenzie je nově otevřená štola Johann II. Na rozdíl od té první je ale nová trasa víc neotesaná a určená jen pro fyzicky zdatné návštěvníky starší 15 let. Budou totiž lézt po čtyřech, šplhat po žebříku a neustále se sklánět.
1: Vydá nám to tady jeden mlsný permoník.
2: Dole mě provází Alena Zemanová, vedoucí odboru školství. Na prohlídku štoly návštěvníci dostanou přilby s čelovkami.
1: A my se teď vydáme kolmo na tu překopovou štolu do takzvaných stařin.
2: Hned na začátku trasy už se musíme sklánět. Pod nohama nám je slyšet břidlice.
1: Dneska je ten důl ještě takový syrový, nenastrojený. Další část dolů prochází 80-centimetrovou kovovou lutnou.
2: Já už se blížím k průlezu tou lutnou. Je to poměrně krátký průles, ale musím říct, že to není nic úplně příjemného, především pro klaustrofobiky. Návštěvníci budou chodit opravdu po čtyřech. Potom už scházím tady dolů, musím se sklonit před dřevěným trámovým a přicházíme do další části. Tady už nám jde pára odpusit.
1: To proudění vzduchu už tady není tak silné, takže tady je trvalá teplota 10 stupňů. V této zaskládané komoře, vysoké 7 metrů, si budou moci návštěvníci poslechnout pověst o permoníku Šiferovi a bohu podzemí Permonovi.
2: Do další části trasy se dostáváme po žebříku.
3: To, co vidíte tady, tak dá se říct, že z 90% odpovídá realitě, jak vypadalo před přístupněním.
2: Vysvětluje nám na závěr trasy Kristýna Šuchová, geoložka a zároveň průvodní.
3: A právě ta zajímavost se odhalí až v okamžiku, když vystoupáte tady nahoru, tak je to obrovský kus vlastně břidlice, který se zvlnil do takzvané vrásy. To je ta zajímavost tohoto dolu a proč se to vlastně taky chtěl zpřístupnit.
2: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun. Z Oder Klára Křižáková, Radiožurnál.

0: experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Francis Rossi je už neuvěřitelných 64 let členem legendární britské kapely Status Quo. Teď jste ji slyšeli taky ve vysílání víkendového radiožurnálu.
1: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
2: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Radiožurnál 7 hodin. Tereza Tomášková nachystala zprávy.
3: Severní Korea provedla další raketový test. Střely dopadly do Japonského moře. Dnes je Světový den první pomoci. Češi v ní patří mezi nejaktivnější v Evropě. Čeští volejbalisté porazili na úvod mistrovství Evropy Řecko 3-1. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely dopadly do Japonského moře vzdáleného asi 250 kilometrů. Vojenský test spustila KLDR jen pár hodin potom, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončili vojenské cvičení u jihokorejského ostrova Jeju.
5: Podle jihokorejské armády KLDR odpálila balistické střely Hwasong-11 a střely z raketometů ráže 600 mm. Právě tento typ zbraní by byl v případě vojenského konfliktu obou korejských států hlavní útočnou silou severokorejské armády při napadení jihokorejské metropole Seoul. Pchjongjang v posledních měsících na nabídky jihokorejské vlády i prezidenta k obnovení mírových rozhovorů nereaguje a pokračuje ve vývoji i testování zbraní. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
3: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk napřed zkontrolovat dýchání, teď má jako první volat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
6: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
3: Lidé se dnes poprvé můžou projít nebo projet na kole po Palačovské spojce, silnici, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici. Silničáři otevřou 4-kilometrový úsek mezi Lešnou a Palačovem, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
7: Součástí celodenního programu Dne otevřené silnice bude i běžecký závod, nazvaný Běh Palačovskou spojkou. Ten odstartujeme ve 14.30. Závodníky čeká 5-kilometrová trasa, tedy 2,5 kilometru tam, 2,5 zpátky po nové silnici. Pro řidiče plánujeme novou silnici zprovoznit nejpozději 22. října.
8: Sport. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou. V Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obraným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček, který popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
9: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím nedokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pánbu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako přetýku, že k zrnu. Zaplať pánbu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
8: Dnes čeká české volejbalisty zápas proti Švédsku. Radiožurnál Sport ho v 16 hodin odvysílá v přímém přenosu. Tenistka Kateřina Siňáková vyhrála s Američankou Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v ženské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní grandslam.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 za Starou Boleslaví a překážka na D8 za Lovosicemi. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozor na nehodu za Starou Boleslaví. Na 19. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou. Stojí Ukrajinice, dejte pozor ale na pohyb lidí na vozovce. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku za odbočkou do Lovosic. Na kilometru 49,5 stojí v pruhu pro pomalá vozidla nepojízdné osobní auto. A právě teď na místo dorazila světelná šipka. Překážku hlásíte na D8 i před Prahou ve směru od Ústí. Ve sjezdu na Zdiby stojí dvě dodávky, patrně překládají náklad.
11: Dvě dodávky, takhle to řekněme, no. Jak jsou to kolem toho lidi, vypadá, že překládají to náklad. Jo, ale jsou tam i policajti, je tam vojáček.
10: Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za nájezdem od Jihlavy. Na kilometru 112 stojí osobní auto s defektem na pneumatice a blokuje tam odstavný pruh. Překážce se vyhněte i na silnici 13 z Teplic do Děčína. Mezi D8 a Libouchcem leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno místy až zataženo, na Moravě a ve Slezsku můžou být i mlhy. Přes den se hlavně na horách ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Ikonická česká hračka Igráček slaví 50 let od svého vzniku a tak na zámku Loučeň na dnešek připravili Den s Igráčkem, který začne v 10:30 dopoledne. Těšit se tam můžete na pestrý program plný soutěží, her a zábavy v jedinečném prostředí zámeckého areálu a jeho součástí bude i stánek a oblíbený kuličkový stůl Českého rozhlasu Střední Čechy. Přejeme vám krásnou sobotu.
4: Víkendový radiožurnál
2: a Vojtěch Bidrman.

0: Taky studenti vysokých škol už se připravují na zahájení nových semestrů a my teď probereme situaci těch, kteří se rozhodli studovat v zahraničí. Přináší to totiž i některé povinnosti vůči českým úřadům. Pokud tedy chtějí při studiu v zahraničí dál využívat výhody, které se u nás pojí se statusem studenta, třeba aby za ně zdravotní pojištění platil stát, musí si o to zažádat. Jak přesně, to už prozradí Krištof Jiřík z naší domácí redakce. Vítám tě ve studiu.
1: Dobré ráno. První krok začíná vlastně až potom, co člověk na zahraniční škole studovat začne. Po nástupu by měl požádat ministerstvo školství o posouzení svého studia. Ministerstvo tím vlastně ověří, jestli jeho zahraniční škola a dané studium odpovídají tomu, co bychom považovali za vysokoškolské studium tady v Česku.
0: No a co všechno k té žádosti student potřebuje?
1: Základem je potvrzení o studiu. Na něm musí být například údaje o škole a studentovi, datum zahájení a předpokládané ukončení studia, studijní program, jeho typ anebo forma a místo studia. Pokud jsou dokumenty v jiném jazyce než v češtině, slovenštině, angličtině nebo němčině, tak je potřeba také úředně ověřený překlad do češtiny. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: Tato žádost se podává na ministerstvo školství, ideálně elektronicky prostřednictvím našeho podacího portálu. Lze to podat ale také skrze datovou schránku, poštou nebo e-mailem.
1: A ministerstvo má pak na vyřízení žádosti 90 dnů.
0: Krištofe, jak se má student zařídit, aby v Česku nemusel platit zdravotní pojištění?
1: Musí pojišťovně doložit potvrzení o studiu a právě to zmíněné rozhodnutí ministerstva školství. Pojišťovny jsou v tomhle případě schovývavé a situaci umožňují řešit i zpětně, až když student to potvrzení získá. Pak zůstane v Česku pojištěncem, za kterého dál bude platit stát. Pokud ale student zahraničí začne pracovat, musí to zdravotní pojišťovně oznámit. A na závěr ještě dodám, že tato pravidla neplatí pro výjezdy v rámci programu Erasmus+, anebo třeba pro jazykové kurzy.
0: Uzavírá Krištof Jiřík.

0: Dobré ráno, je 7:15. Tereza Tomášková a zprávy Radiožurnálu.
1: Slavnosti vína a otevřených památek dnes od 8:30 omezí hlavní příjezd do Uherského Hradiště ve směru od Zlína. Sokolovskou ulicí projde průvod v krojích. Dnes i zítra je pro dopravu uzavřeno taky centrální Masarykovo náměstí. Neprůjezdná dnes bude taky ulice Vinohradská v Uherském Hradišti. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 tisíc. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie. Podle konžských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii země. Krváci ve horečce od letošního května podlehli více než 3 tisíce lidí.
2: Počasí.

0: Polsko se pře o pobaltské státy, respektive o jejich obranu. Bývalý ministr obrany Mariusz Błaszczak ze strany Právo a spravedlnost na začátku září nedokázal jasně odpovědět na to, zda by polská armáda měla v případě napadení přijít Litvě, Lotyšsku a Estonsku na pomoc. Jak se k tomu staví současná vláda, ale taky samotní Poláci, to všechno už probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Přeju ti dobré sobotní ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak tedy ty pochybnosti o pomoci Pobaltí zdůvodnil polský exministr obrany?
1: Mariusz Błaszczak, který byl vlastně nejdelším ministrem obrany Polska, byl šéfem rezortu v době vlády strany Právo a spravedlnost, dostal tu otázku na vojenskou pomoc pobaltským státům v programu Rádia Z a odpověděl třeba takto.
2: Naši vojáci mají bránit Polsko. Dnes jsou toho schopni. V dobách první vlády Donalda Tuska nebyli schopni bránit naši vlast.
1: Připustila ale, že v Lotyšsku jsou i polští vojáci a napadení Lotyšska by proto bylo i jejich napadení, se kterým by Polsko mělo něco dělat. Přesto opakoval, že Polsko samo sousedí s Ruskem, staví na vztazích se Spojenými státy a tak je problém současný premiér Donald Tusk, který je podle Błaszczaka antiamerický. Ono si musíme uvědomit, že Polsko se za rok vlastně chystá k urnám, budou tam parlamentní volby a tyto výroky jsou součástí kampaně, kdy vlastně Právo a spravedlnost se snaží oslovit i nacionálně smýšlející voliče, kteří nejsou zastánci zahraničního působení polské armády nebo třeba i podpory Ukrajiny.
0: No a jak tedy k tomu všemu přistupuje současná vláda?
1: Tak velmi ostře se vůči Błaszczakovým výrokům vymezil současný ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten řekl, že Błaszczak zpochybňuje podporu nejbližších sousedů a že pokud Polsko nebude usilovat o spuštění článku 5 pro pobaltské státy, tak za pár dní bude

0: bude samo žádat ostatní, aby to udělali kvůli němu. Řekl také, že Polsko není nějaký ostrov a nemůže očekávat, že všichni pomůžou jemu, ale samo nikomu nepomůže. Mimochodem, pro pomoc Pobaltí v případě napadení je podle průzkumu IBRIS skoro 78% Poláků, zatímco proti odpovědělo zhruba 17%.
1: Současná polská vláda se tedy ostře vymezila vůči výrokům bývalého ministra obrany z rad dnešní opozice z Varšavy. Nás o tom teď zpravila Kateřina Havlíková. Katko, díky, klidnou sobotu, naslyšenou.
0: Hezký den a naslyšenou.

Oslava úrody plná skvělého vína, burčáku a dobrého jídla, to je dnešní roudnické vinobraní. Na Husově a Karlově náměstí na vás čekají dvě hudební scény s pestrým celodenním programem. Vystoupí třeba Kašpárek v Rohlíku, Hudba Praha nebo Marpo. No a v zahradách nad Vinicemi u věže zámku si svou vlastní scénu zase užijí děti. Bude plná her, tvořivých dílniček, pohádek a tance. Program zpestří také výstava Historici v Roudnici na nádvoří zámku Lobkovic, zakončená spanilou jízdou historických vozidel. No a degustační originální skleničku si na vinobradní budete moct koupit za 100 korun. Už teď vám tedy přejeme krásný den.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán?
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Radiožurnál 7:30. A taky zprávy Terezy Tomáškové.
7: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Setkala se mimo jiné s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu přitom v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Indie je podle premiéra Narendra Modiho připravená pomoct při řešení válek na Blízkém východě i na Ukrajině. Řekl to na schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Politici se setkali v předvečer summitu zemí BRICS v indickém Dillí. Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy. Pomáhá tak financovat válku na Ukrajině. Ústí nad Labem se dnes mimořádně otevře vila továrníka Heinricha Schichta. Jeho rodina se proslavila výrobou legendárního mídla s jelenem. Prohlídky začnou v 11 hodin a skončí v 5 odpoledne. Návštěvníky provede jeden z potomků továrníka. Ve vile je taky výstava reklamních plakátů a výrobků Schichtových závodů a bude se promítat film Království mídlových bublin. Akce je součástí Dnů evropského dědictví.
0: Sport.
7: O ženský titul na US Open se dnes utkají běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále si zopakují letošní souboj z Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. Bez ohledu na výsledek si obě tenistky v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku. Kazachstánka po 99 týdnech vystřídá Sabalenkovou. Mužské finále pak zítra nabídne souboj Němce Zvereva s Američanem Sheltonem, pro kterého půjde o první Grand Slam nové finále kariéry.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 za Souticemi a na D10 za Hlavencem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte se zdržením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru na začátku zúžení osobní auto narazilo do dopravního značení. Kolona má asi kilometr, zdržíte se v ní kolem 10 minut, policie už je na místě. Na D1 z Brna do Prahy zbystřete už za nájezdem od Jihlavy. Na kilometru 112 stojí osobní auto s defektem na pneumatice. Blokuje tam odstavní pruh, místo už je označené světelnou šipkou. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy vyšetřují nehodu za Hlavencem. Na 19. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou. Blokují odstavní pruh, projíždějte opatrně. A na D3 z Tábora do Českých Budějovic stojí za Planou nad Lužnicí na 93. kilometru nepojízdná dodávka. I tam dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: A vypadá to na hezký, příjemný víkend. Přes den nás čeká mírné oteplení, zaprší opravdu jenom výjimečně. Čekáme polojasno až oblačno. Teď ještě může být lokálně zataženo na Moravě a ve Slezsku, tam se místy tvoří mlhy. Přes den se hlavně na horách v Čechách ojediněle objeví přeháníky. Nejvyšší teploty by měly být mezi 19 a 23 stupni Celsia, ale na severovýchodě a východě republiky bude jenom kolem 17. Tolik zprávy. No a teď už je tu Vojtěch Bidrman. Hezké ráno.
6: Naďo, díky za slovo. Ještě přidám další z našich víkendových tipů z webu radiožurnál.cz. Zámek Kačina zve na 15. ročník krajského vinobraní a dožínek. V parku a na nádvoří empírového zámku vystoupí například kolínský Big Band s Hanou Holešovou, banjo band Ivana Mládka nebo Gypsy Kings. To všechno doplní vybraná česká a moravská vína a lokální gastronomie. Tak dobrou chuť.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Teprve před hodinou a půl skončilo v New Yorku 11. září. Byl to velký den pro celé Spojené státy, které si připomněly 25 let od největších teroristických útoků. Atentátníci Al-Kaidy tehdy zničili ikonické budovy Světového obchodního centra, takzvaná New Yorkská dvojčata, a právě proto byla největší pietní akce právě na New Yorkském Ground Zero.
1: Přesně 25 let po útocích z 11. září se Spojené státy znovu zastavily. A to tady na Ground Zero v New Yorku, kde příbuzní obětí čtou jména skoro 3000 lidí, kteří tu tehdy zemřeli.
2: John P. Bergen.
3: Alvin Bergson.
1: Ptám se tu lidí, co pro ně dnešní den znamená. Pán Corey, tomu bylo tehdy 15 let.
4: Přišel jsem sem v roce 2002, když prohledávali trosky. Pořád mám husí kůži, když si na to vzpomenu. Ve vzduchu byl prach a bylo cítit, že tu zemřeli lidé.
1: Jesse přijela až z Chicaga a má v rukou květiny.
5: Mám rodinu plnou hasičů a tak je to pro mě osobní. Děda byl šéf hasičů a tak jsem sem dneska přišla i za něj.
1: Ne každý, s kým mluvím, přišel kvůli mrtvému příbuznému. Jsou tu i hasiči a záchranáři, kteří toho dne přežili a každý rok se vracejí, protože jejich kolegové vedle nich to štěstí neměli. Daniel Buckhead je jedním z hasičů, kteří ten den zasahovali tady na Ground Zero. Ten den, říká, přišel o 7 svých kolegů. Mezi lidmi v davu jsou i tváře, které občané New Yorku znají z té nejvyšší politiky. 4 bývalí prezidenti, bývalí starostové, viceprezident země. Všichni jsou naprosto potichu. Dnes to zkrátka není o politice. Paní Dona říká, že ten den byli všichni Newyorčané spojení a že doufá, že se to zase podaří. Přijde jí, že země je teď velmi rozdělená.
6: Dobrý den, můžu vás zastavit? Vy jste z České republiky.
7: Mně se vybavily ty vzpomínky, když se to stalo. Jo. Já jsem šla z práce, byly 3 hodiny a teď jsme dneska ráno usnídali. Vlastně to ukazovali přesně, jak to časově následovalo. Že? Tak bylo z toho vojno, protože to je, pořád je to živý. Že? No, akor teda tady pro Američany.
8: Tady vlastně na projevení úcty toho, co se stalo.
1: 25 let je dost dlouho na to, aby vyrostla celá generace lidí, která už útoky nezažila. A přesně to je důvod, proč se sem lidé každý rok vracejí. Aby to datum nezůstalo jen v učebnici. Z Ground Zero v New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Česká mužská volejbalová reprezentace včera vstoupila do mistrovství Evropy výhrou 3-1 na sety nad Řeckem. A to i díky tomu, že reprezentační trenér Jiří Novák vymyslel velmi úspěšnou taktiku na nejlepšího řeckého smečaře.
1: Atanasios Protopsaltis měří 185 cm, zvládá ale situace i proti mnohem vyšším hráčům. 2,5 setu byl s obranou trenér Novák spokojený.
2: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout, takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráčima ve třetím setu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí.
1: Univerzál Marek Šotola je o 22 cm vyšší než Řek, ale i tak při blokování jeho smečí měl problémy.
3: Je to samozřejmě vždycky těžší hrát proti takovýmhle malým šikovným smečeřům. Mě osobně to úplně nevyhovuje, ale zvládlo se to, naštěstí jsme ho nenechali tak moc rozehrát, jak umí, to asi docela dost nám pomohlo, protože on je ten mozek toho týmu, ten hlavní hráč, ten se burcuje, takže naštěstí se mu tak moc nedařilo.
1: Trenér Novák měl šťastnou ruku při zásahu do sestavy. Střídání se mu povedla, včetně toho posledního.
2: Koncovce jo, protože Adama jsem tam dal, aby posílil obranu na síti.
1: Adama Zajíčka.
2: Ubránil poslední balón, zablokoval.
1: A ukončil tak první utkání českého týmu na mistrovství Evropy. Česká reprezentace vyhrála 3-1 na sety. Druhý zápas odehraje tým trenéra Jiřího Nováka v 16 hodin proti Švédsku. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Radiožurnál Sport přinese utkání v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša. Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. A krátké zprávy doplní Tereza Tomášková.
4: Židé slaví svátek Rosh Hashana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmích v Gaze. Víc od naší zpravodajky Jany Karasové uslyšíte ve zprávách v 8. V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle Státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti, dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování.
5: Počasí. A to je v České republice dnes po ránu hodně rozmanité, zatímco v Krkonoších je skoro zataženo, tak třeba v Náměšti nad Oslavou teď obloha polojasná, vypadá to, že na Milešovce za chviličku začne pršet, tam je taky skoro zataženo a když se podíváme na Ostravsko, zůstávají tam na mnoha místech husté mlhy, tak buďte opatrní. Přes den nás čeká potom mírné oteplení, zapršet by mělo jenom výjimečně, čekáme polojasno nebo oblačno, na Moravě a ve Slezsku se ještě dopoledne budou místy tvořit mlhy, jinde jenom ojediněle, sprchnout by mělo hlavně na horách v Čechách a nejvyšší teploty dnes budou mezi 19 a 23 stupni. Na severovýchodě a východě republiky to bude kolem 17 a na horách se teplota zastaví na 14 stupních Celsia.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

0: Magazín Experiment, který na Radiožurnálu slýcháte každou sobotu, začne i dnes krátce po 9. hodině, ale jednu reportáž z vědeckého světa jsme si pro vás nachystali tak trochu s předstihem. Studenti Ostravské vysoké školy Báňské vymysleli a sestavili elektrické sportovní auto, které by mohlo konkurovat známým značkám. Stříbrné superauto nazvané Titan vzniklo ve spolupráci se soukromými firmami a už prošlo testováním na cvičném okruhu.
1: Jede potichu a zní to jako hudební akord. Zvuk musíme hodně zesílit.
2: Výkon je 600 kW, což znamená 815 koní. Zrychlení zdroje na 100 je za 3,3 vteřiny. Testovali jsme to vlastně na poligonu v Tatra Kopřivnice. Battery pack má objem 117 kWh.
1: Rostislav Zapletal měl na starosti mimo jiné design auta. Je to celkově, jak říká, spousta bakalářských a disertačních prací dohromady.
2: To auto bylo vyvíjené jako disertační práce, co se týče designu, ale i konstrukce. Battery pack je vlastně disertační práce, šasi je disertační práce, motory jsou disertační práce. A unikátní na vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích.
1: Auto umí podle něj taky samo uhasit baterii, pokud by začala hořet. Ve 12členném týmu vývojářů a konstruktérů byl i doktorant Filip Havlíček z Fakulty materiálově technologické Ostravské vysoké školy Báňské.
3: Největší vlastně teďka viditelná část toho vozidla je právě karoserie, takže vlastně formy, které byly konstruovány pro výrobu karbonových dílů, tak vlastně byla moje práce.
1: Budoucnost superauta Titan záleží na zájmu případných investorů a dalším vyjednávání, dodává Rostislav Zapletal. Vůz splňuje homologační podmínky, ale na potřebná razítka čeká. Na běžné silnice by se ale dostat měl, přinejmenším jako prototyp, a dál bude sloužit jako pojízdná vývojová laboratoř. Zájemci si můžou stříbrný sporták prohlédnout třeba na pražském výstavišti příští sobotu. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Boží den můžete zažít dnes na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Multižánrový festival nabídne od 11 do 17 hodin program pro děti i dospělé, divadelní představení, živou hudbu, kreativní a sportovní aktivity, ale taky třeba biblické tance.
1: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Dobré ráno vám přejeme i v 8 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: Pacientům s plicní fibrózou pomůže v Česku nový lék. Izrael slaví židovský nový rok poprvé po návratu všech rukojmí držených v pásmu Gazy. Tenistka Kateřina Siňáková ve dvojici s Američankou Townsendovou získali titul v ženské čtyřhře na US Open. Po nehodě je kolona na dálnici D1 od 66. kilometru směrem do Prahy. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Nemocným v Česku pomůže nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotní pojišťovnou by měl být od příštího roku. Lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií větší než u dosud používaných léčiv, vysvětluje přednostka pneumologické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice Martina Koz-Jarvašáková.
4: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
2: Plicní fibroza se zpočátku projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Vliv na ně má špatná imunita, infekce, kouření nebo vdechování škodlivých látek ve znečištěném prostředí. Lidé, židé slaví svátek Rosh Hashana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmích v Gaze.
5: Izraelský prezident Yitzhak Herzog ve videu na sociálních sítích popřál šťastný židovský rok židům po celém světě. Zároveň vzal hold těm, kteří letos zemřeli, včetně vojáků, obětí teroru v Izraeli a obětí antisemitismu. Izrael kvůli svátku na neděli dočasně uzavře hraniční přechod Kerem Shalom, který slouží k dopravě zboží a humanitární pomoci do pásma Gazy. Tisíce izraelských židů odjeli slavit Rosh Hashana do ukrajinské Umaně k hrobu chasidského rabína Nachmana. Izraelská armáda mezi poutníky při hraničních kontrolách zadržela desítky lidí, kteří se vyhýbají povinné vojenské službě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Den pro Ukrajinu pořádá dnes odpoledne na Pražském Vyšehradě spolek Team for Ukraine. Pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty i ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí. Taky budou vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu, říká předseda spolku Jan Heřmánek.
6: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
2: A my se k tomu vrátíme v ranním Radiožurnálu i po 8:30.
7: Sport. Kateřina Siňáková vybojovala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak společně vyhrála už všechny čtyři grandslamy. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě švýcarského Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si naopak připsal Liberec. Dánský Herning porazil 2-1 po samostatných nájezdech, pokračuje trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna.
8: Tak po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát, mrzí nás, že nebereme výhru. V základní hrací době myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok a samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z tý jedný dostanete.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Čechtic a překážka na D5 u Králova dvora. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 66. kilometru dojedete do kolony. Na 63. a půltém kilometru najelo auto do dopravního značení. Jede se pouze pravým pruhem, zdržení 15 minut. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Králův dvůr. Na 26. kilometru stojí porouchané vozidlo, je v odstavném pruhu. A na D3 z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Planou nad Lužnicí na 93. kilometru stojí dodávka také v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, během dne hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě jen kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Sobota sotva začala, ale už teď bych vás rád pozval taky na jednu zajímavou večerní akci. Dnes je totiž Mezinárodní noc pro netopíry. Myslí na ní i Zoo Zlín, která nabídne setkání s odborníkem Evženem Tošenovským z České společnosti pro ochranu netopírů. Ve Zlíně se dozvíte víc o životě těchto nočních živočichů, setkáte se s živými netopíry ze záchranné stanice a taky si vyzkoušíte moderní techniku používanou při jejich výzkumu. Tak ať je sobota přesně taková, jakou ji chcete mít.
3: Víkendový radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrman.

0: Alexander Zverev nebo Ben Shelton? Na tenisovém US Open je jasno o obou finalistech mužské dvouhry, kteří se o titul utkají v neděli. Němec Zverev přehrál v semifinále Rusa Khachanova a Američan Shelton pak Krajana Tiafoua. V New Yorku ale slavil taky český tenis. Kateřina Siniaková totiž vybojovala svůj 12. grandslamový titul v ženské čtyřhře. Bylo to po boku Američanky Taylor Townsendové.
1: Your 2026 US Open Women's Doubles Champion Taylor Townsend, Kateřina Siniaková.
2: Siniaková se tak stala první tenistkou v historii, která zkompletovala kariérní Grand Slam s dvěma různými spoluhráčkami. Nejprve s Barborou Krejčíkovou a teď s Američankou Townsendovou.
3: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo.
2: Vyprávila po zisku dalšího titulu spokojená Kateřina Siniaková. Pokud jde o finálové účasti na Grand Slamu, má v nich skvostnou bilanci. 12 výher a jen 3 porážky.
3: Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe. Není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas.
2: A právě proto, že finále je pro Siniakovou jen další v úvozovkách obyčejný zápas, tak byla Češka schopná psychicky zvládnout nevydařený začátek souboje s Montgomeryovou a Krugerovou a dařilo se jí uklidnit i spoluhráčku Townsendovou.
4: Byla jsem fakt hodně nervózní. Když jsme v prvním setu prohrávali 1-4 nebo pak 2-5, tak jsem Katce říkala, že jsem v křeči, že se do toho nemůžu trefit. A ona mě z toho dostala. Pořád mi říkala, je to v pohodě, je to normální, hrajeme finále, dostaneš se do toho. A o tom to celé je, mít vedle sebe člověka, který vás v těchto situacích podrží.
2: Chválila Kateřinu Siniakovou Taylor Townsendová. Česko-americký pár tak letos získal už 5. společný titul. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, čtvrt na devět. Tereza Tomášková a stručné zprávy.
1: V Chebu je den železnice. Nabízí přehlídku historických i moderních lokomotiv nebo drezín, jízdy zvláštních vlaků i komentované prohlídky železničních exponátů na Točně. Zájemcům se otevře i nová opravárenská hala Českých drah v Chebu. V 8 hodin večer pak začne světelná show, kdy se ve speciálním osvětlení za hudebního doprovodu představí historické i současné železniční exponáty. Americký prezident Donald Trump dnes zahájí dvoudenní návštěvu Irska. Po oficiálních setkáních s politiky plánuje odletět na své golfové hřiště, kde bude sledovat golfový turnaj. Proti Trumpově návštěvě jsou v Irsku plánované rozsáhlé protesty. Podle irské policie půjde o jednu z největších bezpečnostních operací v historii země. Do ulic vyšle asi 10 000 policistů.
2: Počasí. Přes den nás čeká mírné oteplení a zaprší jenom výjimečně. Dnes tedy bude polojasno až oblačno. Teď po ránu ještě počítejte s tím, že lokálně může být zataženo, na Moravě a ve Slezsku se můžou ještě místy vyskytovat mlhy. Přes den potom hlavně na horách v Čechách počítejte ojediněle s přeháníkami. Ty nejvyšší teploty budou mezi 19 a 23 stupni Celsia. Chladněji čekáme na severovýchodě a východě.

0: 11 členských států organizace BRICS jedná na summitu v indickém Delhi. Osobně se tam setkají ruský prezident Vladimir Putin, indický premiér Narendra Modi a čínský prezident Xi Jinping. Uskupení BRICS vzniklo už v roce 2009 a jeho cílem je vytvořit politickou i ekonomickou protiváhu nejsilnějším a nejvlivnějším zemím světa, tedy hlavně Spojeným státům a Evropské unii. Jednání v Asii sleduje taky náš zpravodaj David Jakš. Davide, dobré ráno.
1: Přeji hezké ráno.
0: Už včera se na bilaterální schůzce sešli Vladimir Putin a hostitel summitu indický premiér Modi, tak co domluvili?
1: Hlavními tématy byly obrana, hlavně prodej a nákup zbraní, dále ceny ropy a zemního plynu a také objem vzájemného zahraničního obchodu. Moskva i Dillí chtějí, aby do roku 2030 dosáhl částky 100 miliard dolarů. Ruský prezident dále zmínil takzvaný arktický námořní koridor. Moskva chce být garantem, že to bude bezpečná dopravní cesta budoucnosti. A zaznělo i to, na co Indie ráda slyší, a sice, že Rusko se chce zasadit o celosvětovou potravinovou bezpečnost.
0: A je vlastně celý ten model, který prosazují země BRICSu, úspěšný?
1: Vy už jste říkali, že BRICS zakládali v roce 2009 čtyři státy, no a hned od začátku tvrdili, že nahradí americký dolar na pozici hlavního světového platidla jinou měnou, nejlépe čínským juanem anebo ruským rublem. To se dosud nestalo, nicméně třeba Národní rozvojová banka, která je považována za hlavní banku členských zemí BRICSu, tak ta v loňském roce financovala projekty za 43 miliard dolarů, zatímco u Asijské rozvojové banky to bylo jenom 29 miliard. No a přes americký dolar loni běhlo jen asi 60% všech finančních operací této banky. Zbytek připadal na čínský juan, také jihoafrický rand a nebo na unijní euro.
0: Davide, dá se říct, kde jsou naopak největší slabiny nebo řekněme nedostatky BRICSu?
1: Tak hlavně Čína se snaží verbovat do BRICSu nové členské státy a láká je na větší váhu jejich rozhodovacích pravomocí. Tvrdí, že BRICS je demokratičtější než jakákoliv jiná obchodní organizace na světě. Peking je ale těžkou váhou světové ekonomiky a samozřejmě jí chce být i dál, a to se těm velkým lidnatým členům, jako jsou Indie nebo Indonésie, také Brazílie, až tak nelíbí. Oni nechtějí

0: Pekingu přenechat nejvíc kompetencí a výhod. No a ještě na závěr bych dodal, že shoda nepanuje ani v otázce Ukrajiny. Řada členských států BRICSu už otevřeně vyzvala Rusko, ať konflikt na Ukrajině ukončí a zasedne k vyjednávacímu stolu.
1: V indickém Delhi zasedá summit 11 členských států sdružení BRICS, které vám na Radiožurnálu alespoň ve stručnosti představil náš asijský zpravodaj David Jakš. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Historické centrum Tábora se přeneslo do první poloviny 15. století. Na festivalu Táborská setkání se dnes otevře středověké tržiště, k vidění bude dobové ležení, historická řemesla a šermířské umění. No a o hudební program se postará kapela Doktor Viktor.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice-Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
2: Radiožurnál 8:30. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Napsal mu to na sociální síti X. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský taky potvrdil, že se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku. Rehabilitační ústav Kladruby dnes otevře nový bezbariérový park. Jeho součástí jsou altány, venkovní posazení i hřiště pro děti. Vybudování stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun. Využívat ho budou moct jak pacienti, tak jejich rodiny při návštěvách. Lidé se dnes poprvé můžou projít nebo projet na kole po Palačovské spojce, silnici, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici. Silničáři otevřou 4-kilometrový úsek mezi Lešnou a Palačovem dnes v 10 hodin. Ve 14.30 tam pak začne běžecký závod s trasou dlouhou 5 kilometrů. Řidiči by měli po nové silnici začít jezdit nejpozději 22. října.
4: Sport.
3: Nevědomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob navíc o 31 setin překonal vlastní světový rekord. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa v minulých dnech zvítězil i na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. Dnes ho ještě čeká závod na trati 100 metrů znak.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Čechtic a překážka u Humpolce. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu ze 66. kilometru budete popojíždět na 64. A tam je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky a odstavný pruh kvůli úklidu po dřívější nehodě. Na místě je také odtah. Zdržení 15 až 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Koberovice zastavila dodávka. Je na 87. a 5. kilometru v odstavném pruhu. Na Kroměří Jižsku nebo Ostravsku hlásíte mlhy nejen na D1, nezapomínejte na správné svícení.
6: Od Bělovčí náš na Ostravu je hustá mlha a oni jezdí jenom s denním svícením, to nejde vůbec vidět.
5: A na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové na 54. a 5. kilometru stojí dodávka. Je v odstavném pruhu, na místo už jede šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čeká nás docela příjemný víkend, oproti včerejšku se oteplí. Dnes by mělo tedy být hlavně polojasno nebo oblačno, lokálně ještě může být až zataženo a taky se na Moravě a ve Slezsku ještě dopoledne mohou místy vyskytovat mlhy.
7: Přes den se pak zejména na horách v Čechách můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty dnes vylezou mezi 19 a 23 stupňů, na severovýchodě a východě území čekáme teploty kolem 17, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 14. stupňů.
0: A zase v Beskydech by podle meteorologa Filipa Smoly mělo být kolem 10 stupňů Celsia. Zítra už bude převážně zataženo a srážky skoro všude. Nejvyšší teploty v neděli odpoledne 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už je tady Vojtěch Biderman. Dobré ráno.
2: Bude hezky a tak na Radiožurnálu nabízíme výlet na Česko-Lipsko. Náměstí TG Masaryka přímo v České Lípě dnes zaplní automobily značky Porsche. Program tam začne v 10 hodin dopoledne a nabídne hudbu, představení zajímavých vozů i prodejní výstavu Porsche Art. Ve 13 hodin vyrazí účastníci na spanilou jízdu přes zahrádky a staré splavy až do testovacího areálu v Břehyni. Tak krásnou sobotu.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Pražský Vyšehrad přivítá Den pro Ukrajinu. Odpolední akci organizuje spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům i vojákům. Jednou z dobrovolnic, které tam představí svou práci, je Aranka Suchardová. Pravidelně jezdí na Ukrajinu a ve spolku má na starosti nemocnici v Kremenčuku. Za tu dobu už tam poznala lékaře i prostředí, ve kterém musí fungovat během války. Proto dobře ví, co zdravotníci potřebují a co tam má smysl vozit.
1: Abych si to vyzkoušela, tak jsem je skládala úplně sama, ale teda pod dohledem. Ale stejně to ještě úplně nemám v hlavě, protože je to komplikovaný.
2: Jako takový velikánský batoh stojí?
1: My to umíme za 16 až 17 tisíc, což je docela unikát a je to proto, že jednak si je necháváme extra šít, jednak si to skládáme sami, takže vychází to daleko levnějc.
2: A vy v tom batohu máte právě i ty turnikety, které zastavují
1: to masivní krvácení? Máme tam ty turnikety, které zastavují masivní krvácení, těch tam je 5.
2: Aranka Suchardová je průvodkyně ve francouzštině a občas také účetní. No a takhle mezi tím pomáhá v nemocnici v Kremenčuku a na pár dalších místech.
1: Batůšky, to je něco úžasného, protože opravdu zachraňují životy. Máme konkrétní příklad Artem, kterýmu se nejdřív vozili drony. Potom, když byl zraněný, tak mu opravdu turnikety z našeho batohu zachránily život. Když říkal to mně a poprvé vlastně jsme se to takhle dověděli a to jsem z toho byla úplně paf a teď vlastně se mu skládali lidi na protézy.
2: Artem nemá obě ruce.
1: Byl takhle těžce zraněný, nakládali mu ty turnikety a on už věděl, že o ty ruce přijde. V tu chvíli už to věděl.
3: Aranka si dokonce v létě vzala volno a jela do nemocnice v Kremenčuku jenom tak, aby měla víc času poznat nemocnici a zdravotníky, se kterými se během uplynulých let spřátelila. Team for Ukraine doposud vybral na pomoc Ukrajině 180 milionů korun a předseda spolku Jan Heřmánek bude na Vyšehradě vysvětlovat, kam peníze se sbírek jdou.
4: A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit, vidět, co děláme, budou tam diskuze, můžou se zeptat de facto na cokoliv a my všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky.
3: Den pro Ukrajinu začne na pražském Vyšehradě v 15 hodin a končí po setmění. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Sobota 12. září na dnešek připadá Světový den první pomoci a tentokrát je věnovaný situacím, kdy poskytnutí pomoci komplikují třeba kulturní rozdíly. Za chvíli budeme konkrétní. Radiožurnál 8:45. Tereza Tomášková doplní zprávy.
1: Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Podle agentury Ukrinform za to můžou hlavně ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků mohou vystačit jen na 2 až 3 týdny. Víc od našeho zpravodaje Pavla Nováka uslyšíte ve zprávách v 9. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, například zdoláním feraty nebo slaňováním. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Návštěvníkům se předvede taky vrtulník záchranné služby Krištof. Připravená jsou hudební vystoupení i stánky s občerstvením.
2: Počasí. A dnes po ránu máme polojasno až oblačno, jenom lokálně zůstává zataženo. Takhle to taky bude přes den. Počítejte s tím, že přehánky se budou jenom výjimečně objevovat v Čechách a bude to především na horách. Nejvyšší teploty by měly být mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě republiky ale bude malinko chladněji, to jenom kolem 17. Na horách bude teplota na 14 stupních a v Beskydech kolem 10.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Dnešní světový den první pomoci upozorňuje na význam rychlé a správné reakce. Někdy totiž o lidském životě rozhodují první sekundy a minuty, třeba po kolapsu. Než přijede záchranná služba, může být tím nejdůležitějším člověkem na místě kdokoliv z nás. Tentokrát světový den první pomoci upozorňuje na jazykovou a kulturní bariéru, která může přinést určité komplikace. Tak to pojďme probrat s ředitelem Českého červeného kříže Markem Juklem. Přeju vám dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Většina z nás asi doufá, že první pomoc nikdy nebude muset použít nebo potřebovat, ale pokud se člověk do té situace dostane, vedle nás náhle někdo skolabuje, nereaguje, co udělat ze všeho nejdřív?
1: Tak ze všeho nejdřív měl člověk zachovat chladnou hlavu především a potom měl postupovat vlastně podle toho, co se učí v našich kurzech první pomoci, kterými vlastně ročně projde kolem 50 tisíc lidí a právě na důležitost toho upozorňuje právě Světový den první pomoci.
0: Dokázal byste to shrnout ve třech bodech a opravdu krátkém časovém úseku?
1: Co myslíte?
0: To, jak konkrétně zareagovat, když se mi tohle stane někde ve městě na ulici. Někdo vedle mě skolabuje, co mám dělat, kromě toho, že zachovám klidnou hlavu?
1: Tak někdo by měl zavolat zdravotnickou záchrannou službu, to je samozřejmě, no a vy byste se měli tedy podívat, co se vlastně s tím člověkem stalo, to znamená, jestli má třeba zachovaný dech, což je vlastně taková první diagnostika, to znamená, provedeme zákon hlavy a zjišťujeme, jestli ten člověk dýchá, no a v případě, že nedýchá, tak zahájíme kardiopulmonální resuscitaci. To znamená vlastně v té, řekněme, zúžené podobě pro běžné lajky, kteří neprošli nějakými školeními, je to vlastně to stlačování hrudníku.
0: Co myslíte, že nejčastěji zastaví lidi, když se rozhodují o tom, jestli pomoct, nepomoct? Je to třeba strach, že by člověku mohli přitížit, ublížit, nebo zkrátka nevědí, jak přesně začít? Co to je?
1: No je to přesně to, co říkáte. Je to taková vlastně bariéra obavy. Obavy, že vlastně nebudu vědět, co mám dělat, anebo že to udělám špatně. Ale tady se odborníci shodují na tom, že i nekvalitně poskytnutá první pomoc je mnohem lepší než žádná první pomoc.
0: Letošní Světový den první pomoci upozorňuje tedy hlavně na lidi, kteří můžou během cesty v zahraničí narazit ku příkladu na jazykovou nebo kulturní bariéru. Jak velký problém je to v praxi u nás v Česku? Může to neporozumění rozhodnout o tom, jestli člověk dostane pomoc čas?
1: Tak u nás v Česku to není zase tak masivní problém, i když i my se zaměřujeme třeba na kurzy první pomoci v cizích jazycích, aby se i lidé, kteří nehovoří česky, mohli první pomoc naučit, ale zejména v těch zemích, kde je velké množství cizinců, tak tam vlastně se ta bariéra projevuje a to dvojím způsobem, jednak teda, že ti cizinci vlastně nemají možnost se tu první pomoc naučit a druhá věc je, že to tak říkají z domácí obyvatelstvo vlastně se s nimi nedorozumí při poskytování první pomoci. Ale při těch stavech, o kterých jsme hovořili, to znamená náhlá zástava třeba krevního oběhu, tak tam vlastně s tím postižením není třeba komunikovat, čili tam v takových situaci vystupuje hlavně ta bariéra, že ti lidé nemají třeba možnost navštívit ty kurzy první pomoci.
0: Vy je poskytujete, ty praktické i online kurzy první pomoci a nově dokonce variantu ve virtuální realitě. Co si pod tím přesně máme představit?
1: Tak ta první pomoc ve virtuální realitě je součástí kurzu první pomoci v tom smyslu, že to není tak, že by tam nebyl živý lektor, který nejdřív všechno nevysvětlí teoreticky, ale potom vlastně ten člověk tím, že si nasadí ty brýle virtuální reality, tak vlastně uvidí situaci, která je skutečně prakticky reálná, to znamená ocitně se dejme tomu v podchodu, kde uvidí na zemi ležet vlastně bezvládné tělo. A to je vlastně propojené s tím známým resuscitačním fantomem, ovšem ten člověk vidí vlastně reálného člověka. No a začne vlastně poskytovat tu první pomoc, je tam asistence, která mu vlastně v tom radí. No a právě to, že se to naučí ne v prostředí učebny, ale v prostředí byť teda virtuálního podchodu, tak říkajíc, tak to vlastně má přispět k tomu, že překoná ty obavy, které by jinak měl z té neznámé situace, protože vlastně už něco podobného by teda ve virtuální realitě zažil.
0: Na dnešek připadá Světový den první pomoci a hlavně proto jsme teď ve víkendovém radiožurnálu mluvili s ředitelem Českého červeného kříže Markem Juklem. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Také děkuji a přeji hezký den.

A ještě jeden tip víkendového radiožurnálu. Bruntál láká na hornický den spojený s burčákobraním. Od 11 hodin dopoledne budou na náměstí Míru připravené kapely různých žánrů a taky spousta aktivit pro malé a velké. A před 15. uvidíte mistrovství republiky ve štípání břidlice.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál 9 hodin. Poslechněte si zprávy Terezy Tomáškové.
4: Na Ukrajině se kvůli ruským útokům na velkosklady může brzy projevit nedostatek některých léků. Dnes je Světový den první pomoci. Češi v ní patří mezi nejaktivnější v Evropě. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou čtyřhru na US Open. Omezení zpomaluje provoz na dálnici D1 na 64. kilometru směrem do Prahy a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Podle agentury Ukrinform za to můžou hlavně ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků můžou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
5: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biokon nedaleko letiště Boryspil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk napřed zkontrolovat dýchání, teď má jako první volat záchranou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
6: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
4: V pražském divadle Hibernia má dnes premiéru první muzikálová adaptace Saturnina Zdeňka Jirotky. Režie a dramatizace se ujal Tomáš Daniška.
7: Fousy! Chytli mu fousy!
8: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Danišky vlastně také tak trochu pankáč.
9: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
10: Kdo chce psa být? Husy vždycky najde, že?
8: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
11: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
8: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
12: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková slaví společně s Taylor Townsendovou titul na US Open. Česko-americký pár porazil ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Pro Siniakovou jde o 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře. Ve finále prohrála jen 3x. Po zápase mluvila o tom, proč se jí v titulových utkáních daří.
13: Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe. Není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas, což samozřejmě pomáhá.
12: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na D1 u Soutic a Vlašimi. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Kutnou horu ze 66. kilometru popojíždí kolona. Na 64. kilometru je dopravní omezení. Jede se jedním pruhem s držením necelých 15 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 52. kilometru. Na 53. je uzavřený pravý pruh kvůli impregnaci vozovky. Omezení potrvá do 8 večer. Tvoří se kolona, zdržíte se zatím do 10 minut. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Ostravy houstne provoz, pomaleji pojedete mezi kilometry 194 a 196. Zpoždění kolem 5 minut. Na Kroměřížsku nebo Přerovsku pojedete v mlze. Nezapomínejte na správné svícení. A na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové na 54. a 5. kilometru stojí porouchaná dodávka. Je v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, během dne hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17. Tolik zprávy. A začíná magazín Experiment s Vojtěchem Bidrmanem.
3: V Paříži se sešli vědci, astronauti i lídři z celého světa na mezinárodním vesmírném summitu. Řešili třeba budoucnost mezinárodní vesmírné stanice nebo to, jak nakládat s vesmírným smetím. Nechyběl ani český astronaut Aleš Svoboda, který by měl v příštím roce jako první Čech odletět na ISS. Marcel Faltis, náš pařížský zpravodaj, se Svobodou mluvil přímo v Paříži. Tak si na to ještě počkejte. A dobré sobotní dopoledne.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Českého astronauta Aleše Svobodu čeká náročná mise. V polovině příštího roku by se měl jako první Čech vydat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se ale přesune do Spojených států, kde ho čekají měsíce výcviku na základnách společnosti SpaceX, třeba v Houstonu. Ještě předtím se ale odskočil do Paříže na mezinárodní vesmírný summit.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to v 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: Aleš Svoboda, astronaut Evropské kosmické agentury, poletí na mezinárodní vesmírnou stanici s dalšími třemi astronauty. V armádě České republiky sloužil jako pilot Gripenů. Teď bude pilotem kosmické lodi Crew Dragon a proto ho čeká ještě speciální výcvik.
1: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme 300 hodin specializovaného výcviku navíc. To znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angeles u firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
2: Za sebou už má taky několik měsíců výcviku v Evropě, třeba v Kolíně nad Rýnem. Na mezinárodní vesmírnou stanici by měl odletět zhruba na 2 týdny v červenci příštího roku. Let Aleše Svobody do vesmíru je taky spojený s 13 českými vědeckými projekty.
1: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32. Takže tohle je v podstatě jediná šance. Pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory, a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená, část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
2: Podle šéfa pilotovaných a robotických letů Evropské kosmické agentury Daniela Neunschwandra přitom Evropa potřebuje zapojit i menší členské země, jako je třeba Česko. Právě pod jeho tým spadá taky český astronaut Aleš Svoboda.
3: Krása vesmíru spočívá v tom, že jsme v něm všichni malí. Máme velké, střední i malé přispěvatele, ale nakonec záleží na tom, jestli se dokážeme spojit dohromady na úrovni celého kontinentu jako Evropané. Protože konkurence je na západ od nás v Americe, i na východ od nás v Ázii. A my jako Evropa musíme v oblasti průzkumu vesmíru spojit své síly. V tomto smyslu jsem také velmi rád, že Aleš je součástí mého týmu. Čím více létáme, tím více zkušeností získáváme.
2: Jedním z nich má být už příští léto právě Aleš Svoboda. Pokud všechno půjde podle plánu, stane se po Vladimíru Remkovi teprve druhým Čechem, který se podívá do vesmíru. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: V magazínu radiožurnálu Experiment ještě zůstáváme u cesty Aleše Svobody do vesmíru. Pro českého astronauta právě začaly konkrétní přípravy na jeho budoucí misi. Spolu s ním se ale připravuje i pozemský tým v řídícím středisku Evropské kosmické agentury v Mnichově. S Alešem Svobodou bude ve spojení mimo jiné Slovák Matěj Poliaček. Našemu reportérovi pověděl, jaká je jeho role v řídícím středisku.
1: Tá práca spočíva teda hlavne v príprave činností, ktorú astronauti vykonávajú, aj do istej miery tie činnosti s nimi zároveň potom vykonávame. Našou úlohou je jednak teda naplánovať, čo tí astronauti robia, ale teda samozrejme veľa vecí vieme spraviť aj zo Zeme, čiže vieme na diaľku ovládať systémy, experimenty.

0: Planeta Venuše v příštím týdnu nabídne nevšední podívanou. Už v pondělí dokonce na denní obloze. Kolem poledne se schová za měsícem, ovšem jen těsně předtím a těsně potom budeme mít šanci, abychom je na jasném pozadí vůbec našli.
1: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. V pondělí se nejprve Venuše na obloze přiblíží k měsíci. Několik minut po 11:30 najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého. Až asi 3/4 hodiny popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku.
1: Bude to na jihovýchodě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
2: V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům Dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
3: Venuše, podobně jako náš měsíc, prochází celým cyklem fází, jak obíhá kolem Slunce. Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde Slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplněk.
2: V úplňku ale planeta není nejzářivější, protože je od nás moc daleko. Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. V době pondělního úkazu se tomu bude blížit a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Radiožurnál. Yes. Opět, come on. Martinez, you ready, girl? Let's do this game.

0: je naprosto...
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
4: Radiožurnál 9:30. Tereza Tomášková připravila zprávy.
5: Po nočních ruských útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví. Informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jih země. 2 lidé zemřeli v Záporoží a jeden v Krivém Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných, potom co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Naopak ukrajinský dron na západě Ruska zabil jednu ženu. Uvedl to krizový štáb Bělgorodské oblasti. Ukrajinské bezpilotní stroje útočily taky na Taganrog a v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Do oslav dnů evropského dědictví se i letos zapojuje Olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Lidé si budou moct prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, třeba technické zázemí, které dřív používalo služebnictvo a dnes tam působí řádové sestry. Filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. Mezi favority patří například hořká komedie režiséra Martina McDonagha Wild Horse 9 anebo film Ink od Dannyho Boyla, který popisuje počátky britského bulvárního deníku Sun. V sekci dokumentárních filmů soutěží mimo jiné 4-hodinový dokument o Elonu Muskovi.
6: Sport.
5: Hokejisté Liberce poprvé vyhráli v Lize mistrů. Dánský Herning porazili 2-1 po samostatných nájezdech. Dařilo se i Plzni. Ta na ledě Friburgu zvítězila 4-2 a dál prochází soutěží bez prohry. Po 3 kolech je v Lize mistrů v tabulce 2. V čele se drží švédský klub Skellefteå. Další zápasy čekají české hokejisty dnes a zítra odpoledne.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Vlašimi a Soutic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim bude dnes celý den uzavřený pravý pruh na 53. kilometru. Tvoří se kolona, začíná na 50. kilometru a je na necelých 20 minut. Na D1 dál směrem do Brna za sjezdem na Rosice je na kilometru 180 uzavřený levý pruh a tam je pouze krátká kolona, je to kvůli údržbě. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu je na 64. kilometru uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Je tam už jen krátká kolona. Ještě jednou dálnice D1, tentokrát na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Je tam silnější provoz, mezi kilometry 194 a 196 strávíte necelých 10 minut. A v Plzni v ulici u Prazdroje se na křižovatce u Alberta srazila dodávka a osobní auto. Na místě jsou záchranáři, průjezd křižovatkou je omezený, zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, během dne hlavně na horách ojediněle přehánky a teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17 a na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje magazín Experiment s Vojtěchem Bidrmanem.
4: Vědci v Brně pěstují miniaturní části lidského oka, zkoumají na nich nemoci i nové léky. Do laboratoří se proto vydáme už za malou chvíli a taky vás vezmeme do pražského IKEMu na jeden speciální zákrok, ve kterém hrají důležitou roli magnety. Experiment pokračuje, tak dobré sobotní dopoledne.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o víkend.

0: Brněnští vědci pěstují z kmenových buněk miniaturní lidské sítnice. Ty dosud měsíce rostly v temných kultivačních místnostech. Vědci ale teď vystavili světlo a zjistili, že díky němu lépe dozrávají a více podobají skutečné lidské sítnici. Vliv světla na jejich dozrávání přitom dosavadní laboratorní modely často opomíjely. Objev může pomoct při výzkumu dědičných onemocnění, vývoji nových léčiv a jednou třeba i při transplantacích sítnice.
1: Otevírám inkubátor a vyndávám z něj Petriho misku, ve které jsou umístěny v médiu a rostou mini sítnice.
2: Tomáš Bárta z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity mi v laboratoři ukazuje retinální organoidy, neboli mini sítnice, které vědci vypěstovali z kmenových buněk. Zkoumají na nich nové léčby oka nebo mohou do budoucna sloužit jako zdroj buněk pro transplantace poškozené sítnice.
1: K tomu, aby jsme si mohli na ty organoidy podívat, musíme zapnout mikroskop.
2: No, sundáváte skla, které chrání mikroskop. Ten je pravděpodobně teda v nějakém sterilnějším
1: přesně
2: prostředí.
1: Tak, přesně tak. Když se kouknete, tak uvidíte několika milimetrové kuličky, které obsahují několik vrstev buněk.
2: Vidím tam takový jednodušeně malý flíček, ale ono to je něco jako malinkatá část oka, kterou jste tady vypěstovali.
1: Na úplném povrchu máme ty fotoreceptory, které mají úkol přeměnit světlo v elektrický vzruch. Pak tam jsou další typy neuronů, které by jej měly vyslat do mozku pomocí optického nervu, ale samozřejmě optický nerv v tomto systému chybí.
2: Abychom se na to, co vědci vypěstovali, podívali ještě z větší blízkosti, vede mě Tomáš Bárta do vedlejší laboratoře, kde se nachází elektronový mikroskop.
3: My teďka uvidíme ten zralý organoid.
2: A to, co jsme viděli teďka vlastně.
3: To bylo dvouměsíční, teďka uvidíme zralý.
1: Tady se na tomto mikroskopu můžeme na ně podívat.
2: S počítačem, kterým se mikroskop ovládá, pracuje výzkumnice Eva Hrubá.
4: Sedíme u skenovacího elektronového mikroskopu, abychom se podívali na povrchové struktury na našich modelových organoidech.
2: Při stimulaci světlem vytváří podle vědců sítnice struktury, které umožňují detekovat světlo.
4: Můžeme porovnávat díky elektronové mikroskopii, jestli ta fotostimulace vlastně byla účinná, jestli přinesla nějaký benefit.
2: No a co tady vlastně teď vidíme?
4: Vidíme hodně malý organoid a když si ho přiblížíme...
1: Vidíme, naše jedna paní laborantka tomu říká lízátka. To jsou opravdu ty vnější segmenty fotoreceptorů, tady ty bambulky.
2: Mně první napadlo, že by to mohlo být nějaké mořské dno. Maličko mi to připomíná nějaký korálový útes a mezi tím takové malé kamínky a ty korály vlastně jsou teda ty bambulky, jak říkáte.
1: A vlastně tyto bambulky, když to řeknu jednoduše, jsou naplněny těmi fotocitlivými proteiny.
2: To se podařilo díky tomu, že vědci mini sítnice, které běžně půl roku rostou v temné kultivační místnosti, vystavili světlu a pak se začaly více podobat běžné lidské sítnici.
1: Právě ty světlem stimulované mini sítnice dokáží lépe reagovat na světlo, dokáží lépe přeměnit ten světelný signál na ten elektrický vzruch.
2: Takže nejenom, že jste vypěstovali mikroskopickou část oka, vy jste ho i naučili vidět.
1: Tak v uvozovkách naučili vidět, protože zrak a vidění se odehrává samozřejmě až v mozku a ta detekce světla se dohrává v sítnici.
2: Světlo tak nemusí být jen podnětem, který fotoreceptory zachytí. Může zároveň pomoct s jejich dozráváním. A právě zralější buňky by jednou mohly znamenat účinnější léčbu nemocí sítnice, nebo dokonce umožnit její transplantaci. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Lékaři z pražského IKEMu zprůchodnili u pacienta po transplantaci jater těsně uzavřené zlučové cesty pomocí dvou magnetů. Nemusel díky tomu jít na náročnou chirurgickou operaci. Šlo o první takový výkon v Česku a jeden z mála úspěšných na celém světě. Magnety do těla dostali jen za pomoci katetru a endoskopu.
1: Položte se, prosím. Je všechno v pořádku?
2: Ano, všechno.
1: Teplota, zimnice, třesavka, nějaká žlutá barva očí nebo kůže?
2: Vůbec ne.
3: Říká na kontrole 68-letý pacient Václav Lajn přednostovi kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu Tomáši Huclovi, který výkon pomocí magnetů inicioval a spolu s radiology také udělal.
1: Tady vlastně vidíme, co jediného zbylo po tom výkonu. Je to tady ta droboučká tečka, pozůstatek toho vstupu kolegů radiologů do těch jater, pak jsme ty katetry všechny vytáhli. Byla tady ta vlastně několika milimetrová jizvička.
3: Václav prodělal transplantaci jater před 4 lety. Dlouho se mu dařilo dobře. Krevní testy ale nedávno prokázaly, že má uzavřené žlučové cesty. Nejprve se je lékaři snažili zprůchodnit obvyklým způsobem za pomoci endoskopu a vložením stentu, tedy jakési trubičky, která by místo zúžení roztáhla.
2: To nešlo, tak oni řekli, že zkusí metodu, kterou vlastně nemají úplně vyzkoušenou, ale udělalo se to. No.
3: I když šlo o vůbec první takový zákrok u nás, strach z něj neměl.
2: Pocity byly takový asi, že někdo to udělal první musí a vyšlo to. No.
3: Protože Václavovi neodtékala žluč do střeva, museli lékaři jednat rychle. Rozhodli se pro zákrok, který v Česku ještě nikdo neudělal. Žlučové cesty, kterými už takřka neprotékala žluč, zprůchodnili pomocí dvou magnetů. Jeden zavedli pomocí katetru játry, druhý endoskopem z tenkého střeva. Po 14 dnech se díky přitažlivosti vytvořil nový průchod. Pak magnety vyjmuli.
1: My jsme vám je nechali na památku, tak já vám je potom můžu dát.
3: Říká gastroenterolog Tomáš Hucl pacientovi a ukazuje nám, s jakou silou se oba magnety přitahují.
1: A možná to i klikne.
4: Trošičku je to slyšet.
5: Každý z nich je teda necelý centimetr dlouhý. Ten průměr jejich je 3 mm odhadem.
1: 8x 3 mm.
5: Přitahují se teda tou kratší stranou, řekněme.
1: Tak a jenom pro zajímavost, ano, jsou to takové trubičky. Samozřejmě musí být správně orientované. Kdybychom jeden z nich otočili, tak dojde k tomu odpuzování, které teď vidíme. To znamená, to je samozřejmě důležité při tom výkonu. My si musíme tu jejich stranovou orientaci označit. Vlastně musíme dát velký pozor, že kdyby se to otočilo obráceně, tak se to nebude přitahovat.
3: Metodu i samotné magnety vyvinul indický lékař Sanjay Rajput. Při samotném zákroku byl z lékaři z IKEMu v online spojení.
1: On se s námi díval na naše monitory, to navedení těch magnetů těmi katetry není úplně jednoduché a myslím, že nám jako hodně pomohl.
5: Tady máme vlastně obrázky rentgenu.
1: Tady už vidíme, jak my zavádíme ten jeden magnet endoskopicky do toho místa zúžení. Kolegové z radiologie zavádí postupně druhý magnet.
5: Tam jsou vidět přímo i ty magnety.
1: Tady vidíme, jak se postupně přibližujeme. Oni najednou ty magnety se začnou přitahovat a zaujmou tu pozici, kdy jsou jakoby k sobě přitažené. A ta magnetická síla vede k tomu, že dojde ke kompresi té tkání mezi tím, ke stlačení. Ta tkáň pomaličku odumírá, až se ty magnety spojí, no a vytvořil se nový žlučovod kolem toho zúžení.
5: Co uděláte s těmi magnety? Pan profesor vám je věnoval.
2: To se nedá někam vyhodit, že jo?
1: Takže pane Lajne, všechno je v pořádku, laboratorní výsledky jsou taky dobré, vám je dobře, takže jsem moc rád, že to všechno dopadlo dobře a hlavně, že vám dobře fungují játra.
2: To je důležitý. A že fungujou.
3: Usmívá se spokojený pacient. V budoucnu chtějí lékaři z IKEMu využívat tuto metodu u pacientů, u kterých se nepodaří zprůchodnit žlučové cesty standardním způsobem. Andrea Skalická, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: think of me. Americká zpěvačka Dasha v magazínu Experiment na Radiožurnálu. Dnes se bavíme mimo jiné o ojedinělém zákroku lékařů z pražského IKEMu. Zprůchodnili při něm žlučové cesty u pacienta po transplantaci jater za pomoci magnetů. Na zákroku se podílel i přednosta pracoviště zobrazovacích metod Theodor Adla, se kterým taky mluvila naše reportérka Andrea Skalická.
1: Jak složité teda bylo z pohledu intervenčního radiologa provést tento výkon?
2: Vždycky je složité, když je nějaký výkon dělaný poprvé, naučit se tu techniku, protože se to učíte trochu za chodu. Třeba vidíte někdy nějaký video nebo na kongresu, jak se to používá, můžete si vyzkoušet nějaký model, což bohužel v tomto případě jsme si nemohli použít, protože to přišlo poměrně rychle ten nápad. V našem případě jsme neměli úplně všechny informace, bych řekl, jako vychytávky, protože když člověk dělá nějaký výkon třeba postý, tak už zná různé nuance, takže to bylo trochu jakoby výzva.
1: Zastavme se u té přípravy na ten zákrok. Jak jste se vlastně na to chystali?
2: Musím říct, že jsme se jako nechystali úplně přímo na to, že bychom si trénovali s tím magnetem, ale my vlastně ty intervence na těch játrech, kde tam zavádíme různé hadičky a drátky, děláme poměrně často. Takže ta intervence nebyla tak zvláštní, akorát na konci toho katetru byl právě ten magnet, který jsme tam potřebovali pustit. Ale zachovalo se to tak, jak se to mělo, a ty magnety se krásně spojily tou magnetickou silou, takže správně se umístily, ale než jsme si to vyzkoušeli, tak to bylo napínavé.
1: Vy jste ten zákrok dělali pod rentgenem. Pokud jde o rentgen a magnet, ty si nevadí navzájem?
2: Ne, to vůbec nevadí. Magnet by vadil asi v magnetické rezonanci, protože by ho ta magnetická rezonance někam umístila, kam bychom nechtěli, ale pod tím rentgenem, tam akorát je to kovové, tak je tam vidět dobře ten magnet, ale ta interakce mezi rentgenem a magnetem žádná není.
1: Vy jste intervenční radiolog. Co všechno vlastně dělají intervenční radiologové? Jak byste popsal tu svou práci?
2: Tak intervenční radiologie je definovaná tím, že děláme intervence pod kontrolou nebo za pomoci zobrazovacích metod, jednak vaskulární, což znamená cévní, od vlastně hlavy až po palce u nohou, různé roztahování zavřených cév nebo naopak uzavírání krvácení. Na druhou stranu existuje další část, která se jmenuje nevaskulární, což znamená všechny výkony, které nejsou na cévách, což jsou třeba právě ty játra, nebo jsou to biopsie z různých orgánů, a nebo právě zavádění různých hadiček, takzvaných katétrů nebo drénů. Součástí třeba intervenční radiologie implantace stengraftu, což jsou takové ty široké trubky třeba do aorty, když tam je aneurysma, kde to jsou prostě několika centimetrové cévy. Postupně se to vyvíjí, přichází nová instrumentária. Výhodou oproti klasické chirurgii je, že tohle to všechno je takzvané mini invazivní.
1: A jak to vidíte do budoucna? Jak by mohla vypadat operativa nebo teda ty mini invazivní výkony z hlediska té intervenční radiologie za nějakých 10-20 let?
2: Když vidíme, jak se dnes rozvíjí robotika a umělá inteligence, tak to může být klidně tak za 20 let, že intervenční radiolog bude sedět u joysticku, anebo u menších výkonů to bude ovládat umělá inteligence. Samozřejmě nikdo si to, jako kdo pracujeme, nepřeje a myslíme si, že tomu tak brzo nedojde, ale když vidím ten vývoj, tak to klidně může nastat, protože ta analýza obrazu automaticky pomocí umělé inteligence probíhá. Není to dokonalé, ale zlepšuje se to. Ten pokrok technologický je velký. Ten rozvoj samozřejmě je daný tím, že je to miniinvazivní, což je výhoda proti těm ostatním zákrokům, takže se to určitě bude rozvíjet k méně invazivní výkonům.
1: Říká přednosta pracoviště zobrazovacích metod pražského IKEMu Theodor Adla. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Magazín Experiment skončil, ale vysílání radiožurnálu samozřejmě pokračuje dál. Naším sobotním dopoledním hostem bude ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun Karolína Froňková. Tak dobrý poslech a za minutu další zprávy radiožurnálu.
1: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Radiožurnál 10 hodin. Na řadě jsou zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Poslanecký výbor jí cestu zamítl. Soud podle zjištění radiožurnálu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Čeští volejbalisté vyhráli na úvod mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 a čeká je Švédsko. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 u Vlašimi směrem do Brna a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má taky naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Tento zamítl.
4: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Městský soud v Praze v srpnu podle zjištění radiožurnálu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalovaných celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů. Ve Znojmě začalo historické vinobraní. Hlavní program je dnes. 2 hodiny popoledni projde městem tradiční průvod vedený Janem Lucemburským. V centru budou celý den otevřené dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program pokračuje na několika scénách po celém městě, říká ředitel znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký.
5: Po městě najdete spoustu stánků, samozřejmě s vínem, s burčákem, kromě již zmíněného průvodu se můžete těšit na rytířské souboje na koních, jezdecké show, ulička chudiny středověka, která je velmi oblíbená, neboť v ní můžete okusit historický život.
2: Dnešní program pak zakončí v 10 hodin večer Ohňostroj.
6: Sport. Čeští volejbalisté porazili v úvodu mistrovství Evropy Řecko 3-1 na sety. Trenér Jiří Novák vyzdvihl plnění taktických úkolů při bránění nejlepšího řeckého smečaře Atanasiose Protopaltise.
7: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout, takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráčema ve třetím setu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí.
6: Druhý zápas evropského šampionátu odehrají čeští volejbalisté v přímém přenosu Radiožurnálu Sport od 16 hodin proti Švédsku. S tím se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě, kdy oba zápasy vyhráli.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Vlašimi a kolona v Brně. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim z 50. kilometru popojíždí kolona kvůli údržbě dálnice, zdržení 20 minut. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem čekejte silnější provoz mezi kilometry 193 a 196, fronta je na 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Mladou Boleslav na 43. kilometru stálo auto v dopravním omezení, v levém protisměrném pásu provoz chvíli stál, už se projíždí, rychleji zatím projedete na začátku omezení pravým pruhem. A v Ostravě v Místecké směrem z přívozu do Vítkovic dejte pozor při sjezdu do obchodní zóny a ke Kauflandu. Ve sjezdu je vysypaný štěrk. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, během dne hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. Tolik zprávy. A víkendový Radiožurnál teď pokračuje s hostem Vladimíra Kroce.
9: Hostem Radiožurnálu je ředitelka festivalu Talichův Beroun, Karolína Froňková. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Jsem rád, že jste ho přijala. Vy jste se ředitelkou zapsaného ústavu Talichovo Berounsko stala díky diplomové práci. Je to tak?
10: Je to tak. Já jsem se Talichem zabývala už od dětství jako v jedna návštěvnice koncertů už asi od 8 let, takže to byla přirozená volba oboru a samozřejmě i té diplomové práce, no a pak už tomu přálo štěstí a stal jsem se členem týmu velmi záhy.
9: Či vás ta osobnost zaujala někdy v 8 letech?
10: No, já jsem sama aktivní muzikantka, takže samozřejmě to byla pro mě velká inspirace hudební, spíše ti interpreti, a až postupem času jsem odkrývala tu zajímavou osobnost dirigenta Václava Talicha a velmi mě zaujal v podstatě celý jeho život. Já jsem často chodila i na přednášky do Muzea Českého krasu, které byly poměrně časté, takže mě velmi inspiroval, ať už jeho cíle vědomostí, obrovskou pečlivostí, profesionalitou, až možná někdy trošku drsnými nároky na interprety, ale také jeho lásku k přírodě a celkově tou vazbou na Beroun, kde jsem strávila od dětství celý život.
9: Tak možná není divu, že vaše diplomka přerostla v knihu. Je to tak?
10: Je to tak.
9: Talichův Beroun, 40 let festivalu, už teda jsou to 4 roky
10: ano.
9: Zpátky. Tak jak jste postupně poznávala toho berounského světoběžníka?
10: Tak já si myslím, že já miluju přírodu stejně jako on a i v současnosti jsme se stali spoluautory Talichovy stezky naučné, která pojí právě hudbu a přírodu. Takže ta láska k tomu okolí Berouna, ta tajemná magická Talichova vila, která leží nedaleko Berouna, mě velmi lákaly. Taková ta představa té tajemné zahrady a strašně mě zajímalo, jako kdo tam žije, a velmi často jsem okolo ní chodila, když jsem o tom přemýšlela. Takže mě to opravdu lákalo a samozřejmě rodina Václava Talicha, jak už jeho dcera Víta, tak jeho vnuk pan Michal Dejmal velmi často chodili a stále chodí na koncerty, takže to setkání přímo se členy rodiny bylo také velmi inspirativní.
9: Kudy vede ta stezka?
10: Ta stezka od restaurace na Černém vršku, kterou Berouňáci velmi dobře znají, tak vlastně jdete už potom jenom lesem a po pěšince, po turistické značce se dostanete až k vile a je to blízko Rybníčka v Brdatkách, možná znají lidé z regionu. A je to úplně úžasné, protože vy se po 10 minutách chůze dostanete na úplně jiné místo, na úplně jinou planetu. Vlastně z toho ruchu města se ocitáte někde pocitově uprostřed Šumavy, uprostřed lesů, a my přezdíváme tu vilu lesní vila, protože skutečně součástí zahrady je i les. A jednou ročně zahrady a brány vily se otevírají. Děláme tam krásné koncerty, a takže i možná je to malá pozvánka na jaro, kdy opět budou brány vily otevřeny i pro veřejnost.
9: Ředitelka festivalu Talichův Beroun, Karolína Froňková, je hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Dnes si povídáme s Karolínou Froňkovou, tradiční hudební festival nese jméno slavného dirigenta Václava Talicha. Z jakou vizí vlastně před desetiletími vznikal? A nakolik se ten dnešní festival liší od toho původního?
1: Tak festival vznikl v roce 1983, kdy bylo jméno dirigenta Václava Talicha u příležitosti z tého výročí narození se stalo vlastně významným dnem UNESCO. Do té doby to jméno bylo v podstatě zapomenuto, režim dělal hodně pro to, aby se na Talicha nespomínalo, ale on stál u zrodu několika důležitých institucí, jak už je to Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, ale taky Královská filharmonie Stockholm, takže opravdu mnoho lidí na něj vzpomínalo s vděčností, láskou a dali dohromady sílu, která právě stála za vznikem toho festivalu. A jeho hlavní náplní bylo to jméno připomínat, jak prostřednictvím těch všech institucí, kteří stáli za tím zrodem, tak právě i různými doprovodnými publikacemi, knihami, výstavami a samozřejmě zejména tou hudbou.
0: A co z té původní myšlenky zakladatelů považujete za důležité zachovat i dnes?
1: Já si myslím, že celkově ta míra profesionality, důslednosti, s kterou Talich přistupoval k práci, je inspirativní úplně všeobecně pro každého, nejenom pro hudebníky. My se snažíme hodně pracovat právě s jeho myšlenkami dvěmi zásadními. První z nich je práce s mladými lidmi a práce i se začínajícími interprety, hudebníky, skladateli v kombinaci právě s velmi etablovanými jmény, která už jsou delší dobu na scéně a jsou známá, to znamená to Talich dělal během své práce, my se snažíme s tímto tématem také pracovat a on byl velkým propagátorem premiér a uváděl nová díla zejména Sukova, Novákova a další skladatelů, takže to byla taková taky jeho velká mise, on velmi často udal ten způsob, jak nyní jsou ta díla interpretována, takže se snažíme v tomto duchu taky právě podporovat vznik nových kompozic a skladby na objednávku festivalu jsou každoroční součástí.
0: Jaký otisk jste zatím zanechala za 4 roky vedení této instituce?
1: Tak já jsem možná podobně jako Talich takový trošku bulldog, takže když se do něčeho zakousnu, tak se jen tak nepustím. Myslím, že jsem do toho dala hodně energie a že ten o tom festivalu je stále více slyšet nejen v Čechách, ale také v zahraničí. Podařilo se mi proniknout a navázat vazby se Slovinskem, se Švédskem, ale také s Německem, kdy v tandemu s Ladislavem Horákem, naším dramaturgem, skutečně se snažíme navazovat i ta mezinárodní přátelství, takže doufám, že o festivalu je opravdu slyšet nejen v Čechách, ale i v zahraničí stále více.
0: Letos se hlavní řadou festivalu prolíná téma Femme Fatale. Proč právě osudové ženy?
1: My se vždycky snažíme stavět tu dramaturgii úplně celého roku, nejenom té hlavní řady okolo jedné silné myšlenky, většinou ve vztahu právě k Talichovi a jeho osobnosti. A v letošním roce to byla obrovská inspirace, protože jeho žena Vida Prelesník, klavírní virtuózka slovinského původu, slaví dvojité výročí jak narození, tak úmrtí. A nás právě velmi zaujal ten její život, kdy ona byla velmi talentovaná hudebnice a v podstatě tu svoji kariéru tak trošku obětovala pro tu kariéru Talichovu. A přitom to byla velmi silná žena, která za tím Talichem velmi stála a myslíme si, že ten její osud je velmi zajímavý a není ojedinělý v té hudbě, protože velmi často za úspěšným a významným mužem je právě silná žena. A pak jsme samozřejmě pracovali volně s tím tématem dále, takže se zabýváme i soudobými skladatelkami. Velmi se těšíme i na interpretky ženy, takže opravdu to bude takový krásný ročník, plný zajímavých dam. Velmi se těším třeba na Martu Tepfrovou, která v Čechách běžně nevystupuje. A samozřejmě chtěli jsme, aby ta Vida tam opravdu zněla tím ročníkem, takže kromě přednášek slovinské muzikoložky Barbary Arts, tak jsme právě oslovili Lukáše Somra, aby vyloženě složil skladbu Podstavidě. Tam je velmi zajímavý příběh zatím, protože ona si s Talichem vyměňovala mnoho tisíce dopisů. Pan docent Milan Kuna ke stáří, když už dobře nevěděla, tak je přečítal, přepisoval je a byly velmi zajímavé, ale ona jednoho dne, když přišel do Talichovy vily zase přečítat, tak viděl, jak stojí zády ke krbu a dohasínají poslední uhlíky a všechny ty dopisy spálila. Takže vůbec tady ta myšlenka těch té spálené, možná vážně mezi těmi dvěmi nebo spáleného příběhu, tam určitě bude rezonovat. Některé dopisy se dochovaly v Muzeu českého krasu, takže ty jsme poskytli panu Somrovi, takže je tam opravdu takový hezký příběh za tou skladbu. Já se velmi těším.
0: Lukáš Sommer taky připomene, myslím, Vitku Kaprálovou, ne?
1: Přímo ne, ale zazní Kaprálová kvartet, to znamená trošku přeneseně. My jsme se Kaprálovou zabývali v loňském roce, takže nebude to vyloženě o Kaprálové, ale samozřejmě to její jméno také se nám krásně hodí do té dramaturgie. A Kaprálová kvartet, složení čtyř talentovaných žen, takže opět ten ženský element tam bude velmi silný. A ta skladba mimochodem bude zajímavá tím, že to bude skladba pro kytaru a smyčcové kvarteto, není to až tak časté. A samozřejmě autor ji bude premiérovat, takže to bude zážitek. Je to 6. října.
0: Telichu Beroun už dávno není jenom událostí pro skalní příznivce vážné hudby. Vy jste vyrazili i cestou open air koncertu, ten už máte za sebou. Je to způsob, jak přilákat úplně nové publikum?
1: Já věřím v to, že ano, protože za poslední roky, kdy se o to snažíme, se značně omladilo to publikum. Myslím si, že je to zajímavé pro mladé lidi a samozřejmě i pro trošku jinou cílovou skupinu a my se vždycky snažíme v rámci těch open air koncertů, jako teď jsme za sebou Skety a Jana Smigmátora, v minulosti třeba Dašu nebo 4 tenory, takže pořád se trochu snažíme držet Epoch kvartet, také snažíme se držet trošičku tu vazbu na tu klasiku nebo jazz,

0: Posloucháte Radiožurnál. Karolína Froňková není jen ředitelkou hudebního festivalu Telichův Beroun, ale také lektorkou angličtiny a francouzštiny a také vokalistkou a altsaxofonistkou hořovickou berounské kapely La Fanka. Pořád to platí?
1: Pořád to platí a myslím si, že kdybych to nedělala, tak už se dávno zblázním, je to opravdu velká terapie pro mě.
0: A jakému žánru se věnujete?
1: My hrajeme takové jako funky, ale jsme napříč žánry od rocku po trochu jazzu. Myslím si, že každý ten člen tak trošku má rád jinou hudbu a otiskuje to do toho celkového projevu kapely. Mě to velmi baví. Myslím si, že hlavním popisem naší kapely je veselá taneční hudba. To znamená, pokud přijdete na koncert, určitě si zatančíte a určitě se vám vaše nálada zlepší minimálně o 50%.
0: Odkud se vzal ten název?
1: My jsme funky, funka samozřejmě se nabízí. Navíc v té době jsme měli v kapele i zedníka, takže je to takový menší dvojsmysl. Bohužel, když už jsme měli několik koncertů za sebou, tak jsme zjistili, že jedna funka už existuje, takže jsme tam ve stylu mé francouzštiny dali to la, to znamená ženský člen nebo určitý člen ve francouzštině, takže la funka vznikla takto.
0: A proč jste si v dětství vybral jako nástroj klarinet?
1: Já jsem si vybrala saxofon, už asi od 3 let tvrdím stěžejně, že budu saxofonistka, což tady se podařilo na té amatérské úrovni, ale vůbec nevím, jak se to stalo, jestli to nějaká reinkarnace, nebo jestli jsem snad v dětství viděla Jitku Mulavcovou, nebo Felixe Slováčka, netuším, ale bohužel ten systém hudebního školství neumožňoval už od třeba 6 let začít hrát na saxofon, takže jsem si prošla tou flétnou obligátní klarinetem a až jsem konečně dospěla k tomu vytouženému nástroji saxofonu a myslím, já hraju i na další nástroje, na klavír, na kytaru, ale ten saxofon si myslím, že mi nejvíc umožňuje vyjádřit nějak svoje pocity, emoce a mám ho nejradši určitě.
0: A jaký máte vztah ke klasické hudbě?
1: Já si myslím, že sice třeba ta funky, když jsme o něm hovořili, tak sice se třeba mnohem více při něm uvolním, ale myslím si, že ta klasická hudba vzděluje mnohem více, je mnohem hlubší a ať už se jednalo o třeba trochu složitější období v mém životě, které byly poznamenány tragickými úmrtími členů rodiny, tak mi ta klasická hudba velmi pomohla nějak si ty myšlenky utřídit a byla o mě obrovskou posilou a myslím si, že takový ty běžný

0: Žádný mainstream populární hudby prostě nedokáže sdělit tak silné emoce a hluboké prožitky jako ta klasická hudba. A já třeba preferuji spíše modernější klasickou hudbu, řekněme 19. století dál, kdy tam skutečně ta emoce a ten prožitek je markantní a to mám ráda.
1: No ale, jak už jsme se vlastně zmínili, Talichův Beroun už zdaleka není jenom vážná hudba. Jaké žánry můžete nabídnout?
0: Tak samozřejmě už zmíněný jazz, ten se opěkuje poměrně často. V letošním roce třeba se budeme zabývat trochu i romským folklorem, kdy zahraje Jaroslav Svěcený a Cigánský Ďábli, což se velmi těžký temperamentní koncert, ale také se budeme zabývat, řekněme, lidovou hudbou venezuelskou, takže budeme mít vyloženě venezuelskou hudbu v podání Marty Tefrové, která střídavě žije v Kolumbii a v Berlíně, hodně se touto hudbou zabývá a zas tak často v České republice nehraje, takže to bude velmi zajímavé za doprovodu souboru Bonafide Tango, ale hlavně za tanečního doprovodu manželů Antarových, kteří budou tančit Tango Nuevo. Takže i takovéto odbočky do, řekněme, lidové hudby, do španělské hudby, do romské hudby, ale také do tance a také do divadla. Velmi často uvádíme také divadelní projekty, protože Marta Tefrová bude recitovat nebo hrát melodram Březiny, který je věnován Soně Červené. Takže to bude taková fúze tance, divadla, hudby. Velmi se na to těším.
1: Tango Nuevo, to se vracíme zase k profesoru akordeonu.
0: Ano, tak. Jste správně.
1: Vy jste vystudovala katedru hudební kultury na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Je vám to v současné práci k užitku?
0: Jednoznačně. Já si myslím, že jak to mé vzdělání, protože jsem vystudovala tedy hudbu, tak mi samozřejmě pomáhá se orientovat v té hudbě lépe a myslím si, že s panem dramaturgem Horákem, který opravdu špička ve svém oboru a samozřejmě jeho přehled je mnohem větší než můj, tak dokáže díky tomu alespoň částečně držet krok a myslím si, že jsme takový dobrý tandem. Takže skutečně myslím, že je to důležité, pokud se tou hudbou zabýváte. Velmi často ředitelé festivalů jsou profesionální hudebníci, co já tady nejsem, i když to moje hraní mi pomáhá pochopit si, myslím, potřeby těch umělců. Ale to vzdělání skutečně důležité je, jsem o tom přesvědčená, že to je znát, pokud víte, o čem mluvíte, nebo o čem ta hudba, nebo ten, který koncert je, tak se vám to i lépe třeba propaguje a myslím si, že to pomáhá.
1: Hostem Radiožurnálu zůstává i po zprávách Karolina Froňková.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety stavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Je 10:30. Zprávy a Jana Gulda. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za nehodu v opilosti, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisti naměřili téměř 1,5 promila alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově můžou využít jen 2 časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovali a využili tak americkou ochranu. Spojené státy ji nabízejí od května lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél Ománského pobřeží. Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely dopadly do Japonského moře ve vzdálenosti asi 250 kilometrů. Vojenský test spustila KLDR jen pár hodin potom, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončili vojenské cvičení u jihokorejského ostrova Jeju. A v Ústí nad Labem je dnes mimořádně otevřená vila továrníka Heinricha Schichta. Jeho rodina se proslavila výrobou legendárního mýdla s jelenem. Prohlídky budou celý den až do 17 hodin. Návštěvníky provede taky jeden z potomků továrníka. Ve vile je výstava reklamních plakátů a výrobků Schichtových závodů a bude se taky promítat film Království mýdlových bublin. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. Sport. Do finále mužské dvouhry na US Open postoupili Němec Alexander Zverev a Američan Ben Shelton. Ten v New Yorku ve 4 setech porazil dalšího domácího hráče Francise Tiafoe. Zverev zvítězil nad Rusem Khachanovem 6-3, 7-6 a 7-6. V ženském finále proti sobě dnes večer nastoupí běloruská Arina Sabalenková s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Vlašimi a kolona v Brně. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru popojíždí půlhodinová kolona kvůli dopravnímu omezení. Pozor, sjezd na Vlašim je ucpaný. Možná je trasa přes Tehov a Trhový Štěpánov, zpět najedete na 66. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou hlásíte kolonu z 54. a 5. kilometru. Na 53. jsou silničáři, jede se jedním pruhem, zdržení 15 minut. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem čekejte silnější provoz mezi kilometry 193 a 196. Fronta je na 10 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Prahu 9 pojedete pomaleji od sjezdu na Zahradní město Zelenový most zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Vladimír Kroc se svým hostem.
4: Karolina Franková, ředitelka festivalu Talichův Beroun, je naším hostem. Od roku 2022 pořádáte taky dirigentské kurzy. Kdo je vede a komu jsou určeny?
5: Tak je to trošičku jinak zaměřeno než standardní takové ty dirigentské masterclassy, které jsou obvykle postaveny okolo nějakého významného symfonického orchestru. Samozřejmě ta vazba na dirigenta Václava Talicha je naprosto jasná, ale my jsme se rozhodli jít jinou cestou, protože stále více základních umělců uměleckých škol má při sebe působící orchestry a různé big bandy, ale málo kdo z těch vedoucích má nějaké dirigentské vzdělání a opravdu ho potřebují a byla to taková díra na trhu, řekla bych. Díky tomu, že člen správní rady pan Štěpán Met je hráčem na klarinet hudby Hradní stráže a policie České republiky, tak se podařilo oslovit šéf dirigenta pana plukovníka Václava Blahunka, který je neskutečně charismatický a ve spojení s Jiřím Bělíkem, který také ty kurzy vede, to dělá úplně nádherně. My vlastně letos jsme měli 5. ročník, vždycky se ty kurzy konají v březnu a je hrozně znát, jak ti dirigenti se vrací, jak se jejich kvalita zvyšuje a nejenom ta kvalita jejich, ale kvalita i jejich orchestrů. A celkově si myslím, že ta symfonická dechová hudba je taková popelka české hudby, ta tradice je obrovská, ta kvalita je velmi vysoká, mezinárodní renomé značné, ale lidi pořád tak trošku tu dechovku vidí s respektem, přičemž si neuvědomují, že se to posouvá už úplně do dalších dimenzí, přesně do filmové hudby, jazzu, do normální klasické hudby, která se dá hrát právě tím symfonickým dechovým orchestrem, takže jsou to nejenom dechové orchestry, ale i jiné big bandy a snažíme se jim trochu tímto i pomáhat. Ti dirigenti pak spolupracují, pořádají koncerty a myslím si, že pomáháme tímhle trochu i té rehabilitaci té české popelky.

0: O Pelichově Berounu si povídáme s ředitelkou tohoto hudebního festivalu Karolínou Froňkovou. Často říkáte, že nejste jen podzimní festival, ale celoroční platforma. V jakém smyslu?
1: Tak my se vždycky snažíme nabalit na to jedno nosné zajímavé téma, právě celoroční aktivity, jak už jsem zmínila, dirigentské kurzy v březnu, ale potom pokračujeme jarní koncertní řadou, která se liší od té hlavní řady zejména tím, že se zabýváme zajímavými místy v regionu. To znamená, objevujeme i místa, na kterých se koncerty vůbec nekonají, ať už v přírodě, například ta Talichova vila, Talichovo údolí, ale také třeba zámek Králův dvůr, přes který vede dálnice, je takový taky trošku, řekněme, zašlá sláva starých časů, ale krásně pan starosta rekonstruuje sál, takže tam děláme koncerty, nebo třeba na Tetíně, takže se snažíme víc pracovat s tou regionální historií a s regionálními zajímavými místy a samozřejmě podporujeme hodně mladé, to znamená, děláme rozsáhlou edukační řadu, zabýváme se koncerty pro děti už vlastně od první třídy až po středoškoláky a včetně edukačních koncertů, přednášek, různých povídání si o dějinách, ale také děláme videosoutěž Hudbou životem, kdy oni sami tvoří krátká videa na zajímavá témata, takže si myslím, že pracujeme opravdu komplexně se všemi věkovými kategoriemi a napříč žánry a ta hlavní koncertní řada už od roku 1983 se koná na podzim, ale sice je to jenom 7 koncertů, ale opravdu myslím, že máme rozkročeno mnohem šíř.
0: Překvapuje vás někdy, jak děti reagují na živou klasickou hudbu?
1: Neustále a musím říct, že čím mladší ty děti jsou, tak tím lépe na tu hudbu reagují. A myslím si, že ty malé děti jsou ještě hodně tomu otevřené, možná ještě nemají nějaké třeba předsudky nebo jsou prostě blíž možná přírodě, ale určitě té hudbě krásně reagují. Se snažíme právě proto začínat už v té první třídě a chtěli bychom do budoucna i pro ještě menší děti dělat ty koncerty, protože oni opravdu tu hudbu přijímají úplně skvěle. Samozřejmě děláme koncerty, které jsou přímo uměrné jejich věku, takže většinou třeba krásné svity k Trnkovým pohádkám Václava Trojana, nebo kde je právě třeba herecká vložka, takže samozřejmě nemůžeme jim dát nějakou velmi náročnou skladbu, ale máme zkušenost, že opravdu to přijímají skvěle, nadšeně a čím dříve se s nimi začne pracovat, tak tím lépe potom přijímají i ty složitější skladby, když jsou starší. Takže myslím, že to určitě má smysl a mám radost.
0: Součástí vaší práce jsou vzdělávací projekty, jak už jste o tom mluvila, taky výzkumy publika a doprovodné akce. Co vám o dnešních posluchačích klasické hudby prozrazují?
1: Tak já si myslím, že se to velmi posouvá. Nevím, jestli je to tím, jestli opravdu v nějakým způsobem fungují ty edukační projekty, ale velkým způsobem se, významným způsobem se obměňuje a omlazuje to publikum. Když to srovnám s dobou třeba před 10 lety, tak opravdu tam je mnoho letý rozdíl. A myslím si, že teď naše návštěvníci jsou převážně lidé v věku 40, možná 60 let, ale ti mladší lidé si skutečně tu cestu hledají a stále častěji navštěvují koncerty. No a já naše diváky miluju, protože je to opravdu taková skupina velmi příjemných lidí s krásnou pozitivní energií a je to opravdu radost s nimi pracovat.
0: A mění se tedy publikum festivalu proti době třeba před těmi 10 nebo 20 lety?
1: Určitě se významně omlazuje. Já mám osobně názor, že ke klasické hudbě musí člověk trochu dozrát, ale myslím si, že to omlazení je značné. Před pár lety ještě se nám trochu zdálo, že pořád chodí vlastně ti samí lidé od roku 83 a dneska se to hodně mění. On taky Beroun se velmi mění, protože je tam mnoho nových obyvatel, hodně se staví, jsou tam různé rezidenční čtvrtinové a myslím si, že primárně tam jezdí lidi, takové ty produktivní rodiny v produktivní věku s dětmi. Samozřejmě se úplně demograficky mění ta populace. A myslím si, že to má vliv i na to právě, kolik lidí a v jaké struktuře chodí na ty koncerty.
0: No ale jestli to nejsou jenom berounští, sjíždějí se diváci, posluchači ze širokého okolí?
1: My to samozřejmě nemůžeme úplně snadno evidovat, ale už v rámci našeho newsletteru pro abonenty, protože já většinu z nich samozřejmě znám osobně, tak přijíždějí právě určitě už i z Prahy, ale oblasti Dolní Berounky, Dobřichovice, Všenory, to znamená, myslím si, že ten okruh lidí, kteří chodí na festival, se pořád rozšiřuje.
0: A když jste mluvila o tom, co všechno děláte během roku, pro školy, děti, mladou generaci. Snažíte se zaujmout pomocí moderních technologií? Funguje to?
1: Ano, snažíme se, ale máme takovou, samozřejmě například ta videosoutěž, kdy my vlastně nabádáme soutěží o zajímavé ceny, finanční odměny, tak je podporujeme v tom, aby sami tvořili právě třeba video obsah. Tak v tomto ohledu ano. Máme třeba tu naučnou stezku, kde pracujeme s QR kódy a nahrávkami, které mají prostě podporu na sítích té stezky, takže tam také se snažíme. Samozřejmě jsme aktivní na Instagramu, Facebooku, takže snažíme se přibližovat i takto, ale pořád věříme v to, že je nejdůležitější ta živá hudba opravdu naživo. A myslím si, že těch technologií je v současném světě až. A že právě naopak dobře taky konfrontovat s nějakou živou hudbou, živou umění a živými lidmi.
0: Hostem Radiožurnálu je dnes Karolína Franková.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s berounskou patriotkou, dá se to tak říct?
1: No určitě.
0: Karolínou Fraňkovou. Vy se věnujete a mluvíme teď o tom Telichovu Berounu. Teď vás čeká tedy 44. ročník, nebo ta hlavní řada. Od kdy do kdy a kde všude se bude odehrávat?
1: Tak ta hlavní řada oproti té jarní se opravdu odehrává na jednom místě, převážně v kulturním domě Plzeňka, nedaleko od Berounského náměstí, a vždycky od 19 hodin každé úterý od 29. září do 3. listopadu. Je tam jeden koncert klasické hudby. Samozřejmě začínáme těmi velkými tělesy, které zahajují a uzavírají festival. Zahajujeme Plzeňskou filharmonii s Adamem Plachetkou a mladou talentovanou solistkou opery Národního divadla Doubravkou Novotnou, a končíme komorní filharmonii Pardubice, kdy se velmi těším na krásný edukační koncert, který bude právě se konat v ten samý den s Petrem Kadlecem a Marko Ivanovičem. A pak samozřejmě se zabýváme i komornějšími koncerty, ale každé úterý je to někdy známější interpret, jako třeba Jaroslav Svěcený, anebo i velká překvapení, jako si myslím, že bude třeba ta zmíněná Marta Tefrová, že skutečně ta škála je velká a jenom jedno místo se liší, a to je poměrně zajímavá záležitost, protože máme velké centrum duševní rehabilitace nové v Berouně, což mě velmi těší, protože až nezvládnu psychicky ten nápor festivalový, tak nebude daleko. A tam je krásný nový multifunkční sál, takže tam vždycky zavíráme festivalovým epilogem. Takže to je takové zajímavé místo a zase si myslím, že je dobře otevírat právě i trochu této téma a někdy ty psychické problémy jsou trošku tabuizovány, takže tím, že děláme ten koncert právě tam, tak si myslím, že taky se to trošku otevírá, zličťuje, a máme tenhle ten koncert velmi rádi a jsme rádi, že náš partner, kterým je právě Akeso rehabilitační nemocnice, nám umožnilo tam ty koncerty dělat, protože tam jsou samozřejmě i přísná bezpečnostní opatření.
0: Jak náročné tak velkou akci nejenom uspořádat, ale financovat?
1: Tak samozřejmě to jste udeřil hřebí na hlavičku.
0: A máte podporu města a kraje?
1: My máme velkou podporu města, což je náš zakladatel, že bez města Beroun by to určitě nešlo. Máme podporu kraje a máme za sebou opravdu velkou sílu všech různých partnerů z Berouna a okolí. Nevím, jestli je můžu jmenovat, a to asi bych neměla, ale náš největší partner z oblasti energetiky, tak bez něj by to určitě také nešlo v ruku v ruce s tím městem. A cítím, že ty firmy skutečně, i nejenom firmy, různé subjekty, kteří nás podporují, tak cítí, že to je důležité, že ta akce opravdu rezonuje velmi i za hranicemi města a ta síla je opravdu velká. Já cítím, že ty partneři i na ty koncerty samozřejmě chodí a bez nich by to prostě nešlo, ale cítím, že tam je opravdu krásná energie, všichni táhneme za jeden provaz a ten Beroun je poměrně malé město, tým festivalový taky není velký, ale myslím si, že za to, co do toho dáváme, dostáváme poměrně velké množství muziky a já jim za to všem děkuji.
0: No a jak jsem pochopil, tak to divácké zázemí se rozrůstá, což je dobře.
1: Ono se rozrůstá, ale bohužel kulturní dům Berouně se nerozrůstá. Ten má kapacitu pořád stejnou, takže bohužel narážíme opravdu na tu kapacitu. V loňském roce byly 4 z 6 koncertů jako úplně beznadějně vyprodány, včetně různých alternativních sezení. Takže to je samozřejmě pro nás obrovská radost, ale zase je to limit, který těžko překročím, a nevím, jestli by se podařilo do budoucna postavit kulturní dům v Berouně nějaký větší, tak samozřejmě bychom byli rádi, ale upřímně jsem realistka.
0: No tak máte tam třeba sportovní halu.
1: No máme, ano, tak to taky je využíváme.
0: No, jaké máte tedy vize do budoucna, třeba do toho jubilejního 45. ročníku?
1: Tak jubilejní 45. ročník bude ve znamení oslav. To je naše téma pro příští rok a budeme ho promítat různými způsoby, právě i skladby na oslavu nebo oslavy zajímavých jubilí, třeba Beethoven a tak dále. Velmi se na ten ročník těším. My se snažíme právě hledat nové prostory, takže prvním z takovýchto pokusů o větší prostor bude právě ta vámi zmíněná hala. Takže budeme dělat koncert Národního dechového orchestru ve škole Via Berón, která má obrovskou tělocvičnu, takže to bude takový první experiment. A myslím si, že se pořád hledáme, nebo snažíme hledat nové i prostory právě formou těch openérů a tím si rozšiřovat kapacitu. Rádi bychom zase zopakovali nějaký krásný koncert na náměstí, který má obrovskou návštěvnost, a samozřejmě pak to město tím festivalem opravdu žije doslova do písmene.
0: Na co se v letošním programu těšíte vy osobně?
1: Já se osobně nejvíce těším asi opravdu na ten projekt Tango Nuevo, protože ta kombinace tance, hudby a dramatu nebo divadla tak je úžasná a ty latinsko-americké rytmy jsou prostě moje srdeční záležitost. Navíc bude po koncertě následovat i taneční exhibice právě toho páru v klubové scéně i s výukou tance. Takže to se velmi těším. Samozřejmě Rosla Svěkecený a Cigánský ďábli, tak to bude taková, řekla bych, trochu podobná, velmi temperamentní energie. Ale já si myslím, že letos opravdu není žádný koncert, který by nestál za návštěvu. Jediný, vlastně, který jsem ještě nezmínila, Trio Extáze s Kateřinou Englichovou, Vilémem Veverkou. Taky úžasná záležitost, nový projekt rozkročený mezi klasickou hudbou, až budu hrát vlastně Black Sabbath, takže myslím, že je to úžasné, ale pro milovníky vyloženě klasické hudby, tak si samozřejmě také najdou ten zahajovací koncert Adama Plachetky, je už tedy vyprodán, ale tam právě se budeme odkazovat na Národní divadlo, takže zase krásný koncert a epilog, který uzavře právě v té zmíněné rehabilitační nemocnici Beroun, tak bude také velmi zajímavé, protože tam bude v premiéře skladba Sylvie Bodorové a bude to koncert jenom z děl žen skladatelek. Takže zakončíme ročník Femme Fatale koncertem Femme Fatale par excellence podání Anny Paulové, Kristýny Fialové a Jitky Čechové, takže já se těším na celý ročník jako jeden celek.
0: Karolína Franková, ředitelka Talichova Berounu, byla dnes hostem Radiožurnálu. Tak ať vám ta pozitivní a ohromná energie nakažlivá vydrží co nejdéle a ať se vydaří letošní ročník Talichova Berounu. Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky,
1: nashledanou. Já také děkuji, krásný den a nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Radiožurnál 11 hodin. Další zprávy pro vás připravila Jana Gulda. Německo obžalovalo 7 mužů kvůli přípravě útoku na židovské objekty. Prezident Trump přistál v Irsku. Proti jeho návštěvě plánují protestovat tisíce lidí. Fotbalisty zbrojovky a Artisu čeká premiérové brněnské derby v nejvyšší soutěži. Na dálnici D1 brzdí provoz omezení u Trhového Štěpánova v obou směrech. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamas. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní jsou z Německa, Dánska a Bulharska a už několik měsíců jsou ve vazbě.
4: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti druhého výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na ně muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dumbergu a Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisti, podporovatelé Palestiny. Trump se nejdřív sejde s nejvyššími představiteli Irska, potom vystoupí před irskými obchodníky na americkém ambasádě v Dublinu. Navštíví taky golfový turnaj v jednom z jeho klubů na západním pobřeží Irska. Povodí Odry staví na řece Opavě protipovodňová opatření, a to v úseku mezi Novými Heřminovy a Krnovem. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V tom nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový i nový pohyblivý jez, vysvětluje investiční referent Povodí Odry Petr Prešl.
5: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu původněvých protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
3: Barokní zámecká zahrada ve Vyškově se odpoledne po 10měsíční rekonstrukci znovu otevírá lidem. Přibyly nové cesty s mlatovým povrchem a 90 laviček, závlahový systém a taky dětská hřiště. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a v říjnu do záhonu ještě doplní víc než 18 000 cibulovin. Součástí slavnostního otevření bude komentovaná prohlídka.
6: Z historických prvků jsou zachované hlavně osové průhledy napříč zahradou. Lidé si tam můžou lehnout na trávník nebo posedět ve stínu stromů. Uprostřed vzniklo vodní hřiště. Aby voda z jednotlivých prvků začala stříkat, musí lidé zapojit vlastní sílu. Současně se zahradou se otvírá taky opravený domek s veřejnými toaletami a kavárnou. Jeho obnova stála víc než 20 milionů korun. Další miliony stál kamerový systém a oprava arkádové loďie. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
0: Sport.
7: Fotbalisté zbrojovky se od 15 hodin utkají s Artisem. V nejvyšší soutěži se oba brněnské kluby střetnou po téměř 90 letech. Domácím mužstvem bude oficiálně zbrojovka na stadionu v Srbské ulici, ale hrává domácí duely i Artis. Sdílení prostor se promítá jak do kvality trávníků, tak do vztahů mezi týmy, říká trenér zbrojovky Martin Svědík.
8: Respektujeme tu situaci, jaká je, a my se hlavně zabýváme vlastně sami sebou, tak aby jsme my to měli vlastně jasně nalajnovaný, jasně udělaný, a musíme respektovat, že tady ten druhý tým je, prostě že musíme třeba vyklidit kabinu, když oni tady hrajou, takže nemyslím si, že v tomhle tom by byl nějaký problém.
7: 15 hodin začnou také duely 8. kola šance ligy mezi Libercem a Mladou Boleslaví a Bohemians a Slováckem. V 18 hodin pak nastoupí fotbalisté Jablonce na hřišti pražské Sparty. Všechna utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Štěpánova a na D8 u Lovosic. Na D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Vlašim dopravní omezení. Na 53. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli impregnaci vozovky. Bude to tak až do 8 do večera. Tvoří se kolona, brzdí se teď v zatáčce na 48. kilometru relativně prudce. Zpoždění půl hodiny, na trase přes Vlašim už houstne provoz a exit 49 je už ucpaný. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Trhový Štěpánov je také omezení, brzdí se na 54. kilometru, zpoždění 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy hlásíte kolonu za sjezdem na Lovosice, je tam omezení a kolona ze 48. kilometru.
10: Je to zhruba na 10 minut, silničáři si stáhli do jednoho pruhu, dva pruhy v té uzavírce.
9: A v Litoměřicích pokračuje zahrada Čech. Na příjezdech do města po silnici 15 čekejte dlouhé kolony. Delší stojí směrem z Terezína a je na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už s Patricí Strouhalovou.
11: Zdravím vás, dobrý den. Podzimní svátek architektury, ano, tak to jsou dny evropského dědictví a pro vás, kteří chcete být pár hodin někde návštěvníky, se otevře skoro 700 památek po celém Česku. No a mezi nimi jsou i prostory, které běžně bývají nepřístupné. Většinou tady o tomto víkendu se taková místa otevírají třeba i v Praze, ale víc informací se dozvíte z vysílání víkendového Radiožurnálu od našich reportérů. Začneme v Chrudimi a taky vysvětlíme proč, tak dobrý den.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Skoro 700 míst po celém Česku se připojí k letošním dnům evropského dědictví. Otevírají se taky, jak už jsme o tom mluvili, speciální prostory, a to prostory hradů, zámků, kostelů, ale třeba taky kryt civilní ochrany a nebo zdymadlo na Labi. A cílem celé akce je představit památky, kam návštěvníci se úplně běžně nedostanou, a nebo jim nabídnout víc než samozřejmě takovou tu klasickou běžnou prohlídku, na kterou jsme zvyklí. Národní zahájení dnů evropského dědictví hostí letos Chrudim. No a tam máme našeho reportéra Josefa Kopeckého, který vysvětlí proč. Tak Josefe, dobrý den.
1: Dobrý den, tady v chrudimských klášterních zahradách začalo slavnostní zahájení předáváním titulů nositel tradice lidových řemesel. Ten získávají lidé, kteří se věnují oborům jako jedni z posledních a udržují tak řemesla, kterým hrozí zánik. Program pokračuje po celý den, budou otevřené kostely, včetně nabídky komentovaných prohlídek, návštěvníci se můžou podívat do obnoveného městského zahradnictví, prohlédnout si chrudimské kroniky nebo měřit hladinu ve studni v sídle Geoparku Železné hory. Jedním z důvodů, proč při zahájení padla volba právě na Chrudim, je, že se dobře trefila do hlavního motivu letošního ročníku Dnů evropského dědictví, a to jsou ohrožené památky. Město letos dokončilo obnovu bašty Prachárna, věže z 15. století, která byla součástí původního opevnění. Jsou tam umístěné repliky historických zbraní, 3D model města, a na kupoli věže se promítá projekce, kde lidé uvidí, jak kolem Chrudimi hradby rostly a jak se město během staletí změnilo.
0: Tak děkujeme moc a zdravíme do Chrudimi nejenom našeho reportéra Josefa Kopeckého. Naslyšenou. Přesouváme se do Chomutova. Tam je naše reportérka Lucie Hejzlová a ta nás pozve na místo, kam se opravdu prý dlouho nikdo nepodíval. Lucie, dobrý den, a kam to bude?
2: Hezký den, já vás pozvu do jezuitské krypty zdejšího kostela svatého Ignáce. Tam dnes lidé vkročili vůbec poprvé od roku 1952. Zájem o prohlídku je opravdu velký, míří sem desítky lidí. Tyhle dvě podzemní místnosti sloužily od konce 17. století jako pohřbívání řádových řeholníků. Kromě ostatku 140 jezuitů v dubových rakvích ležel od 60. let v kryptě i kominík, kterém dnes kolují místní legendy. Současným kronikářům se podařil zmapovat i kominíkův osud. Při čištění komína spadl šachtou několik desítek metrů až na dno krypty. Vyšplhat zpět se mu ale nepodařilo a jeho konzervované tělo našli až při ukládání dalšího zemřelého. V 60. letech se zjistilo, že kvůli poškození větracích průduchů začaly ostatky plesnivět a následně byly nejspíš převezené na chomutovský hřbitov. Přestože ta hrobka je prázdná, zachovala si podle některých návštěvníků svou tísnivou atmosféru a zažít ji dnes může kdokoliv až do 5. hodiny odpolední.
0: Tak pozvánka do Chomutova od naší reportérky Lucie Hejzlové, tak za to díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pokud se tedy chcete i trošku bát, jak jste slyšeli, tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Památkáři tak chtějí na těch vybraných místech, kterých je letos na 700, upozornit i na problémy spojené právě s jejich zachováním a také na význam odborné a veřejné péče. Samozřejmě, že se na další místa v Česku ve vysílání víkendového radiožurnálu ještě podíváme.

0: US Open a 12-násobná deblová Grand Slamová šampionka. To je hezká vizitka.
1: Rozhodně mám obrovskou radost, že se to povedlo. Určitě to bylo náročné a hrozně moc si vážím, že to tak dopadlo, že se to povedlo a že můžu připisovat další titul a měnit historii, nebo spíš zapisovat se do historie.
0: Vyhrát Grand Slamové finále z otočky, po tom, co ten první set vám úplně nevyšel, tak to asi možná chutná ještě lépe, ne?
1: Určitě ten boj tam byl a prostě bojovali jsme tam asi spíš sami se sebou, než se soupeřkama a prostě i když se nám to podařilo stáhnout, tak vlastně ten konec nám nevyšel, ale věřili jsme, že prostě máme tu hru, tak nějak jsme jim to trošku darovali, ten první set, hrozně moc chyb tam bylo, takže prostě jsme chtěli být jen, chtěli tam nechat všechno a bylo super, že jsme chytli pak ten začátek ve druhém setu a určitě jsme se prostě dostali do naší hry to, co jsme chtěli hrát my a pak už to bylo lepší, takže je to obrovská radost, evidentně asi vždycky si to tady musím tím takto projít. Minulé to vítězství poslední bylo taky vybojovaný, teďka taky, takže mám obrovskou radost.
0: Ale na to, že říkáte veřejně, že US Open úplně zase není to pravé ořechové pro vás, tak dva Grand Slamové tituly, to není úplně špatné. V finále vy na Grand Slamu, vy máte neuvěřitelnou bilanci. Jestli vám to někdo říkal zase, teď je to o něco hezčí, 12-3. Jak to děláte?
1: Krásná bilance, jsem hrozně moc vděčná, že ji můžu mít. Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu, nebo i společně prostě, že vždycky najdeme cestu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe, takže samozřejmě není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas, což samozřejmě pomáhá a ta bilance je super, no jsem ráda, že ji takovou mám.
0: Stihnete nějaké oslavy v New Yorku, to město k tomu celkem vybízí.
1: Naštěstí mám let zítra, takže myslím si, že Taylor něco vymyslí a tak nějaká večeře určitě klapne.
0: Vám se povedlo získat kariérní Grand Slam po druhé s druhou partnerkou, nejdříve s Barborou Krejčíkovou a teď tedy s Taylor Townsendovou, tak jaké jsou vaše dojmy z tohoto počinu?
1: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá, takže ať už se děje cokoliv, určitě jsem na sebe prostě pyšná.
0: Moc krát vám gratuluju a hodně štěstí do zbytku sezóny.
1: Děkuju moc. Mažu stop.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál posloucháte v 11:30. A poslouchejte si i další zprávy, mají Jana Kudrá.
2: V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií až o 43% vyšší než u dosud používaných léčiv. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď bydlí sami, nebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Víc než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy Portu, který provedla agentura Ipsos, a to mezi 840 respondenty. V indickém Dillí začne 18. summit zemí BRICS. Na programu je taky diskuze o posílení spolupráce v oblasti potravinové a energetické bezpečnosti, zdravotnictví nebo odolnosti vůči katastrofám. Uskupení BRICS vzniklo v roce 2009. Zakládajícími zeměmi byly Brazílie, Rusko, Indie a Čína. V současnosti má skupina už 11 členů, včetně Íránu, Spojených arabských emirátů nebo Saúdské Arábie. Jde o rychle rostoucí světové ekonomiky konkurující sdružení nejbohatších zemí G7. A Mezinárodní filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. V sekci dokumentárních filmů bude soutěžit mimo jiné 4-hodinový dokument o Elonu Muskovi nebo izraelsko-palestinský dokument NASA. Ten prostřednictvím bývalých i současných izraelských vojáků popisuje možné válečné zločiny a taky zabíjení civilistů v Gaze.
3: Sport.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu elitních atletů v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá a od postupové čtvrté příčky dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil páté místo. A nevidomého plavce Davida Kratochvíla dnes čeká poslední závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Nastoupí na trati 100 metrů znak. Na šampionátu zatím a paralympijský šampion z Paříže vyhrál všech 5 závodů, do kterých nastoupil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 u Štěpánova a nehoda na 55. u Přerova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov opatrně na 48. kilometru se v zatáčkách dojíždí do kolony. Na 53. se kvůli údržbě dálnice jede jen levým pruhem, zdržení necelých 40 minut. Poslední volný sjezd je na 41. kilometru. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Trhový Štěpánov je také omezení. Zpomalíte teď na 55. kilometru, zpoždění 25 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice ze 47. kilometru se popojíždí 10 minut kvůli pracím silničářů. V Litoměřicích pokračuje zahrada Čech. Na příjezdech do města po silnici 15 čekejte dlouhé stojící kolony. Dá se jet přes most generála Chábery. A na silnici 55 za Přerovem směrem do Olomouce za dálnicí D1 hlásíte nehodu.
5: Kapriolet tam je převrácený, má zadek rozsekaný a pak tam stojí nějaká dodávka.
4: Na místě jsou teď hasiči, sanitka i vrtulník. Projíždí se Kyvadlově, zpoždění 10 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricia Strouhalová.
1: A taky zajímavost z Itálie. Dobrý den. 9letý chlapec z Říma začátkem září spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak stal nejmladším člověkem, který na nejvyšší horu Evropy se dokázal dostat vlastními silami. Na 4807 metrů vysoký vrchol vystoupil přesně 4. září. Jeho otec Valerio Massimo je zkušený horolezec.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Imagine Dragons a vysílání víkendového radiožurnálu. Naskok teď do Řecka pro aktuální informace. Důvod: Řecko chce totiž dokončit stavbu bariéry podél severovýchodní pozemní hranice s Tureckem. Tvoří převážně řeka Evros. No a cílem stavby je zamezit nelegální migraci a posílit bezpečnost té vnější hranice Evropské unie. Rozhodnutí Řecka ale vyvolalo protesty Ankary a proto jsme se spojili s naší spolupracovnicí v Řecku Soňou Dorňákovou Stamu. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Proč Turecko protestuje proti dokončení té bariéry?
1: Ankara zpochybňuje řeckou pozemní suverenitu na 7 místech té hranice v délce 5 kilometrů. Ankara totiž tvrdí, že nové části v oblastech Sufli a Vivimoticho zasahuje na turecké území. Tam tím problémem je to mapování, protože Turecko používá analogické mapy z roku 1926, kdežto Řecko si v poslední době nechala udělat digitální mapování koryta řeky a podle tohoto digitálního mapování řecká vláda uvedla, že bude pokračovat v stavbě té bariéry a že ji dokončí.
0: Od kdy vlastně tu ocelovou bariéru staví Řecko, jak už je dlouhá?
1: No, ten strategický projekt je opravdu nejdůležitější pro Řecko. Tím ta hlavní část se začala stavět na jaře 2020, kdy se Turecko rozhodlo otevřít hranice 100 tisícům nelegálních migrantů a Řecko začalo stavět tedy ten ocelový plot vysoký 5 metrů s ostatním drátem. V roce 2023 potom Turecko zpochybňovalo ta místa, o kterých jsem hovořila. Teď už je postaveno přes 80 kilometrů, ale řecký premiér Kyriakos Mitsotakis uvedl, že cílem Řecka je oplotit celou tu pozemní hranici, což je 200 kilometrů, právě z toho důvodu, aby zajistila bezpečnost hranice Evropské unie s Tureckem.
0: Podařilo se díky těm bariérám omezit nelegální migraci z Turecka?
1: Ano, podařilo se to, je to vidět v těch posledních letech, ta migrace je mnohem menší, statistiky uvádí až o polovinu. Řecko teď v současné době čelí velkému náporu migrace, zvláště z východní Libie směrem na Krétu.
0: Docela vám tam foukám, kde pak jste?
1: No, jsem venku za Aténami.
0: Tak děkujeme moc. Aktuální informace od naší spolupracovnice z Řecka, Soňa Dorňáková, stamu s námi ve vysílání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Mluvili jsme o tom, že Řecko dokončí stavbu bariéry podél hranice s Tureckem a že tak chce zabránit nelegální migraci, a to navzdory tomu, že Ankara proti celé té stavbě protestuje. Posloucháte dál víkendový radiožurnál. Díky za to. Dobrý den.

0: V okolí krušnohorské obce Bublava dnes chodí lidé s proutěnými košíky. Houby totiž rostou, ale my o tom ve vysílání víkendového radiožurnálu mluvit nebudeme. Někteří z nich se totiž možná za chvíli zastaví na místě, kde před 88 lety byla četnická stanice. A právě to nás bude zajímat.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Možná jste dnes taky odjeli do Krušných hor sbírat houby. Na několika místech se tam můžete potkat u pomníčků s lidmi, kteří si připomínají události staré 88 let. No a třeba v Bublavě, obci, která má dnes 400 obyvatel, obchůdek, 3 hospody, leží pár set metrů od hranice s Německem. A co jde, tak to už přímo z místa řekne náš moderátor radiožurnálu Jan Pokorný.
1: Dobré poledne, před 88 lety to nebyla Bublava, ale Schwadrbach a žili tu až na výjimky německé rodiny. V jedné z tehdejších hospod Schwadrbach Hof 12. září roku 1938 bylo úplně plno. Z rádia promlouval Adolf Hitler. A v tomhle proslulém projevu sudeckým Němcům slíbil, že nejsou sami, že za nimi stojí říše a on, který je nenechá terorizovat Čechy a Benešem. No a od té chvíle se tady začala situace přiostřovat každou minutu. Byla to otázka času, kdy se něco stane, sfanatizovaný dav jako první přepadl místní celnici, nic nezmohlo pár českých četníků ani posily z nedalekých Kraslic. Den na to po přestřelce u místní četnické stanice zůstali 3 mrtví Češi. Velitel František Novák a strážmistři Josef Brčák a Josef Farber. No a neblahé události pak nabrali rychlý spád.
0: No ty už si říkal, že právě v téhle části Sudet byla před válkou drtivá většina německého obyvatelstva. Tak jaké tam po nich nezůstaly stopy?
1: Je to bezesporu místo se zvláštním geniem locí. Nejdříve většina Němců za druhé světové války ukazovala Čechům svou nadřazenost. Po válce si směli zbalit nejnutnější věci a i za asistence takzvaných rudých gard a dalších složek museli odejít do Německa. No a noví čeští osídlenci, nucená kolektivizace a znárodnění zanechalo nejenom v Bublavě a okolí místa, kde kdysi stály domy, hospodářské budovy a dnes tu občas ještě vidí obodové zdi, v nichž zůstaly stovky příběhů bezpráví, lidských tragédií a smutku.
0: Budou někde dnes podobné akce, jako to v Bublavě?
1: Já stojím na místě, kde je pomník se jmény už zmíněných zabitých četníků. Už sem přijíždějí první hosté, zatím zpravidla ti oděni v dobových četnických a vojenských uniformách. Ten pomníček je kousek od bublavské radnice a místního obchůdku vedle autobusové zastávky a právě tady u ní je vývěsní deska s plakátem, že pietní akt byl už v Habartově dopoledne a v Krajkové ve 12 hodin a 30 minut tady v Bublavě a poté ve 14 hodin 30 minut na křižovatce a o půl hodiny později v Horních Lomanech. Z Bublavy Jan Pokorný, radiožurnál.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve studiu moderátor Vladimír Kroc, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co uslyšíme v hlavní publicistice po 12. hodině?
1: Tak třeba to, že pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů se mají od února zpřísnit, jaké změny včera sněmovnou schválená novela přinese, to probereme s Danielem Hůlem ze společnosti Člověk v tísni. Situace v oblastech zasažených ničivými povodněmi v Nepálu zůstává vážná. My se do základního táboru pod Manaslu spojíme s horolezcem Janem Trávničkem, který se v pomoci postiženým taky angažuje. No a případné odebrání státních dotací by pro soukromé a církevní školy podle jejich ředitelů znamenalo provozní problémy, razantní navýšení školného anebo úplný zánik. Konec soukromých a církevních škol by byl pro státní pokladnu ekonomicky nevýhodný. Mluvit o tom máme s analytičkou společnosti Eduin Nikolou Šrámkovou.
0: Tak budeme poslouchat hlavní zprávy ve vysílání Radiožurnálu a také Rozhlasu Plus samozřejmě přesně ve 12 hodin a po nich tedy publicistika a s moderátorem Vladimírem Krocem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Eva Adamčíková.
1: Dobrý, dost dobrý.
3: Já jsem vás viděl v televizi.
1: Jo, no tak.
2: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
4: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
1: Jo, jo, jsou.
4: Já teda moc nebulím, ale...
1: To je dobrý den.
5: Máš nějakou fobii?
1: Z vejšek trochu.
6: Jakou sladkost máš nejradši?
1: Čokoládu na různý způsoby.
2: Talk show na jedno.
1: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
2: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
7: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Radiožurnál je 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy. Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Tenistka Kateřina Siniaková má 12. Grand Slamový titul ve hře. Na dálnici D1 čekejte zdržení u Trhového Štěpánova v obou směrech. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a teploty až 23 stupňů. Je sobota 12. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
10: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
11: Fibróza způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí a nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
12: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
11: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
13: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
11: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
9: V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti Emco. Ta za uplynulých 10 let hlásila exploze svých areálů už několikrát. Naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firmu vlastní obchodník se zbraněmi Emilian Gevrevov. Uskladněné měl zbraně taky ve Vrběticích na Moravě. V roce 2014. Tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. Česko z ní podezřívá příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má taky naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Tento ale zamítl.
14: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
9: Švédsko se chystá na zítřejší parlamentní, krajské a místní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
5: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
9: V Česku začaly dny evropského dědictví. Připojí se k nim skoro 700 památek. Návštěvníci se můžou podívat i na běžně nepřístupná místa, vybrat si z nabídky komentovaných prohlídek, besed, řemeslných dílen nebo koncertů. Národní zahájení akce hostí Chrudim, odkud se hlásí reportér Josef Kopecký.
15: Volba na Chrudim padla, protože se trefila do hlavního motivu letošních dnů evropského dědictví, a to jsou ohrožené památky. Město letos dokončilo obnovu věže Prachárna, která byla součástí původního opevnění. Dříve se tam návštěvníci nedostali, teď tam můžou vidět repliky historických zbraní i videoprojekci, jak se Chrudim během století měnila. Otevřená jsou prakticky všechna místa a památky ve městě vystavené vzácné chrudimské kroniky. Sídle geoparku Železné hory si zájemci můžou prohlédnout třeba vrtnou soupravu. Program potrvá celé odpoledne a večer pak na něj navazuje pouliční festival, který potrvá až do půlnoci. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
9: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za nehodu v opilosti, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Kop při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisti naměřili skoro 1,5 promile alkoholu v krvi. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Lístky na prvních 16 z nich fanoušci vykoupili během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní.
16: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram si zkracují zpíváním jejich největších hitů. Celine Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denis.
17: Talent, puissance, la force vocale.
16: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Celine Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problém i s hlasivkami. Teď se po více než 6 let vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Sport.
18: Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Tansendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 Grand Slamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
19: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Nádherný pocit, určitě si toho moc vážím. Jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala, je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo.
18: Čeští volejbalisté po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí na mistrovství Evropy proti Švédsku. Zápas začne v Modeně v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Soupeřovi silné stránky připomíná univerzál Marek Šotola.
20: Je to hrozně silný tým, hrajou takový zvláštní rotaci, tam prostě hraje univerzál, co přihrává, takže rozhodně hrajou zajímavý systém a mají dobrý hráče.
18: Po necelých 90 letech se poprvé v nejvyšší fotbalové soutěži utkají 2 brněnské celky. Derby mezi Zbrojovkou a Artisem začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu mají výkop také zápasy mezi Bohemians a Slováckem a Libercem a Mladou Boleslaví. V 18 hodin pak nastoupí pražská Sparta proti fotbalistům Jablonce. Všechny duely nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na průjezd na D11 u Peček a zdržení na D1 u Štěpánova. Dálnice D11 z Prahy do Jaroměře je za sjezdem na Sadskou neprůjezdná. Na 34. kilometru hlásíte hromadnou nehodu v omezení.
21: Asi 4 auta jsou tam v sobě a tam budou mít těžký dostat se i policajti a tak, takže to asi bude na dlouho.
22: Tady stojíme v tom zúžení a hasiči tady chudáci běželi po svých, nemůžou projet.
3: Náhradní trasa z exitu 25 přes Poříčany a Pečky, souběžná silnice, je uzavřená. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně v omezení za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 56. kilometru hlásíte stojící auto v pravém pruhu.
21: Je tam v pravém odstavený auto, on je provoz, který je relativně malej, ale jak je to tam doslova úzký, tak se tam vybočuje na poslední chvíli.
3: Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Divišov na 48. kilometru se náhle brzdí, je tam kolona táhnoucí se na 53. kilometr kvůli omezení. Zpoždění půl hodiny. Silný provoz je i na trase přes Trhový Štěpánov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme polojasno až oblačnost, počátku místy až zataženo, hlavně v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
23: Co přináší nová legislativa o poskytování spotřebitelských úvěrů, kterou před víkendem schválila sněmovna? Jaké stopy po srpnových ničivých záplavách zaznamenal horolezec Jan Trávníček, který se vydal do postižených oblastí? A jaký zásah do českého vzdělávacího systému by znamenaly případné škrty ve státní podpoře pro soukromé a církevní školy? Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou přísnější. Novelu, která vychází z evropské směrnice a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr, v pátek schválila sněmovna. Teď je dostane k posouzení Senát. Měla by vejít v účinnost od 1. února příštího roku, ačkoliv podle evropské směrnice měly změny platit nejpozději od letošního 20. listopadu. Na lince je Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Dobrý den.
24: Dobrý den vám i posluchačům.
23: Jak zákon změní úvěrový trh v Česku?
24: Nutno říct, že už v roce 2016 vstoupila v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru a ten opravdu jako přinesl revoluci do podmínek a pravidel a důsledků poskytování spotřebitelských úvěrů. Tato změna je nesrovnatelně méně významnější. Nepřináší to výraznou revoluci, ale přesto, a zmínil bych vlastně jednu jakoby nejzásadnější změnu, zavádí do České republiky to, co v Evropské unii, v zemích Evropské unie je relativně obvyklé a s tou novou směrnicí to víceméně bude všude. A to jsou ty takzvané stropy, cenové stropy na úroky při poskytování úvěrů. V roce 2016 bylo zásadní, že se vlastně zavedly stropy na sankce a teď přicházejí stropy i na ty úroky, to znamená na tu cenu. Za nás jsou ty cenové stropy konstruovány vlastně odpovědně, je to širší konsenzus na půdorysu jak férových poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tak jako organizací, které pomáhají dlužníkům a za nás to vlastně jakoby umožní i nadále poskytovat úvěry relativně chudým domácnostem, ale zároveň to bude chránit před opravdu nemravnými sankcemi, to znamená, že zhruba třetina dnešních společností, které mají licenci České národní banky, tak to pocítí a budou muset buď upravit model, anebo z toho trhu odejít.
23: Takže není důvod k obavám, že se někteří lidé mohou uchylit do takzvané šedé zóny, že se otevírá větší prostor lichvě, jak tvrdí někteří kritici toho opatření?
24: Ne, my se toho neobáváme právě proto, že ty cenové stropy jsou konstruovány vlastně jako velkoryse vůči těm poskytovatelům. Tuto obavu začala šířit právě ty nejdražší nebankovní společnosti. Já jsem byl na řadě jednání v poslanecké sněmovně, kde to za jednu asociaci nejmenovanou opakovaně tvrdili a strašili, že 90 tisíc lidí ztratí přístup k úvěrům. To je samozřejmě jako absurdní. Někteří lidé opravdu asi ztratí přístup k úvěrům, ale je otázka, jestli opravdu všichni, kdo chtějí půjčit, mají dostat půjčku bez ohledu na to, v jakém stavu se oni nacházejí. A paradoxně dneska může být výhodnější jít si půjčit do zastavárny peníze, než si půjčit u některých těch nejdražších společností, které mají licenci České národní banky. A to je absurdní. Takže ta situace, si myslím, my pracujeme jako organizace Člověk v tísni právě s těmi nejchudšími lidmi. Určitě si myslíme, že i chudí lidé mají mít šanci dosáhnout na legální úvěr, ale ne všichni. Prostě pro některé lidi to není pomoc, ale jenom oddálení a prohloubení problému.
23: A věřitelé budou mít povinnost odkázat spotřebitele ve finančních potížích na snadno dostupné dluhové poradenství. To vítáte?
24: My jsme teď součástí debaty, kterou vede ministerstvo financí, kdy má vzniknout vlastně, jakoby mají vzniknout kritéria, na základě kterých vznikne ten seznam, který bude de facto jakoby zveřejňovat ministerstvo financí. A výsledek bude záležet na tom, jak ta kritéria budou pojata, protože pokud se ta kritéria budou příliš volná a dostanou se tam některé subjekty, které lidem nepomáhají, ale spíš tu jejich situaci zneužívají a ještě zhoršují, tak si myslím, že to není dobrá cesta. Pořád doufám, že se pod taktovkou ministerstva financí podaří najít nakonec kompromis, že opravdu se velmi stíží cesta šmejdům k tomu, aby se na takový seznam dostali.
23: Reklama na spotřebitelský úvěr musí obsahovat jasné varování ve znění pozor, půjčit si peníze stojí peníze, jinými slovy, že půjčka není zadarmo. Myslíte, že se tím dosáhne kýženého účinku?
24: Já jsem k tomu byl vždy skeptický, na druhou stranu si myslím, že je dobře, že to tam bude, stejně jako je to u těch cigaret, ale stejně ten kuřák, který je závislý na tom kouření, si koupí tu krabičku i s těmi nechutnými obrázky, tak bohužel člověk, který je v nějaké finanční nouzi nebo prostě chce peníze, tak je vezme prakticky za jakýchkoliv podmínek, i když tam bude takovéto varování. Takže nemyslím si, že to přinese nějaké zásadní ochranu nebo lepší preventivnější chování těch dlužníků, ale asi je to dobře, že to tam bude.
23: Proč poskytovatel úvěru bude mít podle novely zakázáno při posuzování úvěru schopnosti klienta využívat třeba údaje získané ze sociálních sítí? A dá se to nějak ohlídat?
24: To se dá ohlídat velmi těžko. Zároveň my máme většinou problém v tom, že ti poskytovatelé neověřují prakticky žádné informace. Ostatně vidíte to i v těch reklamách, kde vám nabízejí, že půjčka předschválena do 2 minut, do 3 minut bez nahlížení do registru. My naopak usilujeme o to, aby každý poskytovatel zjistil všechny závazky toho dlužníka, příjmy a výdaje. To jsou vlastně, jakoby, když by poskytovatelé toto dělali, tak by to bylo skvělé. A vlastně jakoby ty údaje z těch sociálních sítí jsou za mě podružné.
23: Sněmovna v novele stížila praxi zpochybňování smluv o spotřebitelském úvěru, včetně hypotečního, kvůli údajnému nedostatečnému posouzení možnosti žadatele úvěr splatit. Jak často se to teď podle vašich zkušeností děje?
24: No a tohle to je vlastně jakoby moment, kolem kterého bylo nejdelší, nejsložitější vyjednávání, výsledná varianta. Bylo několik desítek variant k přihledání kompromisu mezi poskytovateli úvěru a organizacemi, které pomáhají dlužníkům. Na začátku opravdu reálně hrozilo, protože ta původní vládní varianta de facto likvidovala soukromoprávní sankce pro poskytovatele úvěru za to, že neposoudili úvěruschopnost, kterou je dneska zneplatnění té smlouvy. A to má výrazný dopad na ty věřitele. Dnes opravdu u těch horších společností se to děje v mnoha případech. My jenom za minulý rok máme tisíce smluv, které jsme takto de facto zneplatnili. Takže je to jako velký fenomén. Ten kompromis, ke kterého bylo dosaženo, si myslím, že je férový, protože zohledňuje obavy férových věřitelů, že některé subjekty, některé advokátní kanceláře v tom viděli jako dobrý biznis, že vlastně hledali lidi, kteří bezproblémově splatili úvěr a přišli za nima s nabídkou, my vám dostaneme úroky zpátky a brali si z toho klidně i 40% toho, co se vracelo. A to není to, co chceme. U hypotečních úvěrů je to samé. Pokud ten hypoteční úvěr je nějakou dobu splácen, je tam ta vyvratitelná domněnka. Dlužník vždycky může dokázat, zkusit prokázat u soudu, že nebyl úvěruschopný, ale pokud ten úvěr zcela splatil, velký úvěr, nebyly to ty mikropůjčky, tak tam bude ta vyvratitelná domněnka, což zvyšuje jistotu poskytovatelů úvěrů, že jim nebudou napadat zpětně normálně řádně splacené úvěry.
23: Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Děkuju vám, nashledanou.
24: Děkuju za pozvání a přeji krásný den.
23: V Nepálu pokračují záchranné týmy v pátrání po lidech, kteří mohli přežít ničivé bleskové záplavy z konce srpna. Podle aktuálních údajů si vyžádali více než 1400 obětí na životech, přes 5800 osob se stále pohřešuje. Zčásti i na čínské straně hranice v oblastech, kterými se prohnaly záplavy vyvolané pádem ledovce do řeky. Záchranáři se teď zaměřují na vyhledávání těch, kdo mohli uvíznout v tunelech vodních elektráren, zatímco armáda do zpustošených regionů dopravuje stále více humanitární pomoci na dron, protože silnice a mosty jsou zničené a vrtulníky jsou nasazeny

0: která začala v Buteku Sijo na hranicích jako s Tibetem a přes oblast Rasuva se vlejvala vlastně do řeky Trisuli. Tam už nebyla ta její výška tak obrovská jako na tom začátku, ale každopádně ty následky tam byly teda vidět na každém kroku.
1: Jak byste je popsal?
0: No, byl to velký zmár, no, protože ty místa, které si pamatuju, jakože pulzovaly životem na břehu té řeky, tak ty byly smeteny, mosty poničeny a ta krajina samozřejmě prostě velice pozměněna, no, obrovské poškození infrastruktury. Tady v těch místech už nebylo tolik mrtvých, protože tam vlastně došlo k varování, ale ty materiální škody jsou tam obrovské.
1: Zaznamenal jste nějaký zásadnější postup záchranných humanitárních operací, nebo je spíš znemožňuje neprostupný terén?
0: Tady se v té oblasti, kterou já jsem viděl jako na vlastní oči, tak se začíná obnovovat infrastruktura, což je jako nějakým způsobem logické, protože je to docela zásadní oblast na transport vlastně turistů, na přesuny turistů jako do dalších oblastí jako v Nepálu, a ten turistický ruch je poměrně zásadní nebo výraznou ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. No. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování teda cest, obnovování mostů, ale tolik tam vlastně těch pátracích akcí neprobíhalo, ty se soustředí na ty místa, které jsem popsal předtím, tam, kde byla ta největší vlastně vlna.
1: Jak se obyvatelé oblasti vyrovnávají s následky živelní pohromy, pokud nemuseli být evakuováni?
0: Tak nepálský lid je strašně houževnatý. Já jsem jezdím už jako 30 let a zažil jsem po zemětřesení jako vlastně i ty situace, a oni se zpamatujou. Je to strašně těžký, ale bohužel vlastně ty katastrofy přírodní tady probíhají daleko častěji než u nás jako v klidné střední Evropě. Takže jsou na to zvyklí, když tento rozsah byl prostě obrovský, ale ten život se obnovuje, jako musí, no, nedá se prostě dělat jako nic jiného. A to truchlení tady samozřejmě probíhá, protože to zasáhlo celé rodiny, příbuzné a podobně, jako tam jako to je obrovský zásah, ale uvědomují si, že ten život musí dál a pracují velice intenzivně prostě na té obnově, a je to úplně neuvěřitelné, jakým tempem vlastně jim to jde. No, já jsem si z toho trošku dělám srandu, že je to asi trošku jiný postup než u nás, že prostě neprobíhají asi výběrový řízení, takže most nestaví 2 měsíce, ale 2 dny. Přeháním, jo, ale dělám si navigraci trochu.
1: Vy jste v předchozích hodinách doputoval do základního tábora pod nepálskou 8000 Manaslu. Co vás znovu přivedlo pod horu, kterou jste v předchozích letech vystoupal už 2x?
0: No, práce, protože vlastně tady máme z Miry Jirkou vlastně agenturu, která zajišťuje tyto vysokohorské expedice, a samozřejmě se zajištěním s naší partou nepálskou, s naším dalším parťákem Subinem Takurim, s agenturou 14 Summits Expedition, takže já jsem tady v práci a doprovázím vlastně tady, bohužel Miry se zranila, takže tady se mnou být nemůže, a doprovázím svoje klienty, kamarády a zajišťuju logistiku a budu jim radit, jak mají stoupat na vršek této 8000, no. A když to jenom trochu půjde, tak se tam taky půjdu mrknout, no.
1: Tak šťastný výsledek téhle expedice. Horolezec geodet Jan Trávníček z Nepálu. Děkuju vám, nashledanou.
0: Taky děkuju, nashledanou.
1: Minister školství Robert Plaga by mohl občanům vysvětlit, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poznamenal počátkem týdne po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Rozvířil tak v dalších dnech diskusi o podpoře zmíněnému typu škol. Minister za ANO Plaga fakticky odmítl, že by se státní dotace měly rušit. Uvedl, že v příštím roce bude na tyto výdaje potřeba 21 miliard korun. V návrhu rozpočtu ale 3 miliardy postrádá, takže nemá na pokrytí příslušných nákladů dost prostředků, jak je definuje zákon. Dodejme, že v minulém školním roce bylo zhruba 350 soukromých a 49 církevních základních škol z více než 4000. A na středním stupni tvořily soukromé školy zhruba 1/4 celkového počtu. Víc teď s analytičkou obecně prospěšné společnosti Eduin Nikolou Šrámkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak vysoké jsou státní dotace pro soukromé a

0: církevní školy a podle jakého klíče jsou ty částky stanoveny?
1: Ta dotace se počítá podle normativu. To jsou tedy vlastně částky, které ministerstvo školství každoročně stanoví pro jednoho žáka určitého typu školy nebo oboru. Nejde tedy o částku, kterou by si ta škola sama vyjednala u ministerstva. Běžně soukromá základní škola má základní dotaci, z této částky je asi 60%. Obdobně je to u těch středních škol. Nicméně pokud splní zákonné podmínky, například dobře projde hodnocením České školní inspekce, tak základní škola může dostat téměř 100% toho normativu a většina středních škol i 90%. Samozřejmě náklady školy jsou mnohem vyšší. Škola musí řešit budovu, investice, vybavení a taky podle toho svého modelu i třeba další věci, že chce mít nižší počet žáků nebo dětí ve třídě, nějaké další aktivity nebo vyšší platy pro zaměstnance, takže ta část soukromých škol tomu i vybírá školné.
0: No a do jaké míry se právě od výše státních dotací odvíjí to školné na soukromých školách?
1: To se neodvíjí od té státní dotace, to soukromá škola si školné stanovuje sama podle svých vlastně potřeb a proto i ty rozdíly mezi školami jsou obrovské. Některé školy vybírají poměrně nízké částky, jiné desítky nebo i stovky tisíc korun ročně. Ale nicméně ten státní příspěvek je i pro tu většinu škol významnou částí příjmu, takže kdyby vlastně výrazně klesl, tak ta škola se dostane do úzkých a má v zásadě několik možností. Může zvýšit školné, snížit náklady, hledat nějaké jiné soukromé zdroje a nebo i případně úplně skončit, pokud ten provoz ekonomicky nezvládne.
0: No právě proti případnému omezení nebo zrušení státních dotací, mimochodem k tomu bylo potřeba změnit zákon, se ohradili nejenom minister Plaga, ale taky zástupci dotyčných škol a odborných kruhů, takže podle nich by ten zásah mohl být pro dané školy až likvidační. Opravdu je to tak zlé?
1: No pokud bychom mluvili o úplném zrušení toho státního příspěvku, tak si myslím, že u řady škol opravdu to slovo likvidační není vůbec jako přehnané. Jo? A ono je těžké si představit, že škola, která dnes velkou část nákladu hradí pomocí tohoto státního normativu, tak tu částku ze dne na den vlastně kompletně přenese na rodiče, na rodiny. A ano, některé školy by možná dneska dokázaly fungovat převážně z toho školného nebo úplně na něm, ale staly by se dostupné pouze pro podstatně užší skupinu rodin, tak paradoxně mohou být v této situaci odolnější velmi drahé soukromé školy, které dneska už vybírají právě tu velkou část příjmu už od rodin, nejsou tolik závislé na příjmu od státu nebo vůbec a problém by tedy nastal hlavně u těch škol s tím nízkým školním.
0: No, jaké místo mají soukromé a církevní školy v našem vzdělávacím systému?
1: No, dneska tvoří poměrně významnou součást vzdělávací té soustavy. Když se budeme bavit o tom součtu, kolik dětí a žáků je v mateřských, základních a středních školách v tom soukromém nebo respektive neveřejném sektoru, tak je to zhruba 150 tisíc dětí a žáků. Veřejné školy určitě dneska nemají takovou rezervu, aby je mohly převzít nebo či větší část těchto dětí a žáků, zvláště v lokálních typech škol, kde už dneska ty kapacity nestačí. A ta potřebnost neveřejných škol je nejlépe vidět u středních škol. Tam je, to se bavíme asi o 30% středních škol, což je významná část kapacit. Nicméně vedle toho samotného mají tyto školy ještě další zajímavé role, jak bych to nazvala, například rozšířují nabídku vzdělávání, nabízejí obory, které ta veřejná síť neposkytuje, nebo je neposkytuje v dostatečné kapacitě. Například v Praze je to téměř polovina čtyřletých gymnázií, polovina kapacit čtyřletých gymnázií je neveřejná. A tak ten soukromý sektor či církevní opravdu velmi pomáhá tomu veřejnému sektoru.
0: A jak vážný výpadek by znamenaly ty zmíněné miliardy, které ministrovi zatím chybějí na mandatorní výdaje rezortu?
1: No, zatím jde pouze o návrh ministerstva financí, vláda o něm ještě bude vést debatu a rozpočet čeká schvalování v poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní výdaje, které jsou povinné ze zákona, tak vláda se jim nemůže vyhnout, takže věřím, že aspoň na nějakou mandatorní úroveň ten rozpočet se podaří navýšit.
0: No ale, jak jsme řekli v úvodu, ministr Plaga tvrdí, že k žádnému rušení těch dotací zatím nemá dojít. To byla analytička obecně prospěšné společnosti Edwin Nikola Šrámková. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
0: No a to byla polední publicistika s datem 12. září a Vladimír Kroce. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Bude 12:30.
2: Jedné je právě teď, posloucháte Radiožurnál. A zprávy má pro vás Jana Gulda. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl zároveň i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav to píše na svém webu. Vyšetřovatelé pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie mají jako hlavní verzi cizí zavinění. S odkazem na policejní zdroj to dnes píše agentura AFP. Na trati se podle policie našel kus kolejnice. Při nehodě se zranili desítky lidí. Čínský prezident Xi Jinping dnes přicestoval do Dillí na summit skupiny BRICS a na jednání s indickým premiérem Narendrou Modím. V Indii je poprvé po 7 letech. Na jednání do Indie přijel taky ruský prezident Vladimír Putin. A horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například zdolání feráty nebo slaňování. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Připravený je taky program pro fanoušky. Sport. Za pár minut odstartuje jedna z nejtěžších etap letošní Vuelty. Z andaluského města La Calahorra čeká cyklisty přes 186 kilometrů dlouhá trať s víc jak 4800 výškovými metry. Celkové pořadí vede po 19 etapách Španěl Enric Mas. Ten má před čtyřnásobným šampionem Vuelty, Slovencem Primožem Rogličem, náskok minutu a 37 sekund. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 18.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D11 Upeček a zdržení na D1 u Štěpánova. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Sadskou na 33. kilometru uzavřená. V dopravním omezení se srazilo 5 aut, kvůli omezení měli potíže se na místo dostat i hasiči. Poslední možný sjezd je na 25. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice se dá jet pouze přes Poříčany a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Na D11 v opačném směru z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru jsou na vozovce pytle. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně před sjezdem na Vlašim na 48,5 kilometru se dojíždí do kolony v zatáčce, popojíždí se na 53. Tam je omezení zpoždění půl hodiny, dá se to objet z exitu 49 přes Tehov a Štěpánov, zpět se vrátíte na 56. kilometru. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru hlásíte kolonu kvůli omezení na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
5: Ano, dobrý den a vyplatí se poslouchat naše další minuty. On tu totiž byl už Jurský park a Jurský svět, ale teď tu máme Jurský cvrkot. Není filmový, je vědecký. Odborníci na bioakustiku společně s paleontology zrekonstruovali zvuky některých druhů jurského hmyzu. No a kromě pradávných příbuzných dnešních kobylek a cvrčků, tak za chvilku je uslyšíte.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Mezinárodní tým vědců zrekonstruoval zvuky jurského hmyzu, tedy prapříbuzných našich kobylek a cvrčků. Jurský cvrkot podle nové studie mohl znít takhle. No, vědci analyzovali celkem 20 fosílí hmyzu s kompletními křídly. Ty skameněliny, tak ty jsou staré 165 milionů let a pocházejí ze stejného naleziště v Číně. No a ve studiu se mnou z naší zahraniční redakce už je Jiří Kordík. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jiří, co to vlastně přesně slyšíme?
1: V tom podkresu, který teď slyšíme pod námi, jsou ty předpokládané zvuky zástupců 9 druhů jurského hmyzu, co si jako jurské kobylky nebo cvrčci, byly to prapříbuzní dnešních kobylek. Ta zvuková ukázka je ze studie, která nedávno vyšla v časopise Americké národní akademie věd.
0: Mm-hmm. No a jak vlastně ten jurský cvrkot vědci rekonstruovali?
1: Tím základem byly zmíněné fosílie s neporušenými skamenělými křídly. Většina těch kobylkovitých produkuje zvuky třením částí těl o sebe. Samečci tak lákají samičky. Říká se tomu stridulace. Některé druhy, třeba cvrčci, třou křídlem o křídlo a jiné, jako sarančata, zadním stehnem o křídlo. Vědci tehdy prozkoumali strukturu těch fosilních křídel, jejich tvar, drážkování, počet, vzdálenost ozubených lišť na křídlech nebo velikost vibrující části křídla, prostě všechny detaily. A na základě té analýzy s pomocí matematických modelů a taky umělé inteligence pak upřesnili, jaký zvuk asi ti jurští tvorové mohli vydávat. No který teď slyšíme tady.
0: To je dobře. Co ty předpokládané zvuky vypovídají o tom jurském hmyzu?
1: Podle té studie zřejmě většinou vyluzoval nízkofrekvenční zvuky tak kolem 5 kHz, asi jako dnešní cvrček, a většinou to byly takzvané čisté tóny, zvuky o jediné pevné frekvenci.
0: No a proč vědci umí rekonstruovat zvuky jurského hmyzu a ne dinosauru? Tam nemají skameněliny hlasového ústrojí, nebo na čem to závisí?
1: Je to právě tak. Měkké tkáně, chrupavky nevydrží a prostě neskamení. Existuje vlastně jediná známá fosílie hrtanu, ankylosaura. Byl to takový ten obrněný bíložravý dinosaurus a podle vědců zřejmě vydával podobné zvuky jako ptáci, protože ten hrtan se podobá syrinxu, to je hlasové ústrojí ptáků, v tomhle případě papoušku. Před 3 lety právě o tomhle vyšla studie v časopise Nature, ale vědci už dřív rekonstruovali taky možné zvuky bíložravého hadrosaura, protože ten asi 10metrový tvor měl na hlavě kostěný hřeben, ten byl napojený na dýchací cesty a podle BBC zněl ten Parosaurolophus trubač asi takhle. Každopádně vývoj hlasového ústrojí dinosaurů, raných savců i ptáků je pořád velká neznámá, protože nejsou ty fosílie. Na rozdíl od hmyzu, jak jsme před chvílí slyšeli, protože u něj jsou ty orgány na produkci zvuku součástí té vnější kostry.
0: Tak děkujeme moc. Jiří Kordík ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Sadskou uzavřená. Na 33. kilometru se v dopravním omezení srazilo 5 aut. Nedalo se projet. Z místa nehody teď couvají hasiči směrem na Hradec. Kolona je ovšem zatím dlouhá a potrvá, než se rozjede. Poslední možný sjezd je na Sadskou. Dál už je kolona. Náhradní trasa jižně přes Poříčany a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Pozor, na severní souběžné silnici 611 jsou dvě uzavírky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po 89 letech se bude dnes ve fotbalové lize hrát derby mezi dvěma brněnskými kluby. Zbrojovka a Artis proti sobě nastoupí v 8. kole nejvyšší soutěže a nejen o tom teď budeme mluvit s Tadášem Skalickým z naší sportovní redakce. Tak dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Tadáši, které prvolikové vlastně brněnské týmy se proti sobě naposledy utkali? Kdy to vůbec bylo?
1: V roce 1937, tehdy se dnešní Zbrojovka ještě pod starým názvem Židenice utkala s Moravskou Sláví. Od té doby se ale hodně změnilo. V posledních letech se Zbrojovka pravidelně potkávala s Artisem ještě pod názvem Líšeň. Ve druhé lize a s méně známým brněnským klubem prohrála jen jednou z 10 soutěžních zápasů.
0: Dřív Líšeň, ty tedy Artis Brno, není na té profesionální nejvyšší úrovni na rozdíl od Zbrojovky dlouho. Je tedy mezi oběma kluby nějaká výrazná rivalita?
1: Rozhodně ne taková jako třeba mezi pražskými S, Spartou a Sláví. I tak ale může mít brněnské městské derby náboj, třeba přitom v roce 2021 na hřišti Líšně vtrhli fanoušci Zbrojovky na plochu a začali se prát s pořadateli. Útočník domácích Jan Silný tehdy jednoho z výtržníků fyzicky zastavil a podle pravidel dostal za konflikt s divákem červenou kartu. Disciplinární komise se za něj ale postavila a neudělala mu žádný další trest. Dnešní souboj Zbrojovky s Artisem začne na společném stadionu obou týmů v Srbské ulici v 15 hodin.
0: Vy o tom samozřejmě uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, v ten stejný čas odstartují, ale také duely Bohemians Slovácko a Liberec Mladá Boleslav. To je souboj druhého se třetím týmem tabulky.
1: Ano, a pokud Severočeši zvítězí, dostanou se na první místo neúplné ligové tabulky před Slavií, která má ale nebo bude mít zítřejší duel v Teplicích k dobru. Od 18 hodin dnes bude Sparta hostit Jablonec. Pražané v úvodních 7 kolech 4x prohráli a jsou až 10. Klub v týdnu zareagoval a udělal dílčí změny v realizačním týmu kouče Briana Priského. Tým z Letné pak ve středu vyhrál v domácím poháru na hřišti druholigové Viktorie Žižkov 5-0. Okamžitý efekt změn i proti soupeřům z nejvyšší soutěže, ale podle fotbalového experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta tak rychlý nebude.
2: Sparta nějak trénuje delší dobu a za 2 dny, za 3 dny změnit asistentama celý průběh hry. Nevím, možná intenzita hry, do které je třeba budou tlačit, možná nějaký malý jako herní situace na menším prostoru, ale z hlediska kondice nebo síly si myslím, že se během takhle krátké doby nedá změnit nic.
1: No, jak Spartě změny pomůžou, to bude jasné večer. Kompletní program fotbalové šance ligy nabídne dnes Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Radiožurnál jako obvykle odvysílá reportážní vstupy.
0: Takže se s Tadášem Skalickým z naší sportovní redakce neslyšíme dnes ve vysílání víkendového Radiožurnálu naposledy. Takže tedy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Roční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Vám zprávy a Jana Gulda. Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Okamury s SPD s íránským velvyslancem. Fotbalisti Mladé Boleslavy se v 8. kole šance ligy utkají s Libercem. Na dálnici D11 popojíždí po nehodě kolona Usadské směrem do Hradce Králové. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice, například předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
1: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X tím, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Íránského velvyslance se kvůli tomu poté předvolal ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jestli bylo Okamurovo setkání koordinované s ministerstvem zahraničí, Radiožurnál zjišťuje. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setká taky s několika tamními politiky. Už včera ji přijela místo předsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Zájemci o pozorování netopírů si můžou v Třeboni půjčit speciální badatelský batoh. Pomocí ultrazvukového detektoru dokážou zachytit jinak neslyšitelné echolokační signály netopírů. Vybavení je určené pro večerní výpravy do přírody, pokračuje mluvčí ekocentra Vidra Olga Růžičková.
4: Veškeré informace o tom, jak výpůjčky probíhají a za jakých podmínek je batůžek si možné vypůjčit, na jak dlouho a kontaktní osoba u nás v ekocentru, tak to vše lidé najdou na našem webu www.ekocentrumvidra.cz v sekci Ekocentrum a tam je přímo takový boxík věnovaný tomu programu netopíří výzkumníci, čili těm netopířím batůžkům.
1: Tradiční i moderní podobu zemědělství dnes zájemcům představí dožínky Olomouckého kraje. Součástí programu budou i hudební vystoupení a to v náměšti na Hané, říká za organizátory Michála Navrátilová.
5: Návštěvníci se mohou těšit na koncerty Lollipop, Kabát Revive West, Ztracené ráj a kapelu Iné kafe. Pro děti je připraveno obilné pískoviště Slaměný hrad, Kláskova naučná stezka, kreativní dílny, skákací hrady i výstava zemědělských strojů. Dospělí ocení samozřejmě farmářský trh, gastronomickou zónu a tematické výstavy.
6: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians přivítají v 8. kole šance ligy Slovácko. Utkání začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu odstartuje také brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem a duel Liberce s Mladou Boleslaví.
7: Slovan jde do duelu posilněn výhrou v podještěckém derby, navíc má 16 bodů a v případě výhry se dočasně posune na první místo před Slavii. Třetí mladá Boleslav má sice bodů v uvozovkách jen 14, ale má k dobru jednu dohrávku. Zajímavé bude střetnutí hlavně pro libereckého Vasila Kušeje, který právě v mladé Boleslavi odehrál 2 sezóny a následně zamířil do Slavie, se kterou získal 2 ligové tituly. Souboj Liberce s mladou Boleslaví začne v 15 hodin a přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu. Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Posledním dnešním zápasem 8. kola šance ligy bude od 18 hodin utkání mezi fotbalisty pražské Sparty a Jablonce. Všechny zápasy nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 u Mýta a zdržení na D11 u Sacké. Na D5 z Prahy do Plzně zbystřete za sjezdem na Mýto na 56,5 kilometru leží nárazník, může se vybočovat. Na D5 z Prahy do Rozvadova opatrně ještě za sjezdem na Rokycany na 64,5 kilometru stojí kamion, blokuje stoupací pruh a vybočuje se. Na D11 z Prahy do Hradce Králové od sjezdu na Sadskou stojí kolona z 25. kilometru. Provoz zastavila hromadná nehoda. Na 33. kilometru se už dá projet, ovšem stále se projíždí pomaleji, fronta je teď na hodinu. Na souběžné silnici jsou uzavírky, možná je trasa z exitu 25 přes Poříčany, Tatce a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je dopravní omezení, na 53. kilometru se jede levým pruhem, provoz slábne a kolona se mírně zkracuje, zpomalíte teď na 50. kilometru a zdržíte se přes 20 minut. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru budete popojíždět kvůli údržbě dálnice, fronta je na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
9: Dobrý den, zdravíme z vysílání víkendového Radiožurnálu. No, můžete s námi dnes putovat po celé České republice spolu s našimi reportéry. S jedním z nich se zase za chvíli spojíme. Znojmo totiž dnes žije vínem. 41. ročník historického vinobraní nabízí kromě vína a hudby taky historii, takže zažít ji můžou lidé třeba v Mázlhausech, měšťanských domů, anebo i v uličce Chudiny.
2: Víkendový Radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: Slavnosti historie, hudby, ale hlavně vína. Znojemské vinobraní jako každý rok nabízí program po celém historickém centru, včetně třeba Mázhausu nebo uličky Chudiny, a už za necelou hodinu vyrazí městem průvod v historických kostýmech. No, v centru Znojma samozřejmě všechno musí sledovat i náš reportér. Je tam Šimon Franc, tak ve vysílání zdravíme a vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak tady na Masarykově náměstí u toho hlavního pódia lidé ochutnávají víno z různých vinařství, které tu mají svoje stánky. Napít se ho můžou i ve zmíněných Mázhausech, tedy historických průchodech a dvorech měšťanských domů. Program se tady odehrává na 14 scénách po celém širokém centru Znojma. Kousek odsud je třeba ta zmíněná ulička Chudiny, kde se lidé můžou potkat s kejklíři, s žebráky nebo s věštkyní a můžou tak na vlastní kůži zažít, jak vypadal ten život ve středověku. Od 16 hodin se opět otevře taky středověké ležení v jižním hradebním příkopu a zmíněný historický průvod vyrazí ve 14 hodin z Pražské ulice. V jeho čele jako každý rok půjde král Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou. Už jsem viděl, kolem mě prošlo pár lidí v historických kostýmech, takže opravdu přípravy už jsou v plném proudu, jak se říká. No a asi po půl hodině potom ten průvod dorazí sem právě na Masarykovo náměstí.
0: No. Pojďme k tomu hlavnímu, tedy k vínu. Jak tu letošní úrodu znojemští vinaři vůbec hodnotí?
1: Tak většina z vinařů letos počítá spíš s podprůměrnou úrodou. Na vinicích se totiž podepsalo především extrémní horko a sucho v létě a i když je vináréva obecně odolná rostlina, tak se na ní to letošní počasí projevilo. Hrozny jsou tak menší, mnohdy velikosti hrášku, takže obecně se dá říct, že ta úroda bude místy třeba i o 50% nižší, než je běžné. Kvůli suchu a horku začaly letos hrozny taky dozrávat dřív, asi o 2 týdny, tedy zhruba v půlce srpna. Jedno pozitivum ale zatím suché počasí přesto pro vinaře má, a to, že se na vinicích zatím skoro vůbec neobjevují plísně nebo houbové choroby právě díky nízké vlhkosti.
0: Tak zdravíme, na historické vinobraní do Znojma můžete zajet, pokud tam potkáte našeho kolegu Šimona France, poznáte ho podle mikrofonu a ne podle sklínky vína. Díky moc a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Kdo patřil mezi největší hvězdy benátského filmového festivalu a kdo je favoritem na zisk Zlatého lva pro nejlepší film? Za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu přineseme shrnutí 83. ročníku nejstaršího filmového festivalu světa.

0: Benátkách dnes skončí 83. ročník filmového festivalu. Porota vedená americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou udělí na slavnostním zakončení od 7 hodin večer ceny, a to včetně Zlatého lva pro ten nejlepší film. My tam máme na festivalu i našeho filmového kritika, takže do Benátek zdravíme Pavla Sladkého, se kterým právě teď ten festival shrneme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co vlastně festival v té hlavní soutěži letos nabídl a koho můžeme považovat za favorita na některou scénu?
1: Festival letos nabídl 21 soutěžních snímků od svého úplného začátku, od nového filmu Dannyho Boyla, které jsou, já bych řekl,

0: Praze. Je to ale také minimálně z hlediska hereckých výkonů snímek Divoký kůň 9, který uvidíme velmi brzo v českých kinech už a kde se u třeba Johna Malkoviče spekuluje nejenom o ceně dnes večer, ale třeba taky o Oscarovi. Jsou tady další snímky, které jsou hodně probírané, mezi nimi třeba taky film, který se jmenuje Neznámá žena a který je i kvůli svému titulu tak trochu výstižně jediným filmem v celé benátské soutěži, který režírovala žena režisérka, a i na něj jsou zahraniční recenze velmi pozitivní, takže je možné, že se propíše do toho seznamu oceněných dneska večer.
1: Uvidíme, některé ceny ale už jsou rozdané, které vlastně...
0: Je to například ocenění v sekci Týden kritiky, které známe od včerejšího pozdního večera. Tam vyhrál domácí italský snímek Primo della Guerra, čili Před válkou. Tahle sekce je kompletně věnovaná debutům, prvním filmům režisérů a režisérek, a tentokrát tam porota vybrala z domácích zdrojů, abych to tak řekl.
1: Dobře. Největší hvězdy letošních Benátek, kdo to byl?
0: Hvězd tady byla celá řada. Na začátku se asi úplně nejvíc mluvilo o George Clooneym, který tady sice letos neměl žádný film na rozdíl od předcházejících let, ale přijal si pro cenu za své celkové herecké dílo. Totéž bychom mohli říct o herečce Ellen Burstyn, která si tady v Benátkách převzala cenu. Jinak bych ale řekl, že velkou pozornost na sebe strhla dvojice Penelope Cruz a Javier Bardem, protože ti přijeli jako manželé a jako ústřední herecký pár filmu Bunkr, který taky uvidíme v českých kinech. Werner Herzog uvedl hodně provokativně nazvaný film Bucking Fastard, kde se v hlavních rolích objevily poprvé sestry Rooney Mara a Kate Mara. A potom také Robert Pattinson září ve filmu Prime Time, což je mimochodem tedy další film, který ještě do konce roku uvidíme i v českých kinech.
1: Tak se budeme těšit, děkujeme moc. To byl Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. A zdravíme tedy do Benátek. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den do Česka.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin a 30 minut. Poslechněte si další zprávy, připravuje Jana Gulda. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X psal, že velvyslance přijel na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo ale o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí je zraněných. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je přitom jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes poprvé pořádala diamantovou, zlatou a taky stříbrnou promoci. Do auly se tak vrátili absolventi, kteří promovali před 60, 50 nebo 25 lety. Část z nich přitom studovala ještě v době, kdy zlínské fakulty patřily pod Vysoké učení technické v Brně. A Farská humna ve Žďáře nad Sázavou zaplnil festival chutí. Tamní futrování potrvá až do 8 hodin večer. Návštěvníci můžou ochutnat kuchyni z různých koutů světa. Chyběte nebudou ani tradiční česká jídla. Sport. Hokejisti Pardubic odehrají čtvrtý zápas Ligy mistrů. Ve Finsku se od 16 hodin utkají s Kuku Kouvola. Zítra pak Liberec doma vyzve rakouský Graz a Plzeň se představí na ledě francouzského Bordeaux. Po třech kolech vede tabulku hokejové Ligy mistrů švédský klub Skellefteå. Z českých týmů se zatím nejlíp vede plzeňská Škoda, která je druhá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D11 u Sadské a omezení na D1 u Trhového Štěpánova. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky na 33. a půl kilometru odklízejí následky nehody. Je to v dopravním omezení a stále to brzdí provoz opatrně. Nesouvislá kolona teď začíná už před sjezdem na Sadskou na 23. kilometru a je místy bez pohybu, stále zdržení kolem hodiny.
4: Je pravda, že se posouváme, jsem teprve na 33. a za tu půl hodinu jsme možná tak 3 kilometry.
3: Poslední volný sjezd je teď na 18. kilometru, náhradní trasa přes Český Brod a Pečky. Na souběžné silnici je uzavírka. Případně se dá jet z Prahy rovnou po silnici 12, zpět se vrátíte přes Pečky na 35. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim z 51. a půl kilometru se popojíždí kvůli dopravnímu omezení, zdržení 15 minut. A na D1 v opačném směru, tedy do Prahy, za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru pojedete pomalu kvůli údržbě dálnice. Fronta je na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
5: Připomínáme si ve vysílání víkendového radiožurnálu Dny evropského dědictví. Teď v Česku probíhají na 700 místech. No a v rámci toho obdržela košíkářka Alena Bukvová titul Nositel tradice lidových řemesel. Košíkářství podle Aleny Bukvové nezanikne a nenahradí ho ani sériová výroba. V minulosti se sice objevily pokusy řemeslo mechanizovat kvůli vlastnostem přírodního materiálu, se ale příliš neujaly. No a košíkářka věří, že řemeslo zůstane především ruční práce. Posloucháte dál víkendový radiožurnál, posíláme LP.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Přežil terezínské ghetto a tahle zkušenost potom ovlivnila velkou část jeho tvorby. Spisovatel Arnošt Lustig byl letos oslavil 100 let a památník Terezín. Jeho život teď připomíná novou výstavou v Malé pevnosti. A my ve vysílání víkendového radiožurnálu vám tam za chvíli vezmeme.

0: Od dětství přes dospívání v terezínském getu až po život spisovatele. Nová výstava v malé pevnosti v Terezíně nazvaná Arnoštova cesta připomíná 100 let od narození Arnošta Lustiga. No a návštěvníkům přibližuje zásadní okamžiky Lustigova života i to, co později ovlivnilo jeho tvorbu.
1: Ve výstavě je ve zkratce Arnoštův život s krásnými ilustracemi Elišky Podzimkové, které mají nadhled a hloubku.
2: Popisuje dcera Arnošta Lustiga Eva Lustigová. Ta spolu s Markétou Pilátovou napsala knihu, která se jmenuje stejně jako nová výstava Arnoštova cesta a zachycuje důležité milníky ze života známého spisovatele.
1: Arnošt říkal, že prožil asi 20 životů.
2: Jen se štěstím za války unikl smrti, přibližuje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Arnošt Lustig byl jako 16-letý deportován do Terezína v roce 1942 a odtud se dostal do Osvětimi, z které byl potom ke konci války deportován a podařilo se mu vlastně uprchnout z transportu smrti.
1: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl persona non grata.
2: Shrnuje zásadní momenty života svého otce Eva Lustigová. V šuplíku Arnošt Lustig nechal také 7 filmových scénářů. Ty teď nadační fond v čele s Evou Lustigovou plánuje nabídnout filmovým produkcím.
1: Jeden z nich je například s názvem My tři se nerozejdem. Ludvík Aškenázy a Arnošt Lustig napsali umělecký scénář a musím říct, že to je film na Oscara.
2: Arnošt Lustig tak i 100 let po svém narození díky svému odkazu zůstává nesmrtelný. Výstavu mohou návštěvníci shlédnout v předsálí malé pevnosti do konce roku. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

1200 jíst za 3 měsíce fungování v mikroregionu Osoblažsko na Bruntálsku testují poptávkovou dopravu a lidi se vlastně díky ní dostanou do míst, kde skoro nejezdí autobusy a ani vlaky. Ta služba bude fungovat do konce října a potom Moravskoslezský kraj zhodnotí, jestli se vlastně jí vyplatí provozovat. Tak za chvilku uslyšíte hodnocení tamních.

0: Přes 3 měsíce funguje na Osoblažsku poptávková doprava jako náhrada za hromadnou dopravu právě v časech, kdy autobusy ani vlaky nejedou. Elektroauta dohromady zatím svezla 1200 cestujících a jde o pilotní projekt kraje placený je z evropských peněz. No a někteří lidé si tu poptávkovou dopravu oblíbili.
1: Dobrý den. Věra Kubečková je seniorka z Osoblahy a přivítala mě u sebe doma.
2: Hned na druhý den, jako první asi občan z naší obce, který této služby využil.
1: Auto už nevlastní, protože ve svém věku už nechce riskovat řízení.
2: Nákupy, přátelské, rodina. Tak to byly ty moje hlavní trasy. Ale jednu připomínku mám. My tady máme spoustu společenských akcí, které bývávají jako ve večerních a nočních hodinách. My se dostaneme tam, ale my se nedostaneme zpátky.
1: Poptávková doprava totiž jezdí od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Službu ale využívají i děti. Například Lucie objednává auto pro svou dceru.
3: Chodit do školy do Třemešné, ty spoje z té Třemešné do naší obce vlastně nejsou vůbec, ale nebo když už jsou, tak jsou opravdu třeba s 2hodinovým zpožděním, kdy dcera končí ve škole a nenavazuje jí tam žádný spoj. Určitě bychom byli rádi, kdyby to fungovalo i nadále.
1: Podle údajů z krajského úřadu využilo poptávkovou dopravu za 3 měsíce fungování zhruba 1200 cestujících. To je více lidí, než kolik v současnosti žije v samotné Osoblaze. Projekt má končit na konci října, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklanová.
4: Po ukončení pilotního projektu proběhne jeho podrobné vyhodnocení. Zaměříme se nejen na počet přepravených cestujících, ale také na ekonomické aspekty provozu, efektivitu systému a celkový přínos služby.
1: Na základě získaných informací pak kraj rozhodne, jestli bude poptávková doprava pokračovat nebo ne. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: But you're just a boy.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
2: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
1: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
2: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
1: 3x2tv.pamětnároda.cz
2: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: V sobotu od 21 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy má pro vás Jana Gulda. Šéf diplomacie Macinka věděl o schůzce předsedy sněmovny Okamury s íránským velvyslancem. Peking pohrozil Washingtonu, že zruší setkání prezidentů kvůli prodeji zbraní Tchaj-wanu. České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy druhý zápas a nastoupí proti Švédsku. Na dálnici D11 popojíždí kolona u Sadské směrem do Hradce Králové a počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháníky a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem v pátek. Na síti X napsal, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanice Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
3: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
1: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. Čína pohrozila Spojeným státům zrušením setkání prezidentů obou zemí, pokud Američani schválí prodej dalších zbraní Tchaj-wanu. Tvrdí to japonská tisková agentura Kyodo. Donald Trump a Xi Jinping by se měli sejít ve Washingtonu 24. září. Summit zatím oficiálně oznámila jen americká strana. Čínský prezident na poslední společné schůzce označil Tchaj-wan za nejdůležitější otázku ve vztazích Pekingu a Washingtonu. Ostrov totiž považuje za součást svého území a v případě nutnosti hodlá prosadit znovu sjednocení silou. V Liberci v kulturním a kreativním centru Lincerka právě teď začíná festival Art Week. Týdenní akce nabídne výstavy, přednášky a divadelní a také hudební představení, říká organizátorka Jana Bernartová.
4: Olivie Benešová připravila site-specific projekt instalaci polštáře do paláce Líbik. Milena Dopitová připravila multimediální instalaci do lesní vily. Polina Kačenka tam má připravenou zvukovou performance.
1: V Kuksu na Trutnovsku se dnes koná tradiční vinobraní. Součástí slavnosti vína a burčáku je podle organizátora Petra Jedlinského taky víno tekoucí po kaskádovém schodišti.
5: Již po 19. poteče v barokním areálu Kuks víno po schodech tak, jako za dob hraběte Šporka. Kromě vína po schodech se samozřejmě můžete těšit na stánky více než 20 vinařů z Čech a Moravy, vinné lázně a stánky z burčáky.
6: Sport. Čeští volejbalisté po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí na mistrovství Evropy proti Švédsku. Zápas začne v Modeně v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 16 hodin. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě, kdy oba zápasy vyhráli. Trenér Jiří Novák si myslí, že Švédové přivezli na evropský šampionát velmi kvalitní výběr.
7: Hodně dobrý. Já jsem je samozřejmě viděl proti Italům, ale viděl jsem i jiný zápasy, které hráli v přípravě a hodně dobrý. Cesta tam určitě je, ale zase povede přes maximální výkon.
6: Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Slovenskem, obhájci stříbra Italy a Slovinskem, které má medaile z posledních tří evropských šampionátů. Do osmifinále se dostanou nejlepší čtyři celky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Vlašimi a zdržení na D11 u Sadské. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašimi na 53. kilometru dopravní omezení. Brzdí se na 50.5. kilometru, navíc na konci kolony nehoda.
9: 50.5. kilometr je čerstvá nehoda, 3 aut v levém pruhu, tak se tam dodržuje.
8: Na místě jsou hasiči, sanitka, zpoždění v následné koloně 15 minut. A D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou opatrně. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony kvůli impregnaci pravého pruhu. Zdržíte se necelých 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru budete brzdit. Kolona pokračuje až na 33. kilometr. Tam v omezení vyšetřují nehodu. Fronta je na půl hodiny. Možná je trasa z exitu 25 přes Poříčany a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Souběžná silnice je uzavřená. A v Karlových Varech na průjezdu městem po silnici 6 ve směru z Chebu do Chomutova čekejte kolonu před sjezdem na Bohatice. Je tam ucpaný sjezd kvůli opravě Pražského mostu. Zdržení 10 minut. Navíc ve městě čekejte uzavírky kvůli triatlonu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přeháňky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a v tisíce metrech na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
10: Dobrý den. Proč scénarista a spisovatel Petr Jarchovský zasadil svoji poslední knížku do temného období české kinematografie do 50. let minulého století? A proč by se děti do 2 let věku neměly vůbec dívat na televizi a nebo do tabletu? Tak nejen tohle uslyšíte tady v hodině této, která začíná, tedy mezi 14. a 15. Vám totiž nabídneme to nejzajímavější z rozhovorů s hosty radiožurnálu tohoto týdne. Takže už za chvíli se můžete těšit na Martina Dejdara. Studio Y totiž v týdnu odstartovalo novou sezónu.
11: Host radiožurnálu.

0: Studio Y odstartovalo svoji 62. sezónu. No a v hereckém ansámblu ani tentokrát nechybí Martin Dejdar, který byl hostem Radiožurnálu. Jan Pokorný s ním mluvil o tom, jak se mu přežívá v divadle, kde je tradicí dělat věci tak trochu jinak. I o tom, co si Y-ka do nové sezóny pro diváky nachystala.
1: Co je tam nového po té zatáčce, kterou jste vybírali v těch posledních měsících?
2: Já myslím, že nejnovější je klid. Je uklidnění, je taková pohoda. Je vlastně dobrá nálada, jo, a určitá vize do budoucna, ale tím, že jsi zmínil, že se známe skoro 40 let, tak já tím dneškem začínám 40. sezónu.
1: Ty jsi tam šel hned po Damu vlastně,
2: ano,
1: v 87.
2: V 87. roce. V podstatě v 86. jsem nastupoval už do první inscenace, takže vlastně začínám 40. sezónu. A víš, kdo začínal se mnou? Kdo přišel se mnou?
1: Vacek.
2: Ne? A co byl později?
1: Ten byl později?
2: Ten byl o rok později, to je ještě zobák, který máte pro 39.
1: Nevím.
2: Honza Jiráň.
1: Honza Jiráň.
2: Honza Jiráň, měli jsme spolu, jsme nastupovali, a takže společně začínáme dneska 40. sezónu v Y-ce.
1: A spolu jste tam tedy vydrželi?
2: Ano, spolu jsme vydrželi celých 40 let.
1: Z Y-ky se neodchází, když je v nesnázích?
2: Y-ky se neodchází, když je v nesnázích. Pokud ty máš rád a pokud ti tam něco zažil, pokud prostě tě k tomu něco táhne. A máš tam nějaký vztah, což já teda mám, no, to ani jinak nejde po těch 40 letech. S těmi lidmi, s některými se znám ještě déle, že? Jak jsi zmínil Petra Vacka, tak spolu jsme pohromadě nějakých 44 už od Damu, kdy jsme vlastně začínali s Jirkou Lábusem vlastně to samý, 44-45 let možná, protože byl vlastně s Oldou Kaiserem ten, který mě potom ve výsledku připravoval na Damu a byli to první mý kolegové v té Y-ce.
1: Kdo je tam ještě takový divadelní čtyřicátník tedy?
2: Tak 40.
1: Nebo starší možná.
2: Starší Honza Jiráň a já pak je...
1: Kořínek.
2: Samozřejmě Mirek Kořínek,
1: no jo.
2: Jarka Krečmerová, Zuzana Měsíčková, Jirka Lábus a to asi bude, člověče, všechno. To už asi už někdo starší už tam nebude. Ale každopádně ten Mirek Kořínek začíná tu 62. sezonu, protože on byl jeden z těch zakládajících členů. Je to neuvěřitelný. Jo. Oni tam v opravdu 62 let. Já si vždycky říkám, že když mi tohle dojde, tak si říkám u jiný profese. Jako, že by to člověk dělal 62 let, já nevím, řídil autobus nebo tramvaj nebo něco takového. Je to prostě neuvěřitelný.
1: Pražská Y-ka začíná 62. sezónu. Martin Dejdar je tam od roku 1987. Dnes večer budeš zase v pánské šatně.
2: Pánská šatna, ano, tím vlastně zahajujeme. A zároveň úplně nezvykle, já si fakt nepamatuju na to, že bychom začali zkoušet tak brzo jako letos. My už zkoušíme novou hru. Jo, a to si fakt nepamatuju, že by někdy takhle brzo jsme začínali.
1: To ještě, jsou ty hasičanky?
2: Ano, hasičanky, ještě než vlastně začala sezóna. To myslím, že jsme snad nikdy takhle brzo nezkoušeli. Takže máme hasičanky, protože my jsme měli vlastně zkoušet teď představení, které pro nás psal a měl režírovat Ondra Havelka, ale bohužel z administrativních důvodů k tomu nedošlo a před prázdninami se bohužel tohleto rozhodnutí přišlo v platnost, že zkoušet nebude a najednou co rychle, že jo, protože najednou díra, jako podzim, takovýhle jméno Ondra Havelka zase v Y-ce po letech, takže prostě je velký problém, no tak jsme se domluvili s Martinem Janoušem, aby něco napsal, tak jsme byli domluveni, ale posledního července to musíš odevzdat, až si to přečtem a tohle, no tak to odevzdal asi 2. září, že jo? Jak to tak bývá? ještě předtím to nesl do divadla naší dramaturgyni Pavlínce Nohýnkový a dali to na stůl s tím, že končí, že už neví jako dál, tak tahle ta úžasná dáma ho zachránila svým dramaturgickým rozborem a nasměrováním, takže nakonec to napsal a už se zkouší, takže už jsme vlastně v procesu nevídaném v divadle, což je super a oficiální zahájení máme ve středu 9.9.
1: A ty hraješ v Hasičance?
2: Hraju americko-brněnského režiséra Spielberga. takhle se to bude odehrávat, v tomto duchu se to u nás bude odehrávat. Jsou tam samozřejmě písničky, tak jako k Ypsilonce ta muzika patří, pochopitelně, a jsou to opět přetextované známé hity Martinem Janoušem přetextované, takže je to fakt vtipný. Když jsem to četl, tak fakt jsem se smál, no asi už jsme blázni, ale bavilo nás to.
1: Když bych se vrátil do Pánské šatny, to není nové představení, to ne. Hrajete už nějakou sezonu, je to představení, je tam hodně improvizace. Nečetl jsem na programu, že režijní dohled Martin Dejdar?
2: No, ono totiž to vzniklo, to představení vzniklo před lety. U nás vlastně v Chrasti u Chrudimi mi tehdy oslovil starosta, jestli v létě bychom tam neudělali, nebo koncem léta nějaké vystoupení na zámku, na nádvoří. A já jsem sezval pár kamarádů, kteří jako tehdy mohli. A bylo nás asi 5 právě, Pavel Nový tam byl, Jirka Lábus tam byl a byl tam ještě, prosím, to ty nespomenu, kdo, nějaký hokejista tam byl. Sportovec. Ne. Jarda to nebyl. Ale někdo takový, taková jakoby nesourodá parta a my jsme vlastně tou improvizací na tom nádvoří, který byl úplně plný, dokonce si nosili lidi židle z domu, což bylo úžasný, protože to bylo venku. Tak to představení trvalo asi 2,5 hodiny bez pauzy. Všechno se to rozjelo, prostě sedlo to, bylo to vtipný a já jsem potom seděl a říkal jsem si, hele, to je vlastně dobrý takový jakoby tvar, jo, udělat to takhle a postupně se to vyprofilovalo vlastně v představení, který má svoje pevné body a mezi tím se prostě odehrávají jakoby nějaký věci a vlastně během let, co to hrajeme, tak se z toho stalo vlastně představení, který má svůj řád, jo, takže první část se odehrává jakoby před představením, že jo, scházejí se jeden po druhým, přicházejí herci do šatny a bavíme se a pak najednou se to celý zvrtne, aby to nebylo celý jenom takhle jako v tomhletom duchu, tak najednou se zjistí, že jeden z těch herců si spletl představením, že jsme jako na zájezdě mimo Prahu a je jinde, jo. No a teď co budeme dělat v rámci toho představení, kdy máme hrát 3 mušketýry. Je to jako, že začínáme se připravovat na 3 mušketýry, normálně se převlíkáme do kostýmu, všechno. A co budeme dělat a jak si rozdělíme prostě tu jeho roli a tohleto, čili se to úplně jakoby zvrtne ještě do něčeho jiného a končí to tím, že začínáme hrát.

0: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénárista Petr Jarchovský ve své nové knize Asistent se vrací do filmového prostředí 50. let. No a o tom, proč si vybral právě nejtemnější období české kinematografie, tenhle týden mluvil s moderátorem Janem Pokorným v pořadu Host Radiožurnálu.
1: Ten podtitul slibuje příběh o vzniku nejhanebnějšího filmu české kinematografie. Se usmíváte, Petře, ale co musí film udělat, aby si takové označení zasloužil?
2: Já jsem mu to nevymyslel. Já jsem to někde si přečet, když jsem se pídil po jako kořenech tohoto filmu. A je to opravdu, pro mě to bylo třeba, proč je to aktuální, protože to byla opravdu cílená práce ve smyslu vytvoření fejkový reality. Jo,
1: tehdy. V těch 50.
2: letech. Jo, jako když bych řekl, opravdu první velká fake news, která se tvářila jako dokument a byla v podstatě celá, jako ta realita byla nahraná za velmi teda odporných a dramatických jako podmínek. A to není žádné tajemství, že se to vlastně týká toho, čemu se pak zvyklo říkat čehožský zázrak, že jo? To znamená to, jakým způsobem prostě manipulovali s tou realitou. A já jsem se na to podíval vlastně

0: Která ta postava vás při psaní nejvíc zneklidňovala?
1: No, ty dva kluci...
0: To jsou studenti.
1: To jsou studenti, ale vlastně jsem to vlastně, já to tam mám i jako v dedikaci té knížky, že to je jako mým studentům, jo, jako, že vlastně to ukazuje určitý nebezpečí, jako, jako bych chtěl říct, dávajte si pozor, prostě kdo s váma jako manipuluje a za jaký, jo, tohle to nemizí, tahle ta potřeba manipulovat s mladejma, třeba i nadšenýma jako lidma.
0: Jako typus režiséra Rašky je...
1: A typus režiséra Rašky je jako pedagog, že jo? A je to vlastně, samozřejmě už to jméno, že jo? Je to podobný trošku na ty starý jako mistry, který tehdy byli odstavený opravdu od toho možnost dělat filmy. A nebo byli prostě, se čekalo, až je vystřídají nový kádry, jo? A oni se do značné míry někteří z nich jako schovali na tu školu jako pedagogové. Takže před obrazem, jedním z předobrazů byl samozřejmě Václav Krška, skvělej jako režisér v té době, jako slavný a úžasný.
0: Je to pro vás částečně i historická novela, anebo hlavně to, co vlastně říkáte, jakési varování pro dnešek?
1: No, já se tak jako, já jsem se snažil vycházet z dobových pramenů, takže jsem lecos o tom přečet, ale zároveň, takže pro mě jako pro dramatického autora je důležitý neohejbat tu realitu, jako nelhat v tom, ale že můžu, když zachovám, tak pak si můžu dovolit některý posuny, jo, jako dramatický autor, to znamená, píšu tam pozor, tohle to je fikce, jo, ale vychází to z nějakých jako věcí, které se nesmějí jako měnit, jo, jako význam a tak, událostí a to. Takže pro mě to je jedna z nejvarovnějších věcí, které v té naší branži, to znamená filmový a mediální, jako se dá ukázat, jo. Jak se člověk do toho člověk může spadnout a pak už se z toho jako nemůže vyvlíknout. Že?
0: Vlastně zdánlivě nechtěně.
1: Zdánlivě nechtěně, nechci je vyvinovat. Ta realita byla vlastně ještě mnohem krutější, protože, nebo krutý je blbý slovo, ale taková jako, že ty opravdu, kdo to tehdy dělali, tohle tu věc, nebyli studenti FAMU, ale byli to opravdu mladí, jako estébalci, prostě, jako, který sloužili tomu, jo, ale museli být vyškolený v tom, jak natočit ten film, jo. To znamená, že to vlastně byli mladí filmaři.
0: Nějaké řemeslo no, tam muselo byli, být.
1: Ano, protože ty hrdlořezové starý, který tam někde tloukli ty lidi v těch celách, to nebyli, jako, že jo. Ty by jim ten film nevytvořili, že jo. Ne, jako nenatočili.
0: Mě pořád vrtá v hlavě to slovo hanebnost. Je v tématu ve lži, anebo v tom, komu to dílo slouží vlastně?
1: No, je to vlastně účelová manipulace, ohýbání té reality, úplná lež, že jo, která jako vlastně slouží propagandistickému účelu manipulaci celé společnosti. To znamená, otočení si řeknou, že tadyhle to jsou jako škůdci z Vatikánu, že jo, a teď se vytvoří prostě kampaň, která je má poškodit v očích takzvané prostého lidu, že jo. No hele, nevnímám to trochu v něčem povědomí. Jo, ne třeba takhle jako markantně, nejde tam že někoho ubijou v celé, jako. Ale jako manipulace tou realitou jako nehorázná se nám děje před očima dnes a denně, jako, a nejenom u nás, jo, ve světě.
0: A i proto jste to věnoval studentům FAMU, jo. Takže tam mám vidět nějaký varovně vstyčený ukazovák, kde říkáte děti, dávejte si na tohle pozor.
1: Já spíš přátelsky. Protože já mezi těma, proč já tam vlastně pořád na té škole jako funguju už 35 let, je protože opravdu mě to samotného nabíjí jako potkávání se s těma mladýma tvůrcema. Takže snažím se samozřejmě být pro ně jako tím učitelem, to znamená žádná tykačka během studia, žádný tyhle žoviality, ale buduju s nima jako přátelský kolegiální vztahy a jsem na ně pyšnej, když jim to potom jako jde a oni pokračují opravdu v tom, co si na té škole mohli jako osvojit, jo.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. A další zprávy už má pro vás Jana Gulda. Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově můžou využít jen dvě časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovaly a využili tak americkou ochranu. Spojené státy nabízejí od května lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél ománského pobřeží. Spisovatel Karel Poláček, který byl židovského původu, dostal během druhé světové války od režimu nabídku na udělení takzvaného čestného árijství. Odmítl ji a čekala ho internace v koncentračním táboře. Řekl to archivář Roman Štér z Národního archivu, a to při představování fondu syndikátu novinářů. Fond obsahuje 1268 archivních krabic a vznikl díky aktivitě Svazu československých novinářů v 50. a 60. letech minulého století. Hygienici v létě provedli 1364 kontrol dětských táborů. Za zjištěné nedostatky uložili 53 pokut v celkové výši 170 tisíc a půl tisíce korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Výsledky jsou podobné jako loni. Letošní táborovou sezonu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje a provozovatelé táborů dbají na dodržování příslušných legislativních požadavků. A v Bečově nad Teplou se až do neděle koná další ročník Mezinárodního kovářského sympózia. Sjíždí se tam kováři z celé republiky i ze zahraničí, aby předvedli své umění a přiblížili kovářství veřejnosti. Letošním tématem je Má vlast. Sport. O ženský titul na US Open se dnes utkají běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále si zopakují letošní souboj s Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. Bez ohledu na výsledek si obě tenistky v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku. Sabalenkovou po 99 týdnech nahradí právě její soupeřka. Mužské finále pak zítra nabídne souboj Němce Zvereva s Američanem Sheltonem, pro kterého půjde o první grandslamové finále kariéry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D11 u Sacké a nehoda na D1 u Vlašimi. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sackou stojí kolona z 25. a 5. kilometru. Na 33. a 5. se po hromadné nehodě projíždí pomalu, je to v omezení, fronta je stále na více než 40 minut. Dá se jet z exitu 25 přes Poříčany a Tatce a Pečky, zpět se vrátíte u Poděbrad. Pozor, na souběžné silnici je uzavírka. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim na 50. kilometru vyšetřují nehodu. V levotočivé zatáčce je uzavřený levý pruh, vybočuje se. Následně se popojíždí z 51. kilometru kvůli omezení necelých 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky se pohybují silničáři v levém pruhu na kilometru 183. Zdržíte se teď do 10 minut, kolona začíná na stém 81. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru pojedete pomalu kvůli omezení 25 minut a na silnici 6 na průjezdu Karlovými Vary směrem do Chomutova se popojíždí kolem opravovaného Pražského mostu. Je tam ucpaný sjezd na Bohatice, zpoždění kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
4: Ano, my pokračujeme ve výběru toho nejlepšího z rozhovorů z hosty Radiožurnálu tady toho týdne. No a v téhle půlhodině uslyšíte choreografa Václava Kuneše, expertku na online prostředí a teď už po písničce také profesora Jana Hejátka z Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá odolností rostlin vůči oteplujícímu se klimatu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Co udělá rostlina, když udeří vedra a začne docházet voda? No právě tím se ve svém bádání zabývá profesor Jan Hejátko z Masarykovy univerzity, který tento týden byl hostem Radiožurnálu. Takže podle čeho rostliny řídí růst svých kořenů, aby našly vláhu? A dokážeme díky tomu jednou vyšlechtit plodiny, které lépe přežijí ve stále teplejším a taky suším podnebí? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Pane profesore, tak začněme tím, co dělají rostliny, když udeří vedro?
2: No, tak rostliny dělají spoustu věcí. První věc, kterou rostliny udělají, je, že když je opravdu hodně teplo, tak přiškrtí takzvané průduchy.
1: To znamená,
2: v listech, to znamená, to jsou otvory, kterými vyměňují vlastně vodní páru, vypouštějí vodní páru a přijímají oxid uhličitý, který potřebují k tomu, aby vlastně fotosyntetizovali, vytvářeli cukr z oxidu uhličitého z prostředí. Čili to je první věc.
1: Můžu se doptat?
2: Ano.
1: Vždycky je to něco za něco. Co jí tahle, řekněme, úspora stojí, tu rostlinu?
2: Stojí to to, že jedna, která sníží přívod CO2, to znamená sníží množství produkovaného cukru, to je první věc. A druhá věc je, a velmi důležitá právě vzhledem k té teplotě, na kterou jste se ptal, rostlina pomocí takzvané transpirace, to znamená vlastně vypařováním vody přes průduchy, chladí samu sebe. To je věc, kterou možná si leckdo neuvědomí. Já sám jsem byl překvapený, když jsem se podíval termokamerou na rostlinu, kterou normálně naši modelovou husení, kterou rosteme za našich kontrolovaných podmínek, tak ta rostlina je o 2, 3, 4 stupně chladnější než ten substrát, ve kterém roste. A to je právě díky tomu, že může aktivně ochlazovat, transpirovat. To znamená, že vlastně to sucho má devastující účinek, zejména protože jednak zabraňuje růstu té rostliny, ale zároveň vlastně poškozuje zejména horkem.
1: Ona se chladí zejména listy, chápu to
2: ano,
1: dobře.
2: Ano, ano.
1: Některá rostlina po zalití zase hned, téměř hned ožije. U jiné už tohoto efektu nedocílíme. Kde je ta hranice?
2: To je velmi, bych řekl, specifické. Týká se to jednotlivých druhů. Tady ty schopnosti, jak si znovu obnovit své tělo, jsou různé, mohou být velmi extrémní. Ale závisí to prostě na typu adaptace, kterou ten daný druh si vytvořil během evoluce.
1: Rostlina přijímá vláhu tedy svým kořenovým systémem. Kořeny nemají žádnou mapu toho podzemí, kde žijí, kde působí, kde se vyvíjejí. Jak poznají, kterým směrem má smysl růst a jaké nové větve zase vytvářet? Co v nich je?
2: To je velmi dobrá otázka, děkuji za ní. Rostliny mají schopnost takzvaného hydrotropismu nebo kořeny rostlin, to znamená dokážou vnímat, kde je vlhkost v té půdě. Ten mechanismus toho vnímání ještě není úplně jasný, nicméně to, co se ví, tak to se týká, co se týká mého oboru, rostliny hormonů, že právě rostlinné hormony se podílejí na tom směřování kořenů k jaksi zdroji vlhka. Konkrétně jsou to cytokiny rostlinné hormony.

0: Mobily nebo tablety jsou dnes pro děti přirozenou součástí života. Algoritmy ale dokážou vtáhnout do nekonečného proudu krátkých videí a umělá inteligence jim může dělat společnosti nahrazovat kamarády. No a proč je to nebezpečné a jak se tomu jako rodiče postavit? Hostem radiožurnálu u Jana Pokorného byla Michaela Aslusarev, autorka knihy Hry sítě Porno 2.0.
1: Staňte se spolehlivým průvodcem svých dětí a pomozte jim na cestě k digitální odolnosti. No jo, ale co když na to svou gramotností stran digitalizace nestačím?
2: Tohle je věc, ze které mají rodiče často strach a přesně je to ten důvod, kdy to tak nějak jako vzdají. Já tomu přece jako nikdy neporozumím, nemám postahovaný Instagramy, TikToky a vlastně to nezajímá. To znamená, nemohu být průvodcem a já se snažím je přesvědčit, že to tak není. A jsem přesvědčená o tom, že nepotřebuju být právě strašně moc edukovaná v těch nejnovějších hrách a sociálních sítích, protože vlastně, co je asi úplně nejdůležitější, je, abychom si s tím dítětem vybudovali vztah a důvěru okolo digitálních technologií a aby ty děti byly zvyklí o tom mluvit. Abychom my si jich třeba na začátku ptali vlastně, jak ten jejich svět digitální vypadá. Opravdu jako na férovku se jich zeptat, hele, já z toho mám strach, protože já to neznám, já jsem s tím nevyrostla, mě to vlastně hrozně zajímá, v čem vyrůstáte. A já nevím, jestli to je špatně nebo není, pojď mi to jako ukázat. A často, když teda zatneme ty zuby a necháme si ty youtubery pustit a ukázat ty hry, tak často si třeba můžeme říct, že možná je to jako obsah, na který bychom se dívali, i když by jsme byli v podobném věku a možná narazíme na něco, co je jako děsivé, na něco, s čím nesouhlasíme. A v tu chvíli to můžeme říct, protože pokud my nasloucháme tomu dítěti, tak je i větší šance, že to dítě bude naslouchat nám. Na druhou stranu, pokud my prostě budeme celou dobu říkat, hele, už se od toho odlep, vypni to a podobně, to dítě se spíš naučí to před námi skrývat, nemluvit o tom a to je něco, co nepotřebujeme naopak. To znamená, spíš jako mluvme o tom, sami se edukujme a nechme ty děti, aby nám to řekli.
1: Takže zákaz je ta nejzazší možnost?
2: Teoreticky jenom, protože obecně jako zakazovat 100% moc nefunguje v tomhle světě a možná to asi úplně nechceme, protože tím vyčleňujeme ty děti z kolektivu, nebo já jsem spíš zastánce z toho, že to nemá smysl to 100% zakazovat, ale spíš tomu nastavovat limity, stejně jako všem dalším věcem v tom rodičovství nastavujeme prostě limity, protože všeho příliš škodí, i pozitivních věcí příliš škodí. Ale na druhou stranu, to dítě samozřejmě se mění věkově. Pokud mám doma maličkaté dítě, tak jako povídat si s dvouletákem o tom, na co se dívá, tak jako můžu, ale asi ho nenechám úplně rozhodovat. To znamená, že na začátku budu muset být trošku víc restriktivnější rodič, ale postupně bychom to měli uvolňovat a spíš se na těch pravidlech domlouvat, aby děti jim rozuměli, aby je právě akceptovali.
1: Ta hranice 2 let je zajímavá tím, že vy vlastně na základě poznatků říkáte, že do 2 let by se to dítě v podstatě nemělo dívat na nic, co se hýbe. Tedy myslím na obrazovku.
2: Na obrazovky, ano.
1: Na displeje.
2: Přesně tak a já teda ještě vydefinuju ten pojem obrazovky, že tam právě patří i třeba televize.
1: No a proč? Co se může stát?
2: Je to spíš o tom, že vlastně to dítě, kterému ještě nejsou ani 2 roky, tak ono docela dost času prospí během dne. To znamená, toho času bdělého během dne, ono má v celku málo. A to dítě za ten bdělý čas potřebuje stihnout strašně moc věcí, aby se dobře vyvíjelo. Ať už je to strava, kojení, ať už je to lezení, hýbání se, strkání si věcí do pusy a žužlání, poslouchání toho, jak si maminka s někým povídá, sledování jejich gest a podobně. To jsou všechno strašlivě důležité věci, které potřebuje k tomu, aby se dobře vyvíjelo, aby si vytvořil dobrou vazbu k rodičům a k dalším důležitým dospělým a podobně. A vlastně ty technologie v tuhle tu chvíli se dá říct, že nejsou jako špatné sami o sobě, ale jsou špatné v tom, že berou tomu dítěti čas na tyhle ty aktivity.

0: Rozbitá věc nemusí být bezcenná a naše šrámy nejsou něco, co bychom měli skrývat, ale naopak něčím, co nás dělá tím, kým jsme. A to je filozofie za japonskou tradicí opravování rozbité keramiky zlatem kintsugi. V nové inscenaci se inspiroval choreograf Václav Kuneš, který byl hostem Radiožurnálu. No a právě v rozhovoru vysvětloval to, proč ho tak fascinují praskliny a jak se dá nedokonalost vyjádřit tancem.
1: Kintsugi, to je z japonštiny, nebo je to takový japonský úkon, že?
2: Ano, je to japonský druh umění, taková forma, kde mně se na tom nejvíc líbila ta filozofie, ale lidi to možná poznají, nebo poznali by, to jsou ty mističky, talířky, hrníčky, jakoby prasklé, slepené a respektive ty praskliny jsou zvýrazněné zlatou barvou. Hmm.
1: To znamená, že je to jakési umění přiznat tu prasklinu a přitom neskrývat tu opravu.
2: Přesně tak, vlastně.
1: To je až existencionální.
2: Je, ono je to vyloženě, ty praskliny reprezentují, nebo já to tak vykládám, nebo tak to chápu, jako naší duši. Takže veškeré ty věci, co nám stanou v životě, ty praskliny na duši, že bychom je neměli skrývat, že to je to, co z nás dělá to, čím jsme.
1: Jak se tohle tančí?
2: Tak to je samozřejmě tak osobní téma a tak abstraktní, že ti tanečníci si ho můžou každý tak nějak jako stvárnit po svém, ale i celá ta skladba toho představení, tam je 11 takových hudebních kousků, které sami o sobě třeba nedávají smysl, ale v kontextu té hodiny, kterou to představení trvá, má každý ten kousek svůj smysl a význam.
1: Jak se rodila choreografie k tomuto představení?
2: Dlouho a já už jsem si právě tu hudbu, která to je pro mě základ, to je prvotní takový impuls, když si představuju nějaký nový představení, tak jako tanečník ve výslužbě potřebuju dobrou hudbu, aby mě to zvedlo ze židle, abych si zatancoval ještě. A já měl vybraných 11 takových skladeb krásných, jako elektronická hudba, ale z opravdu, která má každá ta hudba má nějakou energii, nějakou náladu, nějaký podtext, rychlost. A my jsme s tím pracovali hodně dlouho a rozkoušeli jsme různé kombinace a hledali jsme, jak ty hudby nejlépe stvárnit. Každou jinou, každou právě samou od sebe.
1: Tohle není ale váš první dotek s japonským uměním, s japonským tancem?
2: Není. Já jsem hodně, vlastně když jsem odešel ze souboru holandského, tak můj první velký projekt byl dvouměsíční pobyt v Tokiu přímo. Mm. A pak jsem se tam velmi často vracel a já tam mám vlastně dceru japonskou.
1: Za kterou jezdíte?
2: Za kterou jezdím.
1: No ale co tak jako láká středoevropana na tom japonském vlastně unikátním tanci, pohybovém umění spíš?
2: Pro mě to byl daleko víc než ten unikátní tanec nebo to divadlo no a buto a tyto směry. Mě ta Asie jako taková oslovila. Jídlo je jedna věc, ale abychom nebyli tak přímočaří a povrchní. Nějaký vztah těch lidí jako sami k sobě v té společnosti, ale i vztah k tělu. Oni jsou velmi takový v té Asii si toho těla jako toho, co máme vlastně dáno jako na nějakou dobu určenou, tak oni se o to tělo velmi dobře starají. A to mě tak nějak přišlo blízký, to mě vlastně fascinovalo a nějaký takový ten vztah jednoduchý, upřímnej. My se často jako v Evropě za ta těla jako stydíme, nebo neradě ukazujeme, nebo vůbec se stydíme.
0: Tak to byl Václav Kuneš, tanečník a choreograf a celý rozhovor si můžete poslechnout už na webu Radiožurnálu, taky na našem YouTubeovém kanálu a nebo portálu Můj rozhlas. No a v pondělí se můžete těšit na jednu z nejznámějších českých zpěvaček, paní Báru Basikovou. Řeč bude o časozběrném dokumentu Heleny Třeštíkové, který zachycuje podstatnou část zpěvaččina života. Poslouchejte tradičně v pondělí od 9 hodin ráno.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Nechám vám tu všechny materiály, ať si to můžete v klidu prostudovat.
2: Pořád tady máme dva podezřelí. Policie.
3: Sepíšeme to u nás. O tom nemáte důvod.
4: Myslíte, že se něco najde?
2: Máme problém.
4: Kdo to je?
5: Šéf Gipsu.
6: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha. Docent.
7: Dodržujte pořadí otázek.
6: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
9: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Pátrání po přeživších povodní v Nepálu pokračuje. Ve fotbalové šancelize začalo brněnské derby, zbrojovka hraje s Artisem. Na dálnici D11 čekejte dlouhou kolonu Usadské ve směru do Hradce Králové. A počasí zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť a teploty do 22 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde můžou být uvězněni lidé. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. V míně zasažených turistických oblastech se už pomalu začíná obnovovat infrastruktura. Popsal to v našem vysílání přímo z Nepálu horolezec a geodet Jan Trávníček.
11: Turistický ruch je poměrně zásadní ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování cest, obnovování mostů.
9: Právě teď začíná na pražském Vyšehradě Den pro Ukrajinu. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a podle předsedy spolku Jana Heřmánka budou taky vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
12: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
9: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerent. V případu bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů. Desítky tisíc lidí míří tento víkend na jih Moravy na vinobraní. To znojemské letos nabízí program na 14 různých kulturních scénách v historickém centru. Slavnostní průvod před chvílí dorazil do svého cíle, tedy na Masarykovo náměstí, odkud se hlásí reportér Šimon Franc.
13: Král Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna už na hlavní pódium dorazili, stejně jako všech 400 účastníků tohoto průvodu, včetně trubačů, bubeníků, ale i velblouda. Družina na koních mezi lidi rozhazovala pamětní mince, z nichž ty zlaté můžou lidé vyměnit za vstupenku na příští rok. Průvodem ale dnes vinobraní nekončí, lidé stále můžou ochutnat vína v historických mázhausech, odpoledne uslyší i koncerty známých českých interpretů a dnešní hlavní program zakončí po 10. hodině večer Ohňostroj nad městem. Ze Šimon Franc, Radiožurnál.
10: Sport.
5: Třemi zápasy odstartovalo 8. kolo fotbalové šance ligy. Liberec přivítal Mladou Boleslav a na severu Čech je u toho reportér Karel Schamberger.
14: Polovina čtvrté minuty, Slovan Liberec, Mladá Boleslav 0-0. Teď míříme na brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
15: Ve čtvrté minutě utkání Zbrojovka Brno, Artis Brno 0-0. Bohemians Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
16: Třetí minuta končí v Bohemiance Slovácko 0-0. Z Vršovického dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: V 18 hodin začne ve fotbalové lize ještě zápas pražské Sparty s Jabloncem a už od 16 hodin budou hrát čeští volejbalisté na mistrovství Evropy v Modeně se Švédskem. Pořad s mikrofonem za sportem můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolona na D11 u Sadské a omezení na D1 u Štěpánova. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 33. a půltém kilometru odklízely následky dřívější hromadné nehody. Už se jede dvěma pruhy, kolona se postupně rozjíždí, z konce kolony je to teď stále na více než 20 minut, brzdí se teď na 26. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 hlásíte pomalejší provoz. V levém pruhu jsou silničáři, sbírají odpadky a čistí vozovku s držením kolem 5 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je na 53. kilometru dopravní omezení, jede se jedním pruhem, je tam už jen kilometrová kolona. Opatrně dojíždějte, brzdí se teď v pravotočivé zatáčce na 52. kilometru, zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z kilometru 55 počítejte s kolonou kvůli údržbě vozovky, zpoždění 15 minut a v Praze v ulici k Barandovu se před Barandovským mostem srazila 4 auta a dodávka. Provoz je tam slabý, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déště nebo přehánky a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
18: Zdravíme z vysílání víkendového Radiožurnálu, teď 6 minut po 15. hodině. Další informace, které pro vás budeme mít ve zpravodajství, navážou na to, co se děje na Ukrajině. Tam školy kvůli množícím se útokům ruských dronů často přecházejí na online výuku. A to je i případ školy v Malinivce v Žitomirské oblasti, kterou vede ředitel s českými kořeny. I proto se tam za chvíli ve víkendovém Radiožurnálu vydáme.
10: Víkendový Radiožurnál
19: a Patricie Strouhalová.

0: Vyučování jako v době koronavirové pandemie, tak to je pro mnoho ukrajinských školáků realita způsobená častými vzdušnými poplachy, a to nejenom v oblasti blízko fronty. S výukou přes internet mají zkušenosti i v Žitomirské oblasti západně od Kyjeva. Jednu školu v obci Malinivka tam vede ředitel, který je potomkem českých přistěhovalců z 19. století.
1: Moc mě těší, jsem Igor Marek, ředitel Malinovské školy. Rusové byli za 18 kilometrů od nás. I tady ruské rakety přilítávaly k nám. Takže my jsme to dobře víme, co to je takový.
2: Jak to vypadá dnes? Dneska je klidněji, nebo taky se někdy něco děje?
1: Byla tvoha z rána. Proto dneska naši žáci se učí distančně doma.
2: Jaký to má vliv na děti, když se musí učit distančně, když nemohou být ve škole?
1: Netuze mají to rádi, řeknu jistě, děti. Ale jak už máme situaci, musíme z toho vycházet, rozumíte?
2: A učitelé, někým to jde? To je něco jako, když byl covid, tak se taky učilo takto?
1: Ano.
2: Tak pro učitele to asi není snadné?
1: Ne, taky nemají to moc rádi.
2: Takže 11 tříd od 1. do 9.
1: Do 11. Ještě pár roků zpátky bylo, že tak bylo po několik těch paralelů, ale teď se děti s tou válkou je to dost povázané zmenšilo, tak máme jenom po jedné třídě. Nejmín 10 žáců, nejvíc 26.
3: Celkem chodí do školy v Malinivce 180 dětí. Přes 60 jich přitom dojíždí z jiných vesnic. Sirény nebo aplikace v mobilu vždy učitelům a někdy i žákům oznámí, že v oblasti, kde jsou, hrozí nebezpečí. Ukrajinská vláda zavedla tento týden rozlišování výstrah. Při méně závažném žlutém varování před jednotlivě letícími drony zůstávají třeba otevřené obchody a v dílnách se pracuje. Při červeném raketovém poplachu je rozhodně třeba jít se schovat do krytu.
2: A pro vás platí, že ať je jakýkoliv poplach, jestli žlutý nebo červený, musí se jít schovat?
1: Ano. Nám stačí 5 minut a my všechny jsem tam. V tým podvále.
2: Ve sklepě?
1: Ano. Sklep, jak to po česky. Tak.
3: Malinivská škola se po více než 40 letech fungování opravuje a proto jsou odpojené zvonky na chodbách. Poplach se tedy vyhlašuje ručně.
1: Budem tím zvonikem. Jednou zastavili se, po druhý zastavili se i třetíkrát. I to už víme, že to je poplach i jdeme do sklepu, se sbíráme.
2: Ve škole v Malinivce se dá tedy zvonit konec přestávky, začátek nové hodiny. Docela jednoduše, i když třeba nejde proud, tak je tady manuální klasický zvonek. Z Malinivky Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Zvuk připomínající chůzi po sněhu anebo rozepnutí suchého zipu, tak zní při poslechu plíce pacienta s idiopatickou plicní fibrózou. Tuhle diagnózu má asi 1500 Čechů a do Česka teď na nemoc míří nový lék. Tak podrobnosti ve víkendovém radiožurnálu.

0: Idiopatická plicní fibróza bez léčby ji po 5 letech od stanovení diagnózy přežije jenom každý druhý pacient. A dobrá zpráva ale je, že se teď na trh dostává nový lék, který by mohl pacientům s nemocí zásadně pomoct. Stále ale je klíčové včasné odhalení toho onemocnění. Ve studiu teď je z domácí redakce Krištof Jiřík, se kterým o tom budeme mluvit. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme nejdřív říct, co to ta idiopatická plicní fibróza je vlastně za nemoc.
1: Nemoc se zpočátku projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Jednoduše se člověk víc zadýchá při chůzi do schodů nebo při běžné procházce. Tento typ plicní fibrózy postihuje spíš starší lidi a problém tak je, že ti tyto příznaky často přisuzují špatné fyzičce anebo svému věku. Nemoc ale může zachytit už praktický lékař, který při poslechu plic takto nemocného člověka uslyší tenhle zvuk. Můžeme to tedy přirovnat třeba k chůzi ve sněhu, nebo možná k rozepínání suchého zipu, případně srkání brčkem, když ve sklenici už dochází pití. A jak to v plicích vypadá, vysvětluje pneumoložka Martina Štercová.
2: Dochází k postupnému prostupování plic jizvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
1: Idiopatickou plicní fibrózu způsobuje podle Štercové predispozice, tedy špatná reakce imunitního systému, ale i vnější faktory, jako je pobyt ve znečištěném prostředí anebo kouření. Plíce se pak regenerují právě tím zjizvením. Klíčové je zachytit nemoc včas, léky pak dokáží prodloužit dobu dožití.
0: No a jak je to s tím novým lékem?
1: Na trh se dostává nový lék s účinnou látkou nerandomilast. Ten dokáže zmírnit následky i u některých

0: obecném přístupu. Zcela dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být lék od příštího roku.
1: Tak děkujeme, to byly informace ve vysílání víkendového radiožurnálu a s nimi byl ve studiu z naší domácí redakce Krištof Jiřík. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den.

0: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
1: Radiožurnál je půl čtvrté. Odpolední zprávy a Jana Gulda.
2: Ukrajina čelila dalšímu masivnímu útoku. Rusko vyslalo drony, naváděné rakety s plochou dráhou letu a taky balistické střely. Údery mířily na 20 různých míst, včetně přístavního města Oděsa a okolí. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 110 letících cílů. Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Británie. Tvrdí, že jednou se to stane. Trump to řekl po dnešní schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Nový britský premiér Andy Burnham už dřív řekl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Irsko si vybojovalo nezávislost na Spojeném království v roce 1921. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď bydlí sami a nebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Víc než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy Portu, který provedla agentura Y mezi 840 respondenty. A v Chrudimi dnes slavnostně začaly Dny evropského dědictví. Letošní ročník zpřístupní v Česku až do konce září bezmála 700 památek. Program obohatí i 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a v mobilní aplikaci. Sport. Fotbalisti Liberce hostí v 8. kole šance ligy Mladou Boleslav. Stav a čas utkání zná Karel Schamberger.
3: 32. minuta, Slovan Liberec, Mladá Boleslav 1-0. Po 98 letech se hraje v Brně ligové derby. Duel Zbrojovky s Artisem sleduje reportér David Nekvinda.
4: 32. minuta zápasu Zbrojovka Brno, Artis Brno 1-0. Bohemians Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
5: 31. minuta utkání končí, Bohemians vedou nad Slováckem 1-0 a navíc hrají v početní výhodě. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Štěpánova a před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 52,5 kilometru kvůli údržbě vozovky. Zdržíte se už jen kolem 5 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky jedou pomalu levým pruhem silničáři a čistí vozovku. Zpomalíte na kilometru 183, je to na zhruba 5 minut. Znovu se popojíždí na průjezdu Brnem. Před sjezdem na Bratislavu je to na necelých 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou se kolona zkrátila, začíná na 53,5 kilometru zpoždění 10 minut kvůli omezení. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou se kolona rozjela, už se jede pomaleji jen kvůli dopravnímu omezení z 25. kilometru. Výrazněji se už nezdržíte. A v Praze v ulici k Barandovu řeší před nájezdem na Barandovský most hromadnou nehodu. Blokují pravý pruh, provoz je tam slabý, kolem se jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak ale převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
1: Také s rychlou zprávou ze sportu. Dobré odpoledne. Kanadský brankář Connor Ingram ukončil v 29 letech svoji hokejovou kariéru, během které se potýkal s psychickými problémy a zaháněl je alkoholem.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Den před volbami přibývá ve Švédsku případů zneužití sociálních sítí, tak třeba jedna ze stran v noci na dnešek nečekaně přišla o svůj účet na TikToku. Experti taky varují před falešnými účty ovládanými z Afriky. No a ve Švédsku máme svého zvláštního zpravodaje tím Jakub Lucký a teď je už živě i s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakoby, jak se stalo, že jedna ze stran přišla o ten svůj účet na TikToku?
1: No, nejenom nějaká strana, dokonce ta největší strana, ta, která vyhrála všechny volby za posledních 120 let, i když ne vždycky tedy měla vládu, sociální demokracie. Jednoduše někomu se asi podařilo ukrást přihlašovací údaje, i když ty detaily nejsou úplně známé. Ono to nevypadá na nějaký politický útok, spíš snahu získat peníze, protože ten účet potom začal posílat soukromé zprávy 75 tisícům sledujících, aby poslali peníze na kryptoměny. Strana potvrdila tedy, že šlo o útok a rozposílá lidem varování, které tedy vzkazuje i přes média.
0: No, my jsme také říkali, že švédští experti varují před falešnými účty. No, co přesně jde?
1: S tím přišli kolegové ze švédské veřejnoprávní televize SVT. Oni udělali takovou analýzu účtů ve spolupráci s dalšími organizacemi na sociální síti X a ukázalo se, že našli asi 8,5 tisíce účtů, které jsou řízené zejména z afrických zemí, ale vydávají se za Švédy a komentují švédské dění. Takovým příkladem Anna Carlson, žena tak středního věku, řekněme, ukradená fotka. Ve skutečnosti ten účet byl od někud z Nigérie nebo z pobřeží Slonoviny. Podle společnosti Trollrenzics, která na tom spolupracovala, tak bylo cílem nejspíš manipulovat algoritmy té sociální sítě tak, aby se některé věci objevovaly lidem častěji. Podle té analýzy ty účty se snažily spíš, aby byly vidět tedy příspěvky z pravicové strany spektra nebo nějaká témata rozdělující společnost. Otázka, kdo zatím stojí, se pochopitelně nabízí. To není úplně stoprocentně jasné, ale podle té společnosti Trollrenzics i podle dalších expertů oslovených SVT to spíš odpovídá nějakému postupu Ruska nebo ruských tajných služeb.
0: A můžou tyhle incidenty nějak zamíchat s volebními výsledky?
1: No, ještě před pár dny bych řekl, že je celkem jisté, že ne, protože ten rozdíl byl docela velký, ale v těch posledních průzkumech, z těch posledních několika dnů se hodně ten pravicový levicový blok, Švédové volí s takovou úvahou, jestli bude pravicová nebo levicová vláda, tak se hodně zblížili, takže tam ten rozdíl je opravdu těsný a nějaké i drobné změny můžou hrát roli. O čem se bude hlasovat? Já jsem se díval na poslední předvolební debatu. Jsou to vesměs domácí témata, ekonomika, daně, jestli se mají zvyšovat nebo ne, zdravotnictví, jak dlouhé jsou čekací fronty, co s tím, která vláda může udělat, nebo taky rostoucí nezaměstnanost.
0: Tak děkujeme. Náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Zdravíme. Další informace aktuálně ze Švédska od něj uslyšíme ve vysílání radiožurnálu. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Nováček v první fotbalové lize Zbrojovka Brno má za sebou velmi povedený start sezóny. No a dnes ho může ještě vylepšit taky na derby proti brněnskému Artisu za chvilku ve vysílání víkendového radiožurnálu.

0: 18 hodin začne prvoligový zápas mezi pražskou Spartou a Jabloncem a na dalších třech stadionech už se hraje. Slovo tedy teď proto dostává moderátor radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: Hezký den také posluchačům radiožurnálu, kteří se k nám připojili do vysílání radiožurnálu Sport. Hrají se tři zápasy fotbalové šance ligy 8. kolo. Začínáme krátkou exkurzi po konci prvních poločasů v Liberci. Liberec Mladá Boleslav, Karel Schamberger.
2: Slovan Liberec vede po úvodním poločase nad Mladou Boleslaví 1-0. Byl to Vasil Kušej, tedy ex-mladoboleslavský hráč, který se postaral zatím o jediný gól tohoto zápasu. Probil se v pokutovém území ve 20. minutě a následně ten gól neslavil symbolické gesto právě od Vasila Kušeje. Můžeme zamířit teď do Brna, kde se hraje derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
3: Po prvním poločase brněnského derby vede Zbrojovka nad Artisem 2-0. Ten první gól dal v 15. minutě Antonín Vaníček. Bylo to po skvělé přihrávce Štěpána Langra a ve 41. minutě zvyšoval na 2-0 Lukáš Penksa, střílel Vachoušek, jeho střelu golman Artisu Kašík jenom vyrazil a Penksa pak zblízka dorážel. No a poté Artis dal gól, snížil na 1-2, trefil se Adediran, ale po dlouhém zkoumání u videa branka neplatila kvůli předchozímu offsideu. Takže 2-0 pro Zbrojovku. Bohemian z Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
4: První poločas skončil vítězstvím domácích 1-0. V 19. minutě skóroval Ladislav Almáši i tady. Musel zasahovat VAR, protože v první chvíli asistent Michal Wolf signalizoval offside, ale nakonec hlavička Almášiho uznána jako gólová. Už předtím ale Slovácko šlo do 10. Ve 13. minutě byl vyloučen hostující obránce Behirače a tak Bohemiance vedou nad Slováckem 1-0 a hosté dohrávají v oslabení. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Děkujeme Tomáši Petrovi, tolik informace fotbalové pro posluchače Radiožurnálu.
0: No a my zase děkujeme Martinu Charvátovi. Poslouchejte dál Radiožurnál. Další ještě informace ze sportu. Záložník Michal Mudry, kterému nedávno skončil trest za doping, si při tréninku fotbalistu Tottenhamu poranil vazy v kotníku a čeká ho až dvouměsíční pauza, jak o tom informovala britská média. Chystáme pro vás další zprávy, uslyšíte přesně v 16 hodin.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Počkaj, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
1: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Decadencers a divadlo Bratří Formanu. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na Pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Tak já přijdem.
2: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Okamury z SPD s íránským velvyslancem. Americký prezident Trump na návštěvě Dublinu řekl, že by uvítal sjednocení Irska. Čeští volejbalisti rozehráli na evropském šampionátu utkání se Švédskem. A počasí zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť a teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X napsal, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Jednali podle něj o situaci v Hormuzském průlivu a jejím řešení. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl v Dublinu při jednání s irským premiérem Miholem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci má co říct Spojené království.
5: Mám přátelé na obou stranách, skvělí lidé, jsou to Irové, jak by taky mohli být špatní, ne? Rád bych viděl Irsko sjednocené, kdyby se to stalo, byl by to úspěch pro všechny, nakonec se to určitě stane.
3: Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921. Britský premiér Andy Burnham už dřív řekl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
6: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
3: V Zubrnicích na Ústecku ve Skanzenu je dnes Ciderfest. V této oblasti jsou původní odrůdy jabloní odolnější vůči počasí a sadaři ze severu Čech jinak měli kvůli mrazům a letnímu horku a suchu až o čtvrtinu menší úrodu. Na Zubrnicku bylo ale jablek dost. Popadané ovoce dokonce neměl kdo sbírat, řekl Karel Konopka ze Skanzenu.
7: Tady víceméně ty jabka jsou a ono taky ty starší odrůdy, tak ty jsou prostě odolnější a vydrží a jako tady, když se jede třeba ze Staňkovic na Zubrnice, ze Řepčicema, ty aleje jsou prostě jako plný hruškové aleje, tady jsou jako narvaný jako krásně.
8: Sport. Fotbalisté Sparty budou v 8. kole šance ligy hostit Jablonec. Duel začne v 18 hodin. Další 3 zápasy se hrají teď. Na utkání Liberce s Mladou Boleslaví je reportér Karel Schamberger.
9: Na startu druhého poločasu Liberec vede nad Mladou Boleslaví 1-0. Teď míříme do Brna na ligové derby mezi domácí zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
10: Před startem druhého poločasu zbrojovka Brno vede nad Artisem 2-0. Bohemians Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
11: Za pár okamžiků začne druhý poločas, potom prvním Bohemians vedou nad Slováckem, které hraje v oslabení 1-0. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: Čeští volejbalisté rozehráli ve skupině mistrovství Evropy souboj se Švédskem. V Itálii je u toho reportér Kamil Jáša.
12: Zápas začíná, Švédové mají náskok, vedou v prvním setu 4-2. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport vysílá pořad s mikrofonem za sportem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 u Štěpánova a také před Brnem. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou přibrzdíte na 54. kilometru kvůli údržbě vozovky zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna čekejte za sjezdem na Vlašim už jen krátkou kolonu na 52. kilometru, je tam dopravní omezení. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 183 hlásíte kolonu, před sjezdem na Výstaviště se pohybují silničáři v levém pruhu, naberete zpoždění do 10 minut. Dejte ještě pozor na kilometru 86 se v koloně teď srazila, dvě auta stojí u středových svodidel. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína pomalu za mostem přes dálnici D11. Ještě před osečkem řeší srážku dvou aut a brzdí se z obou směrů. Na silnici 13 z Teplic do Bíliny zpozorněte za sjezdem na Kladruby. Na 93. kilometru stojí porouchané auto, mírně se vybočuje. V Praze v ulici k Barandovu řeší před nájezdem na Barandovský most hromadnou nehodu. Srazila se čtyři auta a dodávka blokují pravý pruh, je to bez kolony. A na Brněnsku opatrně na silnici 416 na výjezdu ze Slavkova směrem do Křenovic. Za křižovatkou se silnicí 50 se srazila motorka a osobní auto a je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
14: Díky za to a dobré odpoledne přeji. Před námi další informace, další víkendová zastávka. Má sílu jako těžké nákladní auto a z nuly na 100 zrychlí za méně než 4 sekundy. Studenti Ostravské vysoké školy báňské vyrobili a vymysleli sportovní elektrické superauto Titan. A právě to vám představíme. Za chvíli teď se představí zpěvačka Zas.
4: Víkendový radiožurnál
15: a Michaela van Erne.

0: Studenti Ostravské vysoké školy báňské vymysleli a sestavili elektrické sportovní auto, které by mohlo konkurovat známým značkám. Stříbrné superauto nazvané Titan vzniklo ve spolupráci se soukromými firmami a už prošlo testováním na cvičném okruhu.
1: Jede potichu a zní to jako hudební akord. Zvuk musíme hodně zesílit.
2: Výkon je 600 kW, což znamená 815 koní. Zrychlení zdroje nastaje za 3,3 vteřiny. Testovali jsme to vlastně na poligonu v Tatra Kopřivnice. Battery pack má objem 117 kWh.
1: Rostislav Zapletal měl na starosti mimo jiné design auta. Je to celkově, jak říká, spousta bakalářských a disertačních prací dohromady.
2: To auto bylo vyvíjené jako disertační práce, co se týče designu, ale i konstrukce. Battery pack je vlastně disertační práce, šasy je disertační práce, motory jsou disertační práce. A unikátní na vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích.
1: Auto umí podle něj taky samo uhasit baterii, pokud by začala hořet. Ve 12členném týmu vývojářů a konstruktérů byl i doktorant Filip Havlíček z Fakulty materiálově technologické Ostravské vysoké školy báňské.
3: Největší vlastně teďka viditelná část toho vozidla je právě karoserie, takže vlastně formy, které byly konstruovány pro výrobu karbonových dílů, tak vlastně byla moje práce.
1: Budoucnost superauta Titan záleží na zájmu případných investorů a dalším vyjednávání, dodává Rostislav Zapletal. Vůz splňuje homologační podmínky, ale na potřebná razítka čeká. Na běžné silnice by se ale dostat měl, přinejmenším jako prototyp, a dál bude sloužit jako pojízdná vývojová laboratoř. Zájemci si můžou stříbrný sporták prohlédnout třeba na pražském výstavišti příští sobotu. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

Od Michala Hrůzy k Céline Dion, ta před dvěma lety uchvátila svět vystoupením na olympijských hrách v Paříži. A to navzdory zdravotním problémům. Dnes večer se ve francouzské metropoli vrátí k plnohodnotnému vystupování. Rovnou 26 koncertů v Paříži odspívá kanadská zpěvačka Céline Dion. Necháme si o tom říct podrobněji z Paříže od našeho zpravodaje. Teď je tu Ed Sheeran.

0: Na koncertní pódia se dnes večer vrátí kanadská zpěvačka Céline Dion. V Paříži odehraje 26 koncertů. O vystoupení byl takový zájem, že se téměř milion lístků prodal během několika hodin. Jsou to první koncerty zpěvačky poté, co se před 4 lety stáhla do ústraní kvůli zdravotním problémům. V Paříži všechno sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Marceli, ty jsi před pařížskou Plénitude arénou, kde už za několik hodin Céline Dion vystoupí. Jaká je na místě atmosféra?
1: Jsou tady už tisíce fanoušků, mají trička se Céline Dion, poslouchají její písničky z mobilu. Někteří si dokonce přinesli mikrofony a reproduktory a zpívají si ty největší hity, které tu pouštějí i restaurace a bary v okolí. Fanoušek Denny mi řekl, že na Céline Dion obdivuje to, že zpívá o věcech, se kterými se může ztotožnit každý.
2: Představuje pro mě talent, sílu, silný hlas, jemnost a taky odolnost. Má tak ohromnou kariéru, ale prošla si taky řadou těžkých zkoušek. To, co ale zažila, lásku, zármutek, bolest, radosti i nemoci, to známe všichni, ať jsme hvězdy a nebo ne.
1: O obrovském zájmu svědčí i to, kolik vstupenek a jak rychle je Céline Dion vyprodala. Za pár dní totiž fanoušci zvládli vyprodat prvních 16 koncertů, takže museli organizátoři přidat další. Celkem tady v Paříži zpěvačka od září do května odspívá 26 koncertů pro asi 800 tisíc diváků. Do předprodeje se přitom registrovalo až 9 milionů lidí. Zájem o Céline Dion tu proto připomíná šílenství kolem Taylor Swift, která v Paříži vystupovala před 2 lety.
0: A za jakých okolností se Céline Dion vrací na scénu?
1: Dnešní večer není pro Céline Dion takovým běžným zahájením turné, kterých mimochodem během svojí kariéry

0: plekat se dál, vystupovat, odspívat tolik koncertů a ještě s tak náročným repertoárem, jaký Celine Dion má, ale vyžaduje i velkou přípravu a zpěvačka tak nechce nic nechat náhodě. A podle francouzského serveru La Depeche má proto se svými lékaři připravené postupy pro případ svalových křečí anebo třeba jiných zdravotních komplikací.
1: Zjistil a zprostředkoval Marcel Faltis, náš zpravodaj ve Francii. Díky a hezký den.
0: Díky, hezký den.
1: A Celine Dion teď na vlnách Radiožurnálu. Příjemný poslech.

Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za nehodu v opilosti, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server iRozhlas. Víc informací poskytneme ve zprávách v půl.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
2: V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem, plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií až o 43% vyšší než u dosud používaných léčiv. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za nehodu v opilosti, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52 500 korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Vyšetřovatelé pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie mají jako hlavní verzi cizí zavinění. S odkazem na policejní zdroj to dnes píše agentura AFP. Na trati se podle policie našel kus kolejnice. Při nehodě se zranili desítky lidí. Mezinárodní filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. Mezi favority patří například hořká komedie Wild Horse 9 nebo film Ink od Dannyho Boyla, popisující počátky britského bulvárního deníku The Sun. Sport. Soupeřem Němce Zvereva o zítřejší boji o titul na tenisovém US Open bude Američan Shelton. V semifinále vyřadil Krajana Tiafoua. Už dnes večer se rozhodne o titulu v ženském singlu. Běloruska Sabalenková nastoupí proti Kazašce Rybakinové. Na utkání fotbalové šance ligy i zápas volejbalového mistrovství Evropy se vydáme na Radiožurnálu už po zprávách.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u Všechrom a nehoda před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna zbystřete za sjezdem na Velké Popovice. Dnes už po druhé hlásíte zvěř na 17,5 kilometru.
5: Prahy do Brna 17,5 kilometr je na hranici jeleň. Vylej, jo, to tam pase, tak já tam víc.
6: A je to v podstatě na tom nechráněném zeleném prostranství, přímo vedle dálnice, takže tam není žádná zábrana, takže to zvíře se může kdykoliv splašit a letět mezi auta.
4: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 185 hlásíte kolonu, u jejího konce řeší nehodu v levém pruhu. Na místě už je policie, před sjezdem na výstaviště čistí silničáři levý pruh, zdržení celkově 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, brzdí se prudce v levotočivé zatáčce, je to kvůli omezení zpoždění necelých 15 minut. A v Praze v ulici k Barandovu řeší před nájezdem na Barandovský most stále hromadnou nehodu, srazila se 4 auta a dodávka, blokují pravý pruh a provoz je slabý, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 na západě a severu Čech jen kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
7: A se mnou přichází sport, konkrétně jsou to fotbal a volejbal, ale veškeré detaily už přísluší moderátorovi Radiožurnálu Sport Martinu Charvátovi.
8: Vysílání Radiožurnálu Sport teď vítáme také posluchače Radiožurnálu. Začneme na 3 zápasech 8. kola fotbalové šance ligy. Duel mezi Libercem a Mladou Boleslaví vidí Karel Schamberger.
9: V 76. minutě zápasu Slovan Liberec vede nad Mladou Boleslaví 3-0. Míříme do Brna na ligové derby mezi domácí zbrojovkou a Artisem. Je u toho reportér David Nekvinda.
10: V 75. minutě utkání zbrojovka Brno, Artis Brno 2-1. Bohemians Praha hostí Slovácko, u toho je Tomáš Petr.
11: 76. minuta utkání, Bohemiance vedou nad oslabeným Slováckem 1-0. Z Vršovického děličku Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: A sledujeme také mistrovství Evropy ve volejbale. Češi hrají druhý zápas proti Švédům. V Itálii je náš reportér Kamil Jáša.
12: První set vyhrála česká reprezentace 25-22 a v tom druhém teď vedou Švédové 2-1. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
8: Fotbalové a volejbalové informace ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tolik pro posluchače Radiožurnálu.

To byl James Blunt. My se ve víkendovém radiožurnálu vydáme na Valašsko. Mezi Lešnou u Valašského Meziříčí a Palačovem vznikl nový silniční úsek a ještě než na něj vyjedou auta, si ho dnes mohli vyzkoušet chodci, cyklisté nebo bruslaři. Za chvíli o tom uslyšíte víc.

0: Kapela Roxette, posloucháte Radiožurnál. Nová palačovská spojka u Valašského Meziříčí patřila dnes chodcům, cyklistům a bruslařům. Ředitelství silnic a dálnic jim zpřístupnilo 2,5 kilometrů dlouhý úsek nové rychlostní silnice, která Valašsko napojí na dálniční síť.
1: Taková příležitost projet si silnici, už jste to nikdy zažili?
2: Ne, to je premiéra.
1: Vy jste tady místní kousíček ze Zašové z Veselé. Máte tady taky miminko, které má helmu. Jste na to připraveni celá rodina. Žaneto, co všechno máte?
2: Brusle, kolečkové koloběžku, kočárek, asi všechno.
1: No a jak vám konkrétně jako rodině pomůže ta palačovská spojka?
3: Bude to super, dostavy na Olomouc tady. Odezy, takže parada.
1: Říká Roman, který s Žanetou teď pokračují v jízdě na kolečkových bruslích, mají taky kočárek a zdalují se mi už v dálce. Já potkávám další rodinu. Sundáváte kola nebo dáváte kola zpátky?
4: Sundáváme kola.
1: Co toho čeká tatínek, který teď to kolo oddělává?
4: že se projedem na kolech a třeba dojedem nakonec.
1: Ta trasa je 2,5 kilometru směrem na Palačov, 2,5 kilometru zpátky.
5: No mně se to moc líbilo, já bych bral takovéhle jako cyklostezky.
1: Nadšení jsou nejen účastníci, ale taky mluvčí ŘSD Jan Riedl, protože zatímco včera, když chystal akci, tak tady silně pršelo, tak dnes je slunné počasí.
6: Teď je tady nádherný počasí a jdou sem lidi, ale po desítkách, po stovkách. A je to naše příležitost těm obcím, tomu regionu strašně poděkovat, protože ono 2 roky snes takovouhle těžkou stavbu, to prostě zátěž.
1: Kdy to vůbec uvidíme ten dopad na ty obce, na Lešnou, Hranicko, okolí Valašsko-Mezříčská?
6: Okamžitě, až se nám tady podaří zprovoznit tu komunikaci, tak okamžitě uvidíte propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdilo.
1: Přestože jde o krátký úsek v délce 3 kilometry, je podle ředitele zlínské ŘSD Karla Chudárka důležitý pro všechny tři kraje.
7: Pro Zlínský, že ho připne konečně celé Valašsko na dálnici. Pro Moravskoslezský, že vlastně se může vynechat silnice 1/57, která vede z Nového Jičina do Valašského Meziříčí, a v Hranicích na Moravě, potažmo v Teplicích nad Bečvou, se jim odlehčí ta kamionová doprava, by tam vůbec neměla být, a Teplice měly být konečně tím lázeňským městem, tak jak si všichni představujeme.
1: Řidičům se silnice otevře 22. října. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: David Stypka v souzvuku s Radiožurnálem. Následuje sportovní odbočka, zajímáme se o fotbal a volejbal. To nejpodstatnější doplní moderátor Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď vítáme také posluchače Radiožurnálu. Tři zápasy osmého kola fotbalové šance ligy se chýlí ke svému konci a fotbalisté Liberce se mohou dostat průběžně do čela tabulky. Liberec, Mladá Boleslav, zápas, na kterém je Karel Schamberger.
2: Aktuálně druhá ze tří nastavených minut druhého poločasu a Slovan Liberec je velmi blízko k tomu, aby byl na prvním místě neúplné tabulky fotbalové šance ligy, protože vede nad Mladou Boleslaví 3-0. Skórovali Kušej, Mašek a také Stránský. Teď míříme na brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
3: Hraje se čtyřminutové nastavení druhého poločasu, jeho první minuta a Zbrojovka Brno vede nad Artisem těsně 2-1. Po prvním poločase vedla Zbrojovka 2-0, když se trefili Vaníček a Penksa. V 69. minutě ale snižoval NDIE. Před okamžikem měl Artis obrovskou šanci, aby srovnal skóre, ale Papalelé zblízka trefil tyč. Takže 2-1 pro Zbrojovku. Bohemians Praha hostí Slovácko a to sleduje Tomáš Petr.
4: Polovina druhé ze tří nastavených minut. Bohemians vedou nad Slováckem už 2-0 po té, co v prvním poločase skóroval Almáši. To už hosté mimochodem byli o 10 po té červené kartě, kterou viděl Behirače. Tak na začátku nastaveného času se gólově prosadil také střídající Černý a Bohemians tedy v závěru zápasu vedou nad Slováckem 2-0. Z Vršovického dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A sledujeme také druhý zápas českých volejbalistů na mistrovství Evropy. Jejich soupeřem jsou Švédové. Na tribuně je Kamil Jáša.
5: První set vyhrála česká reprezentace 25-22, ve druhém ale se Švédové zlepšili a navíc se objevilo několik zbytečných chyb na straně českého týmu. Před malou chvíli Patrika Indru zablokoval švédský dvojblok a Švédové získali 16. bod. Teď česká reprezentace získává 15. To znamená z pohledu českého týmu je to 15-16, je to ale velký boj, krásné dlouhé výměny, ve kterých jsou v tom druhém setu zatím Švédové lehce lepší, proto také vedou o jeden bod. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Tolik sport pro posluchače Radiožurnálu.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: 25 let ode dne, který změnil svět. 11. září 2001. Vzpomíná na něj architekt Jiří Boudník, který náraz dvou Boeingů do dvojčat v New Yorku viděl na vlastní oči.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
2: Ne, nemůžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni.
3: Takhle jo.
2: Měl by seš probrat a říct promiň. A ty jsi primář.
1: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvici.
4: Bys byla?
2: Fuj, já jsem se lekla.
5: Asi jsem se zamilovala.
6: Co si tam píšeš pořád?
7: Tomu bys nerozuměla.
8: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy na Martin Benda.
10: Nahoře Mont Blanc zemřel český horolezec. Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Tomia Okamury s SPD s iránským velvyslancem. Fotbalisté Liberce porazili Mladou Boleslav a v neúplné tabulce šance ligy jsou první. Omezení zpomaluje provoz na D1 u Trhového Štěpánova směrem do Prahy. A zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem nahoře Mont Blanc. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijala na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice. Pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
12: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
10: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X slovy, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Rádio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce věděl, šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí k ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Irán je podle amerického prezidenta pravděpodobně zodpovědný za čtvrteční vzdušný útok na Saúdskou Arábii. Donald Trump to řekl během své návštěvy Irska. Úder poškodil klíčový ropovod, který je dočasně uzavřený a úřady incident vyšetřují. Státní společnost Saudi Aramco začala ropovod víc využívat letos v březnu, krátce po začátku války Spojených států a Izraele proti Iránu. Chce se tak vyhnout Hormuzskému průlivu, kde provoz blokuje Teherán. Dva dřevěné čluny a další nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
13: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly jednotlivé ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
14: Sport. Čeští volejbalisté bojují na evropském šampionátu se Švédskem. Duel vidí reportér Kamil Jáša.
15: Tohle to je dobrý útok české reprezentace, 24. bod. Česká reprezentace vede 1-0 na sety a přesně v tuto chvíli získává setbol ve druhém setu. 24-22 vede český tým nad Švédskem. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
14: Derby brněnských týmů ve fotbalové šancelize vyhrála Zbrojovka nad Artisem, zvítězila v 8. kole soutěže 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem, vyhráli 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Severočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na první místo. Za necelou hodinu začne utkání pražské Sparty s Jabloncem a Radiožurnál Sport Duel odvysílá v přímém přenosu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Štěpánova a překážka na D5 u Benešovic. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou opatrně. Na 55. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí dopravní omezení, zpoždění 20 minut. Omezení je na tom též místě i směrem do Prahy, tam je to už bez kolony. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky už se jede plynule, následky nehody odklidily a práci ukončila i údržba. Na D5 z Prahy do Rozvadova zpozorněte za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 125 stojí porouchané vozidlo, je v odstavném pruhu. V Praze v Bělohorské směrem z centra je kolona před Vypichem na zhruba 10 minut. A v Hradci Králové na Gočárově třídě u stejnojmenné zastávky řeší nehodu. Průjezd je omezený, výraznější kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Na víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
5: Děkuji za to, že vy jste s námi. Do ukrajinské metropole přijela na neoficiální návštěvu místopředsedkyně České poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN. I když jde o soukromou cestu, setkala se už s místopředsedkyní tamního parlamentu a také s ukrajinským premiérem. Ještě podrobnější budeme za několik minut.
11: Víkendový radiožurnál
7: a Michaela van Erne.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Místopředsedkyně České poslanecké sněmovny je v Kyjevě. Barbora Urbanová z hnutí Starostové a nezávislí přijela na soukromou návštěvu. Přijala pozvání své kolegyně, zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Oficiální vyslání na cestu jí neschválil organizační výbor poslanecké sněmovny. V Kyjevě je i náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Proč se tedy Barbora Urbanová na Ukrajinu vydala? Co bylo cílem té cesty?
1: Jak mi řekla, tak ona chtěla na vlastní oči vidět, jak Ukrajinci zvládají život se vzdušnými poplachy, které se opakují několikrát za den nebo v noci. Se svou ukrajinskou kolegyní, místopředsedkyní parlamentu Kondraťukovou, mluvila o iniciativě Bring Kids Back, která se snaží o repatriaci ukrajinských dětí, které byly odvezené do Ruska na převýchovu. Poslankyně Urbanová také chce hledat cesty, jak v tomto může Česko pomoci. Navštívila také rehabilitační centrum pro veterány a to na ní podle jejich slov hodně zapůsobilo.
2: Bavíte se s lidmi, kteří přišli o nějakou končetinu a přesto jsou odhodlaní dál bránit svoji zemi? Z mého pohledu neuvěřitelně obdivuhodné. Je potřeba říct, že ta válka trvá už 5 let od začátku té velké invaze a je vidět i tady na té společnosti a bohužel je to vidět i v zemích Evropy, že jsou lidé tím vyčerpaní. A možná teďka je ta příležitost si říct, že to stále nemůžeme jen tak nechat a nechat Ukrajinu padnout.
1: Místopředsedkyně České poslanecké sněmovny se také krátce setkala s premiérem Sergejem Koreckým a zúčastnila se bezpečnostní konference Yalta European Strategy, které se taky účastní desítky bývalých i současných evropských politiků, třeba polský šéf diplomacie Radoslav Sikorský nebo bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský a také několik amerických kongresmenů.
0: Pavle, proč není taková cesta místopředsedkyně České poslanecké sněmovny oficiální návštěvou, když se setkává s ukrajinskými ústavními činiteli?
1: No tak vlastně, jak už jsme řekli, protože nebyla schválená tím organizačním výborem sněmovny, Barbora Urbanová mi řekla, že požádala výbor, aby tu cestu podpořil, když tak dostala pozvání od ukrajinského parlamentu a že jí nešlo ani tak o peníze.
2: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům a bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
1: Připomeňme, že Barbora Urbanová je zastáncem přijetí Ukrajiny do Evropské unie, až tedy splní všechny nezbytné podmínky. Cestu do Kyjeva tedy podnikla soukromně, hradila si cestu do Polska a tu dopravu vlakem z polského Přemyslu a 2 noci ubytování v Kyjevě platí pořadatelé té bezpečnostní konference Yalta European Strategy, na kterou jsem přijela.
0: Tolik z Kyjeva náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Moc děkuji a hezký den.
1: Pěkné odpoledne, naslyšenou.

To byla kapela Metallica. Blíží se začátek nového semestru. Někteří studenti míří za studiem do zahraničí a to znamená vyřešit si před odjezdem třeba zdravotní pojištění nebo status studenta. Za chvíli to probereme, teď je tu Katarína Knechtová.

0: Studenti vysokých škol se připravují na zahájení nového semestru, ale my teď budeme mluvit o těch, kteří se rozhodli studovat v zahraničí. Vztahují se na ně některé povinnosti vůči českým úřadům. Nestačí totiž jen získat potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu. Pokud chtějí při studiu v zahraničí dál využívat výhody, které se u nás pojí se statusem studenta, třeba aby za ně zdravotní pojištění platil stát, musí si o to zažádat. Víc nám o tom řekne Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co tedy student, který se právě chystá na začátek semestru v zahraničí, musí udělat pro to, aby měl status studenta v Česku?
1: Tak ten první krok začne až po nástupu na školu. To by měl požádat ministerstvo školství o posouzení svého studia. Ministerstvo tím vlastně ověří, jestli ta jeho zahraniční škola a dané studium odpovídají tomu, co bychom považovali za vysokoškolské studium tady v Česku. To ale nemůže udělat už před odjezdem.
0: A co přesně k žádosti potřebuje?
1: Základem je potvrzení o studiu. Na něm musí být například údaje o škole a studentovi jako datum zahájení a předpokládaného ukončení studia, studijní program, jeho typ nebo forma a místo studia. Pokud jsou dokumenty v jiném jazyce než češtině, slovenštině, angličtině a nebo němčině, tak je potřeba taky ještě úředně ověřený překlad do češtiny. A jak žádost podat, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Tato žádost se podává na ministerstvo školství, ideálně elektronicky prostřednictvím našeho podacího portálu. Lze to podat ale také skrze datovou schránku, poštou nebo e-mailem. U e-mailu upozorňujeme, že žádosti musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, jinak nebudou akceptovány.
1: A ministerstvo má pak na vyřízení 90 dnů. Student by neměl čekat na poslední chvíli, zvlášť pokud potřebuje rozhodnutí doložit zdravotní pojišťovně.
0: A zdravotní pojišťovna je další důležitou věcí. Co jí student musí předložit?
1: Pokud studuje například v Evropské unii, Švýcarsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu, tak musí pojišťovně doložit potvrzení o studiu a zmíněné rozhodnutí ministerstva školství.

0: Či začne pracovat, musí to zdravotní pojišťovně oznámit. V některých zemích a situacích by mu tím totiž mohlo české pojištění zaniknout. A na závěr ještě dodám, že tato pravidla neplatí pro výjezdy v rámci programu Erasmus+, a nebo třeba pro jazykové kurzy.
1: Zjistil a zprostředkoval Krištof Jiřík. Moc děkuji a hezký den.
0: Díky, naslyšenou.

0: ukáž, co to tady máš? Výstava obsech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 17 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
2: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Zasáhlo ho padající kamení, které ho svrhlo ze svahu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Místo neštěstí patří k nebezpečným úsekům výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam kvůli padajícímu kamení zahynuli další dva čeští horolezci. 11 členských zemí uskupení BRICS se na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny Vladimír Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje série koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vykoupili během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní. Nový bezbariérový park dnes otevřel rehabilitační ústav Kladruby. Vybudování parku, který má rozlohu 4,5 tisíce metrů čtverečních, vyšlo na 7 milionů korun. Jeho součástí jsou i altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Sport. Fotbalisté Bohemians vyhráli v 8. kole šance ligy nad Slováckem 2-0, Liberec nad Mladou Boleslaví 3-0 a Zbrojovka Brno nad Artisem Brno 2-1. 18 hodin ještě odstartuje souboj Sparty s Jabloncem. Česko hraje na mistrovství Evropy ve volejbale se Švédskem a duel vidí reportér Kamil Jáša.
3: Stav zápasu je 16-16 ve třetím setu. Teď utečí česká reprezentace Bartůňek na šotolu. Šotola rána je zablokovaný a Švédové se dostávají do vedení. Stav utkání 2-0 na sety pro český tým. Ve třetím setu vedou Švédové 17-16. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D11 u Chlumce a omezení na D1 u Štěpánova. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 56. kilometru máme hlášený předmět na vozovce, v pravém pruhu může se vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru popojíždí kolona kvůli údržbě dálnice, jede se jedním pruhem, zpoždění 15 minut. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce stojí porouchané auto, je na 36. kilometru v odstavném pruhu. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína pomalu za mostem přes dálnici D11. Ještě před osečkem odklízejí následky dřívější nehody, brzdí se z obou směrů. A na Šumavě na silnici z Vimperka na Kvildu u odbočky na Borovou Ladu vyšetřují nehodu. Srazil se autobus a osobní auto, projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se potom přidá občasný déšť nebo přihánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na západě a severu Čech už bude chladněji kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
6: S informací o tom, že divadlo Járy Cimrmana slaví 60 let od založení a při téhle příležitosti můžete vybírat nejoblíbenější postavu z her divadla. Návod je na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
8: Never did believe what I couldn't see.

vámi je Radiožurnál v době, kdy čeští volejbalisté bojují o další vítězství na mistrovství Evropy v italské Modeně. Bližší informace z jejich duelu se Švédskem přidáme za chvilku. Teď kapela Lucie a Lenka Dusilová.

0: Čeští volejbalisté po pátečním úspěšném vstupu do mistrovství Evropy hrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Podrobnosti z utkání v italské Modeně má Kamil Jáša.
1: Přesně v tuto chvíli končí tady v hale v Modeně třetí set zápasu. Česká reprezentace stále vede, ale už jenom 2-1. Bylo to veliké drama v koncovce třetího setu. Poslední, kdo se dotkl míče, bylo české libero Milan Moník. Sáhl jednou rukou, levačkou sáhl po balonu, ale odrazilo někam mezi diváky a tím Švédové získali 25. bod. Tak tedy po setech 25-22, 25-23 a 23-25. I to vypovídá o tom, jaké je to drama. Je stav utkání Česká republika, Švédsko tady na mistrovství Evropy 2-1 na sety. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

Miles Smith z hudby. Unikátní lodě vydlabané z jediného kmene stromu, dlouhé až 10 metrů a starší tisíce let. Dva čluny z období Velké Moravy si můžete prohlédnout v nové stálé expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. My vás tam vezmeme za chvíli.

0: Alanis Morissette, součástí víkendového radiožurnálu. Na otázku, jak vypadal život na Moravě v raném středověku, odpovídá nová expozice Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Hlavními exponáty jsou dva čluny, které tehdy lidé dokázali vytesat z jediného kmene stromu. Jejich stáří přesahuje 1000 let.
1: Překvapilo mě, že jsou takové jako hodně dlouhé.
2: Popisuje návštěvnice Daniela Koutná ze Střílek. Dva velkomoravské čluny mají každý kolem 10 metrů a jsou z dubového dřeva.
3: Ty lodě nejsou jakoby pramice nebo z nějakých desek postavené, ale je to vydlabaný vlastně kmen, takže se tomu říká monoxyl. A vlastně ty velkomoravani na nich jezdili.
2: Doplňuje archeolog Marian Mazuch z Archeologického ústavu Akademie věd. Lodě se dochovaly díky tomu, že po staletí ležely v zemi pod hladinou spodní vody. Bez přístupu vzduchu se dřevo nerozložilo. Dnes právě tyhle čluny dobře ukazují, jak důležitou roli tu kdysi hrála řeka Morava.
3: Tak je to vlastně paradoxní v tom, že dneska je řeka Morava hranicí mezi dvěma státy a tehdy právě naopak to bylo v podstatě jako taková tepna, taková osa. A to osídlení té Velké Moravy bylo vlastně tehdy bylo na obou stranách té řeky, jak na slovenské dnešní straně, tak na moravské.
2: V 8. a 9. století se tu rozrostlo rozsáhlé centrum Velké Moravy, které zabíralo zhruba 50 hektarů. Archeologové tu postupně odkryli pozůstatky knížecího paláce, 12 kamenných kostelů a rozsáhlých pohřebišť. Upřesňuje vedoucí Slovanského hradiště archeoložka Gabriela Dresslerová.
4: Místní krajina byla výrazně odlišná od té současné, protože to byla lužní krajina. Rozprostírala se tady ta síť říčních ramen a těch tůní a tím byla jako hodně specifická a to bylo právě důvodem, proč tady toto vlastně centrum významné vzniklo.
2: Nová stálá expozice v opraveném návštěvnickém centru kromě dochovaných člunů ukazuje taky další archeologické nálezy z doby Velké Moravy. Ze Slovanského hradiště v Mikulčicích, Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
2: Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Ve francouzských Alpách zemřel český horolezec při výstupu na Mont Blanc, ho smetlo kamení. Ligové derby brněnských fotbalových týmů vyhrála Zbrojovka, Artis zdolala 2-1. Kolona popojíždí na D1 u Trhového Štěpánova směrem do Prahy. Zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Je sobota 12. září, vysíláme hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně je dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemocí v Česku trpí asi 1500 lidí.
4: Fibróza způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí a nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertclová.
5: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
4: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
6: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
4: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Ukrajina čelila dalšímu masivnímu útoku. Rusko vyslalo drony, naváděné rakety s plochou dráhou letu a také balistické střely. Údery mířily na 20 různých míst, včetně přístavního města Oděsa, kde počet zraněných podle úřadů stoupl na 35. Je mezi nimi i 5měsíční nemluvně. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 110 letících cílů.
7: Ruské drony zasáhly několika podlažní obytný dům v Oděse. V Krivém Rihu na východě Ukrajiny dopadaly balistické rakety z několika směrů. Podle ukrajinských ozbrojených sil se střílelo i z Rusy okupovaného poloostrova Krym. Cílem úderu byl průmyslový objekt. Při náletu jeden člověk zemřel a další tři jsou zranění. V Zaporoží dopadly střely na soukromý dům, ve kterém zemřeli dva lidé a třetí skončil se zraněními v nemocnici. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec podle deníku Le Dauphiné Libéré. Zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Zasáhlo ho padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázel bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
8: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
2: Místo neštěstí patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Švédsko se připravuje na zítřejší parlamentní, krajské a místní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
9: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle září pondělíových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily rádio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů.
11: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku.
12: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
11: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
13: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii.
11: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Začaly dny evropského dědictví, představí skoro 700 památek po celém Česku. Návštěvníci si můžou prohlédnout i místa, která doteď zůstávala nepřístupná. Patří mezi ně třeba obnovená hradební věž v Chrudimi, upravená na historickou zbrojnici.
14: Bašta Prachárna je obranná věž, kde máme expozici, která se věnuje právě městskému opevnění.
15: Představuje nový turistický cíl chrudimský manažer cestovního ruchu Tomáš Černý. Kromě replik zbraní nabízí i videoprojekci o proměnách obraného systému města. Mezi cíle dnů evropského dědictví patří oživení zájmu o památky, který upadl během pandemie covidu. Podle ředitele chrudimského kulturního střediska Martina Diterta to chce ale víc než klasickou prohlídku.
16: Ať už to jsou kostýmy, příběhy, divadelní představení, aby to nebyl takový ten suchý výklad.
15: Dny evropského dědictví víkendem nekončí, na různých místech budou pokračovat až do konce září. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
2: Kanadská zpěvačka Celine Dion už za 2 hodiny zahájí v Paříži sérii vystoupení. Ve francouzské metropoli odspívá celkem 26 koncertů. Na pódium se zpěvačka vrací poté, co se před několika lety stáhla do ústraní kvůli zdravotním problémům. A v Paříži je náš zpravodaj Marcel Faltis.
17: Koncertní rezidence Celine Dion zahájí zhruba za 2 hodiny. V těchto chvílích organizátoři začínají pouštět fanoušky do haly. Lidé mají trička a plakáty se Celine Dion a čekání se zkracují zpíváním jejich největších hitů. O koncerty je obrovský zájem, 26 vystoupení fanoušci vykoupili během pár dní. Jedna z divaček mi řekla, že pro ní Celine Dion symbolizuje písničky o lásce, rozchodech, ale taky ženskost nebo sílu. Zpěvačka se ke koncertování vrací po 4 letech, kdy přestala vystupovat kvůli takzvané syndromu ztuhlého člověka. Trpí kvůli tomu silnými křečemi a má taky problémy s hlasivkami. V aréně bude mít proto k dispozici tým lékařů. Celkem by mělo koncerty od září do května navštívit až 800 tisíc diváků. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
18: Sport. Brněnské derby vyhráli fotbalisté Zbrojovky nad Artisem, zvítězili v 8. kole šance ligy 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který porazil Mladou Boleslav 3-0, a vyhráli i Bohemians. Slovácko zdolali 2-0. Pražská Sparta nastoupila na Letné k ligovému utkání s Jabloncem a je u toho reportér Jaroslav Plašil.
19: Osmá minuta utkání, Sparta hraje s Jabloncem 0-0. Rozhodčí Volek nejprve nařídil penaltu, ale pak ji po přezkoumání záznamu odvolal, takže stále platí 0-0. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
18: Čeští volejbalisté bojují na mistrovství Evropy se Švédskem v italské Modeně. Duel sleduje reportér Kamil Jáša.
20: Česká volejbalová reprezentace vedla 2-0 na sety, teď je to ale 2-1 a navíc Švédové ve čtvrtém setu vedou o 5 bodů 20-15. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 u Klimkovic a omezení u Trhového Štěpánova. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Klimkovice na kilometru 343 máme hlášenou nehodu.
22: Je čerstvá nehoda autobusu a osobního auta ve zúžení. Zrovna tam přijíždí policajti, hasiči.
21: Opatrně se dá projet levým pruhem, tvoří se kolona zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 53. kilometru popojíždí kolona kvůli údržbě pravého pruhu, zpoždění 10 minut. A na silnici 34 z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic v Horním Žďáru havarovalo osobní auto. Tam krátce zpomalíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo. Ze severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: 12. září, možná je to váš narozeninový den, nebo svatební, nebo jinak významný a hodný oslavy. Každopádně k svátku tímto přeji všechno nejlepší Mariím. A úplně pro všechny je tu teď následující píseň od kapely Nickelback.
3: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Kolik toho dokážete napsat na mobilu za 2 minuty? Ptám se. A ještě pod otázka, zkoušeli jste to někdy, aniž byste se dívali na displej nebo se zavázanýma očima? Ptám se proto, že se za chvíli podíváme na soutěž v psaní a čtení Brailova písma. Proč vlastně takové klání existuje? Dozvíte se za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Možná jste se ve škole učili psát všemi deseti na klávesnici, možná ne. Možná to zvládáte stále, možná ne, ale představte si, že byste na klávesnici ani text neviděli. Taková je realita nevidomých a slabozrakých. My vás teď vezmeme na finále soutěže ve čtení a psaní Brailova písma. Do Prahy přijela 30 soutěžících, aby změřila síly třeba v psaní na čas nebo v ovládání chytrého telefonu.
1: Tak se připravíme, pozor, teď.
2: Když Vladimír Remek vzlétl do kosmu.
3: Soutěžící Vlasta Kobulská z Nového Města nad Metují sedí ve školní třídě u psacího stroje. Co nejrychleji se snaží napsat text, který diktují rozhodčí. Speciální Pichtův psací stroj připomíná ty, které před pár desítkami let byly v každé kanceláři. Papír se namotá na válec, který se posouvá, a když dojede na konec řádku, tak zacinká. Místo klasické klávesnice, kterou známe i z počítačů nebo mobilů, má ale jenom 7 tlačítek. K čemu slouží, mi vysvětluje paní Vlasta.
4: Funguje to na základě právě Brailova bodového písma, který se skládá ze 6 bodů. A jsou to vlastně takové 2 sloupečky po 3 a z různých kombinací těchto bodů se skládají jednotlivý písmena. Ty body se pro lepší orientaci a dorozumění číslují, takže jsou očíslované 1 až 6. A u toho psacího stroje jsou právě rozložené tak, že na té levé straně jsou body 1 až 3 a na té druhé straně 4 až 6. Takže když víte, že máte nějaké písmeno, třeba písmenko D z bodu 1, 4 a 5, tak stisknete současně body 1, 4 a 5.
3: S nástupem technologií jim ale tahle speciální abeceda začala ustupovat. I v psaní na mobilu se v základní škole Zrak na Pražském náměstí Míru soutěží.
5: Díky této moci dokázala.
3: Eliška drží mobil displejem od sebe na šířku a při jeho ovládání vypadá, jako by hrála nějakou videohru. Na jednotlivé ikony a tlačítka přitom nekliká, tak jako při běžném používání. Mobil totiž ovládá tahy. Každý pohyb, který udělá, jí mobil oznámí. Jednotlivá slova hláskuje a pak přečte jako celek. Soutěž v psaní a čtení Brailova písma má k tištěným textům přilákat víc lidí. Oproti digitálním našeptávačům mají velikou výhodu, jak mi popisuje soutěžící Ivana Teréková z Tábora.
6: Spousta možností dneska má nevidomí pomocí zvuku. Počítače vám převádějí řeč do zvuku, telefony máte ozvučený, všechno. A ono toho zvukového je tolika, že když si potom sednu doma a čtu si Braille, nic mi k tomu nehraje a dělám to všechno v tichu, tak je to naprosto výborná relaxace.
3: Soutěž i další akce pro nevidomé, ale i vidící pořádá sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Snaží se pomáhat s tím, aby se nevidomí setkávali s co nejmenším počtem překážek, a to jak venku, třeba cestou do práce, tak i na internetu. Z Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Velmi opatrně teď na dálnici D11. Pokud jedete z Hradce Králové do Prahy, zbystřete za exitem Nové Město. Před chvílí tam bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru, konkrétně kolem kilometru 65. Dávejte tedy pozor, raději už od 70. kilometru. Zpomalte a držte se vpravo. D11 směr Praha, za sjezdem na Chlumec, pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
7: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Anita Tikerem, posloucháte radiožurnál. Čeští volejbalisté bojují na mistrovství Evropy se Švédskem. Koncovka utkání je dramatická, doděje nás vpraví přímo z italské Modeny. Reportér Kamil Jáša.
1: Ano, jsou to velké volejbalové nervy, stav utkání je vyrovnaný 2-2 na sety a navíc je vyrovnáno i v tom pátém, který už musí rozhodnout o vítězi nebo o poraženém. 9-9 Švédové na podání, to znamená, že na přihrávce bude česká volejbalová reprezentace. Přihrávat s velkou pravděpodobností bude jeden z dvojice, buď Vašina nebo Drahoňovský, tak nakonec je to libero Pavlíček, přihrál výborně, nahrávka Bartuňkova za hlavou, Pavlíček skočil pro ten balon, zachránil ještě výměnu, Vašina, rána, Švédové také výborně v poli, útočí teď Švédové z hlavního kůlu, dobrý blok českého týmu, dlouhá, dramatická výměna, pokračuje a Švédové se neschodli na tom útoku, je to bod pro českou reprezentaci, 10. v pátém setu.
0: Kamil Jáša reportoval, poslouchejte zprávy v půl, doplníme výsledek. Ještě před zprávami je tu pro vás z hudby Rag & Bone Man.

0: 18 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozovanou z Prahy na seznam vojenských cílů. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce věděl. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku. Schůzku ale kritizuje opozice. Po požáru filipínského trajektu záchranáři našli dalších 41 těl. Počet obětí se také zvýšil na 76. Informovala o tom pobřežní stráž, která stále pohřešuje 13 lidí. Trajekt vyhořel v noci na čtvrtek cestou z Manily do provincie Palawan na západě země. Příčina zatím není známa. Úřady budou vyšetřovat možnou odpovědnost posádky. Nyní hledají kapitána lodi, který údajně přežil, ale mezi zachráněnými není. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes hostí vídeňské filharmoniky. V pražském Rudolfinu zahrají například houslový koncert Antonína Dvořáka nebo baletní svitu z Romea a Julie skladatele Sergeje Prokofieva. Solistkou večera bude americká houslistka a trojnásobná držitelka ceny Grammy Hilary Hahn. Sport. Fotbalisté Sparty hostí v 8. kole šance ligy Jablonec. Stav a čas duelu řekne Jaroslav Plašil.
2: 32. minuta, Sparta 1, Jablonec 0, z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zbrojovka Brno vyhrála nad Artisem Brno 2-1, Liberec nad Mladou Boleslaví 3-0 a Bohemiance nad Slováckem 2-0. Česko hraje se Švédskem na evropském šampionátu volejbalistů. Stručné informace přidá reportér Kamil Jáša.
3: Vrcholí pátý set v něm města vyrovnaný 12-12 z Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Situace na D11 u Chlumce a uzavřená D1 u Klimkovic. Na D11 z Hradce Králové do Prahy bylo hlášené auto jedoucí proti správnému směru u Chlumce nad Cidlinou. Policie před okamžikem varování zrušila. Na D1 z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Klimkovice je dálnice uzavřená. Na kilometru 343 se srazilo osobní auto a autobus. Dopravu odklánějí na Klimkovice exit 343. Průjezd Klimkovicemi se už ucpává, zpět se vrátíte u Václavovic na kilometru 349. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady dejte pozor, na 32. kilometru stojí vozidlo, blokuje stoupací pruh a vybočuje se. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru zůstává kolona kvůli údržbě dálnice. Jede se jedním pruhem, zpoždění 15 minut. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zbystřete a zpomalte za sjezdem na Zdiby. Na 4. kilometru zvěř u dálnice.
6: V Prahy na Ústí stojí srnka u krajnice a je to nebezpečný.
5: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak bude převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přeháníky. Nejvyšší teploty 18 až 22. Na západě a severu Čech jen kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michal van Erne.
0: A také Sean Hook a Vanessa Hudgens. Hezký den.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Posloucháte víkendový radiožurnál. Dlužíme konečný volejbalový výsledek nesmírně napínavého utkání Česko-Švédsko na evropském volejbalovém šampionátu. Český tým nakonec udolal, vyhrál tedy rozhodující pátý set vůči Švédsku poměrem 15-13. Tolik sport, nás čeká výlet do Chrudimi na dny evropského dědictví, ale až za chvilku.

0: To byl Sting, posloucháte víkendový radiožurnál. Stovky památek po celém Česku se ukážou návštěvníkům v trochu jiném světle. Začaly dny evropského dědictví, které mají oživit zájem lidí o zajímavá místa a nabídnout jim něco navíc než klasickou prohlídku. Otevřely se tak běžně nepřístupné kostelní věže, podzemní kryty, velíny z dymadel a třeba v Chrudimi si odvážlivci mohli potěškat hákovnici v opravené hradební věži.
1: A tadyhle to už je, klidně si to pánové potěškejte. A tohle to dámy? Už... Můžou i dámy?
2: Ježišmarja teda.
1: A nechci na nikoho mířit, když to není nabitý, nemá se to dělat.
3: Hlavní letošní téma dnů evropského dědictví jsou ohrožené památky a Chrudim do toho krásně zapadá. Letos v létě totiž město dokončilo opravu věže, která bývala součástí městského opevnění. A jeden z hlavních cílů akce je podle ředitele Chrudimského kulturního střediska Martina Niterta také znovu nastartovat zájem, který upadl během pandemie covidu.
4: Ta návštěvnost celkově hodně klesla, ale pomalinko se vracíme k těm původním číslům, ať to jsou kostýmy, příběhy nebo i nějaké dílničky, divadelní představení, aby to nebyl takový ten suchý výklad, ale aby to zaujalo právě i běžnou populaci, která nechodí do muzeí, právě protože je třeba nebaví jenom prohlížet ty vystavené kusy.
3: Součástí národního zahájení je i oceňování nositelů tradic lidových řemesel, tedy lidí, kteří umí to, co už dokáže jen málo kdo.
5: Oceňovat bednářství, košíkářství.
6: Sud vám udělá každej, ale nemá k tomu ten zbytek, ty sklepy ležácký, který máme jenom my. A máme asi v celé Evropě jako jediný pivovar.
7: Karel Hofmann.
6: Jsme rarita. Sudy vám udělá každej, můžete si do něj dát pivo, ale musíte mít v ledničce doma. A my je máme ve sklepích, jako byly před 200 lety.
3: Dny evropského dědictví víkendem nekončí, na různých místech budou pokračovat až do konce září. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.

S vámi je Radiožurnál. Fotbalisté Liberce porazili v 8. kole první ligy doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se do čela neúplné tabulky. 2 body za Severočechy je pražská Slavia, která má k dobru zítřejší zápas v Teplicích. Jak hraje Sparta proti Jablonci, o tom se dozvíte za chvíli.

0: Armin van Buuren dozněl, pojďme na sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v prvoligovém derby Artis 2-1. Liberec si poradil s Mladou Boleslaví 3-0 a tým Bohemians zdolal Slovácko 2-0. Detaily z utkání pražské Sparty s Jabloncem má Jaroslav Plašil.
1: První poločas právě končí na Letné. Sparta vede nad Jabloncem 1-0. Spartané mají převahu, jsou aktivnější, ale zatím z toho vytěžili jen jeden gól, který dal v 19. minutě Alcocer. Poté, co se snažil v pokutovém území zakončovat už Brunes, ale v souboji neuspěl. Balon propadl až k Alcocerovi a ten zblízka prostřelil brankáře Hanuše, který to měl v tu chvíli velmi těžké, snažil se roztáhnout, ale Alcocer toho využil střelou mezi nohy brankáře Sparty. Tak to byl zatím jediný gólový moment. Schylovalo se předtím i k jedné penaltě, kterou ale rozhodčí Volek po přezkumu u monitoru odvolal pro pražskou Spartu, která první chvíli se radovala z pokutového kopu, ale pak k němu nakonec tedy nedošlo. Spartané jsou zatím aktivnější, jsou lepším celkem, ale vedou v uvozovkách po první půli jenom 1-0. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 19 hodin. Čas zpráv a Martina Bendy.
4: Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny. Jde o soukromou návštěvu. Slavný Jirotkův román Saturnin se dočkal muzikálového zpracování. Dnes má premiéru. Češi vyhráli na volejbalovém mistrovství Evropy i druhý zápas. Zvítězili nad Švédskem. Po nehodě je zavřená dálnice D1 u Klimkovice směrem do Ostravy. A zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť. Teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Účastní se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva jí organizační výbor sněmovny neschválil.
5: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské verchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
6: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
5: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív mělo člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
7: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
4: V pražském divadle Hibernia právě teď začíná premiéra první muzikálové adaptace Saturnina Zdeňka Jirotky. Režie a dramatizace se ujal Tomáš Dianeška.
8: Fousy! Chytli mu fousy!
9: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianešky vlastně také tak trochu pankáč.
10: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
11: Kdo chce psa být? Housy vždycky najde, že?
9: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
12: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
9: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Sport.
13: Fotbalový Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0 a dostal se tak do čela neúplné tabulky šance ligy. Bohemians zvítězili nad Slováckem 2-0 a v brněnském derby Zbrojovka nad Artisem 2-1. Teď hraje v 8. kole Sparta s Jabloncem za dozoru reportéra Jaroslava Plašila.
14: Za chvíli začne druhý poločas zápasu, potom prvním Spartané vedou 1-0 díky golu Alcocera. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé po výhře nad Řeckem, porazili taky Švédsko, zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska. A fotbalista Adam Hložek dal v německé Bundeslize 2 góly, jeho Hoffenheim díky tomu vyhrál nad Stuttgartem 2-1. Skoroval i Patrik Schick v dresu Leverkusenu při remíze 2-2 na hřišti Augsburgu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Uzavřená D1 u Klimkovic a omezení u Trhového Štěpánova. Dálnice D1 z Brna směrem do Ostravy je za sjezdem na Klimkovice uzavřená. Provoz zastavila srážka autobusu s osobním autem. Provoz odklánějí na exitu 342 přes Klimkovice. Zpět se vrátíte na přístem 49. kilometru. Před odklonem z dálnice je kratší kolona, ovšem před Klimkovicemi je už 2-kilometrová fronta. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se necelých 15 minut. A na D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za sjezdem na Třeboň na kilometru 126,5 nakládali na odtah porouchané vozidlo. Odtah teď odjíždí. Uzavřený je odstavný pruh, je tam ještě světelná šipka. Mírně se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak převážně bude zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Na západě a severu Čech bude chladněji, jen kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela von Erne.
3: S další zmínkou, když si v Česku chcete koupit lahev alkoholu přímo od výrobce, třeba vinaře, obvykle stačí jen zazvonit. Ve Švédsku to ještě loni nešlo vůbec. Nynější vláda se rozhodla takovéto nákupy umožnit, ale není to nic jednoduchého. Vysvětlíme za chvíli.
15: Víkendový Radiožurnál
17: a Michaela van Erne.

0: Moby v dozvuku. Švédové půjdou zítra k parlamentním volbám. Jednou z věcí, podle které se můžou rozhodovat, je přístup k prodeji alkoholu. Končící vláda totiž rozvolnila dosavadní přísná pravidla. Ještě donedávna měl na prodej alkoholu ve Švédsku monopol stát. Jeho prodejny ovšem mají omezenou otevírací dobu.
1: Žluto-zelená cedule Systembolaget a hned tak člověk vejde dovnitř. Je mu jasné, že je v Systembolagetu a je jedno, kde ve Švédsku je. Oni všechny ty obchody jsou velmi, velmi stejné, dalo by se říct. Rozložení je třeba trochu jiné podle toho, jaká je ta obchodní plocha, ale v principu všude ty stejné šedobéžové kachličky, bílé vymalované stěny, stejné regály, žádná hudba, žádné reklamy, žádné zářivé cedule akce, nic takového tady není.
2: Nesmíme tu upřednostňovat žádného výrobce. Všechno je tu vyskládané jen tak, aby se v tom zákazník vyznal, podle abecedy. U každého produktu jsou velmi konkrétní a stejné informace. Nesmí tu být žádné reklamy, žádné akční ceny nebo akce jako 2+1 zdarma.
1: Popisuje mi Sofia Chéman Vás z vedení Systembolagetu. Ten byl donedávna ve Švédsku naprosto jediným obchodem, který směl prodávat nápoje s více než 3,5% alkoholu. Všechny obchody v zemi mají nejen jednotný vzhled, ale taky jednotnou cenu, stejně velmi dobře vyškolený personál a pevnou otvírací dobu, jak vysvětluje šéfka pro pravidla v Systembolagetu Irma Kilim-Anche.
3: V pracovní dny máme otevřeno od 10 do 7, v sobotu od 10 do 3 a v neděli máme zavřeno.
1: Turista, který se o víkendu přišel podívat třeba do nějaké palírny, tak sice mohl na baru ochutnat, prokoupil lahve sebou domů, ale musel v lepším případě rychle utíkat do státního monopolu, pokud přišel pozdě, měl až do pondělka smůlu. I proto pravicová vláda premiéra Ulfa Kristerssona schválila revoluční změnu, takzvaný gårdsförsäljning, prodej v místě výroby. Podle Emily z výrobny ginu Stockholm z Brennery to ale ani dnes není tak úplně jednoduché.
3: Návštěvník si musí objednat prohlídku. Ta musí mít vzdělávací charakter. Musí trvat minimálně 30 minut a musí být placená. Tohle všechno musí nastat, abychom vám směli prodat lahev.
1: Tak procházíme s takovou malou skupinkou, jsme jenom 4 dozadu do zadní části baru, kde nás čeká tady ta přednáška.
3: Na začátku jsme taky museli lidem povinně říkat, že je pro ně alkohol škodlivý. To naštěstí změnili, takže už stačí mít takový letáček, který si lidé můžou vzít.
2: A teď nastává ta zábavná část. Můžete si vybrat, kterou láhev si koupíte.
1: Tak protože jsem tady kdysi natáčel reportáž do zápisníku zahraničních zpravodů, tak už mám zkušenost a chtěl bych si koupit místní aperitivy, které mi tehdy chutnaly. A to prý nejde.
3: Podle zákona musíme vyrábět hlavní ingredienci toho produktu tady. My tady vyrábíme gin, to je v pohodě. V těch aperitivech je taky, ale hlavní složkou je jablečné víno, které nám dělají jinde. To by se nám sem výroba nevešla. A protože většina nepochází přímo z téhle výrobny, tak to prodávat nemůžeme, i když jsme to ve skutečnosti tady udělali.
1: S každým nákupem je také podle Emily spousta byrokracie, aby bylo jisté, že je vše v pořádku. Zákon je zatím v testovacím režimu a má platit 6 let, aby se ukázalo, jak se osvědčí. Zda bude pokračovat, bude záviset i na budoucí vládě. Zatímco strany současné vlády jsou nakloněny dalšímu uvolňování, levicová opozice, která v předvolebních průzkumech vede, byla v minulosti spíš proti. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

To byl Michael Jackson, teď další informace. Flašarův důl v Odrách zpřístupnil další svoji štolu. Navštívit ji můžou ovšem jen lidé bez zdravotního omezení a starší 15 let. Při prohlídce totiž polezou i po čtyřech. Vyzkoušeli jsme si to, reportáž nabídneme za moment.

0: To byl Hozier. Po břidlicové štole Hortenzie teď Flašarův důl na Odersku nově zpřístupňuje i štolu Johan II. Na rozdíl od té první je nová trasa neotesanější a určená jen pro fyzicky zdatné návštěvníky, starší 15 let. Budou totiž lézt po čtyřech, šplhat po žebříku a neustále se sklánět. Ve Flašarově dole se břidlice netěží déle než 100 let.
1: Vydám nám to tady jeden mlsný permoník.
2: Dole mě provází Alena Zemanová, vedoucí odboru školství. Na prohlídku štoly návštěvníci dostanou přilby s čelovkami.
1: A my se teď vydáme kolmo na tu překopovou štolu do takzvaných stařin.
2: Hned na začátku trasy už se musíme sklánět. Pod nohama nám je slyšet břidlice.
1: Dneska je ten důl ještě takový syrový, nenastrojený. Další část dolů prochází 80-centimetrovou kovovou lutnou.
2: Já už se blížím k průlezu tou lutnou. Je to poměrně krátký průles, ale musím říct, že to není nic úplně příjemného, především pro klaustrofobiky. Návštěvníci budou chodit opravdu po čtyřech. Potom už scházím tady dolů, musím se sklonit před dřevěným trámovým a přicházíme do další části. Tady už nám jde pára odpusit.
1: To proudění vzduchu už tady není tak silné, takže tady je trvalá teplota 10 stupňů. V této zaskládané komoře, vysoké 7 metrů, si budou moci návštěvníci poslechnout pověst o permoníku Šiferovi a bohu podzemí Permonovi.
2: Do další části trasy se dostáváme po žebříku.
3: To, co vidíte tady, tak dá se říct, že z 90% odpovídá realitě, jak vypadalo před přístupněním.
2: Vysvětluje nám na závěr trasy Kristýna Šuchová, geoložka a zároveň průvodce.
3: A právě ta zajímavost se odhalí až v okamžiku, když vystoupáte tady nahoru, tak je to obrovský kus vlastně břidlice, který se zvlnil do takzvané vrásy. To je ta zajímavost tohoto dolu a proč se to vlastně taky chtěl zpřístupnit.
2: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun. Z Oder Klára Křižáková, Radiožurnál.

0: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
1: První pacient v Česku dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Dostupný a plně hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic. Klinické studie ukazují, že nový lék dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Čína pohrozila Spojeným státům zrušením setkání prezidentů obou zemí, pokud Američané schválí prodej dalších zbraní Tchajvanu. Tvrdí to japonská tisková agentura Kyodo. Donald Trump a Xi Jinping by se měli sejít ve Washingtonu 24. září. Summit zatím oficiálně oznámila jen americká strana. Čínský prezident označil Tchajvan za nejdůležitější otázku ve vztazích Pekingu a Washingtonu. Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server iRozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl také k vystupování firmy eol.cz, která web provozovala. Společnost byla zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně také spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. A barokní zámecká zahrada ve Vyškově se dnes po rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům. Terénní úpravy, závlahový systém a stavba dětských hřišť stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty s mlatovým povrchem a 90 labiček. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a v říjnu do záhonu ještě doplní více než 18 tisíc cibulovin. Sport. Derby brněnských týmů ve fotbalové šance lize vyhrála Zbrojovka nad Artisem, zvítězila v 8. kole soutěže 2-1, uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Sparta hostí Jablonec a je u toho reportér Jaroslav Plašil.
2: 72. minuta utkání, Sparta vede nad Jabloncem 2-0. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Otevřená D1 u Klimkovic a omezení u Trhového Štěpánova. Dálnice D1 z Brna směrem do Ostravy byla za sjezdem na Klimkovice uzavřená. V dopravním omezení se srazil autobus a osobní auto. Provoz odkláněli na exitu 342. Ten před necelou minutou zrušili. Už se nezdržíte na dálnici. Ovšem na silnici 647 je před Klimkovicemi stále ještě 2-kilometrová fronta a ještě nějakou dobu potrvá, než se rozjede. Na D1 z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem, zdržíte se 15 minut. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Buchlovských kopcích. V 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo a vybočuje se, to je u Starých Hutí. Na silnici 50 směrem na Slovensko ještě dejte pozor za odbočkou na Komňu. Ve vozovce leží sražená zvěř. V Praze ve Kbelské směrem na D8 stojí před křižovatkou s Kolbenovou porouchané auto, blokuje pravý pruh, je tam kolona od Poděbradské na zhruba 5 minut. A ve Spořilovské se před nájezdem na jižní spojku srazilo nákladní a osobní auto, blokují jeden pruh, krátce tam zpomalíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech jen kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je stále s vámi Michaela van Erne.
0: Stále s chutí a radostí a připomínám oslavu 60 let od založení divadla Járy Cimrmana. Slavnost vypukne 27. září a do té doby můžete vybírat nejoblíbenější postavu z her divadla. Všechny informace a vysvětlivky jsou na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Slavnostní hudba i slavnostní projev, nic z toho nechybělo na dnešní stříbrné, zlaté a diamantové promoci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Přijelo na ně několik desítek absolventů, kteří zavzpomínali na studentská léta a setkali se s bývalými spolužáky. Ostatně i o tom u nás uslyšíte.

0: Charlie Puth, Selena Gomez, posloucháte Radiožurnál. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes vůbec poprvé uspořádala společnou stříbrnou, zlatou a diamantovou promoci. Do univerzitní auly se vrátilo celkem 147 absolventů, kteří školu dokončili před 25, 50 nebo 60 lety.
1: Jsme určitě velice rádi, že se takováhle akce uskutečnila. Pro nás bylo to dojemné.
2: Znamená to obrovskou emoci, protože něco tak krásného jsem nečekal.
3: Překvapilo nás to, že si na nás vzpomněli, ale jsme rádi, že jsme byli na začátku.
4: Říkají Michal Neumann ze stříbrné promoce, Karel Schildberger ze zlaté a Jaroslav Šindelka z diamantové. Právě ten během slavnostního aktu také promluvil za své spolužáky a zavzpomínal na jednu z úsměvných příhod ze studentských let.
5: Pamatuji hlášení kolejního rozhlasu. Upozorňujeme pokoj číslo 85, že je 22 hodin a je konec návštěv.
4: Svůj projev zakončil krátkou básničkou, ve které s nadsázkou připomněl i vysoký věk čtveřice diamantových absolventů.
5: Dnes, 60 od promoce, nás už nelákají mladé děvčice. Pro nás jsou ty důležité nemocnice a idolem pak přívětivé zdravotnice.
6: Vždycky, když děláte něco poprvé, tak je to opravdu s velkým otazníkem, jak to všechno dopadne. Tak jsme byli velice potěšení, že se přihlásilo více než 140 absolventů. Ten zájem byl poměrně velký.
4: Říká prorektorka Zlínské univerzity a organizátorka promocí Adriana Knápková. I když letos vysoká škola oslaví 25 let od svého vzniku, vysokoškolské vzdělávání má ve Zlíně výrazně delší historii.
6: Historické kořeny vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně sahají až do těch 60. let minulého století, kde tady byla fakulta technologická a první absolventi ukončili svá studia v roce 1966 jako absolventi vysokého učení technického v Brně.
4: Pro absolventy univerzita připravila také komentované prohlídky, během kterých mohli vidět, jak se jejich někdejší alma mater proměnila. Výroční promoce by potom univerzita chtěla opakovat každých 5 let. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál. Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, zdolali Artist 2-1 a za chvíli se vydáme na závěr utkání mezi Spartou a Jabloncem. I proto poslouchejte Radiožurnál.

0: Futbalisté Zbrojovky Brno zdolali v prvoligovém derby Artis 2-1, Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0 a tým Bohemians zvítězil nad Slováckem 2-0. Závěr utkání mezi pražskou Spartou a Jabloncem sleduje Jaroslav Plašil.
1: 90. minuta utkání, Sparta vede nad Jabloncem 2-0, za chviličku se dozvíme, kolik ještě minut nastaví rozhodčí Volek. Opravdu nemyslím si, že by byl nějaký velký důvod nastavovat hodně času, takže to nastavení bude spíš z kategorie menších. Za chviličku o tom uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu, protože se k nám připojili posluchači celoplošné stanice na závěr tohoto zápasu. 2 minuty, ano, je to tak. 2 minuty navíc ještě budou hrát, už pár vteřinek z nastavení uběhlo. Sparta vede 2-0 a kontroluje tento zápas, byť jablonečtí se ještě snaží alespoň zdramatizovat tento duel. Už asi jen těžko si lze představit nějaký scénář, ve kterém by se počítalo se 2 jabloneckými brankami, ale ještě to Jablonec zkouší zcela nad branku, tak teď tedy Jablonec byl blízko od toho, aby alespoň snížil, a opět to byl Nebila, který vypálil, už se dostal do druhé střelecké pozice a gól.
0: Tolik Jaroslav Plašil, konečný výsledek samozřejmě uslyšíte ve zprávách.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkend.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Bylo 20 hodin. Zprávy a Martin Benda.
2: Ministr zahraničí Macinka z motoristů věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Okamury s SPD s íránským velvyslancem. Americký prezident Trump na návštěvě Dublinu řekl, že by přivítal sjednocení Irska. Pražská Sparta vyhrála ve fotbalové šancelize nad Jabloncem. A zítra bude převážně zataženo, a severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijala na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili rádio Farda, vysílající z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
4: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
2: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. Americký prezident Donald Trump by rád viděl sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl v Dublinu při jednání s irským premiérem Miholem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci má co říct Spojené království.
5: Mám přátelé na obou stranách, skvělí lidé, jsou to Irové, jak by taky mohli být špatní, ne? Rád bych viděl Irsko sjednocené, kdyby se to stalo, byl by to úspěch pro všechny, nakonec se to určitě stane.
2: Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921. Kancelář britského premiéra na Trumpova slova reagovala tím, že Andy Burnham už dřív mluvil o závaznosti velkopáteční mírové dohody z roku 1998. Ta ukončila desetiletí násilí mezi irskými nacionalisty a unionisty, kteří chtějí, aby Severní Irsko bylo součástí Británie. Charitativní běh získal pro hospice v Novém Městě na Moravě rekordní výtěžek. Na osmý ročník dorazilo 450 závodníků, nejvíc v historii běhu. Zúčastnila se i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která závod odstartovala.
6: Bavila jsem se tady s organizátorem a ten mi říkal, že možná bude lepší, když budu tady od startu a budu tady prostě s těma lidma, než když prostě poběžím a oni mě vlastně jako úplně nepotkají.
7: Vysvětluje Martina Sáblíková, že na charitativní běh přijela do Nového Města na Moravě v podstatě na otočku Itálie a i kvůli vytížení trasu sama neběžela. Závodníků bylo ale více než v předchozích letech.
8: My jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili.
7: Vysvětluje mluvčí domácího hospice Lenka Šmardová, že nakonec nebylo ani dost pořadových čísel a museli ručně vypisovat další. Díky běhu se podařilo vybrat přes 150 tisíc korun. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté pražské Sparty po dvou porážkách v šancelize zvítězili nad Jabloncem, vyhráli v osmém kole nejvyšší soutěže 2-0. Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1. Oba góly dala v úvodním poločase. Artis po změně stran snížil a ještě těsně před závěrem trefil tyč. Zklamaný byl záložník poraženého Artisu Sebastian Boháč.
10: Jsme měli na to, aby jsme Zbrojovku v druhém poločase dotlačili, dali minimálně vyrovnávací gól, neli výherní ještě potom, ale kámen úrazu, tak ten byl určitě v tom prvním poločase, kde jsme nebyli úplně dobře sehraní, kde jsme byli všude daleko a Zbrojovka vlastně to dvakrát využila i po našich chybách.
9: Neúplnou tabulku soutěže vede Liberec, který vyhrál nad Mladou Boleslaví 3-0. A uspěli taky Bohemians, Slovácko zdolali 2-0. Čeští volejbalisté, tí jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky, nad Švédskem zvítězili 3-2 na sety. Třetí duel ve skupině je čeká v pondělí, utkají se se Slováky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Stržení na D1 za Trhovým Štěpánovem a nehoda u Mělníku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou čekejte kolonu. Brzdí se před ní na 54. kilometru a pak se popojíždí až do omezení na kilometru 52,5, kde je uzavřený pravý pruh. Zdržení do 15 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře zvyšte pozornost u Hradce Králové. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na 93. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. U Mělníku pozor na nehodu na silnici 16 do Mladé Boleslavy. Ve Velkém Borku se střetla dvě osobní auta. Průjezd je omezený, počítejte s kratším zdržením. A v Praze stále počítejte s překážkou ve Kbelské ulici směrem k dálnici D8. Před křižovatkou s Kolbenovou stojí v pravém pruhu porouchané auto. Tvoří se kolona, začíná kousek za Poděbradskou a je zhruba na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. A teď už začíná Oroma Vakeren, moderuje Kamila Šusterová.
1: Dobrý večer. Dnes se podíváme na divadelní a pěvecký soubor Romano Balvaj, který v divadle Gong uvedl muzikál Cikáni jdou do nebe. V 77 letech zemřel po krátké nemoci světoznámý francouzský režisér Tony Gatliff. A povídat si budeme také se Sebastiánem Rácem, studentem střední odborné školy Komenského. Přejeme vám příjemný poslech.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Rasistickými komentáři pod příspěvkem Bruntálského a Krnovského deníku o setkání studentů programu Baruvas jsme se zabývali už minulý týden. Vydavatelství těchto periodik to nahlásilo Policii České republiky i společnosti Meta a ta pak autory nevhodných komentářů zablokovala. Studenti na nenávistné reakce odpověděli s nadhledem a humorem v několika videích na sociálních sítích. Jedním z jejich tvůrců je Sebastian Rác, student střední odborné školy Komenského.
1: Už přes 2 roky nacvičuje soubor Romano Balvaj muzikál Cikáni jdou do nebe. Co jeho členy přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
2: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tím jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál.
1: Počátky souboru Romano Balvaj byly skromné.
2: Celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskými tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
1: K tomu přizvukuje další člen souboru, František Kroščen.
3: Co vás vedlo k tomu reagovat na nenávistné komentáře právě formou videí?
4: No, protože jsme byli na okraji lesa a měl jsem u sebe jenom telefon, tak jsem vytáhl a udělal jsem, co mi nejlépe. Zároveň jsem účastníkem mediálního kurzu organizace Romea, kde nás tohle naučili, tak jsem udělal, co mi nejlíp.
3: Sebastiane, proč jste zvolili humor, nadhled nebo přímou konfrontaci místo toho, abyste komentáře ignorovali?
4: No tak ne, tady těmi lidmi se mi jako úplně brečet nechce. A tady těm lidem se můžu opravdu jenom smát, jelikož nemají nic jiného na práci, než řešit ostatní lidi, než aby řešili sami sebe.
3: Jaké reakce na vaše videa převládají? Ozývají se vám spíš lidé, kteří vás podporují, anebo se objevuje ještě více nenávisti?
4: Reakce na mé videa se ozývají obou straně, ovšem jsem čekal, že tam budou opět nenávistné komentáře. Ovšem mě překvapilo, že tam bylo i spoustu podporujících komentářů.
3: Když čtete komentáře, ve kterých někdo volá po násilí nebo dokonce po vyhlazení Romů, co se vám honí hlavou?
4: Když čtu komentáře, kde píšou, že by nás chtěli zabít nebo zbít nebo cokoliv jiného, tak se můžu v hlavě jenom smát, protože tady ti lidé opravdu dokážou jenom psát, ale do očí by to nikdy v životě neřekli.
3: Dá se na něco takového vůbec zvyknout?
4: Hodně lidí se na tady to nezvykne, ale zrovna já jsem si zvykl, takže z mého pohledu se na to dá zvyknout, ale na takovéhle věci bychom si vůbec zvykat neměli.
3: Myslíte si, že vaše videa mohou změnit pohled části veřejnosti nebo jsou určená hlavně jako povzbuzení pro mladé Romy, aby se nebáli být vidět?
4: By mohly změnit pohled veřejnosti a zároveň je to spíše více určené pro to, abych povzbudil mladé Romy, protože oni si zaslouží být vidět a zaslouží si toho mnohem víc.
3: Jaký vzkaz byste chtěl poslat lidem, kteří pod podobné příspěvky píšou nenávistné komentáře?
4: Můj vzkaz je těmhle lidem, co píšou tak odporné komentáře, aby nejprve vyřešili svůj osobní život, ať potom řeší něčí jiný.
3: A co byste naopak vzkázal mladým Romům, kteří kvůli podobným útokům pochybují sami o sobě nebo o své budoucnosti?
4: Aby ty hejtry, ať už na sociálních sítích nebo v osobním životě, brali s nadsázkou, anebo si jich vůbec nevšímali, protože to píšou a říkají pouze smutný, zakomplexovaný lidi. Mladí Romové mají navíc.
3: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.

0: Patřil k filmovým tvůrcům, jejichž snímky otevíraly brány k romské hudbě i kultuře. Ve francouzském městě Arles zemřel filmový režisér Tony Gatliff. 77letý tvůrce podlehl krátké nemoci. Jeho poslední dokončený film Ange uvedl loni filmový festival v Cannes. Jak na Tonyho Gatliffa ve Francii vzpomínají, to teď probereme s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Povídat si s ní bude Iveta Demeterová.
1: Marie, Tony Gatliff zemřel 2. září ve městě Arles. Jeho rodina o tom informovala až o několik dní později.
2: Podlehl zdravotním komplikacím, jak o tom informovala jeho rodina. Přitom Tony Gatliff právě pracoval na jednom ze svých historických projektů, snímku. Jeho manželka, děti i vnoučata chválili jeho štědrost, radost i lásku k hudbě a popřáli mu La Chaudrome, tedy šťastnou a bezpečnou cestu.
1: Marie, jak o jeho úmrtí informovala francouzská média?
2: Deník Le Monde přinesl podrobný článek v pátek, kde připomněli jeho významné snímky, zásadně spojené právě hudbou, a to flamenkem, romskou hudbou, hudbou žiton, nebo také hudbou rebetiko. V článku popsali i to, jak jako dítě uprchl z Alžíru, byl šikanován, přijal pseudonym Gatliff, a to na počest parku právě v Alžíru, jak žil v podstatě divoce, násilně, nespoutaně, a to až do chvíle, kdy byl poslán do oblasti Camargue na jihu Francie, kde natrefil na divadlo. A tomu změnilo život, jak se vyjádřil v roce 2010 pro deník Le Monde. Francouzský magazín Le Nouvel Obs pak přinesl třeba článek, v kterém na Tonyho Gatliffa vzpomíná herec Simon Apkarian, který si zahrál v roce 2017 v jeho snímku Jam. Je to herec, který v současnosti zažívá ohromný úspěch v roli Charlese de Gaulle ve snímcích nazvaných De Gaulle. No a na Tonyho Gatliffa zavzpomínala i na sociálních sítích francouzská ministryně kultury Catherine Pégard, když popsala, že hudbu dokázal sfilmovat jedině Tony Gatliff.
1: Poslední snímek Ange uvedl loni ve světové premiéře festival v Cannes. Při této příležitosti si měla možnost s ním osobně mluvit. Jak na tebe působil?
2: V Cannes tehdy uvedl svůj snímek Ange, v kterém vzdal hold právě hudbě a hlavně cestě, přesunu, nutnosti vydat se na cestu a posouvat se. O svém snímku i práci mluvil velmi přesvědčivě, velmi vstřícně a vroucně. Čišila z něj trpělivost i velkorysost. O hudbě i o svém původu mluvil s velkým respektem. Byl to podle mě skutečně člověk velkého ducha a pokory.
1: Tony Gatliff se narodil v Alžírsku. Jeho původ byl romsko-kabylský. Právě původ ho provázel i v jeho filmech. Připomeň některé snímky, kterými se Tony Gatliff zapsal do světové kinematografie.
2: Celkem natočil od 70. let 25 snímků. Mezi ty nejznámější patří La Chaudrome z roku 1993 nebo Gaggio Dillo z roku 1997, což je snímek, za který získal svého prvního Césara za hudbu. Velký úspěch pak přišel v roce 2004 se snímkem Exiles v hlavní roli s Romanem Durisem. Za tento film získal Tony Gatliff cenu za režii na festivalu v Cannes. Pak to bylo třeba v roce 2006, až tedy poslední dokončený film nazvaný Ange z roku 2025, hlavní roli s hudebníkem Arturem Ash a hercem Mathieu Amalrikem. Jeho poslední historický projekt už zůstane tedy nedokončený.
1: Odkaz Tonyho Gatliffa ve Francii přiblížila naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Marie, já děkuji.
2: Děkuji a naslyšenou.
1: Iveta Demeterová, Radio.

0: Strhující příběh o vášni, hrdosti a touze po svobodě. Radu a Zobara spojuje osudová láska, zároveň se ale ani jeden z nich nechce vzdát své svobody. Tento příběh plný hudby, emocí a energie přinesli na jeviště členové divadelního a pěveckého sboru Romano Balvaj, tedy Romský vítr. Muzikál vychází z filmu Cikáni jdou do nebe režiséra Emila Lotjanu, který byl natočen podle povídky Maxima Gorkého. Tvůrci ale filmovou předlohu pojali po svém a doplnili ji o tradiční romské písně.
1: Už přes 2 roky nacvičuje soubor Romano Balvaj muzikál Cikáni jdou do nebe. Co jeho členy přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
2: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tím jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál.
1: Počátky souboru Romano Balvaj byly skromné.
2: Celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
1: K tomu přizvukuje další člen souboru, František Kroščen.
3: Pak se začalo zkoušet, vlastně připravovat se nějaký ten scénář a modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelný. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi,

0: první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového.
1: První veřejné představení muzikálu Cikáni jdou do nebe bylo okamžitě vyprodané. Jaké jsou plány do budoucna, vysvětluje Roman Červeňák.
0: My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra, jo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni. Jo. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka, 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál.
2: Tvoje maminka byla tak krásná, že když jí viděli ostatní cikánky, tak se nepřišlo.
1: Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny, celý divadlo, a pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
1: Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená Romský vítr. Jana Šustová, Radiožurnál.
4: A to už je závěr dnešního pořadu o Roma Vakeren. Za okamžik vám na Radiožurnálu přineseme nejnovější zprávy. Děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám klidný večer. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Kamila Šustová.

Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti

0: fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
2: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec podle deníku Le Dauphiné Libéré. Zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Zasáhlo ho padající kamení, které ho svrhlo ze svahu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Místo neštěstí patří k nebezpečným úsekům výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam kvůli padajícímu kamení zahynuli další dva čeští horolezci. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urban Nová ze STAN se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setkala i s několika tamními politiky. Už včera ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Vyšetřovatelé pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie mají jako hlavní verzi cizí zavinění. S odkazem na policejní zdroj to dnes píše agentura AFP. Na trati se podle policie našel kus kolejnice. Při nehodě se zranili desítky lidí. Mezinárodní filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. Mezi favority patří například hořká komedie Wild Horse Nine nebo film Ink od Dannyho Boyla, popisující počátky britského bulvárního deníku The Sun. Sport. Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Brněnské derby vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0, a zvítězili i Bohemians. Slovácko zdolali 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za odbočkou na Kutnou horu a překážka na D4 za Příbramí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Kutnou horu. Na 65. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Už jsou v odstavném pruhu, označení šipkou, projíždí se plynule. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s kratším zdržením před sjezdem na Vlašim. Mezi 51. a 49. kilometrem se rozjíždí kolona, která tam vznikla kvůli omezení. Zpoždění je to jen na několik minut. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Příbram a Sedlčany. Na 35. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A na silnici 16 pozor na nehodu za Mělníkem směrem do Mladé Boleslavy. Ve Velkém Borku se střetla dvě osobní auta, průjezd je omezený a krátce se tam zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak bude převážně zataženo. Od severozápadu očekáváme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů. Na západě a severu Čech bude chladněji, kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
1: A z hudby jako první po půl deváté Luis Capaldi. Hezký večer.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkend.

Přes 100 let několik generací vinařů a jedno jméno, které místní udrželi. Skalický Rubín přežil nedostatek za socialismu i nejisté roky po revoluci. Dnes ho chrání značka Evropská unie a vyrábět se smí jen kolem slovenské Skalice. Jeho příběh nabídneme za chvíli, teď je tu pro vás z hudby kapela Support Lesbians. Posloucháte Radiožurnál.

0: Jméno má podle drahého kamene, ve skutečnosti patří do sklenice. Skalický rubín je červeným vínem, které se na západě Slovenska vyrábí už přes 100 let. Platí pro něj přesná pravidla a vznikat může jen v okolí skalice. Každý rok se pak rozhoduje, který z místních vinařů ho zvládl nejlépe.
1: Vzorka číslo 7.
2: 90.
1: Dvojka.
3: 89.
4: U drahých rubínů se počítají karáty, u toho skalického zase body. Ve hře je totiž titul Královský skalický rubín. No a co přesně porotci ve sklence tohoto červeného vína hledají, to mi popisuje předseda komise a prezident Slovenského svazu vinohradníků a vinařů Vladimír Mrva.
5: Skalický rubín je hlavně tvorený frankovkou modrou a může ho doplňat modrý Portugal alebo svetobavrnecké. Tieto dve odrody majú harmonizovať to víno a my hľadáme naozaj to umenie spájať tieto jednotlivé odrody.
4: Skalica ležící na hranici s Jižní Moravou je s vínem propojená už od středověku. Zvláštní postavení si tu postupně získalo hlavně to červené. Skalický rubín ale vznikl až mnohem později a ke svému dnešnímu názvu přišel vlastně tak trošku z nouze, když původní označení neprošlo. Vypráví vinař Ludovít Bránecký.
1: V roku 1895 byla v Prahe výstava vín a doktor Pavel Blaho jako významný slovenský politik donesl skalické červené víno a povedal, že to je skalický Lampard. Tu sa tak nazývala Frankovka, no a tam mu povedali, že ani Lampard, ani Frankovka modrá není možné, aby sa to skalice deklarovala.
4: Za socializmu patřil skalický rubín k nejznámějším červeným značkovým vínům na Slovensku a byl také nedostatkovým zbožím. Vyrábět se totiž mohly jen z hroznů ze skalice a jejího okolí, takže ho bylo málo. A právě omezená výroba ho podle Ludovíta Bráneckého uchránila před osudem řady jiných vín, která za socializmu ztratila na kvalitě.
1: Pretože z toho roku 1967 mal tú ochranu známku a tie vinárske závody Bratislava radšej ho nemohli vyrobiť ako tak, jak urobili nejaký ten Kahan alebo Nitrianské knieža alebo to je sladké vína, Dunihlavy dá sa až povedať.
4: Po pádu režimu ale mezinárodní ochranná známka zanikla a místní vinaři tak museli začít znovu. A jak to dopadlo, si můžete poslechnout už zítra v zápisníku zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu po 9. hodině. Ze Skalice Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Byla Eva Max. Digitální model rozvoden umí simulovat různé poruchy a výpadky. Elektromontéři je pak zkušebně řeší. Nové výcvikové středisko otevřela skupina ČES v Koštově na Ústecku a my se tam podíváme za chvíli.

0: V rozvodně Koštov na Ústecku funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry skupiny ČES. V reálném prostředí si tam můžou vyzkoušet běžné i mimořádné provozní situace. Výcvikové pracoviště je jediným v severních Čechách. Společnost ho potřebuje třeba pro zácvik nových zaměstnanců.
1: Byla provedena nějaká zkouška, ta zkoušečka opravdu funguje. Je dobrý, že tady se může zkoušet vlastně, co chceme, protože to je celý bez napětí, je to vlastně odpojený od nějakého vrchního vedení.
2: Cvičný zásah poruchové čety elektromontérů komentuje jejich šéf Lukáš Zavoral.
1: I když přijdou ty noví montéři, tak se tady udělá, nevím, 4x, 5x do roka pro ty mladí, kteří přišli, a ty starší kluci jim to vlastně všechno ukážou. Můžou si to ošahat, aby to rovnou nevlítli do toho ostrýho provozu.
2: Řešení poruchových stavů si tady na nečisto a bezpečně bude zkoušet na 180 provozních montérů.
3: V horní části je nízký napětí, kde je možnost simulovat základní poruchy.
2: Ukazuje manažer útvaru Vladimír Ibrmajer.
3: Tady z této části, co vidíte ukázku, tak je vysoké napětí, kde si simulujeme možnosti manipulace s prvky, zajišťování pracoviště, případně opravu poruchy. Souvisí to s nástupem nových lidí, takže potřebujeme zacvičovat.
2: Některé poruchy je možné odstranit dálkově. Montéři si to nacvičí na digitálním simulátoru pod vedením Přemysla Hofmana.
4: Tak my tady můžeme na tomto modelu procvičovat, jak ty základní manipulace, jak provádět bezpečně, a zároveň nám to umožňuje vytvářet poruchy, tak aby si montéři uvědomili, co se může dít, jak se má postupovat. Pokud by přestalo fungovat toto dálkové ovládání, o to slouží další část polygonu, která je právě dole, kde se ty lidi můžou učit, jak fyzicky už to províst na místě, aby se ty stavy dali dál posunout.
2: Výcvikové středisko slouží zaměstnancům společnosti, ale využijí ho taky studenti elektrotechniky a energetiky. Z Koštova Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Mě vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Martin Benda.
1: Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec při výstupu na Mont Blanc, ho smetlo kamení. Maďarsko změní zákon, který znemožňoval adopci dětí homosexuálními páry. Čeští volejbalisté porazili Švédsko 3-2 a na mistrovství Evropy jsou po dvou zápasech bez prohry. Zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Při výstupu nahoru Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec podle deníku Le Dauphiné Libéré. Zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázel bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
1: Místo neštěstí patří k nebezpečným úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam a po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Maďarská vláda se chystá změnit zákon fakticky zakazující adopci dětí stejnopohlavními páry, oznámil to premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Tehdejší vláda Viktora Orbána a jeho konzervativní strany Fidesz ale prosadila zákon, podle kterého musel žádosti schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz. Podle nynějšího premiéra Maďara by v takových případech adopce měli rozhodovat spíš odborníci, kteří dokáží posoudit podmínky, ve kterých bude dítě vyrůstat. V Chrudimi dnes zahájili Dny evropského dědictví. Letošní ročník je zpřístupní v Česku až do konce září bezmála 700 památek. Program obohatí 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a také v mobilní aplikaci. Pokračuje Květa Vytvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
4: Chceme památky otevírat je zdarma, otevírat je s dalšími akcemi, tak, aby si lidé uvědomili, co památka všechno může být, jaký má význam pro něj osobně, pro město, pro tu společnost a aby si je zamilovali a aby je také potom chránili.
5: Sport. Čeští volejbalisté i druhý zápas na evropském šampionátu vyhráli nad Švédskem, zvítězili 3-2 na sety. Češi vedli 2-0, pak ale severský soupeř ztrátu dohnal a vyrovnal sady na 2-2. Podle blokaře Jakuba Klajmona ale v dramatickém utkání český tým ve třetím setu nepolevil.
6: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
5: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v osmém kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Dostal se tak do čela neúplné tabulky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 za Loktem a taky v Praze Vršovicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Kutnou horu. Na 65. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Jsou v odstavném pruhu označení šipkou, na místě je i policie. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře zvyšte pozornost u Hradce Králové. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na 93. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je označené šipkou, ale pohybují se tam lidé. A v Praze nehoda ve Vršovické ulici v křižovatce s Petrohradskou. Ve směru z centra se střetlo osobní auto s tramvají a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo také přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupí na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A teď už začínají příběhy 20. století.
2: Toto jsou příběhy 20. století.
8: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
9: O evangelickém faráři Miloši Reichertovi, mluvčím Charty 77, někdejší major státní bezpečnosti, který se ho marně snažil získat ke spolupráci, řekl, že takové lidi byla radost vyslýchat, protože se prý bavili o zajímavých věcech, například o Bohu.
10: Jak jsem se setkával s těmi duchovními, tak jak jsme v těch rozhovorech, tak jsem začal vnitřně cítit takovou pokoru, se dá říct.
9: Onen estébák po sametové revoluci začal chodit do kostela a nechal se pokřtít. Možná tedy tento evangelický farář, jak se říká, zabodoval. Onen v uvozovkách jeho estébák, kterého jsme také vyspovídali pro Paměť národa. Ovšem ani náznakem nelitoval, že před rokem 1989 sloužil zvrácenému totalitnímu režimu, který vraždil, týral, věznil a okrádal nevinné lidi. Dnešní pořad ovšem nebudeme věnovat státní bezpečnosti, ale právě tomuto evangelickému faráři, Miloši Reichertovi. A od mikrofonu vás tímto příběhem provází Mikuláš Kroupa.

0: Miloš Rejchrt, mládí vysoký, sportovně založený silák, dnes 80letý, skoro plešatý, drobnější muž s širokými rty a úsměvem oslňuje moudrým, milým a veselým přístupem k životu.
1: Tak jmenuji se Miloš Rejchrt, narozen 19. října 1946 v Ostravě, kde jsem ale nikdy nežil, a to je taky dost příznačné pro tu naši rodinu. Ona se totiž neustále stěhovala, takže já nemám někde nějaké místo, které bych považoval za takový klasický domov, kam bych se vracel a vůbec byl k tomu nějaký sentimentální. Prostě po roce, co jsem se narodil, se rodiče zase přestěhovali úplně jinam do vesnice Trhový Štěpánov, tam pobyli 3 roky a pak se teprve stěhovali do Prahy, kde jsem tedy začal chodit do školy, tak bych se asi ponejvíce považoval za Pražáka.
0: Mnozí lidé Miloše Rejchrta znají z médií. Pro většinu z nich ale nejspíš bude překvapením, že z něj také mohla být filmová hvězda. Ve 20 letech Miloš Rejchrt upoutal filmového režiséra Jaromila Jereše, který v 60. letech točil podle Kunderovy knižní předlohy film Žert. Do role fanatického komunisty, voják Alexeje, obsadil právě Miloš Rejchrta.
2: Běžím, běžím, běžím, běžím!
3: Co je to s vámi?
2: Běžím,
3: běžím,
2: běžím, běžím!
3: Tak kdo byl unavený, ať zvedne ruku. Tady všichni.
4: Ne, já ne.
3: Kdo? Tak vy ne. Vy jste nebyl unaven. Jak to, že jste nebyl unaven?
4: Protože jsem komunista.

panu faráři Miloši Richertovi možná také nevíte, že je hudebníkem, zpěvákem, obstojným hráčem na kytaru, skladatelem a textarem. V dětství se snad učil v hudebce na Pozoun. Zůstala mu ale především kytara. Mnoho evangelických kostelních písní, které věřící během bohoslužeb zpívají, složil nebo otextoval právě Miloš Richert. Z evangelického zpěvníku jsme tedy vybrali několik písní a já poprosil bratra Matěje, autora hudebních znělek příběhu 20. století, aby je pro náš pořad zaspíval. A tak příběh Miloše Richerta doprovodíme i jeho písněmi.

0: Miloš Rejchrt se narodil do rodiny evangelického faráře. Sám se pak stal evangelickým farářem a studoval teologii stejně jako jeho dva sourozenci. Jeho maminka, původem Němka, bývala učitelka a milovala hudbu. A tuto lásku přenesla na své děti.
1: Pro mě hudba byly Bachovy chorály a takové tyhle ty písně, co se v tom německém duchovním církevním prostředí zpívaly. A protože se jednalo o církev takzvanou probuzeneckou, tak zase vlivy takové ty angloamerické, amerického probuzení, čili zase taková ta hudební estetika 19. století, tak tím jsem byl tak jako hodně poznamenán, skoro bych řekl prosycen, až se toho nemůžu zbavit dodnes.

0: Miloš Rejchard chodil na základní školu v 50. letech, v době obrovské komunistické propagandy, teroru, budování socialismu, kolektivizace, pronásledování všemožných tzv. Špionů. Nicméně Rejchartovým se podařilo v domácnosti budovat jakýsi soukromý duchovní ostrov, nebo možná přístav bezpečí a normality.
1: Ten svět rodinný byl mnohem významnější. Do školy se chodilo, protože se muselo a bylo to tak poněkud otrava. V rodině to bylo podstatně lepší, poněvadž jsem měl taky dva starší sourozence, kteří mě taky ty si zase taky rádi hráli na školu, takže mě hodně vychovávali. Tak já jsem to takhle schytával, takovou výchovu. V rodině, jaksi až dvougeneračně, tak jsem tím byl hodně poznamenán. Tím pádem prostě takový to zděšení, který mají některý lidi, jak tehdy to bylo hrozný, že byl ten dvojí jazyk, jo, že něco, jako, a jak to ničilo ty dětský charaktery. Já jsem ten pocit vůbec neměl.
0: Miloš Rejchard vzpomíná z dětství na jednu velmi podstatnou chvíli. Ne až tak ve smyslu dospívání, to jsou spory s rodiči vlastně běžnou a přirozenou součástí. Toto byl jiný moment, kdy se oba dva světy střetly, ten rodinný a ten venku. Miloš Rejchard pochopil, že je potřeba zaujmout pevný principiální postoj.
1: Matka, kterou nechali učit přece jen, tak nějak chtěla od mého staršího bratra, aby upravil nějaké vánoční koledy, které měly ty dětičky v rámci nějaké předvánoční slavnosti zpívat na pódiu a matka teda to učila a doprovázela na piano. Prostě ona chtěla po mém bratrovi, aby to jako mírně upravil a nebylo tam to, co toho bolševika dráždilo. Jo, to znamená, aby tam nebyl ten Bůh a ten Ježíš a aby to bylo tak jenom prostě o těch pastýřích jenom a takový dudlajda. No a vím, jak bratr můj nejstarší se vyloženě jako zašprajcoval, že tohle teda ne. Tohle teda já dělat nebudu. A vzepřel se a jako neudělal to, že a proč by. A tak jsem vnímal i to, že jako časem, že teda asi tyhle ty dva světy nejsou jenom mimoběžné, ale že občas se můžou střetnout, a, ale pak taky mě bylo jasný už v tuto chvíli, kdo měl pravdu, no můj bratr, ne matka.

0: Miloš Rejchrt to zpíval v 60. letech v Praze na Štvanici a tam se chodilo na fotbal. Miloš je dnes velmi vděčný rodičům a farářům za náboženskou výchovu, ale tenkrát to ale považoval za nejednoznačné, protože mu tato výchova vštěpovala zdrženlivost, cudnost, zapovídala mnohé důležité záležitosti. Zatímco jiní kluci běhali za fotbalovým balónem a naparovali se před děvčaty, Miloš každou sobotu chodíval na náboženství, kde se učil nazpaměť biblické veršíky v kralické češtině.
1: Čutala se meruna a dělali se různé ptákoviny a už tam chodili taky zajímavé holky taky a já jsem místo toho musel na náboženství. Tak to jsem trošku jako snášel úkorně a zvláště mě vadilo, když se k tomu ještě mi dostalo poučení, budiš věrný až do smrti a já ti dám korunu života. Jakože to být tím křesťanem je prostě taková jako oběť a taková truchlivá už od začátku. Moc

0: Folklerovský skaut byl sice komunisty zakázaný a nahrazený svazáckým pionýrem, ale příběhy rychlých šípů a vontů ve Stínadlech mezi kluky žili dál. Projevovalo se to prý mimo jiné pořádáním pořádných rvaček, do kterých se Miloš, poměrně statný mladík, zapojoval, sice střídmě, ale o to svědčí vehemencí. I když to opět chápal jako protikřesťanské.
1: Koukej nastavit druhou tvář, jo, a ne jako dávat rány. A mně se někdy při těch rvačkách jako podařilo tu ránu dát. Jsem zase byl celkem takovej vysportovaný a vytrénovaný a pak jako i tekla krev a já byl z toho velice špatný, teda tohleto, co jsem to udělal a o jaká hrůza. A pak když jednou mě přepad takovej nějaký lempl, tak já už jsem ho měl tak nějak na lopatkách a nemohl jsem, jako, že jak jsem byl vychován, že už jaksi minimálně tu druhou ránu nedát, tak místo, abych ho jako zneškodnil, tak jsem ho nechal povstat a on pak se na mě vyřádil. No. A to mě taky mrzelo. Celkově bych řekl, že se necítím tím vývojem v dětství být nějak negativně pošahán a že bych něco rodičům vyčítal, to ani náhodou.
0: Miloš se v 50. a 60. letech od rodičů naučil mnohé. Například jeho otec mu předal poučení, že lhářům se lže.
1: Což bylo takový, o tom jsem přemýšlel a nějak jsem si řekl, no tak asi jo, v některých případech, ale v některých případech i těm lhářům musí člověk vydat takové to svědectví pravdě, jo, v obojí. Tak lhářům se lže, to jo, ale to právě bylo už takový, a je to tak, a platí to vždycky. A tak pak takový otec měl na komunisty a to měl, tomu bylo naprosto jasný, jak to je. Bral to zase tak s tím, že jsou to takový, je to taková ta šelma, téměř šelma ze zjevení Janova, no a pak jsou tady jiný šelmy a on prostě zažil světovou válku, že jo, tak pro něj to bylo Stalin, Hitler, jedna šelma požírá druhou. Jako to není náš boj, to je prostě jejich, těch šelem.
0: Mimochodem, přesně v tomto duchu Miloš postupoval při výsleších STB. Neprozradit nic důležitého o ostatních. Svědectví o Bohu však vydávat i před soudruhy, tedy před tou šelmou.
1: A zase matka někdy přišla s tím, že tam nějaký ten učitel, nebo to, on je to sice komunista, nebo ředitel, ale on je takový spravedlivý a takový jako, jo, tak takový bylo uznání, že i v tomhle tom zvrhlým zlým světě, kde vládne ta šelma, tu a tam se může najít i něco hezkýho. No a jinak chudinka Matinka se učila, furt tam měli nějaký ty školení, ono se to tak nejmenovalo Vuml, ale pořád museli, tak vím, jak šprtila se Chruščov, Malenkov, Bulganin. To byl hlavní v obsah jako toho vědeckého komunismu, umět vyjmenovat ty soudruhy z toho politbira, jo, to byla věda věd. No tak se to učila, jo? Tak asi to i uměla odříkat potom, no, tak nějak se to, jsme to tehdy brali.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Miloš Rejchrt v uvolněnějších 60. letech vystudoval gymnázium. Obludný komunistický systém dozoroval nad každým člověkem od narození po školu až zaměstnání. Říkalo se tomu nomenklatura. Každého provázely kádrové materiály hodnocení a soudruzi přerozdělovali pracovní pozice ve společnosti. Kdo bude studovat a dělat kariéru, kdo bude dělníkem, kdo bude farářem. Ano, to se sice neslučovalo s marxistickou doktrínou o tom, že náboženství jest opium lidstva a nástrojem k zotročení dělnické třídy, ale víru prostě zakázat nešlo.
1: My jim nebereme všechny ty jejich rituály a ty jejich zvyky, A dokonce tam musí být i nějaký personál, který o ně pečuje, tak i to dovolíme, na to jsou tady ty teologické fakulty, který tady to stádečko tady těchto v té rezervaci budou nějak opečovávat, aby oni byli tak jako v té rezervaci v podstatě spokojený a taky, aby se těm návštěvníkům ze světa dalo ukazovat, jak pěkně jako se o tenhle živočišný druh staráme. Takže bylo to tak, že oni rádi tehdy ty komunisti umožňovali třeba dětem z těch farářských rodin studium na teologické fakultě. Ať to zůstane v rodině, ať je to takový jako ještě i trochu incestuální, kdyby to mohlo být, to by bylo nejlepší. Jo? Hlavně ať se to nešíří, ať to zůstane jako v hranicích té rezervace. Že?
0: Bratři Reichertovi byli paradoxně tímto soudružským škatulkováním předurčeni k farářství. Takže oba Milošovi starší bratři, jeden chtěl studovat medicínu, musel ale na teologii a stal se také evangelickým farářem. Další bratr Pavel byl na tom podobně, chtěl studovat malířství, ale po gymnáziu, i když byl přijat na akademii, byl během letních prázdnin informován, že škola musela své rozhodnutí změnit a byl také určen ke studiu teologie. Nejmladší Miloš byl přijat na jedno pražské gymnázium bez zkoušek.
1: Jsem se zařadil do té tradice samých jedničkářů, takže v té devíce jsem byl zase dobrý a tak mě vzali bez zkoušek do Štěpánský. Tam už to bylo vůbec super, protože soudružka tehdy Telenová byla taková nadšená. Pak ve Škvoreckém jsem našel ten typ, taková Ivana Hrozná. Jo. Učila ruštinu a občanskou výchovu a milovala Sovětský svaz. A ona tak strašně milovala všecko v Sovětském svazu, že milovala i Solženicina, neboť to je sovětský spisovatel. A nás měla na občanku, ještě chodila ve svazácký košili a plandal se jí

předsudky, já mám prostě přesvědčení a snad to dovedu i zdůvodnit a tak. A ona povídá, no tak to já z tebe do roka udělám ateistu, uvidíš, jo.

0: cítíš?
1: No, výsledek byl ten, že jsme se velmi spřátelili a ona pak dokonce se pak tomu velice fandila, že jdu na teologii a chlubila se tím. My tady máme dokonce jednoho, který jde na teologii.

0: Na začátku 60. let Miloš Rejchrt studoval gymnázium v Praze. Vzpomíná na svobodnou atmosféru na hodinách občanky. Učil tu jakýsi odvážný profesor, který se nebál mluvit o Masarykovi, o legionářích, o protinacistickém, nekomunistickém odboji.
1: On mě měl nějak osobně velmi rád. Já jsem k němu taky cítil takový nějaký jako pouto, ani jsem nevěděl proč. A ten nás pak měl na tu občanku a to byly jako takový hodiny ideologické diverze, by člověk řekl. Natolik, že když jsem pak zase bez problémů v roce 65 přešel na teologickou fakultu a tak jsem jako spadl jako o dva stupně níže do takový jako strachu, trošku diktatury. Jo, prostě svoboda slova byla na střední škole. Jsem byl kárán, abych si dával bacha a uvědomil si, že jsme tady na státní škole a nemůžeme si dovolit říkat, co nám zobák narost, aby jsme a tak dále. Tak taková veliký strach a až tak velký, že ještě v roce 68, když jsme jako studenti se rozhodli už něco konečně udělat, tak jsme na Masarykovy narozeniny v březnu se rozhodli, že uděláme jako studenti, jako studentská samospráva, takovou přednášku o T.G. Masarykovi. No. A zajímavé, že z toho profesorského sboru, kde jsme je prosili, aby se toho účastnili a třeba nějaký debaty, tak tvrdé odmítnutí, oni ještě v březnu měli strach mluvit o Masarykovi. 68, jo? A to byli lidi, kteří se třeba znali s tou rodinou ještě.
0: Na gymnáziu Miloš pro třídu a učitele zorganizoval třídní výlet. Pod rouškou Československého svazu mládeže provedl spolužáky svatým Martinem ve zdi, románským kostelem z 12. století na Starém městě v Praze. Profesoři z teologické fakulty, kam nastoupil ke studiu roku 1965, razili ustrašené heslo z 50. let. Buďme rádi, že nás nechali existovat.
1: Snaha být v tom, v té rezervaci docela na úrovni, jo, aby jsme tam jako tak byli i takový i vzdělaný trochu a něco uměli a tak, ale samozřejmě buďme rádi, že nás vůbec nechají žít, jo, a tak si to nějak nekašme a neprovokujme. Slavný takový neustále opakovaný slogan byla netahat tygra za ocas.
0: Právě v tento moment vyprávění přerušíme. Po zprávách se dozvíte, kde se naučil francouzsky, jaký byl jeho první výslech na státní bezpečnosti a proč měl pocit zrady. To vše po krátkých zprávách. Po nich pokračujeme.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Přehled zpráv a Martin Benda.
4: Americký

0: Prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Británie. Podle něj se to prý jednou stane. Trump to řekl po dnešní schůzce s irským premiérem Micholem Martinem. Nový britský premiér Andy Burnham už dřív uvedl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Kanadská zpěvačka Celine Dion odstartovala sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vykoupili během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní. A nový bezbariérový park dnes otevřela rehabilitační ústav Kladruby. Vybudování parku, který má rozlohu 4,5 tisíce metrů čtverečních, vyšlo na 7 milionů korun. Jeho součástí jsou i altány, venkovní posezení nebo hřiště pro děti. Sport. Fotbalisté pražské Sparty po dvou porážkách v Šancelize zvítězili nad Jabloncem, vyhráli v 8. kole nejvyšší soutěže 2-0. Neúplnou tabulku soutěže vede Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0. Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a uspěli také Bohemians, Slovácko zdolali 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Loktem a překážka na D8 za Petrovicemi. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Kutnou horu. Na 65. kilometru vyšetřují nehodu, srážku osobního auta s nákladním. Zabraný je odstavný pruh, místo je označené. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zpozorněte za sjezdem na Rakovník. Na kilometru 44,5 stojí porouchané vozidlo. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan podobná překážka za posledním exitem Petrovice. Na kilometru 88,5 porouchané nákladní auto, místo je označené. A v Praze vyšetřují nehodu ve Vršovické ulici. V křižovatce s Petrohradskou ve směru z centra se střetlo osobní auto s tramvají. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženost. Za severozápadu se potom přidá občasný déšť nebo také přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračují příběhy 20. století.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Dnes vyprávíme osud evangelického faráře, někdejšího mluvčího Charty 77, Miloše Reicherta. Ve vyprávění jsme skončili, když studoval na teologické fakultě, kterou označuje za učňák na faráře. Panovala tam i v 60. letech stísněná, nesvobodná atmosféra. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
5: Buďme rádi, že nás vůbec nechají žít, jo, a tak si to nějak nekašme a neprovokujme. Slavný takový neustále opakovaný slogan byla netahat tygra za ocas. Moc

0: Miloš Rejchrt, pražský intelektuál, student teologie, se nezalekl své budoucí farářské profese ani ve chvíli, kdy jeho starší bratr po studiích dostal od úřadu na starost farnost v Křižlicích v podhůří Krkonoš.
1: Ten pocit, že to je nějak jako ohromně takové vzrušivé a dobré, jako pro mě vhodný povolání, ale poté, co se stal tím farářem můj bratr, který se pak dostal faru v horách, v Křižlicích, a já tam za ním jezdil, tak se mi zalíbil i tenhle ten třeba bezprostřední kontakt s těma lidma a možnost zase tam jako navazovat kontakty s tou tehdy mládeží, tehdy ještě bylo běžný, že z těch evangelických rodin samozřejmě posílali ty děcka na takzvané konfirmační cvičení, třeba, takže oni tak rok, rok a půl každý týden chodívali, a to se mohlo, to je zajímavé, že to ten evangelíkům to komunisti umožnili, jo? Že mohli dokonce povoleně vychovávat děti a mládež v rámci církevních struktur, což katolíci nemohli, ty nemohli nic. Ty mohli chodit na mši s dětma a jinak na zdar.
2: Inter omnes sunt ique sanctos, cuius beatissime virginis memoria eo...
0: Režim považoval katolickou církev za většího, mezinárodního a politicky nebezpečnějšího protivníka než evangelíky. Evangelici byli početně daleko menší a soudruhům se zdálo, že i snáze integrovatelní do systému. Ke katolické církvi se v 50. letech hlásilo skoro 3/4 obyvatelstva, tedy miliony lidí. K evangelíkům to byly 100 000.

0: Miloš Rejchrt studoval, učil se cizí jazyky, četl literaturu, promýšlel myšlenky Lutera, uchvácen byl dílem evangelického myslitele Josefa Lukla Hromádky. Přečetl snad všechny jeho spisy, vycházející od 30. let. Profesor Hromádko, jeden ze zakladatelů ekumenických iniciativ jako Rady církví v Československu a zakladatel křesťanské mírové konference, se mimo jiné zabýval východisky křesťanství a socialismu, rozdíly evangelické a katolické víry a podobně. Zemřel na konci 60. let, tedy v době, kdy Miloš Rejchrt právě dostudoval teologii.
1: Protože já jsem dost tak se snažil číst všelijakou literaturu a mě to jako tak i leco z toho uchvátilo. Spisy od J.L. Hromádky, ty předválečný, takový, ty byly výtečný o katolicismu a co vlastně je to dogma a takovýhle odhalovačky, když se k tomu dopracoval, tak jsem zjistil, že mě tohle to nějak osobně hodně zaujímá. Asi i tím, že to bylo takový jako exotický. Jo? Takhle ve škole to nikdo nevěděl, no a výhoda byla, že já jsem měl určitý vlastně náskok, to jsem užíval pak na gymnáziu, teda zvláště třeba v dějepise, tak trošku ty církevní dějiny jsem znal.
0: Miloš Rejchrt se výborně naučil francouzsky. Četl v originále teologické spisy. Využil oteplení druhé půlky 60. let, kdy se režim uvolňoval a soudruzi mu povolili cestu na západ.
1: Možnost jako vyjet do devízové ciziny nebylo jen tak, ale mně se to třeba už povedlo už v roce 65. Jsem hnedka po maturitě si mohl strávit měsíc ve Francii. To zase souvisí trochu s tou teologií, protože tam studoval nějaký Francouz, který přijel do Prahy, jak to tehdy bývalo, poněkud jaksi okouzlen tou realizací levicových ideálů v tom socialismu, tak to tady přišel omrknout, no tak to okouzlení poněkud opadlo, ale ty vazby osobní byly navázány. A tak já jsem si mohl vyjet v roce 65 taky nějakou literaturu dovíst na taky doporučení přátel, Teilhard de Chardin hodně, a pak jsem to taky studoval a tak, no a najednou ten 68. bylo ještě více otevřených možností.
0: Studenti v roce 1968 žili schůzemi, na kterých se neustále diskutovalo o budoucnosti socialismu. Socialismu s lidskou tváří. O tom, jak žít svobodně v nesvobodných podmínkách. Státní hranice se otevřely, obnovovaly se spolky jako Scout, dokonce vznikla Konfederace politických vězňů. Miloš Rejchrt běhal od jedné přednáškové místnosti do druhé, od jedné besedy k druhé. A právě v té době si ho všiml režisér Jaromír Jireš.
1: Byl vyslán taky na filozofickou fakultu jednou do velké auly, tam jsme něco jako moudře debatovali a odhlasovávali někdy v dubnu nebo v květnu, už nevím. A tam si mne všiml režisér Jireš, který tam právě byl na takovém castingu, a já jsem tehdy začal nosit brejle a lenonky a ještě jsem měl nějakou hazuku, a tak jsem ho zaujal, že by mohl být i dobrý takový prototyp věřícího fanatického mladého komunisty, což se pak stalo ve filmu Žert, jo, že jsem si tam užil tuto roli Alexeje.
2: Pořád nemůžete zapomenout na ten sál, kde proti vám všichni zdvíhali ruce. Myslíte si, že všichni lidé jsou vaši nepřátelé?
3: Ale ne, všichni lidé jsou mý přátelé. Ty ruce proti mě zvedali mý nejlepší kamarádi.
2: A vy jste jim dodnes neodpustil. Vy jste dokonce neodpustil lidstvo. Ale svět, kde není nikomu odpuštěno, takový svět je peklo.
4: Chceme socialismus, ale lidský socialismus.
5: A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé.
0: Miloš Rejchrt se objevil na plakátech k filmu Žert a lidé ho na ulici poznávali. To ale rychle vyprchalo, protože film byl stažen, nevysílán, zakázán a uložen do trezoru. Protože přišla sovětská vojska a tuto zemi obsadila. Kundera a jeho Žert se stali nežádoucími. Miloš Rejchrt pamatuje okupaci v srpnu 1968, ale do dění se nezapojil. Pobýval na prázdninách u rodičů v České Skalici. Občanský souboj v ulicích Stanky můžeme považovat za hrdinský, ale je třeba uvažovat nad způsoby, jak účinně totalitě a vojenské okupaci čelit.
1: Ve mně jako zrála, jako vydrž chlapče, ono to bude běh na dlouhou tráť. A já jsem fakt je, že když jsem trošku tak se udržoval ve fyzické kondici, tak jsem jako byl vždycky zdatnější na dlouhé tratě než na sprinty. A tam jsem taky nebyl špatný, ale jako vyhovovalo mě takový to spíš vytrvalostní přespolní běhání.
0: Normalizační režim, který opět utáhl otěže svobody, začal provádět obrovské čistky. Dělil lidi na ty, kteří jsou ochotni ke lži a loajálně okupaci nazývat bratrskou pomocí a na ty, kteří nechtějí zlomit své svědomí a ty ve společnosti izolovat. Ruku v ruce s těmito prověrkami se stále více komplikovala možnost výjezdu do zahraničí. Těsně před úplným uzavřením hranic stihnul Miloš Rejchrt vycestovat na plánované roční studium do švýcarského Lausanne.
1: Takže já jsem byl tak jako zase, nezažil jsem spoustu zajímavých věcí jako Palacha a tak, ale zase tak všecko zle k něčemu dobré, zase to, že měl člověk trošku jako odstup, tak možná, co vím zase od těch svých kolegů, tak ty jako dost trpěli právě tím takovým tím rychlým ústupem, až jako tou panikou, třeba když se nepovedla ta studentská stávka v roce 68 na podzim, takový jako nemastný, neslaný výsledky, tak hodně lidí to tak nějak jako zabalilo vůbec. Jo. A tak jako těmhle těm turbulencím roku 68 jsem se vyhnul, a jak jsem pak přijel zase v srpnu zpátky, tak nějak mě to hodně táhlo k takovým těm lidem, co vytrvali, co zůstali, takovej ten, jak ten Jan Roháč z Dubé, jo, takový ty už po Lipanech a po všem, ale prostě jsou tady a držej a mají pravdu. Zůstali.

0: tělem.
1: Miloš Rejchrt se vrátil ze Švýcarska do šedivé soudružské země, kde lidé ztratili naději na svobodu. Zdálo se, že všechno dobré z 68. během jednoho roku z lidí vyprchalo. Ale nebylo tomu tak. Miloš říká, že cosi důležitého v lidech zůstalo. A ilustruje to na příhodě. Během prvního výročí okupace na Václavském náměstí a na jiných místech nechali soudruzi demonstrující lidi zmlátit. Miloš Rejchrt šel kolem dětského domu, kde hlídkovali vojáci ze samopaly, a nevydržel a zeptal se jich, jestli by stříleli i do dětí.
2: Vojáček se mi svěřil, jak tam s ním samopalem už tam stáli, tak říkal, no, já bych střílel do vzduchu. Tak to bylo takový hezký, jo, že prostě jak se mi se jako nepustilo mě to dodnes, že prostě ten vzdor 68. byl jako potlačen brutálně a nějak transformován jako v tu konformitu, ale stejně nějak jako takový ten zbyteček toho, že já bych aspoň jako nestřílel do lidí, nebo jako taková něco možná, že tam z tohohle zůstalo, jako v tom, dneska by se řeklo asi v českém národě, nebo v té společnosti, tak tím jsem se touhle takovou iluzí možná jsem se neustále utěšoval a mě to celkem vycházelo. Já jsem jako zjišťoval, že ten zážitek z toho 68. ty jako lidi hodně poznamenal. Jo. A nebylo to jenom tak, že pak to všecko spláchli a všichni se dali na tu normalizaci a dokonce i ty, co se dali na tu normalizaci, tak ne úplně vždycky chtěli jako úplně plout s tím proudem a možná prostě taky by byli rádi, kdyby to bylo jinak a tak.
1: Studenti, kteří bojovali za svobodu v 68. jako vůdci Pražského jara, se veřejně v médiích káli a přiznávali pomílenost. Miloš si hledal nové přátele a našel lidi, kteří se sdružili kolem petice 10 bodů. Toto prohlášení vydali Havel, Kohout, Batik, Vaculík. A také se Miloš Rejchrt seznámil pro něj s úžasnou postavou, s novinářem Jiřím Hochmanem. V 50. letech to byl redaktor komunistického Rudého práva. V době Pražského jara obrátil, dejme tomu, že procitnul a přidal se k reformním komunistům. Začátkem normalizace Hochman před pronásledováním státní bezpečnosti utekl do Spojených států amerických. Ještě než emigroval, byl v Československu donucen pracovat jako dělník. Hochman byl spoluautorem a signatářem této petice 10 bodů.
2: Tak všechno jsou to vlastně bývalí komunisté s výjimkou Václava Havla a Rudolfa Baťka. A který už tehdy pochopili, že prostě je nutný překonávat tyhle ty bariéry, jestli někdo byl komunista, nebyl a tak dále. Jde o to, jestli jsme schopni spolu formulovat teď, co chceme. Jo. A oni to napsali tehdy moc dobře, mně se to velice líbilo. Je to dobrý text, hodně radikální. Radikálnější, než byla Charta 77. A od té doby jsem si říkal, já se tohodle nějak účastním, tohodle všeho. A tím programem Budiš jsem si vymyslel už tehdy důsledný minimalismus. Nechtít toho moc. Jo. Ale trvat na svým. A furt.

0: 10 bodů bylo opravdu poměrně ostře formulované prohlášení. Cituji některé. Odmítáme pošlapání mezinárodního práva, nesouhlasíme s politikou stálých ústupků před vyhrožováním a odmítáme zvláště důsledky cizího vměšování. Pohrdáme cenzurou. Cenzura maří výměnu názorů a informací, znemožňuje tvorbu informovaného veřejného mínění. Nevěříme ujišťování, že napříště bude u nás dodržovaná zákonnost a že nedojde k opakování institucionalizované zločinnosti z 50. let. Stavění kategorie stranictví nad kategorii občanství je nehoráznost.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Miloš Rejchrt si byl s Jiřím Hochmanem blízko, nejen lidsky, ale bydleli od sebe kousek. Miloš měl faru v České Lípě a Hochman v Provodíně. Estébáci na prvním výslechu trvajícím celých 14 hodin faráře Rejchrtovi předhazovali, že to začalo právě tam, u Hochmana, který prý představoval onoho ďábelského hada, který rozumného faráře ušknul. V Provodíně u Hochmana se potkávali Jiří Dienstbier, Ladislav Lis, Čestmír Suchý a mnozí další. Jednou se tam prý i na nějakém semináři objevil podivný pán, co vyzýval k založení stávkových výborů, organizování protestů, vypnutí elektrárny a zahalení komunistické republiky do tmy. Před ohromenými disidenty plánoval až jakousi národní revoluci.
2: Tohle netrvalo dlouho. Ráno jsem v 6 vycházel na nějakou schůzi s kolegy faráři, tak už tam na mě čekali, jak v blbým filmu, malej a druhej mladej. A tak pan Rejchrt, a půjdete s námi, státní bezpečnost, no prostě blbě, jako a kam to se dovíte a tak. A tak si mě odvezli na výslech a já jsem jako zažil svůj takovej první pořádný výslech, byl hnusnej, protože trval asi 14 hodin, tak byl tak prokládaný po různu, no a to bylo pěkně jako blbý, tam bylo víc věcí najednou, ale nejvážnější, jak to tak vypadalo, bylo právě major Fráňa, který přijel až z Prahy, mne vyslýchal ve věci právě Jiřího Hochmana a spol a nějakého, no to bylo podvracení, rozvracení, nevím co všecko, no a dal mi statut teda svědka s tím, že no ale podívejte se, není žádný problém, jako kdyby vám to bylo za těžko, jako třeba svědčit, tak není problém, tam já to vyměním za ty růžový papíry a to je prostě dodání do vazby a tohle a tak. Tak já jsem podával svědeckou výpověď, šlo o to, že tehdy na to, co jsem tam byl, pak jsem se dočetl, mi dal výpověď toho pána, co tam jako chtěl vypínat, dělat tu tmu. Prostě to byl fízl nasazený od samého začátku a ten tam dokonce mě charakterizoval, že jsem se do debaty nějak nezapojoval, což byla pravda, ale že i na mých jako reakcích bylo vidět, že jsem o věci dobře informován a takhle a najednou prostě jako to bylo jako tohleto zjištění, že jde fakt do tuhýho. Jiří Hochman byl ve vazbě už nějakej tohle a...
0: Miloš Rejchrt prožil otřes po prvním výslechu v kanceláři státní bezpečnosti. Otřes zažil nikoliv při výslechu, který byl únavný, dlouhý, otravný, ale nikoliv agresivní fyzicky. Spíše ho neustále varovali, že to pro něj může špatně dopadnout. Ten nejhorší pocit se u Miloše dostavil až po výslechu, doma, kdy si přehrával, co všechno jim za těch 14 hodin řekl.
2: Měl jsem pak strašně blbej pocit, že jsem zradil. Neboť já jsem prásknul do protokolu, že jsem měl pocit, že jsem úžasně jako něco zase dobře neřekl, že? A takže jako něco pustit člověk musí, tak jsem pustil a pustil jsem, že mě Jiří Hochman půjčil publikaci, Ona to byla vlastně zpráva té Pillerovy komise, nebo tak nějak. A tehdy to někde vyšlo v Itálii s obálkou dokumenty 14. sjezdu KSČ, aby to jako zakamuflovali. Tak já jsem do toho protokolu jaksi přiznal, že mě Jiří to půjčil, a říkal to hod, jak to vypadalo a kdy a jak a tadadadadada. No a strašně jsem se po těch 14 hodinách to nějak skončilo a tam ještě semleli spoustu jiných věcí do toho.
0: Miloš Rejchard si odnesl cenou zkušenost. Mluvit před státní bezpečností jen o víře a o Pánu Bohu. O jiných lidech ne. Co nejvíce kličkovat a prostě ze sebe dělat hloupého. Výslechy pak bývaly kratší, ale mnohem častější. O tom, co zažíval na celách předběžného zadržení, jak se naučil mluvit s různými vexláky a pasáky a proč se vlastně rozhodl podepsat chartu 77 a stát se mluvčím, o tom příští příběh 20. století. Na závěr přijměte pozvání na 16. září ve středu na velikou slavnost od 16. hodiny do 19. v pražské Valdštejnské zahradě v Senátu parlamentu České republiky slavíme 25. výročí paměti národa. Přijďte a oslavte to s námi. Se skvělou muzikou zazní orchestr Ježkovy stopy, zaspívají Jaroslav Hudka, David Koller, Ondřej Ruml a další. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
3: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: Radiožurnál, 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
1: Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Tomia Okamury se SPD s iránským velvyslancem. Tisíce falešných účtů řízených z Afriky propagují na síti X ve Švédsku před volbami politický obsah. Fotbalisté Sparty vyhráli v Šance lize nad Jabloncem 2-0 a zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijala na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
1: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X slovy, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Rádio Farda, vysílající z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce věděl, šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí k ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Podle švédské veřejnoprávní televize SVT se před volbami aktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili k skutečným obyvatelům Švédska. Účty sdílely hlavně obsah jiných uživatelů. Parlamentní, krajské a místní volby budou ve Švédsku už zítra.
4: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Zlatého lva na benátském filmovém festivalu získal snímek Neznámá žena od dánsko-egyptské režisérky Mai El Tuki. Dramatický příběh se odehrává v Kodani po druhé světové válce. Mladá Chuva se chystá na svatbu s bohatým zaměstnavatelem, ale zároveň skrývá tajemství ze své minulosti. Hlavní roli stvárnila Matilde Arkel, která za ní na festivalu dostala cenu pro nejlepší herečku. Sošku pro nejlepšího herce si odnesl John Malkovich za roli v černé komedii Divoký kůni devítka.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole Šance ligy Jablonec 2-0. Pražané předchozí dva ligové duely prohráli a záložník Roman Macek přiznává, že byl tým z Letné pod velkým tlakem. I z tohoto pohledu si výsledku i výkonu hodně cení.
5: Určitě je důležité, nebudeme se za nic schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té reprepauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
1: Brněnské derby vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0 a zvítězili i Bohemians, Slovácko zdolali 2-0. Čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy po 2 duelech bez porážky. Nad Švédskem zvítězili 3-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na dálnici u Olomouce a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D35 pozor před Olomoucí ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na Přáslavice na kilometru 280 stojí osobní auto. Řeší tam defekt v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy podobná překážka za Chlumcem nad Cidlinou. Na 57. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Je tam opatrně. U Karlových Varů pozor na nehodu na silnici 6 do Prahy. Za výjezdem z města v táhlé zatáčce havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. Na místo museli přijet i záchranáři, počítejte s omezením. A na Liberecku se vyhněte překážce na silnici 13 do Děčína. U odbočky do Jitravy leží na vozovce sražené zvíře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: A pro jistotu a všechny případy zopakuji číslo bezplatné linky zelené vlny 800 553 553. Pokud budete chtít prospět dalším řidičům a upozornit na nebezpečnou situaci na cestách, pak je tato linka přesně pro vás. Díky za spolupráci a šťastnou cestu.
2: Víkendový radiožurnál
7: a Michaela van Erne.

To byla Miley Cyrus, posloucháte večerní víkendový radiožurnál. Ultimátní atletický šampionát v Budapešti, nový lídr tabulky fotbalové šance ligy i výlet za tenisem do Spojených států. Nejen o tom bude za chvíli pravidelný večerní sportovní přehled, nabídneme i volejbal nebo třeba kanoistiku na divoké vodě. O důvod navíc, proč poslouchat radiožurnál.

0: Michal Prokop, kapela Framus 5. Pražská Sparta zvítězila po dvou porážkách ve fotbalové šancelize. Na svém stadionu na Letné porazila Jablonec 2-0. Informacemi o dalších zápasech 8. kola odstartujeme večerní sportovní přehled. Nachystala ho Veronika Šlajzová. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Mladou Boleslav 3-0 a dostal se tak do čela neúplné tabulky šance ligy. Uspěli taky Bohemians, nad Slováckem zvítězili 2-0. V brněnském derby získala 3 body Zbrojovka, nad Artisem vyhrála 2-1. Dva týmy z Brna se v utkání nejvyšší soutěže potkali po takřka 90 letech. Trenér Zbrojovky Martin Svědík mluvil o tom, co výhra v takovém utkání znamená.
2: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub. Tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
1: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili taky Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Tým sice ztratil vedení 2-0, ale v páté sadě vyhrál 15-13. V utkání se hráči prostřídali. Za Milana Moníka nastoupil na post libera Jan Pavlíček. Trenér Jiří Novák tento taktický tah vysvětlil.
3: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi -4, -5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
1: Dalším soupeřem národního týmu bude v Modeně v pondělí Slovensko. Tereza Kneblová vybojovala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek na divoké vodě. Uspěla ve španělském Seu. Díky tomu se v celkovém hodnocení seriálu vyšplhala na třetí místo. Pokračuje Kneblová.
4: Mám povedu za dobrý výsledek tady na tom posledním svěťáku, tak prostě vás to katapultuje strašně nahoru, což nevím úplně, jestli se s tím stotožňovala. Teďka je to pro mě výhodný, ale samozřejmě jsem nakonec strašně rád, že to díky tomu vyšlo, ale myslím si, že tady byly nejlepší výkony.
1: Dnes se rozhodne o titulu z tenisového US Open v ženském singlu, a to mezi běloruskou Arinou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Sabalenková může tento Grand Slam vyhrát po třetí za sebou. Ve Spojených státech máme reportéra Davida Prouzu.
5: Utkání právě začalo na servisu Arina Sabalenková, nasazená jednička versus nasazená dvojka, ale tyhle pozice si po tomto utkání prohodí v novém vydání žebříčku. Mimochodem 18. vzájemný zápas těchto dvou tenistek, Sabalenková vede 10-7, ale v prvním setu je to zatím 15-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: A svěřenkyně trenéra Jana Železného, Japonka Haruka Kitaguchiová, vybojovala zlato mezi oštěpařkami na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti. Zvítězila v národním rekordu 68 metrů a 92 cm.
0: Veronika Šlajzová, poslem sportovních zpráv. Moc za to děkuji a hezký večer.
1: Hezký večer, naslyšenou.

12. září posloucháte Radiožurnál. Dnešek je Světovým dnem první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Posloucháte Radiožurnál. Za 10 minut nabídneme krátké zprávy, také informace zelené vlny, tedy pro řidiče i ty o počasí. Ale ještě předtím velmi příjemná hudba. Za malou chvíli Matt Simons a právě teď kapela Scorpions.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: 22 hodiny 30 minut. Zprávy pro vás má Monika Chmilová.
5: Při výstupu nahoru Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Zasáhlo ho padající kamení, které ho svrhlo ze svahu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Čína pohrozila Spojeným státům zrušením setkání prezidentů obou zemí, pokud Američané schválí prodej dalších zbraní Tchaj-wanu. Tvrdí to japonská tisková agentura Kyodo. Donald Trump a Xi Jinping by se měli sejít ve Washingtonu 24. září. Summit zatím oficiálně oznámila jen americká strana. Čínský prezident

0: Prezident označil Tchaj-wan za nejdůležitější otázku ve vztazích Pekingu a Washingtonu. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. A barokní zámecká zahrada ve Vyškově se dnes po rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům. Terénní úpravy, závlahový systém a stavba dětských hřišť stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty a 90 laviček. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a do záhonů ještě doplní více než 18 tisíc cibulovin. Sport. Ve Spojených státech se rozhodne o šampionce tenisového US Open. Finálový zápas mezi běloruskou Sabalenkovou a kazaškou Rybakinovou sleduje přímo v New Yorku reportér David Prouza.
1: Úřadující šampionka Sabalenková vede 2-1 v prvním setu na servisu. Rybakinová po dvou esech vede 40-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici u Pohořelic a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova překáží nehoda u sjezdu na Pohořelice. Na kilometru 22,5 havarovalo osobní auto s přívěsným vozíkem. Jeden jízdní pruh je tam neprůjezdný. Na silnici 6 pozor na nehodu za Karlovými Vary ve směru do Prahy. V táhle pravotočivé zatáčce zasahují záchranáři u havarovaného osobního auta. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Městec. Na 44. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Pozor na vybočující vozidla. A překážce se vyhněte na silnici 13 z Liberce do Děčína. U odbočky do Jitravy leží na vozovce v jízdním pruhu sražené zvíře. Podle policie jde o jezevce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, při vyjasnění až na 6. Zítra čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo, a od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
4: A za chvíli s námi bude třeba také kapela Cranberries. Příjemný poslech a hezký večer.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Miroslav Žbirka, Magda Šalamounová z hudby. Pokud ještě nemusíte a nebo nemůžete jít spát, pak si uděláme společný výlet na Valašsko. Mezi Lešnou u Valašského Meziříčí a Palačovem vznikl nový silniční úsek. A ještě než na něj vyjedou auta, si ho dnes mohli vyzkoušet chodci, cyklisté nebo bruslaři. Za chvilku se o tom dozvíte podrobněji.

0: To byla kapela Cranberries. Nová palačovská spojka u Valašského Meziříčí patřila dnes chodcům, cyklistům a bruslařům. Ředitelství silnic a dálnic jim zpřístupnilo 2,5 kilometrů dlouhý úsek nové rychlostní silnice, která Valašsko napojí na dálniční síť.
1: Taková příležitost pro jezdce silnice, už jste to někdy zažili?
2: Ne, to je premiéra.
1: Vy jste tady místní kousíček ze Zašové z Veselé. Máte tady taky miminko, které má helmu. Jste na to připraveni celá rodina. Žaneto, co všechno máte?
2: Brusle, kolečkové, koloběžku, kočárek, asi všechno.
1: No a jak vám konkrétně jako rodině pomůže ta palačovská spojka?
3: Bude to super, dostavit na Olomouc tady. Odezy, takže parada.
1: Říká Roman, který s Žanetou teď pokračují v jízdě na kolečkových bruslích, mají taky kočárek a zdalují se mi už v dálce. Já potkávám další rodinu. Sundáváte kola nebo dáváte kola zpátky?
4: Sundáváme kola.
1: Co toho čeká tatínek, který teď to kolo oddělává?
4: že se projedeme na kolech a třeba dojedeme nakonec.
1: Ta trasa je 2,5 kilometru směrem na Palačov, 2,5 kilometru zpátky.
5: No mně se to moc líbilo, já bych bral takovéhle jako cyklostezky.
1: Nadšení jsou nejen účastníci, ale taky mluvčí ŘSD Jan Riedl, protože zatímco včera, když chystal akci, tak tady silně pršelo, tak dnes je slunné počasí.
6: Teď je tady nádherný počasí a jdou sem lidi, ale po desítkách, po stovkách. A je to naše příležitost těm obcím, tomu regionu strašně poděkovat, protože ono 2 roky snes takovouhle těžkou stavbu, to prostě zátěž.
1: Kdy to vůbec uvidíme ten dopad na ty obce Nalešnou, Hranicko, okolí Valašsko-Mezříčská?
6: Okamžitě, až se nám tady podaří zprovoznit tu komunikaci, tak okamžitě uvidíte propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdilo.
1: Přestože jde o krátký úsek v délce 3 kilometry, je podle ředitele zlínské ŘSD Karla Chudárka důležitý pro všechny tři kraje.
7: Pro Zlínský, že ho připne konečně celé Valašsko na dálnici. Pro Moravskoslezský, že vlastně se může vynechat silnice 1/57, která vede z Nového Jičina do Valašského Meziříčí, a v Hranicích na Moravě, potažmo v Teplicích nad Bečvou, se jim odlehčí, ta kamionová doprava by tam vůbec neměla být a Teplice by měly být konečně tím lázeňským městem, tak jak si všichni představujeme.
1: Řidičům se silnice otevře 22. října. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

Přežil terezínské ghetto a tato zkušenost pak ovlivnila velkou část jeho tvorby. Spisovatel Arnošt Lustig by letos oslavil 100 let. Památník Terezín jeho život teď připomíná novou výstavou v Malé pevnosti. My vás tam vezmeme za chvíli.

0: Od dětství před válkou přes dospívání v terezínském getu až po život spisovatele. Nová výstava v Malé pevnosti v Terezíně připomíná 100 let od narození Arnošta Lustiga. Přibližuje zásadní okamžiky Lustigova života i to, co později ovlivnilo jeho tvorbu.
1: Ve výstavě je ve zkratce Arnoštův život s krásnými ilustracemi Elišky Podzimkové, které mají nadhled a hloubku.
2: Popisuje dcera Arnošta Lustiga Eva Lustigová. Ta spolu s Markétou Pilátovou napsala knihu, která se jmenuje stejně jako nová výstava Arnoštova cesta a zachycuje důležité milníky ze života známého spisovatele.
1: Arnošt říkal, že prožil asi 20 životů.
2: Jen se štěstím za války unikl smrti, přibližuje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Arnošt Lustig byl jako 16-letý deportován do Terezína v roce 1942 a odtud se dostal do Osvětimi, z které byl potom ke konci války deportován a podařilo se mu vlastně uprchnout z transportu smrti.
1: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl persona non grata.
2: Shrnuje zásadní momenty života svého otce Eva Lustigová. V šuplíku Arnošt Lustig nechal také 7 filmových scénářů. Ty teď nadační fond v čele s Evou Lustigovou plánuje nabídnout filmovým produkcím.
1: Jeden z nich je například s názvem My tři se nerozejdem. Ludvík Aškenázy a Arnošt Lustig napsali umělecký scénář a musím říct, že to je film na Oscara.
2: Arnošt Lustig tak i 100 let po svém narození díky svému odkazu zůstává nesmrtelný. Výstavu mohou návštěvníci shlédnout v předsálí Malé pevnosti do konce roku. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny. Jde o soukromou návštěvu. Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti. Dovolal se proti němu u nejvyššího soudu. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Švédsko 3-2 na sety. A zítra bude převážně zataženo. Od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Zúčastnila se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva jí organizační výbor sněmovny neschválil.
3: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské vrchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
4: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
3: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server iRozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čemrné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Dva rozměrné dřevěné čluny a další menší nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
5: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
0: Sport. Čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání na mistrovství Evropy. Švédsko porazili 3-2 na sety. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v 8. kole šance ligy městské rivaly z Artisu 2-1. V dalších zápasech pražská Sparta zvítězila nad Jabloncem 2-0, Bohemians vyhráli nad Slováckem 2-0 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0. A běloruská tenistka Arina Sabalenková hraje ve finále US Open proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Jejich zápas sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D35 u Olomouce a nehoda na silnici 6 u Karlových Varů. Na dálnici D35 pozor před Olomoucí ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na Přáslavice na kilometru 280 stojí osobní auto, řeší tam defekt v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Městec. Na 44. kilometru stojí porouchané nákladní auto, vozidla tam mohou vybočovat. Následky nehody překážejí na silnici 6 u Karlových Varů ve směru do Prahy. A v táhle zatáčce za Vary havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. Na místo museli přijet i záchranáři. Projíždí se místem pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, při vyjasnění až na 6. Zítra pak čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
7: Hostem radiožurnálu je ředitelka festivalu Talichův Beroun, Karolína Froňková. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Jsem rád, že jste ho přijala. Vy jste se ředitelkou zapsaného ústavu Talichovo Berounsko stala díky diplomové práci. Je to tak?
8: Je to tak. Já jsem se Talichem zabývala už od dětství jako v jedna návštěvnice koncertů už asi od 8 let, takže to byla přirozená volba oboru a samozřejmě i té diplomové práce, no a pak už tomu přálo štěstí a stal jsem se členem týmu velmi záhy.
7: Či vás ta osobnost zaujala někdy v 8 letech?
8: No, já jsem sama aktivní muzikantka, takže samozřejmě to byla pro mě velká inspirace hudební, spíše ti interpreti, a až postupem času jsem odkrývala tu zajímavou osobnost dirigenta Václava Talicha a velmi mě zaujal v podstatě celý jeho život. Já jsem často chodila i na přednášky do Muzea českého krasu, které byly poměrně časté, takže mě velmi inspiroval, ať už jeho cílevědomostí, obrovskou pečlivostí, profesionalitou, až možná někdy trošku drsnými nároky na interprety, ale také jeho láskou k přírodě a celkově tou vazbou na Beroun, kde jsem strávila od dětství celý život.
7: Tak možná není divu, že vaše diplomka přerostla v knihu. Je to tak?
8: Je to tak.
7: Talichův Beroun, 40 let festivalu, už teda jsou to 4 roky ano. Zpátky. Tak jak se postupně poznávala toho berounského světoběžníka?
8: Tak já si myslím, že já miluju přírodu stejně jako on a v současnosti jsme se stali spoluautory Talichovy stezky naučné, která pojí právě hudbu a přírodu. Takže ta láska k tomu okolí Berouna, ta tajemná magická Talichova vila, která leží nedaleko Berouna, mě velmi lákaly. Taková ta představa té tajemné zahrady a strašně mě zajímalo, jako kdo tam žije, a velmi často jsem okolo ní chodila, když jsem o tom přemýšlela, takže mě to opravdu lákalo. A samozřejmě rodina Václava Talicha, a už jeho dcera Víta, tak jeho vnuk pan Michal Dejmal velmi často chodili a stále chodí na koncerty, takže to setkání přímo se členy rodiny bylo také velmi inspirativní.
7: Kudy vede ta stezka?
8: Ta stezka od restaurace na Černém vršku, kterou Berouňáci velmi dobře znají, tak vlastně jdete už potom jenom lesem a po pěšince, po turistické značce se dostanete až k vile a je to blízko Rybníčka v Brdatkách, možná znají lidé z regionu. A je to úplně úžasné, protože vy se po 10 minutách chůze dostanete na úplně jiné místo, na úplně jinou planetu, vlastně z toho ruchu města se ocitáte někde pocitově uprostřed Šumavy, uprostřed lesů, a my přezdíváme tu vilu lesní vila, protože skutečně součástí zahrady je i les. A jednou ročně zahrady a brány vily se otevírají a děláme tam krásné koncerty, a takže i možná je to malá pozvánka na jaro, kdy opět budou brány vily otevřeny i pro veřejnost.
7: Ředitelka festivalu Talichův Beroun Karolína Froňková je hostem radiožurnálu.
9: Host radiožurnálu.

0: Dnes si povídáme s Karolínou Froňkovou, tradiční hudební festival nese jméno slavného dirigenta Václava Talicha. S jakou vizí vlastně před desetiletími vznikal? A nakolik se ten dnešní festival liší od toho původního?
1: Tak festival vznikl v roce 1983, kdy bylo jméno dirigenta Václava Talicha u příležitosti z tého výročí narození se stalo vlastně významným dnem UNESCO. Do té doby to jméno bylo v podstatě zapomenuto, režim dělal hodně pro to, aby se na Talicha nespomínalo, ale on stál u zrodu několika důležitých institucí, jak už je to Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, Slovenská filharmonie, ale taky Královská filharmonie Stockholm, takže opravdu mnoho lidí na něj vzpomínalo s vděčností, láskou a dali dohromady sílu, která právě stála za vznikem toho festivalu a jeho hlavní náplní bylo to jméno připomínat, jak prostřednictvím těch všech institucí, kteří stáli za tím zrodem, tak právě i různými doprovodnými publikacemi, knihami, výstavami a samozřejmě zejména tou hudbou.
0: A co z té původní myšlenky zakladatelů považujete za důležité zachovat i dnes?
1: Já si myslím, že celkově ta míra profesionality, důslednosti, s kterou Talich přistupoval k práci, je inspirativní úplně všeobecně pro každého, nejenom pro hudebníky. My se snažíme hodně pracovat právě s jeho myšlenkami dvěmi zásadními. První z nich je práce s mladými lidmi a práce i se začínajícími interprety, hudebníky, skladateli v kombinaci právě s velmi etablovanými jmény, která už jsou delší dobu na scéně a jsou známá. To znamená, to Talich dělal během své práce. My se snažíme s tímto tématem také pracovat a on byl velkým propagátorem premiér a uváděl nová díla zejména Stukova, Novákova a další skladatelů, takže to byla taková taky jeho velká mise. On velmi často udal ten způsob, jak nyní jsou ta díla interpretována, takže se snažíme v tomto duchu taky právě podporovat vznik nových kompozic a skladby na objednávku festivalu jsou každoroční součástí.
0: Jaký otisk jste zatím zanechala za 4 roky vedení této instituce?
1: Tak já jsem možná podobně jako Talich takový trošku bulldog, takže když se do něčeho zakousnu, tak se jen tak nepustím. Myslím, že jsem do toho dala hodně energie a že ten o tom festivalu je stále více slyšet nejen v Čechách, ale také v zahraničí. Podařilo se mi proniknout a navázat vazby se Slovinskem, se Švédskem, ale také s Německem, kdy v tandemu s Ladislavem Horákem, naším dramaturgem, skutečně se snažíme navazovat i ta mezinárodní přátelství, takže doufám, že o festivalu je opravdu slyšet nejen v Čechách, ale i v zahraničí stále více.
0: Letos se hlavní řadou festivalu prolíná téma femme fatale. Proč právě osudové ženy?
1: My se vždycky snažíme stavět tu dramaturgii úplně celého roku, nejenom té hlavní řady okolo jedné silné myšlenky, většinou ve vztahu právě k Talichovi a jeho osobnosti. A v letošním roce to byla obrovská inspirace, protože jeho žena Vida Prelesník, klavírní virtuózka slovinského původu, slaví dvojité výročí jak narození, tak úmrtí. A nás právě velmi zaujal ten její život, kdy ona byla velmi talentovaná hudebnice a v podstatě tu svoji kariéru tak trošku obětovala pro tu kariéru Talichovu. A přitom to byla velmi silná žena, která za tím Talichem velmi stála a myslíme si, že ten její osud je velmi zajímavý a není ojedinělý v té hudbě, protože velmi často za úspěšným a významným mužem je právě silná žena. A pak jsme samozřejmě pracovali volně s tím tématem dále, takže se zabýváme i soudobými skladatelkami. Velmi se těšíme i na interpretky ženy, takže opravdu to bude takový krásný ročník, plný zajímavých dam. Velmi se těším třeba na Martu Tepfrovou, která v Čechách běžně nevystupuje. A samozřejmě chtěli jsme, aby ta Vida tam opravdu zněla tím ročníkem, takže kromě přednášek slovinské muzikoložky Barbary Arts, tak jsme právě oslovili Lukáše Somra, aby vyloženě složil skladbu Podstavidě. Tam je velmi zajímavý příběh zatím, protože ona si s Talichem vyměňovala mnoho tisíce dopisů. Pan docent Milan Kuna ke stáří, když už dobře nevěděla, tak je přečítal, přepisoval je a byly velmi zajímavé, ale ona jednoho dne, když přišel do Talichovy vily zase přečítat, tak viděl, jak stojí zády ke krbu a dohasínají poslední uhlíky a všechny ty dopisy spálila. Takže vůbec tady ta myšlenka těch té spálené, možná vážně mezi těmi dvěmi, nebo spáleného příběhu, tam určitě bude rezonovat. Některé dopisy se dochovaly v Muzeu českého krasu, takže ty jsme poskytli panu Somrovi, takže je tam opravdu takový hezký příběh za tou skladbu. Já se velmi těším.
0: Lukáš Sommer taky připomene, myslím, Vitku Kaprálovou, ne?
1: Přímo ne, ale zazní Kaprálová kvartet, to znamená trošku přeneseně. My jsme se Kaprálovou zabývali v loňském roce, takže nebude to vyloženě o Kaprálové, ale samozřejmě to je její jméno, také se nám krásně hodí do té dramaturgie. A Kaprálová kvartet, složení čtyř talentovaných žen, takže opět ten ženský element tam bude velmi silný. A ta skladba mimochodem bude zajímavá tím, že to bude skladba pro kytaru a smyčcové kvarteto, není to až tak časté. A samozřejmě autor ji bude premiérovat, takže to bude zážitek. Je to 6. října.
0: Telichu Beroun už dávno není jenom událostí pro skalní příznivce vážné hudby. Vy jste vyrazili i cestou open air koncertu, ten už máte za sebou. Je to způsob, jak přilákat úplně nové publikum?
1: Já věřím v to, že ano, protože za poslední roky, kdy se o to snažíme, se značně omladilo to publikum. Myslím si, že je to zajímavé pro mladé lidi a samozřejmě i pro trošku jinou cílovou skupinu a my se vždycky snažíme v rámci těch open air koncertů, jako za sebou Skety a Jana Smigmátora, v minulosti třeba Dašu nebo čtyři tenory, takže pořád se trochu snažíme držet Epoch Quartet, také snažíme se držet trošičku tu vazbu na tu klasiku nebo jazz, tak ta návštěvnost je mnohem větší než na našich koncertech a ti lidé chodí, většinou to zkusí třeba jednou, zjistí, že opravdu to stojí a myslím si, že to funguje. Trochu jim otevří tu bránu nebo ta dvířka.
0: Karolina Froňková je dnes naším hostem.

0: Posloucháte Radiožurnál. Karolína Froňková není jen ředitelkou hudebního festivalu Telichův Beroun, ale také lektorkou angličtiny a francouzštiny a také vokalistkou a altsaxofonistkou hořovickou berounské kapely La Fanka. Pořád to platí?
1: Pořád to platí a myslím si, že kdybych to nedělala, tak už jsem dávno zblázním, je to opravdu velká terapie pro mě.
0: A jakému žánru se věnujete?
1: My hrajeme takové jako funky, ale jsme napříč žánry od rocku po trochu jazzu. Myslím si, že každý ten člen tak trošku má rád jinou hudbu a otiskuje to do toho celkového projevu kapely. Mě to velmi baví. Myslím si, že hlavním popisem naší kapely je veselá taneční hudba. To znamená, pokud přijdete na koncert, určitě si zatančíte a určitě se vám vaše nálada zlepší minimálně o 50%.
0: Odkud se vzal ten název?
1: My jsme funky, funka samozřejmě se nabízí, navíc v té době jsme měli v kapele i zedníka, takže je to takový menší dvojsmysl, bohužel, když už jsme měli několik koncertů za sebou, tak jsme zjistili, že jedna funka už existuje, takže jsme tam ve stylu mé francouzštiny dali to la, to znamená ženský člen, nebo určitý člen ve francouzštině, takže la funka vznikla takto.
0: A proč jste si v dětství vybrala jako nástroj klarinet?
1: Já jsem se vybrala saxofon, už asi od 3 let tvrdím stěžejně, že budu saxofonistka, což tady se podařilo na té amatérské úrovni, ale vůbec nevím, jak se to stalo, jestli to nějaká reinkarnace, nebo jestli jsem snad v dětství viděla Jitku Mulavcovou, nebo Felixe Slováčka, netuším, ale bohužel ten systém hudebního školství neumožňoval už od třeba 6 let začít hrát na saxofon, takže jsem si prošla tou flétnou obligátní klarinetem a až jsem konečně dospěla k tomu vytouženému nástroji saxofonu a myslím, já hraju i na další nástroje, na klavír, na kytaru, ale ten saxofon si myslím, že mi nejvíc umožňuje vyjádřit nějak svoje pocity, emoce a mám ho nejradši určitě.
0: A jaký máte vztah ke klasické hudbě?
1: Já si myslím, že sice třeba ta funky, když jsme o něm hovořili, tak sice se třeba mnohem více při něm uvolním, ale myslím si, že ta klasická hudba vzděluje mnohem více, je mnohem hlubší a ať už se jednalo o třeba trochu složitější období v mém životě, které byly poznamenány tragickými úmrtími členů rodiny, tak mi ta klasická hudba velmi pomohla nějak si ty myšlenky utřídit a byla o mě obrovskou posilou a myslím si, že takový ty běžný mainstream populární hudby prostě nedokáže sdělit tak silné emoce a hluboké prožitky jako ta klasická hudba. A já třeba preferuji spíše modernější klasickou hudbu, řekněme 19. století dál, kdy tam skutečně ta emoce a ten prožitek je markantní a to mám ráda.
0: No ale, jak už jsme se vlastně zmínili, Telichův Beroun už zdaleka není jenom vážná hudba. Jaké žánry můžete nabídnout?
1: Tak samozřejmě už zmíněný jazz, ten se opěkuje poměrně často. V letošním roce třeba se budeme zabývat trochu i romským folklorem, kdy zahraje Jaroslav Svěcený a Cigánský Ďábli, což se velmi těžký temperamentní koncert, ale také se budeme zabývat, řekněme, lidovou hudbou venezuelskou, takže budeme mít vyloženě venezuelskou hudbu v podání Marty Tefrové, která střídavě žije v Kolumbii a v Berlíně, hodně se touto hudbou zabývá a zas tak často v České republice nehraje, takže to bude velmi zajímavé za doprovodu souboru Bonafide Tango, ale hlavně za tanečního doprovodu manželů Antarových, kteří budou tančit Tango Nuevo. Takže i takovéto odbočky do, řekněme, lidové hudby, do španělské hudby, do romské hudby, ale také do tance a také do divadla. Velmi často uvádíme také divadelní projekty, protože Marta Tefrová bude recitovat nebo hrát melodram Březiny, který je věnován Soně Červené. Takže to bude taková fúze tance, divadla, hudby. Velmi se na to těším.
0: Tango Nuevo, to se vracíme zase k profesoru akordeonu.
1: Ano, přesně tak. Jste správně.
0: Vy jste vystudovala katedru hudební kultury na Pedagogické fakultě Zapročeské univerzity v Plzni. Je

0: Důležité je, jsem o tom přesvědčená, že to je znát, pokud víte, o čem mluvíte, nebo o čem ta hudba, nebo ten, který koncert je, tak se vám to i lépe třeba propaguje a myslím si, že to pomáhá.
1: Hostem Radiožurnálu zůstává i po zprávách Karolina Froňková.

23 hodiny 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Británie. Podle něj se to prý jednou stane. Trump to řekl po dnešní schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Nový britský premiér Andy Burnham už dříve uvedl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Mluvčí jeho úřadu dnes v reakci na Trumpova slova dodal, že na premiérově postoji se nic nezměnilo. V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde můžou být uvězněni lidé. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. V méně zasažených turistických oblastech se už pomalu začíná obnovovat infrastruktura. Městský soud v Praze v srpnu zastavil stíhání 8 lidí v kauze webu Sek.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server iRozhlas. Podle soudu není samotné poskytování inzerce erotických služeb kuplířstvím. Přihlédl taky k tomu, že firma EOL.cz podnikala veřejně, platila daně a spolupracovala s policií. Státní zástupkyně původně obžalovala

0: 9 lidí. Případ šéfa firmy Andreje Anastasova, který čelí i obvinění ze znásilnění a dalších trestných činů, soud řeší samostatně. A dělníci umístili do opravované kopule v Opavě vzkaz příštím generacím. Na vrcholu proskleného zastřešení v budově bývalého obchodního domu Breda je kromě dopisu primátora taky pamětní mince, mapa, brožura, pohlednice anebo texty o životě v Opavě, včetně digitální podoby. Časová schránka by měla odolat povětrnostním vlivům a čekat na své pozdější odhalení. Sport. V New Yorku se dnes rozhodne o nové šampionce tenisového US Open. Zápas mezi běloruskou Sabalenkovou a kazaškou Rybakinovou sleduje reportér David Prouza.
1: Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála první set 6-4 díky jednomu breaku, v tom druhém Arina Sabalenková, aktuálně stále ještě světová jednička, vede 4-3. Na servise ale chystá její soupeřka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 za Žebrákem a překážka na D35 u Olomouce. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy velmi opatrně za Žebrákem. Na 33. kilometru policie hlásí díru ve vozovce. Hrozí poškození vozidla, tak zpomalte. 33. kilometr na D5 směr Praha. Na dálnici D35 zpozorněte kolem Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na Přáslavice na kilometru 280 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Je tam uzavřený odstavní pruh. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony se tvoří spíš během dne, teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Karolina Froňková, ředitelka festivalu Talichův Beroun, je naším hostem. Od roku 2022 pořádáte taky dirigentské kurzy. Kdo je vede a komu jsou určeny?
1: Tak je to trošičku jinak zaměřeno než standardní takové ty dirigentské masterclassy, které jsou obvykle postaveny okolo nějakého významného symfonického orchestru. Samozřejmě ta vazba na dirigenta Václava Talicha je naprosto jasná, ale my jsme se rozhodli jít jinou cestou, protože stále více základních uměleckých škol má při sebe působící orchestry, různé big bandy, ale málo kdo z těch vedoucích má nějaké dirigentské vzdělání a opravdu ho potřebují a byla to taková díra na trhu, řekla bych. Díky tomu, že člen správní rady pan Štěpán Met je hráčem na klarinet hudby Hradní stráže a policie České republiky, tak se podařilo oslovit šéf dirigenta pana plukovníka Václava Blahunka, který je neskutečně charismatický a ve spojení s Jiřím Bělíkem, který také ty kurzy vede, to dělá úplně nádherně. My vlastně letos jsme měli 5. ročník, vždycky se ty kurzy konají v březnu a je hrozně znát, jak ti dirigenti se vrací, jak se jejich kvalita zvyšuje a nejenom ta kvalita jejich, ale kvalita i jejich orchestrů. A celkově si myslím, že ta symfonická dechová hudba je taková popelka české hudby, ta tradice je obrovská, ta kvalita velmi vysoká, mezinárodní renomé značné, ale lidi pořád tak trošku tu dechovku vidí s respektem, přičemž si neuvědomují, že se to posouvá už úplně do dalších dimenzí, přesně do filmové hudby, jazzu, do normální klasické hudby, která se dá hrát právě tím symfonickým dechovým orchestrem. Takže jsou to nejenom dechové orchestry, ale i jiné big bandy a snažíme se jim trochu tímto i pomáhat. Ti dirigenti pak spolupracují, pořádají koncerty a myslím si, že pomáháme tímhle trochu i té rehabilitaci té české popelky.
0: O Talichově Berounu si povídáme s ředitelkou tohoto hudebního festivalu Karolínou Froňkovou. Často říkáte, že nejste jen podzimní festival, ale celoroční platforma. V jakém smyslu?
1: Tak my se vždycky snažíme nabalit na to jedno nosné zajímavé téma, právě celoroční aktivity, jak už jsem zmínila, dirigentské kurzy v březnu, ale potom pokračujeme jarní koncertní řadou, která se liší od té hlavní řady zejména tím, že se zabýváme zajímavými místy v regionu. To znamená, objevujeme i místa, na kterých se koncerty vůbec nekonají. Ať už v přírodě, například ta Talichova vila, Talichovo údolí, ale také třeba zámek Králův dvůr, přes který vede dálnice, je takový taky trošku, řekněme, zašlá sláva starých časů, ale krásně pan starosta rekonstruuje sál, takže tam děláme koncerty, nebo třeba na Tetíně, takže se snažíme víc pracovat s tou regionální historií a s regionálními zajímavými místy a samozřejmě podporujeme hodně mladé, to znamená, děláme rozsáhlou edukační řadu. Zabýváme se koncerty pro děti už vlastně od první třídy až po středoškoláky a včetně edukačních koncertů, přednášek, různých povídání si o dějinách, ale také děláme video soutěž Hudbou životem, kdy oni sami tvoří krátká videa na zajímavá témata, takže si myslím, že pracujeme opravdu komplexně se všemi věkovými kategoriemi a napříč žánry a ta hlavní koncertní řada už od roku 1983 se koná na podzim, ale sice je to jenom 7 koncertů, ale opravdu myslím, že máme rozkročeno mnohem šíř.
0: Překvapuje vás někdy, jak děti reagují na živou klasickou hudbu?
1: Neustále a musím říct, že čím mladší ty děti jsou, tak tím lépe na tu hudbu reagují. A myslím si, že ty malé děti jsou ještě hodně tomu otevřené, možná ještě nemají nějaké třeba předsudky nebo jsou prostě blíž i možná přírodě, ale určitě té hudbě krásně reagují. Se snažíme právě proto začínat už v té první třídě a chtěli bychom do budoucna i pro ještě menší děti dělat ty koncerty, protože oni opravdu tu hudbu přijímají úplně skvěle. Samozřejmě děláme koncerty, které jsou přímo uměrné jejich věku, takže většinou třeba krásné svity k Trnkovým pohádkám Václava Trojana, nebo kde je právě třeba herecká vložka, takže samozřejmě nemůžeme jim dát nějakou velmi náročnou skladbu, ale máme zkušenost, že opravdu to přijímají skvěle, nadšeně a čím dříve se s nimi začne pracovat, tak tím lépe potom přijímají i ty složitější skladby, když jsou starší, takže myslím, že to určitě má smysl a mám radost.
0: Součástí vaší práce jsou vzdělávací projekty, jak už jste o tom mluvila, taky výzkumy publika a doprovodné akce. Co vám o dnešních posluchačích klasické hudby prozrazují?
1: Tak Já si myslím, že se to velmi posouvá. Nevím, jestli je to tím, jestli opravdu v nějakým způsobem fungují ty edukační projekty, ale velkým způsobem se, významným způsobem se obměňuje a omlazuje to publikum. Když to srovnám s dobou třeba před 10 lety, tak opravdu tam je mnoho letý rozdíl. A myslím si, že teď naše návštěvníci jsou převážně lidé v věku 40, možná 60 let, ale ti mladší lidé si skutečně tu cestu hledají a stále častěji navštěvují koncerty. No a já naše diváky miluju, protože je to opravdu taková skupina velmi příjemných lidí s krásnou pozitivní energií a je to opravdu radost s nimi pracovat.
0: A mění se tedy publikum festivalu proti době třeba před těmi 10 a 20 lety?
1: Určitě se významně omlazuje. Já mám osobně názor, že ke klasické hudbě musí člověk trochu dozrát, ale myslím si, že to omlazení je značné. Před pár lety ještě se nám trochu zdálo, že pořád chodí vlastně ti samí lidé od roku 83 a dneska se to hodně mění. On taky Beroun se velmi mění, protože je tam mnoho nových obyvatel, hodně se staví, jsou tam různé rezidenční čtvrtinové a myslím si, že primárně tam jezdí lidi, takové ty produktivní rodiny v produktivním věku s dětmi. Samozřejmě se úplně demograficky mění ta populace. A myslím si, že to má vliv i na to právě, kolik lidí a v jaké struktuře chodí na ty koncerty.
0: No ale jistě to nejsou jenom berounští. Sjíždějí se diváci, posluchači ze širokého okolí?
1: My to samozřejmě nemůžeme úplně snadno evidovat, ale už v rámci našeho newsletteru pro abonenty, protože já většinu z nich samozřejmě znám osobně, tak přijíždějí právě určitě už i z Prahy, ale oblasti Dolní Berounky, Dobřichovice, Všenory, to znamená, myslím si, že ten okruh lidí, kteří chodí na festival, se pořád rozšiřuje.
0: A když jste mluvila o tom, co všechno děláte během roku pro školy, děti, mladou generaci, snažíte se zaujmout pomocí moderních technologií? Funguje to?
1: Ano, snažíme se, ale máme takovou, samozřejmě například ta videosoutěž, kde vlastně nabádáme soutěží o zajímavé ceny, finanční odměny, tak je podporujeme v tom, aby sami tvořili právě třeba videoobsah. Tak v tomto ohledu ano. Máme třeba tu naučnou stezku, kde pracujeme s QR kódy a nahrávkami, které mají prostě podporu na sítích té stezky, takže tam také se snažíme. Samozřejmě jsme aktivní na Instagramu, Facebooku, takže snažíme se přibližovat i takto, ale pořád věříme v to, že je nejdůležitější ta živá hudba opravdu naživo. A myslím si, že těch technologií je v současném světě až. A že je právě naopak dobře taky konfrontovat s nějakou živou hudbou, živou umění a živými lidmi.
0: Hostem Radiožurnálu je dnes Karolína Franková.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s berounskou patriotkou, dá se to tak říct?
1: No určitě.
0: Rojinou Fraňkovou. Vy se věnujete a mluvíme teď o tom Telichovu Berounu. Teď vás čeká tedy 44. ročník, nebo ta hlavní řada. Od kdy do kdy a kde všude se bude odehrávat?
1: Tak ta hlavní řada oproti té jarní se opravdu odehrává na jednom místě, převážně v Kulturním domě Plzeňka, nedaleko od Berounského náměstí, a vždycky od 19 hodin každé úterý od 29. září do 3. listopadu. Je tam jeden koncert klasické hudby. Samozřejmě začínáme těmi velkými tělesy, které zahajují a uzavírají festival. Zahajujeme Plzeňskou filharmonii s Adamem Plachetkou a mladou talentovanou solistkou opery Národního divadla Doubravkou Novotnou a končíme komorní filharmonii Pardubice, kdy se velmi těším na krásný edukační koncert, který bude právě se konat v ten samý den s Petrem Kadlecem a Marko Ivanovičem. A pak samozřejmě se zabýváme i komornějšími koncerty, ale každé úterý je to někdy známější interpret, jako třeba Jaroslav Svěcený, anebo i velká překvapení, jako si myslím, že bude třeba ta zmíněná Marta Tefrová, že skutečně ta škála je velká a jenom jedno místo se liší a to je poměrně zajímavá záležitost, protože máme velké centrum duševní rehabilitace nové v Berouně, což mě velmi těší, protože až nezvládnu psychicky ten nápor festivalový, tak nebude daleko. A tam je krásný nový multifunkční sál, takže tam vždycky zavíráme festivalovým epilogem. Takže to je takové zajímavé místo a zase si myslím, že je dobře otevírat právě i trochu tato téma a někdy ty psychické problémy jsou trošku tabuizovány, takže tím, že děláme ten koncert právě tam, tak si myslím, že taky se to trošku otevírá, zličťuje a máme tenhle ten koncert velmi rádi a jsme rádi, že náš partner, kterým je právě Akeso rehabilitační nemocnice, nám umožnilo tam ty koncerty dělat, protože tam jsou samozřejmě i přísná bezpečnostní opatření.
0: Jak náročné tak velkou akci nejenom uspořádat, ale financovat?
1: Tak samozřejmě to jste udeřil hřebí na hlavičku.
0: A máte podporu města a kraje?
1: My máme velkou podporu města, což je náš zakladatel, že bez města Beroun by to určitě nešlo. Máme podporu kraje a máme za sebou opravdu velkou sílu všech různých partnerů z Berouna a okolí. Nevím, jestli je můžu jmenovat, a to asi bych neměla, ale náš největší partner z oblasti energetiky, tak bez něj by to určitě také nešlo v ruku v ruce s tím městem. A cítím, že ty firmy skutečně, i nejenom firmy, různé subjekty, kteří nás podporují, tak cítí, že to je důležité, že ta akce opravdu rezonuje velmi i za hranicemi města a ta síla je opravdu velká. Já cítím, že ty partneři i na ty koncerty samozřejmě chodí a bez nich by to prostě nešlo, ale cítím, že tam je opravdu krásná energie, všichni táhneme za jeden provaz a ten Berun je poměrně malé město, tým festivalový taky není velký, ale myslím si, že za to, co do toho dáváme, dostáváme poměrně velké množství muziky a já jim za to všem děkuji.
0: No a jak jsem pochopil, tak to divácké zázemí se rozrůstá, což je dobře.
1: Ono se rozrůstá, ale bohužel Kulturní dům Berouně se nerozrůstá. Ten má kapacitu pořád stejnou, takže bohužel narážíme opravdu na tu kapacitu. V loňském roce byly 4 z 6 koncertů jako úplně beznadějně vyprodány, včetně různých alternativních sezení, takže to je samozřejmě pro nás obrovská radost, ale zase je to limit, který těžko překročíme. Nevím, jestli by se podařilo do budoucna postavit Kulturní dům Berouně nějaký větší, tak samozřejmě bychom byli rádi, ale upřímně jsem realistka.
0: No tak máte tam třeba sportovní halu.
1: No ano, tak to taky je využíváme.
0: No, jaké máte tedy vize do budoucna? Třeba do toho jubilejního 45. ročníku?
1: Tak jubilejní 45. ročník bude ve znamení oslav. To je naše téma pro příští rok a budeme ho promítat různými způsoby, právě i skladby na oslavu nebo oslavy zajímavých jubilí, třeba Beethoven a tak dále. Velmi se na ten ročník těším. My se snažíme právě hledat nové prostory, takže prvním z takovýchto pokusů o větší prostor bude právě ta vámi zmíněná hala. Takže budeme dělat koncert Národního dechového orchestru ve škole Via Beroun, která má obrovskou tělocvičnu, takže to bude takový první experiment. A myslím si, že se pořád hledáme, nebo snažíme hledat nové i prostory právě formou těch openérů a tím si rozšiřovat kapacitu. Rádi bychom zase zopakovali nějaký krásný koncert na náměstí, který má obrovskou návštěvnost a samozřejmě pak to město tím festivalem opravdu žije doslova do písmene.
0: Na co se v letošním programu těšíte vy osobně?
1: Já se osobně nejvíce těším asi opravdu na ten projekt Tango Nuevo, protože ta kombinace tance, hudby a dramatu nebo divadla tak je úžasná a ty latinsko-americké rytmy jsou prostě moje srdeční záležitost. Navíc bude po koncertě následovat i taneční exhibice právě toho páru v klubové scéně i s výukou tance. Takže to se velmi těším. Samozřejmě Rosla Svěkecený a Cigánský ďábli, tak to bude taková, řekla bych, trochu podobná, velmi temperamentní energie. Ale já si myslím, že letos opravdu není žádný koncert, který by nestál za návštěvu. Jediný, vlastně, který jsem ještě nezmínila, Trio Extáze s Kateřinou Englichovou, Vilémem Veverkou. Taky úžasná záležitost, nový projekt rozkročený mezi klasickou hudbou, až budu hrát vlastně Black Sabbath, takže myslím, že je to úžasné, ale pro milovníky vyloženě klasické hudby, tak si samozřejmě také najdou ten zahajovací koncert Adama Plachetky, je už tedy vyprodán, ale tam právě se budeme odkazovat na Národní divadlo, takže zase krásný koncert a epilog, který uzavře právě v té zmíněné rehabilitační nemocnici Beroun, tak bude také velmi zajímavé, protože tam bude v premiéře skladba Sylvie Bodorové a bude to koncert jenom z děl žen skladatelek. Takže zakončíme ročník Femme Fatale koncertem Femme Fatale par excellence podání Anny Paulové, Kristýny Fialové a Jitky Čechové, takže já se těším na celý ročník jako jeden celek.
0: Karolína Franková, ředitelka Talichova Berounu, byla dnes hostem Radiožurnálu. Tak ať vám ta pozitivní a ohromná energie nakažlivá vydrží co nejdéle a ať se vydaří letošní ročník Talichova Berounu. Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, na shledanou.
1: Já vám také děkuji, krásný den a na shledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Pacienti s plicní fibrozou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Švédové dnes budou volit parlament. Fotbalisté zbrojovky zvítězili v brněnském derby šance ligy nad Artisem 2-1 a dnes bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Je neděle 13. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemocí v Česku trpí asi 1500 lidí.
3: Fibroza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
4: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
3: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
5: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
3: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Švédsko dnes čekají parlamentní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
6: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly častým cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě čerpací stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
7: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání. Má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku.
9: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
8: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
10: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomaci.
8: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Začaly dny evropského dědictví, představí skoro 700 památek po celém Česku. Návštěvníci si můžou prohlédnout i místa, která doteď zůstávala nepřístupná. Patří mezi ně třeba obnovená hradební věž Frudimi, upravená na historickou zbrojnici.
11: Bašta prachárna je obranná věž, kde máme expozici, která se věnuje právě městskému opevnění.
12: Představuje nový turistický cíl chrudimský manažer cestovního ruchu Tomáš Černý. Kromě replik zbraní nabízí i videoprojekci o proměnách obranného systému města. Mezi cíle dnů evropského dědictví patří oživení zájmu o památky, který upadl během pandemie covidu. Podle ředitele chrudimského kulturního střediska Martina Ditterta to chce ale víc než klasickou prohlídku.
13: Ať už to jsou kostýmy, příběhy, divadelní představení, aby to nebyl takový ten suchý výklad.
12: Dny evropského dědictví víkendem nekončí, na různých místech budou pokračovat až do konce září. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
1: Dno Jablonecké přehrady budou dnes čistit potápěči. U nádrže se jich sejde zhruba 40. Pomoct s úklidem břehů může každý. Sraz je v 10 hodin dopoledne na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat také dobrovolní hasiči se dvěma čluny, říká profesionální potápěč Jaroslav Kočárek.
14: Díky člunům se dostaneme na ty místa, kde není možné se dostat při běžném ponoru. Určitě tam zase narazíme na nějaké pneumatiky, na nějaké státní poznávací značky odcizených aut. Občas se tam najdou i nějaké náboje, zbraně.
1: Naposledy potápěči nádrž čistili před 30 lety. Na dně našli pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl. Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu poroty dostal izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
15: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost, a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Liberce zvítězili nad Mladou Boleslaví 3-0 a posunuli se tak do čela neúplné tabulky šance ligy. V dalších zápasech 8. kola brněnská Zbrojovka porazila městského rivala Artis 2-1, pražská Sparta vyhrála nad Jabloncem 2-0 a Slovácko prohrálo na hřišti Bohemians 0-2. V New Yorku se hraje finálové utkání tenisového US Open. Zápas mezi běloruskou Sabalenkovou a kazaškou Rybakinovou vidí reportér David Prouza.
16: Souboj nasazené jedničky a dvojky dospěl do třetího setu. První získala Rybakinová 6-4, ten druhý naopak Sabalenková 7-5. Aktuálně se už hraje třetí sada a 11-minutový gem nakonec ovládla Arina Sabalenková, podržela svůj servis a na podání se po krátké přestávce bude chystat Rybakinová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Čeští volejbalisté vyhráli ve skupinové fázi mistrovství Evropy na Švédském 3-2 na sety a připsali si tak už druhé vítězství na šampionátu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D11 u Poděbrad a odstavené vozidlo na D1 za Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 39. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte opatrně levým pruhem. Na D1 opatrně za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem z Pražského okruhu na kilometru 12,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Na místě už je policie. Na dálnici D35 z Olomouce do Hradce Králové překážka u nájezdu od Dašic. Na kilometru 148 stojí v připojovacím pruhu nákladní auto s defektem pneumatiky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Vladimírem Krocem.
18: Co přináší nová legislativa o poskytování spotřebitelských úvěrů, kterou před víkendem schválila sněmovna? Jaké stopy po srpnových ničivých záplavách zaznamenal horolezec Jan Trávníček, který se vydal do postižených oblastí? A jaký zásah do českého vzdělávacího systému by znamenaly případné škrty ve státní podpoře pro soukromé a církevní školy? Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou přísnější. Novelu, která vychází z evropské směrnice a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr, v pátek schválila sněmovna. Teď je dostane k posouzení Senát. Měla by vejít v účinnost od 1. února příštího roku, ačkoliv podle evropské směrnice měly změny platit nejpozději od letošního 20. listopadu. Na lince je Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Dobrý den.
19: Dobrý den vám i posluchačům.
18: Jak zákon změní úvěrový trh v Česku?
19: Nutno říct, že už v roce 2016 vstoupila v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru a ten opravdu jako přinesl revoluci do podmínek a pravidel a důsledků poskytování spotřebitelských úvěrů. Tato změna je nesrovnatelně méně významnější. Nepřináší to výraznou revoluci, ale přesto, a zmínil bych vlastně jednu jakoby nejzásadnější změnu, zavádí do České republiky to, co v Evropské unii, v zemích Evropské unie je relativně obvyklé a s tou novou směrnicí to víceméně bude všude. A to jsou ty takzvané stropy, cenové stropy na úroky při poskytování úvěrů. V roce 2016 bylo zásadní, že se vlastně zavedly stropy na sankce a teď přicházejí stropy i na ty úroky, to znamená na tu cenu. Za nás jsou ty cenové stropy konstruovány vlastně odpovědně, je to širší konsenzus na půdorysu jak férových poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tak jako organizací, které pomáhají dlužníkům, a za nás to vlastně jakoby umožní i nadále poskytovat úvěry relativně chudým domácnostem, ale zároveň to bude chránit před opravdu nemravnými sankcemi, to znamená, že zhruba třetina dnešních společností, které mají licenci České národní banky, tak to pocítí a budou muset buď upravit model, anebo z toho trhu odejít.
18: Takže není důvod k obavám, že se někteří lidé mohou uchylit do takzvané šedé zóny, že se otevírá větší prostor lichvě, jak tvrdí někteří kritici toho opatření?
19: Ne, my se toho neobáváme právě proto, že ty cenové stropy jsou konstruovány vlastně jako velkoryse vůči těm poskytovatelům. Tuto obavu začala šířit právě ty nejdražší nebankovní společnosti. Já jsem byl na řadě jednání v poslanecké sněmovně, kde to za jednu asociaci nejmenovanou opakovaně tvrdili a strašili, že 90 tisíc lidí jakoby ztratí přístup k úvěrům. To je samozřejmě jako absurdní. Někteří lidé opravdu asi ztratí přístup k úvěrům, ale je otázka, jestli opravdu všichni, kdo chtějí půjčit, mají dostat půjčku bez ohledu na to, v jakém stavu se oni nacházejí. A paradoxně dneska může být výhodnější jít si půjčit do zastavárny peníze, než si půjčit u některých těch nejdražších společností, které mají licenci České národní banky. A to je absurdní. Takže ta situace, si myslím, my pracujeme jako organizace Člověk v tísni právě s těmi nejchudšími lidmi. Určitě si myslíme, že i chudí lidé mají mít šanci dosáhnout na legální úvěr, ale ne všichni. Prostě pro některé lidi to není pomoc, ale jenom oddálení a prohloubení problému.
18: A věřitelé budou mít povinnost odkázat spotřebitele ve finančních potížích na snadno dostupné dluhové poradenství. To vítáte?
19: My jsme teď součástí debaty, kterou vede Ministerstvo financí, kdy má vzniknout vlastně, jakoby mají vzniknout kritéria, na základě kterých vznikne ten seznam, který bude de facto jakoby zveřejňovat Ministerstvo financí. A výsledek bude záležet na tom, jak ta kritéria budou pojata, protože pokud se ta kritéria budou příliš volná a dostanou se tam některé subjekty, které lidem nepomáhají, ale spíš tu jejich situaci zneužívají a ještě zhoršují, tak si myslím, že to není dobrá cesta. Pořád doufám, že se pod taktovkou Ministerstva financí podaří najít nakonec kompromis, že opravdu se velmi stíží cesta šmejdům k tomu, aby se na takový seznam dostali.
18: Reklama na spotřebitelský úvěr musí obsahovat jasné varování ve znění pozor, půjčit si peníze stojí peníze, jinými slovy, že půjčka není zadarmo. Myslíte, že se tím dosáhne kýženého účinku?
19: Já jsem k tomu byl vždy skeptický, na druhou stranu si myslím, že je dobře, že to tam bude, stejně jako je to u těch cigaret, ale stejně ten kuřák, který je závislý na tom kouření, si koupí tu krabičku i s těmi nechutnými obrázky, tak bohužel člověk, který je v nějaké finanční nouzi nebo prostě chce peníze, tak je vezme prakticky za jakýchkoliv podmínek, i když tam bude takovéto varování. Takže nemyslím si, že to přinese nějaké zásadní ochranu nebo lepší, preventivnější chování těch dlužníků, ale asi je to dobře, že to tam bude.
18: Proč poskytovatel úvěru bude mít podle novely zakázáno při posuzování úvěru schopnosti klienta využívat třeba údaje získané ze sociálních sítí? A dá se to nějak ohlídat?
19: To se dá ohlídat velmi těžko. Zároveň my máme většinou problém v tom, že ti poskytovatelé neověřují prakticky žádné informace. Ostatně vidíte to i v těch reklamách, kde vám nabízejí, že půjčka předschválena do 2 minut, do 3 minut bez nahlížení do registru. My naopak usilujeme o to, aby každý poskytovatel zjistil všechny závazky toho dlužníka, příjmy a výdaje. To jsou vlastně, jakoby, když by poskytovatelé toto dělali, tak by to bylo skvělé. A vlastně jakoby to, ty údaje z těch sociálních sítí jsou za mě podružné.
18: Sněmovna v novele stížila praxi zpochybňování smluv o spotřebitelském úvěru, včetně hypotečního, kvůli údajnému nedostatečnému posouzení možnosti žadatele úvěr splatit. Jak často se to teď podle vašich zkušeností děje?
19: No a tohle to je vlastně jakoby moment, kolem kterého bylo nejdelší, nejsložitější vyjednávání, výsledná varianta. Bylo několik desítek variant k přihledání kompromisu mezi poskytovateli úvěru a organizacemi, které pomáhají dlužníkům. Na začátku opravdu reálně hrozilo, protože ta původní vládní varianta de facto likvidovala soukromoprávní sankce pro poskytovatele úvěru za to, že neposoudili úvěruschopnost, kterou je dneska zneplatnění té smlouvy. A to má výrazný dopad na ty věřitele. Dnes opravdu u těch horších společností se to děje v mnoha případech. My jenom za minulý rok máme tisíce smluv, které jsme takto de facto zneplatnili. Takže je to jako velký fenomén. Ten kompromis, ke kterého bylo dosaženo, si myslím, že je férový, protože zohledňuje obavy férových věřitelů, že některé subjekty, některé advokátní kanceláře v tom viděli jako dobrý biznis, že vlastně hledali lidi, kteří bezproblémově splatili úvěr a přišli s nima, za nima s nabídkou, my vám dostaneme úroky zpátky a brali si z toho klidně i 40% toho, co se vracelo. A to není to, co chceme. U hypotečních úvěrů je to samé. Pokud ten hypoteční úvěr je nějakou dobu splácen, je tam ta vyvratitelná domněnka. Dlužník vždycky může dokázat, zkusit prokázat u soudu, že nebyl úvěruschopný, ale pokud ten úvěr zcela splatil, velký úvěr, nebyly to ty mikropůjčky, tak tam bude ta vyvratitelná domněnka, což zvyšuje jistotu poskytovatelů úvěru, že jim nebudou napadat zpětně normálně řádně splacené úvěry.
18: Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Děkuju vám, nashledanou.
19: Děkuju za pozvání a přeji krásný den.
18: V Nepálu pokračují záchranné týmy v pátrání po lidech, kteří mohli přežít ničivé bleskové záplavy z konce srpna. Podle aktuálních údajů si vyžádali více než 1400 obětí na životech, přes 5800 osob se stále pohřešuje. Zčásti i na čínské straně hranice v oblastech, kterými se prohnaly záplavy vyvolané pádem ledovce do řeky. Záchranáři se teď zaměřují na vyhledávání těch, kdo mohli uvíznout v tunelech vodních elektráren, zatímco armáda do zpustošených regionů dopravuje stále více humanitární pomoci na dron, protože silnice a mosty jsou zničené a vrtulníky jsou nasazeny do záchranných operací. Do těchto míst se v předchozích dnech vydal horolezec a geodet Jan Trávníček, který tradičně tráví v Nepálu část roku a pořádá i vysokohorské výstupy. Dnes jsme ho už zastihli v základním táboře pod 8000 Manaslu. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Které z těch zasažených oblastí jste před touto himalajskou expedicí procestoval?
20: No, my vlastně přístupem sem jako pod Manaslu, tak jsme projížděli oblastí kolem řeky Trisuly, kde se vlastně prohnala povodňová vlna, která začala Butekosí, že jo, na hranicích jako s Tibetem a přes oblast Rasuva se vlejvala vlastně do řeky Trisuly. Tam už nebyla ta její výška tak obrovská jako na tom začátku, ale každopádně ty následky tam byly teda vidět na každém kroku.
18: Jak byste je popsal?
20: No ale byl to velký zmár, no, protože ty místa, které si pamatuju, jakože pulzovaly životem na břehu té řeky, tak ty byly smeteny. Mosty poničeny a ta krajina samozřejmě prostě velice pozměněna, no, obrovské poškození infrastruktury. Tady v těch místech už nebylo tolik mrtvých, protože tam vlastně došlo k varování, ale ty materiální škody jsou tam obrovské.
18: Zaznamenal jste nějaký zásadnější postup záchranných humanitárních operací, nebo je spíš znemožňuje neprostupný terén?
20: Tady se v té oblasti, kterou já jsem viděl jako na vlastní oči, tak se začíná obnovovat infrastruktura, což je jako nějakým způsobem logické, protože je to docela zásadní oblast na transport vlastně turistů, na přesuny turistů jako do dalších oblastí jako v Nepálu, a ten turistický ruch je poměrně zásadní nebo výraznou ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. No. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování teda cest, obnovování mostů, ale tolik tam vlastně těch pátracích akcí neprobíhalo, ty se soustředí na ty místa, které jsem popsal předtím, tam, kde byla ta největší vlastně vlna.
18: Jak se obyvatelé oblasti vyrovnávají s následky živelní pohromy, pokud nemuseli být evakuováni?
20: Tak nepálský lid je strašně houževnatý. Já jsem jezdím už jako 30 let a zažil jsem po zemětřesení jako vlastně i ty situace, a oni se zpamatujou. Je to strašně těžký, ale bohužel vlastně ty katastrofy přírodní tady probíhají daleko častěji než u nás jako v klidné střední Evropě. Takže jsou na to zvyklí, když tento rozsah byl prostě obrovský, ale ten život se obnovuje, jako musí, no, nedá se prostě dělat jako nic jiného. A to truchlení tady samozřejmě probíhá, protože to zasáhlo celé rodiny, příbuzné a podobně, jako tam jako to je obrovský zásah, ale uvědomujou si, že ten život musí dál, a pracují velice intenzivně prostě na té obnově, a je to úplně neuvěřitelné, jakým tempem vlastně jim to jde. No, já jsem si z toho trošku dělám srandu, že je to asi trošku jiný postup než u nás, že prostě neprobíhají asi výběrový řízení, takže most se nestaví 2 měsíce, ale 2 dny. Přeháním, jo, ale dělám si z navigraci trochu.
18: Vy jste v předchozích hodinách doputoval do základního tábora pod nepálskou 8000 Manaslu. Co vás znovu přivedlo pod horu, kterou jste v předchozích letech vystoupal už 2x?
20: No, práce, protože vlastně tady máme z Miry Jirkou vlastně agenturu, která zajišťuje tyto vysokohorské expedice, a samozřejmě se zajištěním s naší partou nepálskou, s naším dalším parťákem Subinem Takurim, s agenturou 14 Summits Expedition, takže já jsem tady v práci a doprovázím vlastně tady, bohužel Miry se zranila, takže tady se mnou být nemůže, ale doprovázím svoje klienty, kamarády a zajišťuju logistiku a budu jim radit, jak mají stoupat na vršek této 8000. No. A když to jenom trochu půjde, tak se tam taky půjdu mrknout. No.
18: Tak šťastný výsledek téhle expedice. Horolezec geodet Jan Trávníček z Nepálu. Děkuju vám. Naschledanou.
20: Taky děkuju. Naschledanou.
18: Minister školství Robert Plaga by mohl občanům vysvětlit, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poznamenal počátkem týdne po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Rozvířil tak v dalších dnech diskusi o podpoře zmíněnému typu škol. Minister za ANO Plaga fakticky odmítl, že by se státní dotace měly rušit. Uvedl, že v příštím roce bude na tyto výdaje potřeba 21 miliard korun. V návrhu rozpočtu ale 3 miliardy postrádá, takže nemá na pokrytí příslušných nákladů dost prostředků, jak je definuje zákon. Dodejme, že v minulém školním roce bylo zhruba 350 soukromých a 49 církevních základních škol z více než 4000. A na středním stupni tvořily soukromé školy zhruba 1/4 celkového počtu. Víc teď s analytičkou obecně prospěšné společnosti Eduin Nikolou Šrámkovou. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Jak vysoké jsou státní dotace pro soukromé a církevní školy a podle jakého klíče jsou ty částky stanoveny?
0: Ta dotace se počítá podle normativu. To jsou tedy vlastně částky, které ministerstvo školství každoročně stanoví pro jednoho žáka určitého typu školy nebo oboru. Nejde tedy o částku, kterou by si ta škola sama vyjednala u ministerstva. Běžně soukromá základní škola má základní dotaci, z této částky je asi 60%. Obdobně je to u těch středních škol. Nicméně pokud splní zákonné podmínky, například dobře projde hodnocení České školní inspekce, tak základní škola může dostat téměř 100% toho normativu a většina středních škol i 90%. Samozřejmě náklady školy jsou mnohem vyšší. Škola musí řešit budovu, investice, vybavení a taky podle toho svého modelu i třeba další věci, že chce mít nižší počet žáků nebo dětí ve třídě, nějaké další aktivity nebo vyšší platy pro zaměstnance, takže ta část soukromých škol tomu i vybírá školné.
18: No a do jaké míry se právě od výše státních dotací odvíjí to školné soukromí škola? Mm-hmm.
0: To se neodvíjí od té státní dotace, to soukromá škola si školné stanovuje sama podle svých vlastně potřeb a proto i ty rozdíly mezi školami jsou obrovské. Některé školy vybírají poměrně nízké částky, jiné desítky nebo i stovky tisíc korun ročně. Ale nicméně ten státní příspěvek je i pro tu většinu škol významnou částí příjmu, takže kdyby vlastně výrazně klesl, tak ta škola se dostane do úzkých a má v zásadě několik možností. Může zvýšit školné, snížit náklady, hledat nějaké jiné soukromé zdroje a nebo i případně úplně skončit, pokud ten provoz ekonomicky nezvládne.
18: No právě proti případnému omezení nebo zrušení státních dotací, mimochodem k tomu by bylo potřeba změnit zákon, se ohradili nejenom minister Plaga, ale taky zástupci dotyčných škol odborných kruhů, takže podle nich by ten zásah mohl být pro dané školy až likvidační. Opravdu je to tak zlé?

0: mohou být v této situaci o další velmi drahé soukromé školy, které dneska už vybírají právě tu velkou část příjmu už od rodin. Nejsou tolik závislé na příjmu od státu nebo vůbec. A problém by tedy nastal hlavně u těch škol s tím nízkým školním.
1: Hmm. No, jaké místo mají soukromé a církevní školy v našem vzdělávacím systému?
0: No, dneska tvoří poměrně významnou součást vzdělávací té soustavy. Když se budeme bavit o tom součtu, kolik dětí a žáků je v mateřských, základních a středních školách v tom soukromém nebo respektive neveřejném sektoru, tak je to zhruba 150 tisíc dětí a žáků. Veřejné školy určitě dneska nemají takovou rezervu, aby je mohly převzít nebo či větší část těchto dětí a žáků, zvláště v lokálních typech škol, kde už dneska ty kapacity nestačí. A ta potřebnost neveřejné školy nejlépe vidět u středních škol. Tam je, to se bavíme asi o 30% středních škol, což je významná část kapacit. Nicméně vedle toho samotného počtu mají tyto školy ještě další zajímavé role, nevím, jak bych to nazvala, například rozšířují nabídku vzdělávání, nabízejí obory, které ta veřejná síť neposkytuje, nebo je neposkytuje v dostatečné kapacitě. Například v Praze je to téměř polovina čtyřletých gymnázií, polovina kapacit čtyřletých gymnázií je neveřejná. A tak ten soukromý sektor či církevní opravdu velmi pomáhá tomu veřejnému sektoru.
1: A jak vážný výpadek by znamenaly ty zmíněné miliardy, které ministrovi zatím chybějí na mandatorní výdaje rezortu?
0: No, zatím jde pouze o návrh ministerstva financí, vláda o něm ještě bude vést debatu a rozpočet čeká schvalování v poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní výdaje, které jsou povinné ze zákona, tak vláda se jim nemůže vyhnout, takže věřím, že aspoň na nějakou mandatorní úroveň ten rozpočet se podaří navýšit.
1: No ale, jak jsme řekli v úvodu, minister Plaga tvrdí, že k žádnému rušení těch dotací zatím nemá dojít. To byla analytička obecně prospěšné společnosti Eduin Nikola Šrámková. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Taky děkuji. Naschledanou.
1: No a to byla polední publicistika s datem 12. září a Vladimír Kroce. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Bude 12:30.
2: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
3: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
2: US Open na Radiožurnálu.
3: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
2: US Open na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Máme 30 minut po půlnoci. Monika Chmilová připravila krátké zprávy.
5: Irán je podle amerického prezidenta pravděpodobně zodpovědný za čtvrteční vzdušný útok na Saúdskou Arábii. Donald Trump to řekl během své návštěvy Irska. Úder poškodil klíčový ropovod, který je dočasně uzavřený a úřady incident vyšetřují. Státní společnost Saudi Aramco začala ropovod víc využívat letos v březnu, krátce po začátku války Spojených států a Izraele proti Iránu. Chce se tak vyhnout Hormuzskému průlivu, kde provoz blokuje Teherán. Po požáru filipínského trajektu záchranáři našli dalších 41 těl. Počet obětí se tak zvýšil na 76. Informovala o tom pobřežní stráž, která stále pohřešuje 13 lidí. Trajekt vyhořel v noci na čtvrtek cestou z Manily do provincie Palawan na západě země. Příčina zatím není známá. Mluvčí pobřežní stráže s odvoláním na jednoho z přeživších uvedla, že požár mohl vzniknout v nákladním prostoru. Úřady budou vyšetřovat možnou odpovědnost posádky. Teď hledají kapitána lodi, který údajně přežil, ale mezi zachráněnými není. Charitativní běh získal pro hospic v Novém Městě na Moravě rekordní výtěžek přes 150 tisíc korun. Na osmý ročník akce dorazilo 450 závodníků, nejvíc v historii běhu. Zúčastnila se i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která závod odstartovala. A rehabilitační ústav Kladruby otevřel nový bezbariérový park. Má 4,5 tisíce metrů čtverečních a je v něm 1500 keřů a květin a taky desítky stromů. Součástí jsou altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Vybudování parku stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun.
2: Sport.
5: Finále tenisového US Open se protáhlo až do třetího setu. Zápas mezi Kazaškou Rybakinovou a běloruskou Sabalenkovou vidí v New Yorku i reportér David Prouza.

0: Jelena Rybakinová je velmi blízko svému třetímu grandslamovému titulu v singlu. Ve třetím setu totiž nad Sabalenkovou vede 5-2 a po přestávce půjde navíc podávat. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D11 u Poděbrad a taky v Kyjově u nemocnice. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy vyšetřují nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 39. kilometru jde o srážku osobního auta s divokým prasetem a následky blokují pravý pruh. Na dálnici D1 čekejte překážku za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem z Pražského okruhu na kilometru 12,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Místo už je označené světelnou šipkou. A v Kyjově pozor na nehodu na silnici 54 do Slavkova. U nemocnice v odbočce do ulice Pod Kohoutkem osobní auto narazilo do svodidel. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženou, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Příjemnou nedělní noc přeji. Víkend se přehoupil do své druhé poloviny, ještě nás čeká jeden den volna, tak si ho užijte a teď vám společnost bude dělat noční Radiožurnál, který právě začíná necelé 4 minuty po půl jedné. A hned tu mám úvodní téma. Chataři v Lukách pod Medníkem v okrese Praha Západ budou mít vodovod. Nechají ho tam stavět silničáři pro případ, že by pramen stáhla stavba tunelu. Ten totiž povede přímo pod chatami. Za chvíli k tomu řekneme víc.
1: Noční Radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Gracie Abrams v nočním radiožurnálu. Technici začali stavět vodovod v chatové oblasti v Lukách pod Medníkem v okrese Praha Západ. Ředitelství silnic a dálnic musí majitelům nemovitostí zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody. Dá se totiž předpokládat, že jim vodu ze studní odvede tunel. Ten povede přímo pod chatami a bude součástí středočeské části dálnice.
1: Vrtací souprava vrtá zajímavým způsobem díru pod zemí, tak aby do ní mohla přijít vodovodní trubka.
2: Je to vlastně řízené horizontální vrtání. Máme mašinu na pásech.
1: Technik Jaroslav Schreiber.
2: Která dává tyče po 3 metrech na závity, ale vepředu je elektrická sonda, kterou navádíme. Vždycky se to skládá ze 2 lidí, jeden měřič a druhý vrtař.
1: Ulehčíte si teda spoustu práce tím, že nemusíte kopat?
2: Spíš to ulehčí samozřejmě těm lidem okolo, když tady nemají 100 metrů rozbagrovaných, ale mají jenom 2 díry po 100 metrech, tak samozřejmě to ulehčí hlavně tady těm osadníkům.
1: Technici dávají černé umělohmotné potrubí do vyvrtané díry v hloubce asi 1,5 metru.
3: Je to 63 průměr.
1: Říká technik Jirka.
3: To je řízený vrt, 140 metrů dlouhý.
1: Chatařka Karolína. Karolíno, co říkáte tomu, že budete mít novou vodu?
4: My máme vlastní vodu, vlastní studnu a když budeme mít nový vodovod, tak prostě to budeme platit. To jsou peníze, takže z toho nadšená teda fakt nejsem.
1: Chatařka paní Ilona, krásná chata, 2 hlídací psy. Co říkáte tomu, že se tady staví vodovod?
5: Pro nás je určitě vodovod fajn. Problém ale nastává v tom, že my sice ano, budeme na tom líp kvůli vodě, ale okolní krajinu nám to tady v podstatě stejně zničí.
1: Mluvčí ŘSD Jan Riedl říká, že vodovod má zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody asi 50 domům.
6: Zajišťujeme místním vodu předem pro případ, že by vrtné práce nebo samotná stavba tunelu dálnice D3 snížily hladinu spodní vody nebo narušily podzemní prameny v okolí.
1: Za vodovod zaplatí silničáři asi 12 milionů korun. Z Luk pod Medníkem Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: V nočním radiožurnálu míříme na sever Čech. V rozvodně Koštov na Ústecku totiž funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry skupiny ČES. V reálném prostředí si tam mohou vyzkoušet běžné i mimořádné provozní situace. Výcvikové pracoviště je jediné v severních Čechách. Společnost ho potřebuje třeba pro zácvik nových zaměstnanců.
1: Byla provedena nějaká zkouška, ta zkoušečka opravdu funguje. Je dobrý, že tady se může zkoušet vlastně, co chceme, protože to je celý bez napětí, je to vlastně odpojený od nějakého vrchního vedení.
2: Cvičný zásah poruchové čety elektromontérů komentuje jejich šéf Lukáš Zavoral.
1: I když přijdou ty noví montéři, tak se tady udělá, nevím, 4x, 5x do roka pro ty mladí, kteří přišli, a ty starší kluci jim to vlastně všechno ukážou. Můžou si to ošahat, aby to rovnou nevlítli do toho ostrýho provozu.
2: Řešení poruchových stavů si tady na nečisto a bezpečně bude zkoušet na 180 provozních montérů.
3: V horní části je nízký napětí, kde je možnost simulovat základní poruchy.
2: Ukazuje manažer útvaru Vladimír Ibrmajer.
3: Tady z této části, co vidíte ukázku, tak je vysoké napětí, kde si simulujeme možnosti manipulace s prvky, zajišťování pracoviště, případně opravu poruchy. Souvisí to s nástupem nových lidí, takže potřebujeme zacvičovat.
2: Některé poruchy je možné odstranit dálkově. Montéři si to nacvičí na digitálním simulátoru pod vedením Přemysla Hofmana.
4: Tak my tady můžeme na tomto modelu procvičovat, jak ty základní manipulace provádět bezpečně, a zároveň nám to umožňuje vytvářet poruchy, tak aby si montéři uvědomili, co se může dít, jak se má postupovat. Pokud by přestalo fungovat toto dálkové ovládání, o to slouží další část polygonu, která je právě dole, kde se ty lidi můžou učit, jak fyzicky už to províst na místě, aby se ty stavy dali dál posunout.
2: Výcvikové středisko slouží zaměstnancům společnosti, ale využijí ho taky studenti elektrotechniky a energetiky. Z Koštova Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
4: Země BRICS na summitu v Indii vyzvali k zastavení bojů na Blízkém východě. Začal měsíc dobročinné závěti o možnosti odkázat majetek neziskovým organizacím navíc téměř polovina lidí z Česka. Rebekonová vyhrála tenisové US Open a dnes bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny, Vladimir Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, mohou za to ruské útoky na velkost sklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků mohou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
6: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biocon nedaleko letiště Boryspil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
4: O možnosti dobročinného daru ze závěti v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové.
7: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
4: O darování ze závěti informuje kampaň Měsíce dobročinné závěti, která dnes začíná. Bývalé starožitnictví na radnici Brno-Střed nahradila galerie. Výstavní prostory jsou nově otevřené v místech, která sloužila i dominikánskému klášteru. Veliká je zhruba jako byt, má rozměry 65 metrů čtverečních. První expozicí je výstava děl z veřejné soutěže. Vedení radnice chce v galerii dát prostor začínajícím umělcům, říká mluvčí městské části Michal Šťastný.
8: Otevřeno bude každý den, kromě neděle, a to od 10 do 18 hodin. Městská část počítá s tím, že galerie bude hostit další výstavy, společenské akce i kulturní události. Například 16. září se zde uskuteční veřejné čtení v rámci Noci literatury.
4: Sport. Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou tenisového US Open. Ve finále zdolala Bělorusku Irinu Sabalenkovou 2-1 na sety. A čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky. Tým sice ztratil vedení nad Švédskem 2-0 na sety, ale v pátém setu zvítězil 15-13. V utkání se hráči prostřídali. Za Moníka naskočil na post libera Pavlíček. Trenér Jiří Novák tento taktický tah vysvětlil.
9: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi -4, -5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
4: Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Stejným skóre zvítězili hráči Bohemians nad Slováckem. V dalších zápasech pak Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D11 u Poděbrad a také v centru Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále pozor na nehodu u odbočky na Poděbrady. Na 39. kilometru se střetlo auto s divokým prasetem. Pravý pruh je uzavřený, vyšetřují tam policisté. Na D11 pozor také před Hradcem Králové ve směru od Prahy. U sjezdu na dálnici do Olomouce na 84. kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V centru Brna vyšetřují nehodu v Bratislavské ulici. U křižovatky s Kernerovou havarovala dvě osobní auta. Průjezd je teď omezený. A nebezpečnou situaci hlásí policie u Moravského Berouna. Na silnici 440 do Staré Libavé se na vozovku dostalo asi 30 krav. Je to mezi zatáčkami, tak velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 1 hodině a dnes je neděle 13. září. Proč scénárista a spisovatel Petr Jarchovský zasadil svoji poslední knížku do temného období české kinematografie, tedy do 50. let minulého století? A proč by se děti do 2 let věku neměly vůbec dívat na televizi nebo do tabletu? Nejen to uslyšíte v této hodině. Nabídneme vám totiž to nejzajímavější z rozhovorů s hosty radiožurnálu tohoto týdne. Už za chvíli se můžete těšit na Martina Dejdara. Studio Y totiž v týdnu odstartovalo novou sezónu.
5: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Studio Y odstartovalo svou 62. sezónu a vědeckém ansáblu ani tentokrát nechybí Martin Dejdar, který byl hostem Radiožurnálu. Moderátor Jan Pokorný s ním mluvil o tom, jak se mu přežívá v divadle, kde je tradicí dělat věci tak trochu jinak. I o tom, co si Y do nové sezóny pro diváky nachystala.
1: Co je tam nového po té zatáčce, kterou jste vybírali v těch posledních měsících?
2: Já myslím, že nejnovější je klid. Je uklidnění, je taková pohoda, je vlastně dobrá nálada, jo, a určitá vize do budoucna. Ale tím, že jsi zmínil, že se známe skoro 40 let, tak já tím dneškem začínám 40. sezónu.
1: Ty jsi tam šel hned po Damu vlastně,
2: ano,
1: v 87.
2: V 87. roce. V podstatě v 86. jsem nastupoval už do první inscenace. Takže vlastně začínám 40. sezónu. A víš, kdo začínal se mnou? Kdo přišel se mnou?
1: Vacek.
2: Ne, Vacek byl později.
1: Ten byl později?
2: Ten byl o rok později. To je ještě Zobák, který máte pro 39.
1: Nevím.
2: Honza Jiráň.
1: Honza Jiráň.
2: Honza Jiráň. Měli jsme spolu, jsme nastupovali, a takže společně začínáme dneska 40. sezónu v Ypsilonce.
1: A spolu jste tam tedy vydrželi?
2: Ano, spolu jsme vydrželi celých 40 let.
1: Z Ypsilonky se neodchází, když je v nesnázích?
2: Z Ypsilonky se neodchází, když je v nesnázích. Pokud ji máš rád a pokud ti tam něco zažil, pokud prostě tě k tomu něco táhne a máš tam nějaký vztah, což já teda mám. No, to ani jinak nejde po těch 40 letech. S těmi lidmi, s kterými tam jsem, s některými se znám ještě déle, že? Jak jsi zmínil Petra Vacka, tak spolu jsme pohromadě nějakých 44 už od Damu, kdy jsme vlastně začínali s Jirkou Lábusem vlastně to samý, 44, 45 let možná, protože byl vlastně s Oldou Kaiserem ten, který mě potom ve výsledku připravoval na Damu, a byli to první mý kolegové v té Ypsilonce.
1: Kdo je tam ještě takový divadelní čtyřicátník tedy?
2: Tak 40.
1: Nebo starší možná.
2: Starší Honza Jiráň a já, pak je...
1: Kořínek.
2: Samozřejmě Mirek Kořínek,
1: no jo.
2: Jarka Krečmerová, Zuzana Měsíčková, Jirka Lábus, a to asi bude, člověče, všechno. To už asi už někdo starší už tam nebude. Ale každopádně ten Mirek Kořínek začíná tu 62. sezonu, protože on byl jeden z těch zakládajících členů. Je to neuvěřitelný. Oni tam v opravdu 62 let. Já si vždycky říkám, když mi tohle dojde, tak si říkám, u jiný profese. Jako, že by to člověk dělal 62 let, já nevím, řídil autobus nebo tramvaj nebo něco takového. Je to prostě neuvěřitelný.
1: Pražská Ypsilonka začíná 62. sezónu. Martin Dejdar je tam od roku 1987. Dnes večer budeš zase v Pánské šatně.
2: Pánská šatna, ano, tím vlastně zahajujeme. A zároveň úplně nezvykle, já si fakt nepamatuju na to, že bychom začali zkoušet tak brzo jako letos. My už zkoušíme novou hru. Jo, a to si fakt nepamatuju, že by někdy takhle brzo jsme začínali.
1: To ještě, jsou ty hasičanky?
2: Ano, hasičanky, ještě než vlastně začala sezóna. To myslím, že jsme snad nikdy takhle brzo nezkoušeli. Takže máme hasičanky, protože my jsme měli vlastně zkoušet teď představení, které pro nás psal a měl režírovat Ondra Havelka, ale bohužel z administrativních důvodů k tomu nedošlo a před prázdninami se bohužel tohleto rozhodnutí přišlo v platnost, že zkoušet nebude, a najednou co? Rychle, že jo? Protože najednou díra, jako podzim, takovýhle jméno Ondra Havelka zase v Ypsilonce po letech. Takže prostě je velký problém. No tak jsme se domluvili s Martinem Janoušem, aby něco napsal, tak jsme byli domluveni, ale posledního července to musíš odevzdat, až si to přečtem a tohle, no tak to odevzdal asi 2. září, že jo? Jak to tak bývá? ještě předtím to nesl do divadla naší dramaturgyni Pavlínce Nohýnkový a dali to na stůl s tím, že končí, že už neví, jako dál, tak tato úžasná dáma ho zachránila svým dramaturgickým rozborem a nasměrováním, takže nakonec to napsal a už se zkouší, takže už jsme vlastně v procesu nevídaném v divadle, což je super, a oficiální zahájení máme ve středu 9.9.
1: A ty hraješ v Hasičance?
2: Hraju americko-brněnského režiséra Spielberga. takhle se to bude odehrávat, v tomto duchu se to u nás bude odehrávat. Jsou tam samozřejmě písničky, tak jako k Ypsilonce ta muzika patří, pochopitelně, a jsou to opět přetextované známé hity Martinem Janoušem přetextované, takže je to fakt vtipný. Když jsem to četl, tak fakt jsem se smál, no asi už jsme blázni, ale bavilo nás to.
1: Když bych se vrátil do Pánské šatny, to není nové představení, to ne. Hrajete už nějakou sezonu, je to představení, je tam hodně improvizace. Nečetl jsem na programu, že režijní dohled Martin Dejdar?
2: No, ono totiž to vzniklo, to představení vzniklo před lety. U nás vlastně v Chrasti u Chrudimi mi tehdy oslovil starosta, jestli v létě bychom tam neudělali, nebo koncem léta nějaké vystoupení na zámku, na nádvoří. A já jsem sezval pár kamarádů, kteří jako tehdy mohli. A bylo nás asi 5 právě, Pavel Nový tam byl, Jirka Lábus tam byl a byl tam ještě, prostě, teď si nespomenu, kdo, nějaký hokejista tam byl. Sportovec. Ne. Jarda to nebyl. Ale někdo takový, taková jakoby nesourodá parta a my jsme vlastně tou improvizací na tom nádvoří, který byl úplně plný, dokonce si nosili lidi židle z domu, což bylo úžasný, protože to bylo venku. Tak to představení trvalo asi 2,5 hodiny bez pauzy. Všechno se to rozjelo, prostě sedlo to, bylo to vtipný a já jsem potom seděl a říkal jsem si, hele, to je vlastně dobrý takový jakoby tvar, jo, udělat to takhle a postupně se to vyprofilovalo vlastně v představení, který má svoje pevné body a mezi tím se prostě odehrávají jakoby nějaký věci a vlastně během let, co to hrajeme, tak se z toho stalo vlastně představení, který má svůj řád, jo, takže první část se odehrává jakoby před představením, že jo, scházejí se jeden po druhým, přicházejí herci do šatny a bavíme se a pak najednou se to celý zvrtne, aby to nebylo celý jenom takhle jako v tomhletom duchu, tak najednou se zjistí, že jeden z těch herců si spletl představení, kde jsme jako na zájezdě mimo Prahu a je jinde, jo. No a teď co budeme dělat v rámci toho představení, kdy máme hrát Tři mušketýry. Je to jako, že začínáme se připravovat na Tři mušketýry, normálně se převlíkáme do kostýmu, všechno. A co budeme dělat a jak si rozdělíme prostě tu jeho roli a tohleto, čili se to úplně jako vyzvrtne ještě do něčeho jiného a končí to tím, že začínáme hrát. One

0: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, když zjistí, že jeho talent může sloužit nejen umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své knize, nové knize Asistent, vrací do filmového prostředí 50. let. O tom, proč si vybral právě nejtemnější období české kinematografie, mluvil tento týden s moderátorem Janem Pokorným v pořadu Host Radiožurnálu.
1: Ten podtitul slibuje příběh o vzniku nejhanebnějšího filmu české kinematografie. Se usmíváte, Petře, ale co musí film udělat, aby si takové označení zasloužil?
2: Já jsem mu to nevymyslel. Já jsem to někde si přečet, když jsem se pídil po kořenech tohoto filmu. A je to opravdu, pro mě to bylo třeba, proč je to aktuální, protože to byla opravdu cílená práce ve smyslu vytvoření fejkový reality. Jo,
1: tehdy. V těch 50.
2: letech. Jo, jako když bych řekl, opravdu první velká fake news, která se tvářila jako dokument a byla v podstatě celá, jako ta realita byla nahraná za velmi teda odporných a dramatických jako podmínek. A to není žádné tajemství, že se to vlastně týká toho, čemu se pak zvyklo říkat čehožský zázrak, že jo? Mm. To znamená to, jakým způsobem prostě manipulovali s tou realitou. A já jsem se na to podíval vlastně očima jako mladých filmařů, protože se to krylo s tím, že vlastně v té době, to máme rok 49, tady teprve FAMU byla založena v roce 46, ještě za Svobodného republiky, ale vlastně ty, co nastoupili v roce 47, už potom jaksi studovali po převratu, že? A to, mám to jako by tu první generaci těch studentů. Tak proto jsem si to takhle propojil, tyhle ty dva motivy.
1: Tam je trojice, Raška, Jindřich a Tonda. Mm-hmm. Která ta postava vás při psaní nejvíc zneklidňovala?
2: No, ty dva kluci...
1: To jsou studenti.
2: To jasně. Jsou studenti, ale vlastně jsem to vlastně, já to tam mám i jako v dedikaci té knížky, že to je jako mým studentům, jo, jako, že vlastně to ukazuje určitý nebezpečí, jako bych chtěl říct, dávajte si pozor, prostě kdo s váma jako manipuluje a za jaký, jo, tohle to nemizí. Tato potřeba manipulovat s mladýma, třeba i nadšenýma jako lidma.
1: Jako typus režiséra Rašky je...
2: A typus režiséra Rašky je jako pedagog, že jo? A je to vlastně, samozřejmě už to jméno, že jo? Je to podobný trošku na ty starý jako mistry, který tehdy byli odstavený opravdu od toho možnost dělat filmy. A nebo byli prostě... se čekalo, až je vystřídají nový kádry, jo. A oni se do značné míry někteří z nich jako schovali na tu školu jako pedagogové. Takže před obrazem, jedním z předobrazů byl samozřejmě Václav Krška, skvělej jako režisér v té době, jako slavnej a úžasnej.
1: Je to pro vás částečně i historická novela, anebo hlavně to, co vlastně říkáte, jakési varování pro dnešek?
2: No, já jsem se snažil vycházet z dobových pramenů, takže jsem lecos o tom přečet, ale zároveň, takže pro mě jako pro dramatický autora je důležitý neohejbat tu realitu, jako nelhat v tom, ale že můžu, když zachovám, tak pak si můžu dovolit některý posuny, jo, jako dramatický autor, to znamená, píšu tam pozor, tohle to je fikce, jo, ale vychází to z nějakých jako věcí, které se nesmějí jako měnit, jo, význam a tak, událostí a to. Takže pro mě to je jedna z nejvarovnějších věcí, které v té naší branži, to znamená filmový a mediální, jako se dá ukázat, jo. Jak se člověk do toho člověk může spadnout a pak už se z toho jako nemůže vyvlíknout. Že?
1: Vlastně zdánlivě nechtěně,
2: nechci je vyvinovat. Ta realita byla vlastně ještě mnohem krutější, protože, nebo krutý je blbý slovo, ale taková jako, že ty opravdu, kdo to tehdy dělali, tohle tu věc, nebyli studenti FAMU, ale byli to opravdu mladí jako estébáci, prostě, jako, který sloužili tomu. Jo, ale museli být vyškolený v tom, jak natočit ten film, jo. To znamená, že to vlastně byli mladí filmaři.
1: Nějaké řemeslo tam muselo
2: byli,
1: být.
2: Ano, protože ty hrdlořezové starý, který tam někde tloukli ty lidi v těch celách, to nebyli, jako, že jo. Ty by jim ten film nevytvořili, že jo. Ne, jako nenatočili.
1: Mě pořád vrtá v hlavě to slovo hanebnost. Je v tématu ve lži, anebo v tom, komu to dílo slouží vlastně?
2: No, je to vlastně účelová manipulace, ohýbání té reality, úplná lež, že jo, která jako vlastně slouží propagandistickému účelu manipulaci celé společnosti. Hmm. To znamená, otočení si řeknou, že tadyhle to jsou jako škůdci z Vatikánu, že jo, a teď se vytvoří prostě kampaň, která je má poškodit v očích takzvané prostého lidu, že jo. No hele, nevnímám to trochu v něčem povědomí. Jo, ne třeba takhle jako markantně, nejde tam že někoho ubijou v celé, jako. Ale jako manipulace tou realitou jako nehorázná se nám děje před očima dnes a denně, jako, a ne jenom u nás, jo, ve světě.
1: A i proto jste to věnoval studentům FAMU, takže tam mám vidět nějaký varovně vstyčený ukazovák, to, kde říkáte, děti, dávejte si na tohle pozor.
2: Já spíš přátelsky. Protože já mezi těma, proč já tam vlastně pořád na té škole jako funguju už 35 let, je protože opravdu mě to samotného nabíjí jako potkávání se s těma mladýma tvůrcema. Takže snažím se samozřejmě být pro ně jako tím učitelem, to znamená žádná tykačka během studia, žádný tyhle žoviality, ale buduju s nima jako přátelský kolegiální vztahy a jsem na ně pyšnej, když jim to potom jako jde a oni pokračují opravdu v tom, co si na té škole mohli jako osvojit. Jo.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Jedna hodina a 30 minut. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Ve dvou desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde můžou být uvězněni lidé. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. Zlatého lva na benátském filmovém festivalu získal snímek Neznámá žena od dánsko-egyptské režisérky Mai El Tuki. Dramatický příběh se odehrává v Kodani po druhé světové válce. Hlavní roli stvárnila Matilde Arkel, která za ně na festivalu dostala cenu pro nejlepší herečku. Sošku pro nejlepšího herce si odnesl John Malkovich za roli v černé komedii Divoký kůň devítka. A barokní zámecká zahrada ve Vyškově se po desetiměsíční rekonstrukci znovu otevřela lidem. Terénní úpravy, závlahový systém a stavba dětských hřišť stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty se smaltovým povrchem a 90 laviček. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a v říjnu do záhonů ještě doplní více než 18 000 cibulovin.
5: Sport.
4: Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé v kariéře tenisové US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2 a získala druhý Grand Slamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 z Hradevíti kříži a nehoda na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost za odbočkou na Domašov. V okolí čerpací stanice na kilometru 167 se na vozovce pohybují lidé. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 39. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. V pravém pruhu se ještě uklízí tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové stojí u sjezdu na dálnici do Olomouce na 84. kilometru dodávka. Má poruchu, i tam dejte nohu z plynu. A v Praze na Smíchově překáží nehoda v Kartouské ulici. V křižovatce

0: S Radlickou havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezený průjezd v křižovatce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: A pokračujeme ve výběru toho nejlepšího z rozhovorů s hosty radiožurnálu tohoto týdne. V této půlhodině uslyšíte choreografa Václava Kuneše, expertku na online prostředí a už po písničce také profesora Jana Hejátka z Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá odolností rostlin vůči oteplujícímu se klimatu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Co dělá rostlina, když udeří vedra a začne docházet voda? Tím se ve svém bádání zabývá profesor Jan Hejátko z Masarykovy univerzity, který byl tento týden hostem Radiožurnálu. Podle čeho rostliny řídí růst svých kořenů, aby našly vláhu, a dokážeme díky tomu jednou vyšlechtit plodiny, které lépe přežijí ve stále teplejším a suším podnebí? Tak i na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Pane profesore, tak začněme tím, co dělají rostliny, když udeří vedro.
2: No, tak rostliny dělají spoustu věcí. První věc, kterou rostliny udělají, je, že když je opravdu hodně teplo, tak přiškrtí takzvané průduchy.
1: V listech,
2: to znamená, to jsou otvory, kterými vyměňují vlastně vodní páru, vypouštějí vodní páru a přijímají oxid uhličitý, který potřebují k tomu, aby vlastně fotosyntetizovali, vytvářeli cukr z oxidu uhličitého z prostředí. Čili to je první věc.
1: Můžu se doptat?
2: Ano.
1: Vždycky je to něco za něco. Co jí tahle, řekněme, úspora stojí, tu rostlinu?
2: Stojí to, že jedna, která sníží přívod CO2, to znamená sníží množství produkovaného cukru, to je první věc. A druhá věc je, a velmi důležitá právě vzhledem k té teplotě, na kterou jste se ptal, rostlina pomocí takzvané transpirace, to znamená vlastně vypařováním vody přes průduchy, chladí samu sebe. To je věc, kterou možná si leckdo neuvědomí. Já sám jsem byl překvapený, když jsem se podíval termokamerou na rostlinu, kterou normálně naši modelovou husení, kterou rosteme za našich kontrolovaných podmínek, tak ta rostlina je o 2, 3, 4 stupně chladnější než ten substrát, ve kterém roste. A to je právě díky tomu, že může aktivně ochlazovat, transpirovat. To znamená, že vlastně to sucho má devastující účinek, zejména proto, že jednak zabraňuje růstu té rostliny, ale zároveň vlastně poškozuje zejména horkem.
1: Ona se chladí zejména listy, chápu to
2: ano,
1: dobře.
2: Ano.
1: Některá rostlina po zalití zase téměř hned ožije. U jiné už tohoto efektu nedocílíme. Kde je ta hranice?
2: To je velmi, bych řekl, specifické. Týká se to jednotlivých druhů. Tady ty schopnosti, jak si znovu obnovit své tělo, jsou různé, mohou být velmi extrémní. Ale závisí to prostě na typu adaptace, kterou ten daný druh si vytvořil během evoluce.
1: Rostlina přijímá vláhu tedy svým kořenovým systémem. Kořeny nemají žádnou mapu toho podzemí, kde žijí, kde působí, kde se vyvíjejí. Jak poznají, kterým směrem má smysl růst a jaké nové větve zase vytvářet? Co v nich je?
2: To je velmi dobrá otázka, děkuji za ní. Rostliny mají schopnost takzvaného hydrotropismu, nebo kořeny rostlin, to znamená, dokážou vnímat, kde je vlhkost v té půdě. Ten mechanismus toho vnímání ještě není úplně jasný. To, co se ví, tak to se týká, co se týká mého oboru, rostliny hormonů, že právě rostlinné hormony se podílejí na tom směřování kořenů k jaksi zdroji vlhka. Konkrétně jsou to cytokiny, rostlinné hormony cytokiny.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Mobily nebo tablety jsou dnes pro děti přirozenou součástí života. Algoritmy ale dokážou vtáhnout do nekonečného proudu krátkých videí a umělá inteligence jim může dělat společnost i nahrazovat kamarády. Proč je to nebezpečné a jak se k tomu rodiče mají postavit? Hostem radiožurnálu u Jana Pokorného byla Michaela Slusarev, autorka knihy Hry, sítě, porno 2.0.
1: Staňte se spolehlivým průvodcem svých dětí a pomozte jim na cestě k digitální odolnosti. No jo, ale co když na to svou gramotností stran digitalizace nestačím?
2: Tohle je věc, ze které mají rodiče často strach. A přesně je to ten důvod, kdy to tak nějak jako vzdají. Já tomu přece jako nikdy neporozumím, nemám postahovaný Instagramy, TikToky a vlastně to nezajímá. To znamená, nemohu být průvodcem a já se snažím je přesvědčit, že to tak není. A jsem přesvědčená o tom, že nepotřebuju být právě strašně moc edukovaná v těch nejnovějších hrách a sociálních sítích, protože vlastně, co je asi úplně nejdůležitější, je, abychom si s tím dítětem vybudovali vztah a důvěru okolo digitálních technologií a aby ty děti byly zvyklí o tom mluvit. Abychom my se jich třeba na začátku ptali vlastně, jak ten jejich svět digitální vypadá. Opravdu jako na férovku se jich zeptat, hele, já z toho mám strach, protože já to neznám, já jsem s tím nevyrostla, mě to vlastně hrozně zajímá, v čem vyrůstáte. A já nevím, jestli to je špatně nebo není, pojď mi to jako ukázat. A často, když teda zatneme ty zuby a necháme si ty youtubery pustit a ukázat ty hry, tak často si třeba můžeme říct, že možná je to jako obsah, na který bychom se dívali, i když by jsme byli v podobném věku a možná narazíme na něco, co je jako děsivé, na něco, s čím nesouhlasíme. A v tu chvíli to můžeme říct, protože pokud my nasloucháme tomu dítěti, tak je i větší šance, že to dítě bude naslouchat nám. Na druhou stranu, pokud my prostě budeme celou dobu říkat, hele, už se od toho odlep, vypni to a podobně, to dítě se spíš naučí to před námi skrývat, nemluvit o tom a to je něco, co nepotřebujeme naopak. To znamená, spíš jako mluvme o tom, sami se edukujme a nechme ty děti, aby nám to řekli.
1: Takže zákaz je ta nejzazší možnost?
2: Teoreticky jenom, protože obecně jako zakazovat 100% moc nefunguje v tomhletom světě a možná to asi úplně nechceme, protože tím vyčleňujeme ty děti z kolektivu, nebo já jsem spíš zastánce z toho, že to nemá smysl to 100% zakazovat, ale spíš tomu nastavovat limity. Stejně jako všem dalším věcem v tom rodičovství nastavujeme prostě limity, protože všeho příliš škodí, i pozitivních věcí příliš škodí. Ale na druhou stranu, to dítě samozřejmě se mění věkově. A pokud mám doma maličkaté dítě, tak jako povídat si s dvouleťákem o tom, na co se dívá, tak jako můžu, ale asi ho nenechám úplně rozhodovat. To znamená, že na začátku budu muset být trošku víc restriktivnější rodič, ale postupně bychom to měli uvolňovat a spíš se na těch pravidlech domlouvat, aby děti jim rozuměli, aby je právě akceptovali.
1: Ta hranice 2 let je zajímavá tím, že vy vlastně na základě poznatků říkáte, že do 2 let by se to dítě v podstatě nemělo dívat na nic,
2: je
1: co se
2: tak.
1: Hýbe, tedy myslím na obrazovku.
2: Na obrazovky, ano.
1: Na obrazovku,
2: ano.
1: Na displeje.
2: Přesně tak a já teda ještě vydefinuju ten pojem obrazovky, že tam právě patří i třeba
1: i televize. No a proč? Co se může stát?
2: Tak, je to spíš o tom, že vlastně to dítě, kterému ještě nejsou ani 2 roky, tak ono docela dost času prospí během dne. To znamená, toho času bdělého během dne, ono má v celku málo. A to dítě za ten bdělý čas potřebuje stihnout strašně moc věcí, aby se dobře vyvíjelo. Ať už je to strava, kojení, ať už je to lezení, hýbání se, strkání si věcí do pusy a žužlání, poslouchání toho, jak si maminka s někým povídá, sledování jejich gest a podobně. To jsou všechno strašlivě důležité věci, které potřebuje k tomu, aby se dobře vyvíjelo, aby si vytvořilo dobrou vazbu k rodičům a k dalším důležitým dospělým a podobně. A vlastně ty technologie v tuhle tu chvíli se dá říct, že nejsou jako špatné sami o sobě, ale jsou špatné v tom, že berou tomu dítěti čas na tyhle ty aktivity.

0: Rozbitá věc nemusí být bezcenná a naše šrámy nejsou něco, co bychom měli skrývat, ale naopak něco, co nás dělá tím, kým jsme. To je filozofie japonské tradice opravování rozbité keramiky zlatem, kintsugi. V nové inscenaci se jí inspiroval choreograf Václav Kuneš, který byl tento týden hostem Radiožurnálu. V rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným například vysvětloval, jak se dá nedokonalost vyjádřit tancem.
1: Kintsugi, to je z japonštiny, nebo je to takový japonský úkon, že?
2: Ano, je to japonský druh umění, taková forma, kde mně se na tom nejvíc líbila ta filozofie, ale lidi to možná poznají, nebo poznali by, to jsou ty mističky, talířky, hrníčky, jakoby prasklé, slepené a respektive ty praskliny jsou zvýrazněné zlatou barvou. Hmm.
1: To znamená, že je to jakési umění přiznat tu prasklinu a přitom neskrývat tu opravu.
2: Přesně tak, vlastně.
1: To je až existencionální.
2: Ono je to vyloženě, ty praskliny reprezentují, nebo já to tak vykládám, nebo tak to chápu, jako naší duši. Takže veškeré ty věci, co nám stanou v životě, ty praskliny na duši, že bychom je neměli skrývat, že to je to, co z nás dělá to, čím jsme.
1: Jak se tohle tančí?
2: Tak to je samozřejmě tak osobní téma a tak abstraktní, že ti tanečníci si ho můžou každý tak nějak jako stvárnit po svém, ale i celá ta skladba toho představení, tam je 11 takových hudebních kousků, které sami o sobě třeba nedávají smysl, ale v kontextu té hodiny, kterou to představení trvá, má každý ten kousek svůj smysl a význam.
1: Jak se rodila choreografie k tomuto představení?
2: Dlouho a já už jsem si právě tu hudbu, která to je pro mě základ, to je prvotní takový impuls, když si představuju nějaký nový představení, tak jako tanečník ve výslužbě potřebuju dobrou hudbu, aby mě to zvedlo ze židle, abych si zatancoval ještě. A já měl vybraných 11 takových skladeb krásných, jako elektronická hudba, ale z opravdu, která má každá ta hudba má nějakou energii, nějakou náladu, nějaký podtext, rychlost. A my jsme s tím pracovali hodně dlouho a rozkoušeli jsme různé kombinace a hledali jsme, jak ty hudby nejlépe stvárnit. Každou jinou, každou právě samou od sebe.
1: A tohle není ale váš první dotek s japonským uměním, s japonským tancem?
2: Není. Já jsem hodně, vlastně když jsem odešel ze souboru holandského, tak můj první velký projekt byl dvouměsíční pobyt v Tokiu přímo. Mm. A pak jsem se tam velmi často vracel a já tam mám vlastně dceru japonskou.
1: Za kterou jezdíte?
2: Za kterou jezdím.
1: No ale co tak jako láká středoevropana na tom japonském vlastně unikátním tanci, pohybovém umění spíš?
2: Pro mě to byl daleko víc než ten unikátní tanec nebo to divadlo no a buto a tyto směry. Mě ta Asie jako taková oslovila. Jídlo je jedna věc, ale abychom nebyli tak přímočaří a povrchní. Nějaký vztah těch lidí jako sami k sobě v té společnosti, ale i vztah k tělu. Oni jsou velmi takový v té Asii si toho těla jako toho, co máme vlastně dáno jako na nějakou dobu určenou, tak oni se o to tělo velmi dobře starají. A to mě tak nějak přišlo blízký, to mě vlastně fascinovalo a nějaký takový ten vztah jednoduchý, upřímnej. My se často jako v Evropě za ta těla jako stydíme, nebo neradě ukazujeme, nebo vůbec se stydíme.
0: To byl Václav Kuneš, tanečník a choreograf. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu, na našem YouTubeovém kanálu nebo portálu Můj rozhlas. A už v pondělí se můžete těšit na jednu z nejznámějších českých zpěvaček, Báru Basikovou. Řeč bude o časozběrném dokumentu Heleny Třeštíkové, který zachycuje podstatnou část zpěvaččina života. Poslouchejte tradičně v pondělí od 9 hodin dopoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry, poskytne je Národní rozvojová banka. Německá prokuratura obžalovala 7 mužů kvůli přípravě útoku na židovské objekty. Fotbalisté zbrojovky Brno porazili v prvoligovém derby Artis Brno 2-1 a dnes bude převážně zataženo od severozápadu s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. 1/5 projektu zafinancovat sami a zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nedecký.
3: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
1: Národní rozvojová banka poskytne až 3 miliardy korun. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur, což je v přepočtu skoro 950 milionů korun. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamas. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní občané Německa, Dánska nebo Bulharska jsou už několik měsíců ve vazbě.
4: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti 2. výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na ně muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Do oslav Dnů evropského dědictví se i letos zapojil olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh.